0: roku 2023 kritizuje, že zaměstnanci školy získali odškodnění od univerzity automaticky. U studentů byl ale přístup jiný, pokračuje Uhlíř.
1: Pouze ti, kteří se obrátili na univerzitu, byli odkázáni na pojišťovnu, ale sama o sobě nijak nevyzvala. Považuji za nevhodné, aby tady v tom případě univerzita přistupovala jinak ke studentům a jinak k učitelům.
0: Univerzita se hájí tím, že nemá přístup k informacím o zraněních žáků, tak jako v případě svých zaměstnanců. Žádat o pomoc ale můžou dál. Uhlíř doporučuje se na školu obrátit co nejdřív. Nárok na podporu totiž vyprší na konci roku. Bezpečnost cestujících ve vlacích City Elephant na příměstských linkách v Praze a okolí začínají hlídat kamery. Technici je zatím nainstalovali do 6 z 55 souprav. Ve zbylých jednotkách přibudou do podzimu 2027. Kamery zaplatí Středočeský kraj jako objednavatel dopravy. Dá za ně 88 milionů korun. Bezpečnostní kamery ve vlacích příměstské dopravy v Praze a v okolí mají i další společnosti, například KZC nebo RegioJet. Sport. Sparta rozehrála třetí předkolo fotbalové ligy mistrů vítězně. Na svém stadionu vyhrála nad Olympikem Lyon po obratu 2-1. Odvetný zápas je na programu v úterý ve Francii. A prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino přichází v posledních dnech o podporu. Nedávný návrh prodeje podílu na mistrovství světa soukromým investorům vyvolal většinový odpor, a to nejen ve fotbalových organizacích. Jako první národní svaz stáhla svoji podporu Valašská fotbalová asociace. Ta v prohlášení uvedla, že Infantinovi v čele FIFA už nevěří.
2: Nedávná selhání v oblasti odpovědné správy, rozhodování, vedení, hodnot, řízení zainteresovaných stran, komunikace a úsudku vedly Velšskou fotbalovou asociaci ke ztrátě důvěry ve schopnost pana Infantina i nadále vést světový fotbal.
0: Oficiálně se od Infantina odvrátilo i Srbsko a Švédsko a stejný krok připravuje podle britské stanice BBC i anglická fotbalová asociace.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D1 do Prahy a v Ostravě nehoda v Místecké ulici. Na dálnici D1 z Brna do Prahy vás za Kuberovicemi na 77. kilometru může překvapit dopravní značení. Kamion už v odstavném pruhu není, šipku ale ještě neodvezli. Na D1 z Brna do Prahy počítejte s překážkou i za sjezdem na Chodce Rady. Na 26. kilometru stojí kamion, částečně v pruhu pro pomalá vozidla. Na místě už je také šipka, takže je to dobře vidět. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za odbočkou na Teplice. Na 62. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. A v Ostravě vyšetřují nehodu v Místecké ulici ve směru do centra. Za sjezdem na Dubinu a Hrabůvku osobní auto srazilo divoké prase. Průjezd je omezený, raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40, na horách většinou kolem 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Jiří Štefl.
5: Beru si ho. Ve 2:05 a tady je telefonická soutěž. Zavolejte si právě teď o zmizení mladé dámy. Je to nová detektivka. Tady jsou telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Soutěžíte o novou knihu Zmizení mladé dámy. Těším se na vás. Volejte právě teď.
3: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Skupina Flipside a Trumpets ve vysílání nočního radiožurnálu za chvíli 14:15. Do té doby stihneme telefonickou soutěž. Zavolejte si právě teď o novou detektivku Zmizení mladé dámy. Je to nová kniha, kterou můžete vyhrát právě teď. Telefonní čísla 221 552 155 a nebo 221 552 255.
1: Vydejte se s radiožurnálem do Anglie 20. let minulého století. Pomozte originální dvojici vyšetřovatelů hledat mladou dívku z prominentní rodiny, která utekla z ospalého Sussexu do víru britské metropole. Užijte si kombinaci klasické krimi atmosféry, noblesy anglického venkova i jiskřivé chemie ústřední dvojice. Knihu z britské detektivní série Vraždy v Midwortu, Zmizení mladé dámy, dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Na telefonu Petr. Petře, pěkně vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak 9:30 po druhé hodině v noci, co děláte dneska v noci?
2: Já momentálně jsem za volantem na cestě do Německa.
0: A jak dlouho ještě pojedete?
2: Ještě to mám 6 hodin.
0: Teda. A cesta v pohodě, všechno dobrý?
2: Všechno dobrý, jde parádně.
0: Tak Petře, pojďte vyhrát v telefonické soutěži a to novou knihu s názvem Zmizení mladé dámy. Ta nová kniha vás vezme do Anglie 20. let minulého století. A já se Petře ptám, kdo byl v té době britským králem nebo královnou? Mám tři možnosti, anebo víte?
2: Poprosím možnosti.
0: Tak dáme tři možnosti. Za A Jiří V., za B Karel IV., nebo za C to byla královna Alžběta II.
2: Já si myslím, že to bude za C.
0: Královna Alžběta II?
2: Ano.
0: No, ve 20. letech opravdu nebyla ani ještě na světě. Petře, tak dáme, no byla vlastně, no přemýšlím, jestli byla nebo nebyla, ale královnou rozhodně nebyla. Petře, Petře, tak dáme prostor někomu jinému, vám přeju šťastnou cestu, dobře dojeďte, děkuju. Naslyšenou. Tak zvedám druhý telefon, kdo na něm? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Ivana.
0: Zdravím vás, Ivano, taky vás se ptám. Kdo byl ve 20. letech minulého století britským králem nebo královnou? Za A Jiří V. nebo za B Karel IV.
3: No, já typnu to první.
0: Jiří V., ano, byl to dědeček Alžběty II. Takže to je ta správná odpověď. Budete číst vy novou knihu Zmizení mladé dámy nebo někomu věnujete?
3: No, já jsem velký fanoušek Anglie, tak určitě já a pak asi maminka.
0: Tak doufám, že i tahle nová kniha se vám bude líbit. Zůstaňte mi prosím ještě na telefonu a přeju hezkou středu, naslyšenou.
3: Určitě, děkuju moc.
0: Telefonická soutěž pro tu dnešní noc za námi. Opět zítra po druhé hodině máte šanci vyhrát Zmizení mladé dámy. Mažu stopy.

0: Telefonická soutěž nočního radiožurnálu pro tu dnešní noc za námi. Další otevřeme zase zítra po 2 hodině v noci. Teď už nás čeká další téma, další reportáž. Ve Francii se po rozsáhlých lesních požárech zvedla obrovská vlna solidarity. Lidé vybírají peníze, vaří obědy hasičům a nebo jenom čekají u silnice, aby mohli poděkovat projíždějícím požárníkům. Pomoc organizují lidé hlavně v departmentu Gironde, kde natáčel náš nový zpravodaj ve Francii Marcel Faltis.
1: Skupinka tak 50 lidí postává u silnice, jsou tu dospělí i děti, mají transparenty s nápisy Merci, tedy děkuji, mají tam srdíčka a čekají na to, až projedou hasiči, aby jim mohli poděkovat.
2: Děkujeme hasičům, ať už jsou to naši hasiči nebo Češi, Slováci, zkrátka ze všech zemí, které nám pomohly. Chtěli jsme taky vyjádřit vděk dobrovolníkům nebo zemědělcům, kteří se taky zapojili do hašení požárů.
1: Říká Julia, který dal dohromady skupinu sousedů, aby společně poděkovali. Jejich domy totiž od rozsáhlého lesního požáru dělili jenom necelé 3 kilometry.
2: Je to velká úleva. Nebylo nám úplně dobře. Naše obec Lila byla v první linii. Požár byl velmi blízko, asi 2 až 3 kilometry odsud.
1: Vlna solidarity se zvedla i v Bordeaux, od kterého byl v jednu chvíli požár asi 15 kilometrů. Městu, které má zhruba 270 tisíc obyvatel, dokonce hrozila evakuace. Influencerka Julia z Bordeaux proto využila sílu sociálních sítí a začala organizovat dodávky jídla pro hasiče.
3: Restaurace navařily jídlo a dobrovolníci ho doručili přímo hasičům. Zapojilo se 70 restaurací a kaváren z Bordeaux a okolí.
1: Iniciativa nakonec během 5 dní doručila 2500 porcí. Zapojit se do pomoci chtěla i Katarína ze Slovenska, která žije nedaleko Bordeaux v Izín.
4: Napíkli jsme aspoň koláče. Prostě napíkla jsem hromadu koláčů a išli jsme s maskami a hledali jsme nějaké ty centra. A našli jsme velké centrum, kde se oni všetci zhromažďovali, tak tam jsme přišli, byli jsme vítaní. Bylo to velmi pěkné vidět tu stránku toho národa, lidskou, jako prostě drží spolu. A fakt všetci v tom byli.
1: Říká Katarína, která se s rodinou musela evakuovat a několik dní přečkat u příbuzných. Oheň v Gironde sežehl přes 42 tisíc hektarů porostu, zejména borových lesů. Vyšetřovatelé pracují s verzí, že požár způsobila jiskra od mulčovacího stroje, která zapálila vyschlou vegetaci. Z Francie Marcel Faltis, Radio.

0: Český rozhlas už kulaté jubileum oslavil.
1: 100 let fungování si ale teď připomínáme u dalších důležitých součástí jeho vysílání.
0: Časové znamení.
1: Rozhlasové hry.
2: Jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
0: Pravidelné zpravodajské relace.
1: Sportovní přenosy.
3: Jsme na hřišti AC Sparta na Letné, které je dnes jevištěm ligového utkání obou vedoucích mužstev naší Sparty a Slávie.
0: Nebo tvorba symfonického orchestru.
1: Rozhlasové stovky.
0: Speciální seriál Radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
1: Rozhlasové stovky každý den po 8:45.
0: Radiožurnál každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
4: Dvě hodiny 30 minut. Monika Chmilová má přehled zpráv.
5: Při ruských útocích na Kyjev zemřela žena, 12 lidí je zraněných. Informovala o tom tamní městská vojenská zpráva na síti Telegram. Starosta ukrajinského hlavního města Vitalij Kličko informoval, že v Holosovijském okrese se zřítila budova a pod jejími troskami můžou být lidé. Zasažené jsou i další oblasti metropole. Kličko obyvatele varoval před pokračujícími útoky a vyzval je, aby zůstali v úkrytech. Na Kubě se včera po celonárodním výpadku podařilo obnovit dodávky elektřiny do sítě. Informovala o tom agentura AFP, podle které šlo už o 6. blackout v letošním roce. Některé oblasti Kuby ale dál zůstávají bez elektřiny. Karibská země se s podobnými problémy potýká dlouhodobě. Letos se ale situace výrazně zhoršila kvůli americkému ropnému embargu. Podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny se zpřísní. Nově ji získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Rozhodnutí Rady Evropské unie začne platit dnes. Zpřísnění vítá ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nové podmínky podle něj omezí počty nově příchozích Ukrajinců o desítky procent. Pravidla se budou vztahovat na nové žadatele o dočasnou ochranu. Nebudou se týkat těch, kteří ji už Evropské unii dostali a pouze si ji prodlužují. A na jihu Moravy už začalo vinobraní nejranějších odrůd hroznů. Vinaři z nich během několika dnů vyrobí první letošní burčák. Ten chtějí začít prodávat už od pátku.
1: Sport.
5: Fotbalisté pražské Sparty vyhráli poprvé v historii nad francouzským Olympikem Lyon. Na úvod třetího předkola Ligy mistrů zvítězili po obratu 2-1. Odveta se bude hrát příští týden v úterý ve Francii.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D5 na Tachovsku a taky na D1 do Prahy. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně se vyhněte překážce za sjezdem na Tachov. Na kilometru 131,5 leží na vozovce v jízdním pruhu předmět. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za Koberovicemi. Na 77. kilometru pojedete kolem odstavené světelné šipky po porouchaném kamionu. Zůstala v odstavném pruhu. Na D1 z Brna do Prahy zpozorněte i za sjezdem na Chocerady. Na 26. kilometru stojí porouchaná dodávka v zálivu u pruhu pro pomalá vozidla. A v Ostravě se uklízí po nehodě v Místecké ulici ve směru do centra. Za sjezdem na Dubinu a Hrabůvku osobní auto srazilo divoké prase. Projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40 a na horách většinou kolem 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Steflem.
4: Fibichova druhá symfonie, Beethovenovy houslové romance, výběr z Dvořákových legend a taky předehra ke Smetanově prodané nevěstě. Tak tohle byl program prvního koncertu rozhlasových symfoniků. Odehráli ho z kraje října roku 1926. Po 100 letech se ke stejnému programu vrátí na prvním programu jubilejní z té sezóny. Bude to další rozhlasová stovka, kterou si v našem nočním vysílání připomeneme právě v téhle půlhodině. Tak nás poslouchejte i dál. Teď z hudby Shane Ward.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: tak všechno mám.
1: Radiožurnál posloucháte během úterně středeční noci. Letos je to 100 let od okamžiku, kdy za mikrofon usedli hudebníci a k posluchačům se nesla hudba v podání prvního rozhlasového orchestru. Oficiálně svou činnost rozhlasové těleso zahájilo 1. října 1926 a hned následující den uspořádalo svůj první koncert pod taktovkou šéfdirigenta Jošky Charváta. Do nové z té sezóny vstoupí orchestr nejen s novým šéfdirigentem, ale i s programem, který zahrál právě na prvním koncertě před 100 lety.
2: Byl to Smetana předehra Prodané nevěstě, Dvořák, Výběr z legend, vedle toho Beethovenovy obě romance pro housle a Fibichova druhá symfonie. A my se právě chystáme tento program zařadit jako zahajovací koncert té sezony 24. září letošního roku.
3: Přibližuje ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek. Tento koncert, stejně jako pět dalších, povede nový německo-japonský šéfdirigent orchestru Elias Grandi.
4: To, že je tu tento orchestr tak dlouho, opravdu něco znamená. Pro dirigenta není lepší příležitost, jak započít své působení, než právě ve chvíli stých narozenin takového uskupení. Budu se snažit tento stoletý strom zalévat. Jakékoliv poškození by způsobilo bolest nejen jemu, ale všem lidem, kteří ho obdivují, i těm, kteří si jeho existenci ani neuvědomují a jen kolem něj chodí.
3: Elias Grandi se s rozhlasovými symfoniky poprvé oficiálně představil už koncem června na koncertu pro svatovícké varhany. Symbolicky tak převzal taktovku šéfdirigenta od Petra Popelky, který ale bude nadále se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu spolupracovat.
5: Loučení nemám rád, my budeme pokračovat dál, že jo? Jenomže nebudu ve funkci šéfdirigenta, nicméně budu se vracet k orchestru jako hostující dirigent. Já se ujmu konkrétně dvou koncertů, jeden naší koncertní řadě v Obecním domě, kde zahrajeme tu ikonickou skladbu Svěcení jara a hlavně mám hroznou radost, že naše pozvání, moje pozvání přijal Gutier Capuçon. Se kterým už jsem provedl spousta koncertů a konkrétně Dvořákův čelový koncert. My jsme to tuhle počítali s Gutiem, my jsme to hráli asi 15krát, 16krát spolu.
3: V jubilejní sezóně se těleso představí i pod taktovkou jiných českých a zahraničních dirigentských hvězd. Mimo jiné Jakuba Hruši, Václava Luxe, Tomáše Hanuse nebo Jana Kučery. Ten povede symfoniky i při unikátním spojení hudby symfonické a funkové. Letos v listopadu ve Fóru Karlín Sočr zahraje společně s Monkey Business. The bees on my life, bees on my life. A na konci letošního roku symfonikové v Obecním domě zopakují úspěšný projekt Tisíc hlasů.
6: Vypadá to tak, že se přihlásí amatérské sbory celé republiky, což už učinili. Já teď to číslo nemám, minule to bylo zhruba 25 sborů a celkově 900 účinkujících.
3: To byste chtěli tu tisícovku pokořit.
6: Co pak my bychom chtěli, ale je trošku složité se vejít do Smetanovy síně zároveň i s orchestrem a zároveň, abychom tam měli nějaké publikum, ale chceme se dostat na tisícovku účinkujících. A
3: tentokrát to bude pro Vltavskou filharmonii.
6: Tentokrát to bude s podtitulem Pro Vltavskou filharmonii, a to z důvodu toho, že jednak je tady určité partnerství a podpora i ze strany Českého rozhlasu tomuto dlouhodobému a dlouholetému projektu. Všichni si na druhou stranu přejeme, aby skutečně Praha měla nový koncertní sál a chceme to tímto celou tu myšlenku podpořit.
3: Orchestr podle ředitele Jakuba Čížka odehraje i speciální koncert Po tmě. Ten podpoří nadační fond Českého rozhlasu Světluška. Ve výroční sezóně taky posluchačům nabídne 7 nových kompozic, vzniklých převážně na objednávku orchestru. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Tři hodiny v noci. Monika Chmilová a zprávy.
5: Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica není na kandidátce hnutí ANO do komunálních voleb v Havířově. Ministři zahraničí pochválili Španělsko za rychlé zvládnutí migrační krize v Soutě na africkém pobřeží. Fotbalisté Sparty porazili v úvodním duelu třetího předkola Ligy mistrů po obratu Olympic Lyon 2-1. A dnes bude jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 37, na Moravě až do 40 stupňů Celsia.
6: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Hnutí ANO nezařadilo na kandidátku do komunálních voleb hejtmana Moravskoslezského kraje a radního města Havířova Josefa Bělicu. Radiožurnálu to potvrdila primátorka Havířova Iveta Kočí-Palkovská ze stejného hnutí. Kandidátky navržené místním hnutím už podle ní schválilo i vedení ANO. Hejtman Bělica do vedení Havířova kandidovat chtěl. Místní hnutí ale podle Ivety Kočí-Palkovské preferovalo jiné kandidáty.
7: Lídrem kandidátky jsem já, současná primátorka. Místní organizace sestavila tým z kandidátů, kteří nejsou zatíženi dalšími činnostmi a jsou tedy připraveni věnovat se práci pro město Havířov naplno.
5: Hejtman Josef Bělica zatím na dotazy Radiožurnálu nereagoval. Havířov v minulosti vedl jako primátor. Poté, co se stal hejtmanem, kvůli kumulaci funkcí skončil. V posledních 2 letech jsou s Havířovem spojené kauzy ovlivňování zakázek na opravy a přidělování městských bytů. Ministři vnitra států Evropské unie pochválili Španělsko za rychlou reakci na situaci v Soutě. Uvedl to předsedající irský ministr pro migraci Jim O'Callaghan. Podle něj je také Evropská unie připravená Španělsku pomoci s ochranou vnějších hranic před nelegální migrací. Komisař pro migraci Magnus Brunner označil události za test odolnosti, ve kterém podle něj 27 obstála. Podle španělského ministra vnitra se podařilo úřadům vrátit zpátky 72 tisíc lidí. Pod sportovním areálem na Beskydských pustevnách začalo fungovat nové nouzové nocoviště pro turisty. Nabízí prostor pro 10 stanů a přenocovat tam můžou turisté od 6 hodin večer do 8 hodin ráno. Místo leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Platí tam proto přísná pravidla, dodává manažerka fondu Pusteven Petra Kavková.
8: Toto nocoviště je určené pouze k přenocování na jednu noc, takže není to místo pro táboření a realizaci nějakých pikniků a oslav. Nerušit, odnášet odpadky, jak samozřejmě nějaké jednorázové plynové vařiče jsou povolené. No a samozřejmě se tady nesmí rozdělávat oheň.
5: Sport. Fotbalisté pražské Sparty otočili úvodní zápas třetího předkola Ligy mistrů. Olympic Lyon porazili doma na Letné 2-1.
9: Sparta měla dobrý vstup do zápasu, celý první poločas byli domácí aktivnější a ve 20. minutě dokonce dostal míč do branky Brunes. Gólové situaci ale předcházel offside Pražanů. Těsně před odchodem na přestávku se prosadili hosté. Po brejku Lyonu centroval zprava Abner Vinicius a Suchomel si smolně srazil míč do vlastní branky. Vyrovnání se Sparta dočkala krátce po hodině hry, když se trefil Rineš. O pár minut později ale fauloval v pokutovém území Ševinský a nařízena byla penalta. Kapitán Lyonu Tolisso ale přestřelil branku Pražanů. Divokých 6 minut završil domácí tým gólem na 2-1. Rineš odcentroval a hlavou se prosadil Mercado. Fotbalisté Sparty tak po obratu porazili Lyon 2-1. Odveta třetího předkola Ligy mistrů se bude hrát ve Francii příští týden. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D5 u Berouna a nadměrný náklad před Lípníkem nad Bečvou. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor na nehodu u Berouna. Za sjezdem do centra na 21. kilometru osobní auto narazilo do divokých prasat. Je to s opatrností průjezdné, doporučujeme zpomalit. Na D1 z Brna do Prahy čekejte překážku za Koberovicemi. Na 77. kilometru stojí světelná šipka po porouchaném vozidle v odstavném pruhu. Na D1 z Brna do Prahy pak zbystřete i za sjezdem na Chocerady. Na 26. 6. kilometru dodávka v zálivu za pruhem pro pomalá vozidla. A na D35 opatrně za Olomoucí ve směru na Ostravu. Před Lipníkem nad Bečvou potkáte vozidla s nadměrným nákladem. Jde o dva dlouhé tubusy, 53 metrů dlouhé a 4,5 metru široké. Opatrně hlavně při přelíždění, před chvílí byly na kilometru 292. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40, na horách většinou kolem 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Štefflem.
4: A začínáte s námi nový den, první hodiny středy 5. srpna, 5:30. Přidáme jeden rozhlasový inzerát. Domovy pro seniory hledají zdravotní sestry. V některých případech nabízejí i vysoké náborové příspěvky. Třeba v Kroměříži je to nově už 150 tisíc korun. Jestli to pomáhá, uslyšíte za pár minut.
6: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Zdravotních sester v sociálních zařízeních je málo, naše další téma. Třeba v Seči u Chrudimi jim nabízejí náborový příspěvek 50 tisíc, v Kroměříži pak už 150 tisíc korun. O zdravotní sestry v domovech pro seniory je velký zájem už teď a radnice čekají, že po změně legislativy od příštího ledna bude ještě větší. To totiž pobytová zařízení pro seniory přejdou z kategorie sociálních do sociálně zdravotních služeb, což pro provozovatele znamená zajistit přítomnost zdravotníka 24 hodin denně.
1: A změříme tlak a saturaci, jaké máme dýchání, jo?
2: Na zdravotní sestru Lucii Růžičkovou čeká v každém pokoji jiný úkol.
1: A vezmeme si to chodítko a můžeme rovnou jít, jo?
2: V domově pro seniory v místní části Kroměříže Vážanech se o 120 klientů stará 63 pracovníků.
1: Výborně. A můžeme?
3: Jsou to pracovníci v přímé péči, jsou to sociální pracovníci a 6 úvazků zdravotnického personálu, přičemž 2 vlastně nemáme teda obsazené.
2: Popisuje aktuální personální obsazení ředitelka domova Michaela Pospíšilová.
4: I vzhledem ke změně legislativy od ledna příštího roku a vzniku sociálně zdravotních služeb. Ta situace se zdravotnickým personálem je pro nás velmi tristní, protože v současné době poptáváme 16 pozic středně zdravotnického personálu.
2: Doplňuje Michaelu Pospíšilovou Dagmar Klučková, ředitelka příspěvkové organizace sociální služby města Kroměříže. Ta provozuje 5 domovů pro seniory a starají se v nich o 540 klientů.
1: A tlak máme, jedna mladá holka. Jo, děkuju.
2: Několik posledních let tu podle Dagmar Klučkové lákali zdravotní sestry náborovým příspěvkem ve výši 60 a 80 tisíc korun.
4: A díky tomu se nám podařilo najít 24 nových pracovníků, ale ta fluktuace během těch několika let byla, odešlo nám 6 sester.
2: Vedení města se tedy rozhodlo náborový příspěvek navýšit, vysvětluje starosta Kroměříže Tomáš Opatrný z hnutí ANO.
5: V případě všeobecných sester je náborový příspěvek 150 tisíc korun a u praktických sester je to ve výši 90 tisíc korun.
2: Takto vysokou částku získají zdravotní sestry, které nastoupí na plný úvazek a uzavřou pracovní poměr minimálně na 5 let. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: V Radiožurnálu pro vás taky Phil Collins. Za chvíli bude půl čtvrté, chystáme pro vás další aktuální zprávy, včetně zelené vlny, no a potom taky aktuální díl zpravodajského podcastu Vinohradská 12. Do té doby ještě sport. Mistryně světa Marie Horáčková vyhrála v červenci v Madridu poprvé v kariéře závod světového poháru, no a tím se nominovala na finálové klání do Mexika. Teď odpočívá a trénuje doma v Plzni, kde ji čeká poslední srpnový víkend taky mistrovství České republiky. S lukostřelkyní klubu Arkus Plzeň si povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Na plzeňské střelnici klubu Arkus Plzeň se bavíme s mistryní světa Marií Horáčkovou, ale teď už nejenom mistryní světa, ale také vítězkou světového poháru. Tak už jste to po těch 2-3 týdnech stihla vstřebat, tenhle ten velký úspěch?
2: Jo, stihla jsem vstřebat. Myslím si, že to vlastně nebylo pro mě tentokrát tak intenzivní, jako třeba výhra toho mistrovství světa, co se týče té doby trvání vstřebávání emocí, protože po tom Berlíně to trvalo v řádu dní, tady vlastně taky, ale bylo to nějakým způsobem větší jako radost a větší, ale vědomí o té výhře vlastně.
1: Co se týká třeba respektu soupeřek, vnímáte to, že jste se zase po nějakém čase ukázala, že tady jste a že máte svoji sílu, že s vámi prostě musí počítat?
2: Rozhodně, tohleto se mi hrozně líbí i na tom sportu jako lukostřelbě, že tam strašně lidí v tom Madridu jako cítilo, že se mi daří a hrozně moc lidí mi fandilo vlastně i na tom finále, tam nebyli v publiku žádní Češi, ale myslím si, že jsem měla jako velmi velkou podporu a aplaus a i jeden Brit třeba se tam zastavil a říkal, já jsem se šel koukat na tu naší Penny, no ale když jsem tě viděl střílet, no já jsem tam musel zůstat. To je tak hezký, to je tak dobrý, já jsem ti tak fandil, ty jsi to tak otočila, no to je jako super, takže tohle to je asi jedno za mě z těch nejvíc jako srdnatých zážitků tam, který se staly, tady ta soudržnost.
1: Je to běžné, že se nejlepší lukostřelkyně světa podporují, berou se za kamarádky třeba?
2: Myslím si, že ne úplně všichni, ale vždycky je to takového půl roku intenzivního, kdy se potkáváme na těch závodech a jsou to pořád stejní lidé, takže si myslím, že za ty leta si tam každý najde sobě nějakého příjemnějšího člověka, z kterého se třeba může vyvinout i hlubší přátelství.
1: To vítězství v Madridu pro vás znamená nominaci automaticky do toho finále světového poháru v Mexiku pro nejlepších 8 lukostřelkyň světa. Čeká vás tenhle závod v polovině září. Jak moc vám to vlastně změnilo plány do zbytku sezony?
2: Já jsem s tím trošičku ne jako úplně počítala, ale nechávala jsem si tam na to volné místo. Rozhodně posouvám trošku pauzu. Teďka jsem si dala pauzu trochu po Madridu a musím teďka zase na 4 týdny před tím Mexikem zabrat šponu do tréninku. A zkrátilo mi to tu zářijovou pauzu. Ale myslím si, že na to si nebudu stěžovat.
1: Usmívá se mistryně světa Marie Horáčková z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Dobré jutro, je půl čtvrté. Monika Chmilová a zprávy.
1: Do ukrajinského zajetí padli cizinci z 51 zemí, kteří bojovali na straně Ruska, oznámil to ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec. Jejich celkový počet ale není oficiálně známý. Justiční výbor amerického senátu schválil nominaci Toda Blanche na ministra spravedlnosti. Teď o ní může začít jednat celý senát. Jmenování Blanche ale odmítají opoziční demokraté. Podle nich se pro tuto roli nehodí a bude jen plnit prezidentovy příkazy. Řidiči tento týden musí počítat s větším množstvím policejních hlídek u silnic. Ty se při kontrolách zaměřují hlavně na dodržování rychlosti a zákaz řízení pod vlivem alkoholu. Do preventivní akce se zapojily i další evropské státy. A s měsícem se dnes srazí vysloužilá kosmická raketa. Uvádějí to výpočty amerických astronomů. Srážka má být ráno okolo 8 hodin a 35 minut českého času. Jde o neovladatelný druhý stupeň rakety typu Falcon 9.
2: Sport.
1: Tenista Jiří Lehečka porazil Víta Kopřivu ve dvou sadách a postoupil do třetího kola turnaje v kanadském Montrealu. Naopak Sára Bejlek s Kateřinou Siňákovou končí na turnaji v kanadském Torontu ve druhém kole. Bejlek podlehla ve dvou setech Polce Švojntekové. Siňáková skrečovala souboj s uzbeckou tenistkou Rachimovovou, která ve třetí rozhodující sadě vedla 5-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D5 u Berouna a překážka na dálnici u Prostějova. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se u Berouna uplízí po srážce osobního auta s divokými prasaty. Následky nehody překážejí za sjezdem do centra na 21. kilometru. Projíždějte opatrně. Na D46 z Olomouce do Vyškova čekejte překážku u Prostějova. Za sjezdem na centrum na 24. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion. Vybočuje se tam, tak buďte opatrní. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se místy přidají přehánky nebo bouřky a to je silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A ve vysílání Radiožurnálu teď uslyšíte další díl letního speciálu podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Odhalili je kamery ve velké mači a taky zapomenutý telefon. Dokonce pomohl i nečekaný svědek. Víme, jak policisté přišli na vrahy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Dozvíte se to i vy ve třetím díle četby o vyšetřování případu, který na Slovensku dodnes vyvolává otázky. Dnes je středa 5. srpna.
5: Vražda Jána a Martiny. Vyšetrovanie. Napísala Laura Kelokalinská. Vydal Ringier Slovakia Media. Diel 3. Časť 1. Trasa páchateľa.
4: Po týdnu prozkoumávání videozáznamů z velké mače narazil vyšetřovací tým na záběry, které u jeho členů vzbudily velkou pozornost. Pocházely z bezpečnostních kamer místní pizzerie, která se nachází v areálu fotbalového stadionu. Vzdušnou čarou je to jen několik set metrů od domu Jána a Martiny. Všimli jsme si pohybu podezřelé osoby, která zahalená prošla před budovou. Zhruba o 2 hodiny později se vrátila zpět. Stalo se to večer 21. února 2018. Po čase jsme zpětně zjistili, že stejná osoba je i na dřívějších záběrech pořízených před několika dny. Vzpomínal šéf týmu Kuciak, vyšetřovatel Petr Juhás. Nejdřív tedy policisté objevili záběry, na kterých se v den vraždy po vesnici pohyboval neznámý muž, zahalený do kapuce a kabátu. Začali ho označovat jako zájmovou osobu číslo 1. Potom narazili na záznam ze stejných kamer z 15. února, tedy 6 dní před vraždou, na kterém před objektivy prošly hned 2 velmi podobně zahalené osoby. Šly po stejné trase jako člověk na záznamu ze dne vraždy, tedy od fotbalového hřiště směrem k rodinným domům. Časový údaj na videu odhalil, že to bylo v 19 hodin a 22 minut. Po krátké chvíli, přesně v 19 hodin a 34 minut, se dvojice stejnou cestou vracela zpět. Snímky ale byly černobílé a v nízkém rozlišení. S velkým úsilím se z nich podařilo rozpoznat na nejvýš styl chůze této osoby, respektive dvojice. Přibližnou výšku postav policisté pouze odhadovali. Další rysy, nebo dokonce tvář, nebylo možné identifikovat. Kamery k tomu nebyly určeny. Přesto poskytly ještě jedno svědectví. Po vraždě už tudy ani jedna z postav neprošla. Objektivy kamer mířily pouze na okolí pizzerie a stadionu. Nedokázaly zachytit dění na příjezdových cestách k danému místu. Ty se už nacházely mimo jejich zorné pole. Policejním analytikům proto nezbývalo nic jiného, než prověřit záznamy z okolních kamer. Kromě videí z nedalekých mrazíren se jim podařilo získat i záběry z kamery místní lovecké chaty. A tehdy to přišlo. Na záznamu pořízeném v den vraždy si analytici všimli podezřelého auta, které v 18 hodin a 29 minut zastavilo na křižovatce nedaleko stadionu. Řidič uvedeného vozidla nezhasne dálková světla, na záznamu není vidět, že by do vozidla někdo nastoupil nebo z něho vystoupil. Taky není vidět žádný pohyb řidiče mimo vozidlo. To se uvádí v policejním dokumentu. Za necelé 2,5 minuty auto znovu pokračovalo v jízdě směrem ven z Velké Mače. Záběry neodhalily přesný typ auta ani jeho poznávací značku. Policisté věděli pouze to, že se jednalo o vozidlo nižší třídy s větší karoserií a světlou barvou. Událost časově zapadala do předchozích zjištění o podezřelé osobě, která se v den vraždy pohybovala po Velké Mači. Kamery u stadionu ji zachytily jen 2 minuty poté, co podezřelé vozidlo zastavilo na křižovatce. I když záznam z křižovatky nedal odpověď na otázku, jestli tento člověk vystoupil právě z podezřelého auta, dostal se do centra pozornosti vyšetřovacího týmu. Ten pak začal hledat souvislosti s událostí, kterou kamery u stadionu zachytily asi o 2 hodiny později. Znovu před nimi prošla podezřelá osoba, ale tentokrát se vydala opačným směrem. Vzdalovala se od rodinných domů a zjevně měla naspěch. Policisté uvažovali takto. Dům Jána a Martiny, tedy místo činu vraždy, je od kamer pizzerie u stadionu zhruba 250 až 300 metrů daleko. Tahle vzdálenost, ta se dá zrychleným krokem ujít za 2 až 2,5 minuty. Lze vyvodit závěr, že v případě, že by pachatelem činu byla zájmová osoba číslo 1, která byla zachycená při zrychlené chůzi na kameře u pizzerie ve 20 hodin a 25 minut, tak je možné čas vraždy stanovit na časové období mezi 20.22 a 20.23 dne 21. února 2018. To si zapsali vyšetřovatelé do úředního záznamu. Ve stejnou dobu se Ján s Martinou skutečně odmlčeli a přestali komunikovat s okolím. Vyšetřovatelé to vědí zcela přesně na základě údajů z Jánova notebooku a z Martinina telefonu. Naposledy ho použila ve 20 hodin a 21 minut. Na počítači pak byla poslední aktivita přibližně o minutu později. Pokud byla zájmová osoba číslo 1 z kamerového záznamu skutečně vrahem, čekala v blízkosti svých obětí velmi dlouho. Zdržela se tam přibližně 114 minut. Chvíli na to se na křižovatce nedaleko stadionu znovu objevilo světlé auto stejného vzhledu jako v prvním případě. Mimochodem, nebylo to během toho večera poprvé, co se řidič mimořádně podezřelého vozidla vrátil na křižovatku ve Velké Mači. Stejné auto se tam tehdy objevilo celkem 3x. Poprvé krátce před 7:30, podruhé chvíli před 7:30 a po třetí přibližně v 8:30 večer. Policejní záznam o druhém průjezdu auta ve Velké Mači odhaluje, že řidič provedl neobvyklý manévr. Vozidlo vjede na křižovatku a chvíli tam postojí. Po zacouvání se otočí a asi po jedné minutě odjíždí tím směrem, odkud přijelo, zapsali si policisté. Tenhle druhý příjezd do vesnice vypadal, jako by se řidič přijel na vlastní oči přesvědčit, jestli tam na něho už někdo nečeká. A jako by tam nenašel toho, koho hledal.
5: Část druhá. Nečakaný svedok.
4: Informace o hledaném podezřelém autě se šířily mezi lidmi. Vyšetřovací tým byl totiž obrovský a mnoho operativců se na vozy vyptávalo svých zdrojů v terénu. Nakonec se ukázalo, že to vůbec nebylo na škodu. Policistům se totiž přihlásil třicátník René Nitraj z Velké Mače. Přiznal, že i on už o hledaném autě slyšel a sám si všiml něčeho podezřelého. Bylo to v neděli 18. února 2018, tedy 3 dny před vraždou, když se vydal pro cigarety na benzínku do Sládkovičova. Byla tma, asi 10 hodin večer. Pozdní návštěvu čerpací stanice využil také k tomu, že se připojil k tamnější bezplatné Wi-Fi a surfoval na internetu. Seděl přitom ve svém autě a přes okno si všiml, že na nedalekém parkovacím místě vyhrazeném pro vozíčkáře stojí taky auto. Podle jeho slov to byl Peugeot Partner světlé barvy. V šeru u benzínky se mu zdálo, že mohlo být světle modré nebo modrošedé. Není jasné, jestli tušil, že skoro stejné auto vyrábí taky značka Citroën. Vozidlo ho každopádně zaujalo, protože takové má i otec jeho kamaráda. Všiml jsem si ale poznávací značky, která začínala na KN. A hned jsem věděl, že to není jeho auto. Vybavil si z paměti, aniž by tušil, že je prvním, kdo policistům řekl o registrační značce auta z Komárna. Všiml jsem si, že to auto má nastartovaný motor. Zaparkoval jsem tak, že jsem měl to vozidlo po své pravé straně. Mezi námi zůstala 2 volná místa. Některé věci si pamatoval přesně, jiné jen matně. Třeba takových poklic si nevšiml, ale tušil, že zahlédl tažné zařízení a možná i tmavší zadní okna. Zatímco ťukal do mobilu, otočil hlavu směrem k nastartovanému autu a viděl, že tam někdo sedí. Zajímalo mě, proč tam ten Peugeot Partner stojí tak dlouho, tak jsem se podíval i na řidiče. Právě v tu chvíli jsem si všiml, že i on se na mě dívá. Všiml jsem si, že měl na hlavě čepici, takovou černou, respektive tmavé barvy. Měl ji nasazenou těsně na hlavě, přes polovinu uší. Materiál čepice byl tenký, nebyla to pletená čepice. Měl na sobě tmavou bundu, ale spíš to byl tlustý svetr. Nebyla to žádná šustákovka, ale zároveň to nebyla ani zimní bunda, popsal muž. Když se pohledy obou setkaly, řidič se k němu otočil zády. Měl jakoby větší hlavu kulatou, byl trochu při těle, alespoň podle obličeje, a měl jemné strniště po celé tváři. Sypal ze sebe nečekaný svědek jeden detail za druhým. Prý má dobrou paměť na tváře a vždycky alespoň ví, jestli člověka vidí poprvé, nebo ho už někde potkal. Kdybych toho člověka uviděl, myslím, že bych ho poznal, řekl policistům. Byl si tak jistý tím, co viděl, že byl ochotný pomoct policejnímu technikovi nakreslit identikit. V tom vozidle jsem nikoho dalšího neviděl, ale podle chování řidiče si myslím, že tam byla ještě jedna osoba. Siluetu ale nespozoroval, jenom to odvodil. Po 3/4 hodině řidič světlého auta s neznámou posádkou rozsvítil světla a odjel. Za pár minut vyrazil z benzínky i René Nitraj a vracel se do domu do Velké Mače. Jel jsem rychlostí 100 až 110 km za hodinu a to auto, které stálo vedle mě, jsem dohnal u lesa, když odbočovalo směrem na Velkou Maču, na vedlejší cestu směrem doleva, vzpomínal muž. Vozidlo s poznávací značkou Komárna jelo nepřirozeně pomalu, jako by se někdo jen tak projížděl bez jasného cíle. Nitra jí pokračoval domů, ale ve zpětném zrcátku ještě viděl, jak podezřelé auto pomalu odbočilo na cestičku k místním mrazírnám. A ty jsou za křižovatkou, na které kamera zachytila hledané vozidlo před vraždou i po ní. Polemiku o tom, jestli se na kamerách objevuje Peugeot nebo Citroën, nakonec ukončil technický poradce a odborník na tyto značky Martin Rudohradský. Na základě konkrétního dílu zjistil, že se vyráběl pouze pro značku Citroën a tím skoro na vlas podobné auto značky Peugeot vyloučil. Potom zaznamenal ještě jeden detail. Po prostudování fotografií z místa činu jsem si na vozidle všiml tvaru pravého blatníku. Podle jehož zakřivení se dá auto blíže určit. Jednalo se o vozidlo výrobní fáze číslo 2 modelu Citroën Berlingo M59. A tahle auta se vyráběla od roku 2002 do 2. října roku 2005.
5: Časť 3. Rébus s mobilmi.
4: Zatímco jedna skupina policistů pátrala po autě, druhá procházela nekonečný seznam telefonních čísel. Vyšetřovací tým si od mobilních operátorů vyžádal čísla všech telefonů, které se v období před vraždou, během ní i bezprostředně po tomto činu pohybovaly v okolí Velké Mače a zachytili je tamní komunikační buňky. Pokud člověk aktivně používá mobil, operátoři můžou zpětně zjistit, z jaké oblasti přibližně volal nebo posílal SMSky. Telefon se totiž připojuje k takzvané BTS stanici, která zpracovává data a přenáší je do druhého zařízení. Policejní analytici tímto způsobem získali tisíce údajů a proto museli přistoupit k vylučovací metodě. Nejprve vyřadili místní obyvatele. Potom zúžili seznam aktivních mobilních telefonů pouze na pravděpodobný čas vraždy a konkrétní místa, kudy mohli podezřelí procházet. Pořád ale zůstávaly stovky mobilních telefonů, které museli projít. Vyšetřovací tým nakonec přistoupil k něčemu, co v historii slovenské kriminalistiky nemělo obdoby. Od mobilních operátorů si vyžádal i záznamy o takzvaných neaktivních telekomunikačních operacích. Jedná se o seznam konkrétních mobilních čísel, ze kterých se nevolá ani ne-SMSkuje, ale operátoři o nich přesto mají informace, kde se pohybovali a jaké BTS stanice je zachytili. Policie prostě chtěla záznamy o mobilech, ze kterých se v té době nevolalo ani nepsalo, jen se pohybovali v okolí. Operátoři se nejdřív tvářili, že takové záznamy ani nemají. Na základě příkazu se nám je ale nakonec získat podařilo, vysvětlil šéf týmu Kuciak Peter Juhás. Protože dat o neaktivních mobilních telefonech bylo násobně víc než o těch aktivních, policisté se zaměřili pouze na trasu z Velké Mače směrem na jih, konkrétně na Komárno. Z výpisů zjistili, že existují dvě čísla, jejichž majitelé se bezprostředně po vraždě prozvonili. Jeden telefon byl poprvé zapnutý v 18.19 a připojil se k vysílači ve Sládkovičově. Policisté zkontrolovali záznamy z kamer, na kterých bylo podezřelé auto a zjistili, že Citroën Berlingo o 2 minuty později zachytila kamera na tamním kruhovém objezdu. Právě směřoval do Velké Mače. Druhé číslo se aktivovalo až ve Velké Mači v 18.28. O 90 vteřin později zachytila kamera pizzerie u stadionu zájmovou osobu číslo 1, tedy podezřelého muže s kapucí na hlavě. Další hodinu se mezi mobily nic nedělo, ale v 19.32 poslal majitel jednoho mobilu na druhý SMSku, která zůstala bez odpovědi. Bylo to přibližně ve stejnou dobu, kdy se v obci podruhé objevil Citroën Berlingo a v zápětí zase zmizel. Necelou hodinu na to následovala další neobvyklá událost. Majitel mobilního telefonu, který zůstal ve Velké Mači, ve 20 hodin, 24 minut a 12 vteřin prozvonil telefon, který se v tu chvíli nacházel u Sládkovičova. Bylo to asi 2 minuty po odhadované době vraždy. Za další 2 minuty přišlo něco jako odpověď, tedy zpětné volání z mobilu u Sládkovičova. Majitelé tyhle ty telefony po 8:30 večer na dobro vypnuli a na Slovensku už je nikdy nikdo nepoužil. Policie tak už věděla o dvojici podezřelých čísel, která byla oficiálně registrovaná na jméno jedné ženy. Nebylo jasné, jestli je někomu vědomě předala, nebo jestli při nákupu SIM karet zneužili její totožnost, jejíž prokázání je na Slovensku při pořizování SIMek povinné. Operátor karty aktivoval 31. ledna 2018, ale reálně se začaly používat až 19. února 2018, tedy 2 dny před vraždou. Poprvé je někdo zapnul kolem 9:30 dopoledne a poslal z nich mezi sebou navzájem SMS zprávy. V té době byly telefony v Kolárově a připojili se k místní stanici na ulici Obránců míru. Pořád ale nebylo jasné, kdo je držel v ruce a jestli to byla náhoda, že telefony zapnul právě na tomto místě. Policii chybělo jméno, které by spojovalo všechny získané stopy, telefony, SIM karty, auto, s podezřelou osobou z kamer u stadionu ve Velké Mači.
5: Část 4. Kardinálna chyba vrahov.
4: Velký průlom ve vyšetřování nakonec přineslo odhalení jedné události, ke které došlo v pondělí 19. února, tedy 2 dny před vraždou. Pozdější vrah měl už tehdy pod kabátem schovanou zbraň a v hlavě odhodlání popravit Jána Kuciaka. Spolu se svým komplicem ale právě v tento den udělali osudovou chybu. Prozváněcí, takzvaný pracovní mobil, si vzal jenom jeden z nich. Ten druhý ho z neznámého důvodu nechal doma. Na místě pak improvizovali. Střelec i

0: Analytici tak měli v rukou obrovský úlovek. Konkrétní číslo spojitelné s konkrétní osobou, která byla ve Velké mači. Podařilo se jim to po týdnech hledání v nekonečných číselných údajích o telefonním provozu, ve kterých byli doslova zahrabaní. Konečně našli tolik hledané spojení, které jim pak otevřelo cestu k vypátrání pachatelů.
1: Část pátá. Všade vyskakovalo jedno jméno.
0: Koncem července 2018 byl vyšetřovatel Juhás právě na pohřbu, když mu najednou zavolal kolega a sdělil mu tajemnou zprávu. Ahoj, prosím tě, zajeď do Nitry. Šéf týmu tušil, že tam zřejmě na něco přišli. A v tomto případě se počítalo každé, i sebe menší zjištění. V sídle Národní kriminální agentury v Nitře na něho už čekali operativci, kteří v uplynulých týdnech pátrali v terénu po podezřelém autě. Na seznamu měli i jedno vozidlo, které objevili v Kolárově. Když ho konečně našli a vyfotili, po porovnání s videozáznamy z kamer, všechno sedělo. Boční lišty, poklice, dveře, blatník. Značka, Komárno. Péťo, asi to máme. Snažili se policisté šeptat, ale vzrušení bylo místy silnější. To auto patřilo Gabrielovi Sabohovi. Jehož syn Tomáš byl v minulosti sám vyšetřovatelem. Policistům, kteří právě v té době řešili dvojnásobnou úkladnou vraždu Jána a Martiny, se však jeho jméno vybavovalo i kvůli něčemu jinému. Kolegové mi vyprávěli, jak v roce 2016 vyšetřovali vraždu podnikatele Petra Molnára v Kolárově. A Sabo v tom případu vypovídal jako svědek, vzpomínal Juhás na okamžik, kdy o tomto muži poprvé slyšel. Ten večer svítila v policejní budově vnitře světla až do 3 do rána. Policisté se snažili zjistit o tehdy 40-letém Sabovi co nejvíce. Narodil se v Komárně, bydlel v Kolárově, stále s rodiči. Dlouhá léta pracoval u policie, takže znal vyšetřovací metody. Uměl by i zametat stopy, uvažovali nahlas policisté u stolu. A pak přišlo další velké odhalení. Mobilní číslo, které 19. února prozvonil držitel toho takzvaného pracovního mobilu ve Velké mači, bylo registrováno na téhož Tomáše Saboa, jehož otec je majitelem podezřelého auta. Když policisté znovu zabořili hlavy do nekonečných excelových tabulek, zaznamenali, že Sabo vypínal svůj soukromý mobil právě v těch dnech a v ty večery, kdy podezřelé osoby jezdili do Velké mače, kde je opakovaně nahrávali kamery. Mobil vypnul pokaždé s výjimkou jediného večera pro něj osudného pondělí 19. února 2018. Sabův mobil se připojil k BTS stanici ve Velké mači a po pár minutách ho někdo prozvonil z onoho pracovního telefonu. Následovaly dny a týdny, během kterých policisté sledovali Saboa na každém kroku. I kdyby se to, že je zapletený do vraždy ve Velké mači, potvrdilo, pořád nebylo jasné, s kým spolupracuje a kdo ho najal. Policisté sestavovali jeho kompletní profil a zjistili, že v roce 2017 si v Kolárově otevřel obchod s výživovými doplňky. Z výpisu z jeho telefonu bylo zřejmé, že intenzivně komunikuje se svým bratrancem Miroslavem Marčekem. I on bydlel v Kolárově a v minulosti sloužil jako voják v armádě. Tomáš Sabo zveřejnil na sociální síti fotografii, na které pózoval na palubě velké zaoceánské lodi se zbraní v ruce. Pracoval tam v ochránce před somálskými piráty. Stejnou práci měl nějakou dobu vykonávat i jeho bratranec Marček. Vyšetřovací tým zachytil stopu. Policisté věděli, že v přesných časech, které spojovali s vraždou, byli ve Velké mači dva podezřelí lidé. Volali si z prozváněcích mobilů, které někdo poprvé zapnul v Kolárově. Jeden z těchto mobilů dva dny před vraždou prozvonil i číslo, které oficiálně patřilo Sabovi. Začalo se nám to krásně vyjasňovat. Před sledováním ve Velké mači byl Sabo v kontaktu s Miroslavem Marčekem. Zavolali si, psali si. Potom

0: se jejich mobily vydali z Kolárova směrem na Maču, ale po cestě se vypnuli. Bylo jasné, že jsou koordinované, vysvětloval vyšetřovatel Juhás. Policisté zjišťovali, s kým dalším se Sabo stýká, jaký má denní režim a čím se zabývá. Výpisy z telefonních hovorů dvojice Sabo Marček pomohly odhalit, že byli často v kontaktu i se třetím mužem. Volali mu, nebo se s ním dokonce setkávali, ve stejné dny, kdy podezřelí lidé z kamerových záznamů jezdili do Velké Mače. Na seznamu osob, které byly v hledáčku vyšetřovacího týmu, se tak objevilo třetí jméno. Majitel pizzerie v Komárně, Zoltán Andruško. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Právě jste doposlouchali už třetí díl letošní letní četby z knihy Vražda Jána a Martiny Vyšetřování. Její autorkou je Laura Kello-Kalinská ze serveru Aktuality.sk a vydal ji Ringier Slovakia Media. Stejně jako v prvních dvou epizodách i tady platí, že ty přeložené pasáže, které jste slyšeli, jsou zkracované a editované, aby se nám do podcastu vešly. Hlavním podezřelým z objednávky vraždy nadále zůstává slovenský podnikatel Marian Kočner. On i jeho kamarádka Alena Žužová, která podle policistů měla trestný čin zprostředkovat, opět docházejí před soud v rámci obnoveného procesu. Nicméně Laurina kniha i tento podcast se tomuto vývoji nevěnuje. Události, které popisujeme, vycházejí ze skutečností, faktů, úředních dokumentů, dostupných informací z vyšetřování a ze soudních spisů, které byly k dispozici k datu uzávěrky knihy v lednu 2024. Pokračujeme ve čtvrtek. Naslyšenou zítra.
1: Dobré jitro, jsou 4 hodiny. Zprávy připravila a čte Monika Chmilová.
2: Při ruských balistických útocích na Kyjev zemřela žena, informuje o tom kyjevská vojenská zpráva. Kvůli nedostatku znalců se v Česku protahují soudní řízení. Fotbalisté pražské Sparty na úvod třetího předkola Ligy mistrů vyhráli po obratu nad Olympikem Lyon. A dnes bude jasno až polojasno, místy s přeháňkami a bouřkami, teploty do 37, na Moravě až do 40 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Při ruských útocích na Kyjev zemřela žena, 12 lidí je zraněných. Informovala o tom tamní městská vojenská zpráva na síti Telegram. Starosta ukrajinského hlavního města Vitalij Kličko informoval, že v Holosovijském okrese se zřítila budova a pod jejími troskami můžou být lidé. Zasažené jsou i další oblasti metropole. Kličko obyvatele varoval před pokračujícími útoky a vyzval je, aby zůstali v úkrytech. Za posledních 5 let klesl počet soudních znalců na polovinu. Teď jich je v seznamu Ministerstva spravedlnosti přes 5 000. Za příčinu označuje Komora soudních znalců zákon z roku 2021, podle kterého měli všichni znovu skládat odborné zkoušky. Tisíce lidí pak hromadně od znalectví odešly. Projevuje se to i na délce soudních řízení. Protahují se zejména posudky z psychologie, psychiatrie nebo sexologie, připouští mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
4: U komplikovaných a složitých věcí týkajících se například hospodářské trestné činnosti nebo trestné činnosti v souvislosti s moderními technologiemi se objevují také problémy, kdy není vůbec možné sehnat takový znalecký ústav, který by byl schopný komplexně danou problematiku posoudit.
2: O nedostatku zejména ve zdravotnických oborech Ministerstvo spravedlnosti ví, chystá další úpravu zákona, která by s ním měla pomoct. Jak přesně, ale resort nezdělil. Zákon chce předložit nejpozději příští rok. Policie posiluje až do konce týdne hlídky na festivalu Bruntál Assault v pevnostním městě Josefov u Jaroměře. Kontrolovat budou veřejný pořádek, bezpečnost a také plynulost dopravy, říká policejní mluvčí Šárka Pižlová.
5: Policisté jsou na místě od začátku festivalu a situaci průběžně sledují po celou dobu jeho konání. Řidiče prosíme, aby respektovali dopravní značení a pokyny policistů s pořadateli. Pokud to bude možné, doporučujeme využít hromadnou dopravu nebo sdílenou jízdu a v žádném případě nesedat za volant pod vlivem alkoholu.
2: V nové tramvajové trati na Václavském náměstí v Praze bude časová schránka pro budoucí generace. Obsahovat má například současný tisk a pamětní mince. Dnes dopoledne ji do kolejiště kousek od sochy svatého Václava položí zástupci Sdružení Nového města Pražského. Tramvajovou trať staví dopravní podnik od poloviny roku 2024. Hotová má být v příštím roce.
3: Sport.
2: Fotbalisté Sparty vstoupili vítězně do kvalifikace Ligy mistrů. Na úvod třetího předkola Ligy mistrů porazili po obratu Olympic Lyon 2-1. Hosté šli do vedení těsně před pauzou po vlastním gólu Sochomela. Pražané pak ve druhé půli během 6 minut výsledek otočili po gólech Rineše a Mercáda. Spartu za její výkon pochválil i portugalský trenér Lyonu Paulo Fonseca.
6: Je to tým, který je opravdu kvalitní. Má velmi dobré útočníky, kteří jsou nesmírně rychlí. To, jaký výkon předvedl, pro mě není překvapení. Jen dostal své pověsti.
2: Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Lyonu se bude hrát ve Francii příští týden v úterý.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D46 u Prostějova a omezení na D3 u Českých Budějovic. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova pozor na překážku u Prostějova. Za sjezdem na centrum na 24. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion a vybočuje se. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za Koberovicemi. Na 77. kilometru pojedete kolem odstavené světelné šipky pro porouchaném kamionu. Zůstala v odstavném pruhu. A na D3 počítejte s omezením u Českých Budějovic. V tunelu Pohůrka na kilometru 136 pracují údržbáři. Silničáři přestavili dopravní značení. Nově se jezdí obousměrně v pásu do Rakouska. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 a na horách většinou kolem 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
1: Bude opět vedro, dobré jitro. 4 hodiny 5 minut, středa 5. srpna, přeju dobré ráno tedy do celého Česka. Na jihu Moravy začíná období, na které čekají vinaři i milovníci burčáku. Dovnitř se včera ráno vyrazili první sběrači nejranějších odrůd hroznů. Právě z nich vznikne první letošní burčák. Kdy bude v prodeji, kdy ho ochutnáte, taky to se z našeho vysílání dozvíte. Dobré jitro, za chvíli pro vás budeme mít taky novinku Ondřeje Rumla, teď JP Cooper.
3: Radiožurnál a Jiří Štefl. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Pár minut a bude 4:15. Někdo ho miluje, někdo mu nemůže přijít na chuť. Tak či tak první letošní burčák začnou vináři nabízet s nadcházejícím víkendem. Jeho cesta ale začala už včera, ještě před svítáním ve vinicích u Dolních Dunajovic na Břeclavsku. Sběrači tam zahájili vinobraní nejranějších odrůd hroznů a my jsme byli u toho.
1: Vlastně od brzkého rána, tak jsme tady ve vinohradě, sbíráme hrozny na burčák.
2: Ukazuje agronom Martin Novosad, jak s dalšími střihači sbírají hrozny. Berou všechny.
1: Protože mají už správnou zralost a taky jsou ty hrozny 100% zdravé, takže nemáme důvod jakoby ty hrozny nějak probírat nebo třídit. Prostě sbíráme všechno, stříháme to do kýble.
2: Odrůda augustovský je raná a hodí se na burčák. Letošní sklizeň hroznů začala kvůli horkům asi o týden dřív oproti dlouhodobému průměru, doplňuje ředitel vinařství Šoto Valtice David Šťastný.
3: Ta druhá stránka je to prostě příroda, je to přírodní proces a ty sucha nám způsobily to, že nejen máme škody na mladých výsadbách, které nám některé uschly, ale hrozny budou mít méně šťávy, to znamená nižší výlisnost bude. I když možná ještě hodnotím předčasně.
2: Sezbírané hrozny převezl traktor do lisu.
3: Takže hrozny teďka potřebujeme co nejrychleji vylisovat a zachladit. Říká se tomu vlastně řízené chlazené kvašení, to znamená my ten mošt co nejrychleji musíme schladit, protože i ty extrémní horka, které teďka jsou, vlastně způsobily to, že nejen, že nám hrozny dozrály, ale i při sběru je lepší, když ten hrozen je chladnější, není ještě takzvaně uvařený, takže vlastně co nejrychleji potřebujeme dostat do lisu, zachladit a čekat na to ty 3-4-5 dní.
2: První burčák si budou moct lidé koupit v pátek. Cena bude stejná jako loni. Z Dolních Dunajovic Aneška Hlávková, Radiožurnál.

vždycky to tu bylo, tady, přímo před očima.

0: Středa 5. srpna, ideál posloucháte vysílání Radiožurnálu, tak dobré ráno. Návštěvnost na státních památkách v Česku je podle Národního památkového ústavu letos srovnatelná s minulým rokem. Třeba v Plzeňském kraji dorazilo na hrady a zámky od začátku sezóny o necelých 5% méně lidí než v loni. Od začátku letních prázdnin se ale zájem zvýšil a první prázdninový měsíc je tak nejúspěšnější za poslední 3 roky. Výrazný nárůst zaznamenali v červenci na zámku Kozel u Plzně.
1: Právě jsme vstoupili do Valdštejnského divadla. Představuje návštěvníkům průvodkyně Lucie Pšeničková.
2: Divadlo je takovým oblíbeným místem našich návštěvníků a i spousta těch, kteří se k nám vracejí, mají divadlo právě jako jednu z mála vzpomínek na náš zámek.
1: Divadlo na zámku Kozel si v červenci prohlédlo přes 3000 lidí, říká kastelánka zámku Věra Polanová.
3: Vzhledem vlastně k té zvýšené nabídce prohlídek převážně kostýmovaných a pro děti, tak za ten červenec nám návštěvnost stoupá.
1: Kdo chodí nejčastěji?
3: Nejčastěji nás navštěvují právě rodiče s dětmi, po případě prarodiče s vnoučaty, takže jsme opravdu velmi rádi.
1: Víc návštěvníků než v loni přišlo třeba na zámek Červené Poříčí, kde kastelána dělá Marcel Čermák.
4: Přikládáme to tomu, že jsme se více věnovali reklamě ve veřejném prostoru a nebo na sociálních sítích.
1: Že v červenci se návštěvnost na většině památek v Plzeňském kraji zvýšila, potvrzuje za Národní památkový ústav Markéta Slabová.
5: Po mimořádně horkém závěru června přinesl červenec příjemnější podmínky pro výlety a spolu s pestrou nabídkou kulturních akcí a mimořádných prohlídek přispěl k opětovnému růstu návštěvnosti. Hlavní turistická sezóna tak začíná dohánět slabší jaro. O celkovém výsledku ale rozhodne především srpen.
1: A tou hlavní akcí na památkách bude tradiční hradozámecká noc 22. srpna. Z Plzeňska Martina Klímová, Radiožurnál.

0: Český rozhlas už kulaté jubileum oslavil.
1: 100 let fungování si ale teď připomínáme u dalších důležitých součástí jeho vysílání.
0: Časové znamení.
1: Rozhlasové hry.
2: Jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
0: Pravidelné zpravodajské relace.
1: Sportovní přenosy.
3: Jsme na hřišti AC Sparta na Letné, které je dnes jevištěm ligového utkání obou vedoucích mužstev naší Sparty a Slávie.
0: Nebo tvorba symfonického orchestru.
1: Rozhlasové stovky.
0: Speciální seriál Radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
1: Rozhlasové stovky každý den po 8:45.
0: Radiožurnál každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
4: Teď je 4:30. A zprávy už má Jana Utendorská.
5: V Římě pokračují rozhovory mezi Izraelem a Libanonem. Země by měly jednat o rozšiřování tzv. Pilotních zón, ze kterých se má stáhnout izraelská armáda. Informuje o tom katarská televizní stanice Al Jazeera. Vojsko Libanonu by na oplátku mělo zajistit odzbrojení hnutí Hizbalah. I přes příměří z června Izrael na jihu Libanonu pokračuje v útocích. Kvůli suchu a horku platí v části republiky výstraha před vznikem požáru. Hasiči s nimi v úterý bojovali hned na několika místech. Většinou se jim už podařilo dostat plameny pod kontrolu. Hořely například lesy v Křečovicích na Benešovsku a u obce Nezdice na Šumavě, nebo skládky na Sokolovsku a u Číškovic na Litoměřicku. Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili v Praze, ve Středočeském a Ústeckém kraji smogovou situaci. Platí až do odvolání, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro ty s chronickými dýchacími potížemi, seniory a malé děti. A Dagmar Havlová a její nadace Vize 97 chtějí zachovat cenu Václava Havla za lidská práva. Radiožurnálu to potvrdil Jakub Doležal z nadace Vize 97. Reagovali tak na pondělní oznámení knihovny Václava Havla, že se na organizaci ceny už nebude podílet. Podle knihovny je důvodem červnové odvolání souhlasu s užíváním jména Václava Havla. Cílem Havlové a nadace Vize 97 je cenu udělovat i letos. Teď o tom jednají s dalšími partnery.
1: Sport.
5: Sparta rozehrála třetí předkolo fotbalové ligy mistrů vítězně. Na svém stadionu vyhrála nad Olympikem Lyon po obratu 2-1. Odvetný zápas je na programu v úterý ve Francii. Pokud pražská Sparta postoupí, narazí na lepšího ze souboje mezi Fenerbahce Istanbul a Šturmem Graz.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážky jsou na dálnici u Prostějova i na D1 za Koberovicemi. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova se připravte na překážku u Prostějova. Za sjezdem na centrum na 24. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion, musí se před ním vyvočovat. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte opatrnost za Koberovicemi. Na 77. kilometru stojí světelná šipka pro porouchané vozidle v odstavném pruhu. A na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy počítejte s novým omezením za Planou nad Lužnicí. Mezi 83. a 80. kilometrem budou silničáři opravovat vozovku. Zabraný je pravý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné. Teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku až 40 stupňů, na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál a Jiřího Štefla.
4: A je tady nový den, středa, 5. srpnový den, 4 minuty po 4:30. Dobré ráno.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I opr-

4 minuty a bude 4:45. Tady je vysílání Radiožurnálu ve středu 5. srpna. Mimochodem do měsíce dnes narazí zbytek kosmické rakety. Srážku astronomové očekávají zhruba za necelé 4 hodiny. Do měsíce narazí zbloudilá část stroje, který v loňském roce nesl měsíční sondy. Podle vědců to bude událost srovnatelná s dopadem meteoritu. Detaily si můžete přečíst na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Podívejte se. Katka Knechtová z hudby.

0: Metallica ve vysílání Radiožurnálu 11 minut před 5 hodinou. Už voláme taky meteorologům z Českého hydrometeorologického ústavu. Aktuálně nejtepleji v Česku mají v Bystřici pod Hostýnem, kde je necelých 27 stupňů Celsia. Hlavně na Moravě a ve Slezsku i dnes můžou padat teplotní rekordy a právě v horku se mění v nebezpečnou past i obyčejné osobní auto. Riskantní je hlavně pro děti nebo domácí mazlíčky, kterým může jít v takovém rozpáleném interiéru i o život. Téma ještě do 5.
1: Všechno v pořádku, kluci, dobrý? Tohle to je na záchranu. Když se budete postavit tam do stínu, tak to bude lepší než v tom autě.
2: Extrémně vysoké teploty a 3 samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové. Díky tomu, že bylo auto odemčené, mohli 3 chlapcům rychle pomoci a poslali je do stínu. Zároveň hned přivolali záchranku.
3: Jeden z nich byl 10letý a menší 2,5 roku staré. Zdravotníci zkontrolovali zdravotní stav dětí a následně znovu předali do péče matky.
2: Popisuje Veronika Soukupová z městské policie Hradec Králové. Matka dětí nechala podle svých slov ve vedru děti samotné na několik minut proto, že je nechtěla budit. Pohlídat je měl starší bratr. Tentokrát vše dopadlo dobře. Zdravotnický záchranář Miroslav Tejkl z Pražské záchranné služby má mnohem dramatičtější zkušenost. Říká mi, zatímco sedáme do jednoho z osobních aut pražské záchranky.
4: Bylo to na parkovišti před obchodním centrem, kdy jsme na místo přijeli souběžně s policií, s hasiči. Ty provedli násilný vstup do vozu, vytáhli jsme vlastně 2 děti zhruba ve věku 3-4 let ze zadních sedaček. Obě byly schvácené, jedno mělo poruchu vědomí, takže jsme obě děti odvezli na urgentní příjem. Ta rodina, která se dostavila záhy a ty děti svý viděla, zpočátku nevěřila tomu, že během pár minut mohlo dojít k takové progresi toho zdravotního stavu.
2: Přestože parkujeme ve stínu, během chvíle se začínáme výrazně potit. K tomu, abychom horko zvládali, nám pomáhá termoregulace. Dětský i zvířecí organismus se ale zahřívá mnohem rychleji.
4: Dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení, jak vzrůstá ta tělesná teplota, řekněme k těm 40 stupňům Celsia, tak tam už dochází k reakci, jako když máte virózu a silnou horečku, to znamená bolí hlava, motá se hlava. Při dalším vzestupu té tělesné teploty může dojít ke křečím, k poruchám vědomí až k edému mozku a i k smrti.
5: My sedíme v autě pár minut a je tady opravdu velké horko. O kolik vlastně zrůstá ta teplota v tom voze?
4: Určitě je to dáno mnoha faktory, velikostí vozu, barvou vozu, jestli je světlý nebo tmavý, jestli je na přímém slunci. Jsou to až desítky stupňů Celsia během desítek minut.
2: Interiér auta je jako skleník. Například při venkovních 35 stupních přesáhne po 20 minutách teplota uvnitř 50 stupňů. V Praze má záchranka každoročně podle vedoucí zdravotnického operačního střediska Jany Poštové 1 až 2 případy, kdy zůstanou děti ve vedru v autě sami. Jeden z nich byl před časem jen proto, že se rodič dítěte spolehnul na pootevřené okénko.
6: To dítě plakalo, bylo vidět, že je ve velkém nekomfortu. My jsme hned vlastně aktivovali ostatní složky integrovaného záchranného systému. Dítě se z auta velmi rychle vyprostilo a byť bylo odvezené do nemocnice, tak naštěstí tento případ neskončil tragicky.
2: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom i hned volat na jakoukoliv z tísňových linek.
4: Pokud nám řeknou na tísňové lince, že do jednotek minut tam přijede pomoc, tak bych to nechal na profesionálech. Pokud vidíme, že ta osoba je tam skolabovaná a už je v bezvědomí, tak je určitě dobré provést nějaký násilný vstup, třeba rozbití protilehlého okýnka, aby jsme tu danou osobu ještě neohrozili střepy a vniknout do toho prostoru a vytáhnout tu osobu ven, poskytnout první pomoc podle toho, v jakým je ta osoba stavu, jestli je v přivědomí, komunikuje nebo už je v bezvědomí a je potřeba třeba zahájit oživovací pokusy.
5: Říká zdravotnický záchranář Miroslav Tejkl. Otvíráme dveře, je tady skutečně velké horko z vozidla zdravotnické záchranné služby. Andrea Skalická, Radiožurnál.
7: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Kovačiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Dobré ráno v 5 hodin. Vysíláme zprávy s Janou Tendorskou.
3: Evropská unie dneškem zpřísňuje podmínky pro udělení dočasné ochrany Ukrajincům. Soud znovu projedná rehabilitaci Milana Knížáka. Případ z dob komunismu pokračuje i po jeho smrti. Fotbalisté Sparty vstoupili do kvalifikace o Ligy mistrů výhrou nad Lyonem. A bude slunečno, k večeru místy až oblačno s přehánkami. Teploty do 37, na Moravě ve Slezsku až 40 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Ode dneška platí přísnější podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny. Podle rozhodnutí Rady Evropské unie ji nově získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Pravidla se nebudou týkat těch, kdo dočasnou ochranu už v Evropské unii dostali a jen si ji prodlužují. Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO zpřísnění uvítal.
5: Oceňuji, že se nám podařilo najít shodu napříč členskými státy. Rozhodnutí omezí počty nově příchozích o desítky procent. Díky tomu se následně sníží také tlak na naše kapacity, uleví se českému zdravotnímu i sociálnímu systému.
3: Podle údajů ministerstva vnitra je v Česku necelých 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přišlo zhruba 800. Rehabilitaci výtvarníka a hudebníka Milana Knížáka bude dnes znovu řešit obvodní soud pro Prahu 10, informoval o tom server i rozhlas.cz. Případ se týká Knížákovy vazby z roku 1974, kdy byl podezřelý z poškozování zájmů Československa v cizině. Návrh na rehabilitaci se k soudu vrací poté, co Knížák uspěl s ústavní stížností. Podle ústavního soudu postupovali soudci nižších instancí příliš formalisticky. Knížák na konci srpna zemřel, u soudu ho zastoupí a advokát. Do ukrajinského zajetí padli cizinci z 51 zemí, kteří bojovali na straně Ruska. Oznámil to ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec. Jejich celkový počet ale není oficiálně známý.
6: Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec na svém telegramovém kanálu napsal, že o zajatých cizincích je potřeba mluvit otevřeně a čestně, aby si ve světě uvědomili, že účast ve válce na straně Ruska má své právní následky. Podle zdrojů BBC padly na Ukrajině přes 3,5 tisíce cizinců, kteří bojovali v řadách ruské armády. Moskva je naverbovala hlavně v afrických, jihoamerických a asijských zemích. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Technici v Praze čistí pilíře Karlova mostu, odřas a náletové zeleně. Práce zajišťuje specializovaná firma, používá horolezeckou techniku a vysokotlaké čističe. Údržba potrvá do konce listopadu. Turisty na Karlově mostě práce neomezují, říká kamenosochař Bohumil Pánek.
7: Nejdřív musí aplikovat přípravek, který zahubí tu zeleň 24 hodin dopředu, potom další den se přijde, vezme se přístroj s tlakovou vodou. Když narazíme na nějaké místo, kde v kameni je nějaká spára, která jako je měkká, to znamená je plná hlíny, tak se musí vyčistit a zamázne se vápenou maltou.
4: Sport.
3: Fotbalisté Sparty porazili na úvod třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Po vlastním gólu Suchomela z konce prvního poločasu Pražané otočili skóre, a to po změně stran brankami Matěje Rineše a Johna Mercáda. Francouzský tým zároveň neproměnil pokutový kop. Sparta se prosadila ještě dvakrát, ale pokaždé z offsideu. Mercado navíc minul branku z malého vápna. Adam Karabec tak mluví o těsném jednogólovém náskoku do odvety.
8: Kdyby nám to řekli před zápasem, tak to vezmeme všema deseti, ale takhle zpětně samozřejmě to mrzí, protože si myslím, že jsme mohli dát další tři góly a chyběly opravdu jako kousky, ať už to byly ty offsidy, nebo když jsme nedali ty velké šance, takže v tomhle to mrzí, ale v celku si myslím, že můžeme být spokojení.
3: Odveta je na programu v úterý v Lyonu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 za Kojetínem a překážka na D46 u Prostějova. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna máme hlášenou nehodu za Kojetínem. Na kilometru 251 nákladní auto srazilo zvěř. Na místě se teď uklízí, tak zpomalte kilometr 251 na D1 směrem do Brna. Na D1 z Brna do Prahy vás za Koberovicemi na 77. kilometru může překvapit dopravní značení. Kamion už v odstavném pruhu není, šipku ale ještě neodvezli. A na D46 z Olomouce do Vyškova čekejte překážku u Prostějova. Za sjezdem na centrum na 24. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion. I tam se vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy až oblačno a ojediněle přehánky nebo bouřky, a to i silné. Teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40, na horách bude kolem 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál, je s vámi Petr Král.
10: Dobré ráno, 5.05 a půl, tak snad vám další tropická noc místy dovolila vydatný spánek. Poslední dobou to bývá spíše výjimečný úkaz. O horku na mnoho způsobů bude i dnešní ranní radiožurnál a na začátku ještě přitopíme. Budeme totiž mluvit s českými hasiči, kteří na ohniska požáru ve Francii schodili přesně 263 bambivaků vody a teď se po 12 dnech konečně vrátili domů.

0: To byly Kína, začaly dnešní ranní radiožurnál a teď pojďme za hrdiny. Vedro, silný vítr i únava, tak tohle hasiči popsali po návratu z Francie. Přesně takový byl boj s tamními lesními požáry. Posádka vrtulníků po 12-denní misi přistála na letišti v Hoříně na Mělnicku. Při zásahu jednoho z největších požárů krajiny v Evropě schodili na oheň více než 900 tisíc litrů vody. Z náročného zásahu si ale hasiči odvezli také nové cenné zkušenosti.
1: Tady ten požár byl výjimečný svojí velikostí, mělo to asi 42 tisíc hektarů v tom Bordeaux, ale já vím, že máme dobrý výcvik, vynikající piloty, stroj je dobře připraven.
2: Říká velitel českého modulu Václav Novotný. Požár ve Francii nebyl pro hasiče výjimečný jen svou rozlohou, ale i rozdílným způsobem navigace.
1: Francouzi mají systém toho vrtulníku Dragon, který navádí tu leteckou techniku.
2: Kvůli jinému charakteru krajiny se u nás letečtí hasiči většinou neobejdou bez pozemní navigace. Zkušenost s francouzským systémem je pro ně ale cená.
1: Každý takovýhle zásah, každá takováhle mise nám přinese hromadu zkušeností, například i pilotům, technikům, navaděčům.
2: Dodává velitel Novotný. Vedle něj a dvou leteckých záchranářů se mise zúčastnila také posádka vrtulníku. Popisuje jeden z pilotů Michal Iláš.
3: Jeden pilot lieta, druhý pilot monitoruje, komunikuje, naviguje. Vzadu máme ešte dvoch krúčifov a tí dávajú pozor zase na stranách, navigujú nás pri zhode bambivaku, naberaní vody.
2: Aby mohli jednotky z rôznych zemí pomáhať v zahraničí, musí o to daná země nejdříve požádať, zdůrazňuje vedoucí oddělení integrovaného záchranného systému a humanitární pomoci Iva Brejzová.
4: My vyhodnotíme, zda ty kapacity máme, nabídneme tu pomoc a pak musíme čekat, až nám ta země vlastně akceptuje tu naši nabídku.
2: V loni vyslali čeští hasiči vrtulník do zahraničí pětkrát, letos zatím třikrát. Období častějších požárů ale teprve očekávají.
4: Většinou začíná hořet až ten konec července, začátek srpna a táhne se to právě tím srpnem.
2: Dodává vedoucí Iva Brejzová a předpokládá, že vrtulníky letos do zahraničí ještě vyšlou. Z Hořína na Mělnicku, Alena Junová, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál na fotbal půjdeme. Muži mají své okresní soutěže, no a ženy jenom na Žďársku můžou zahrát rovněž v těchto soutěžích a ukázat, jak jsou na tom v ženském fotbale. My se na to zajdeme podívat ještě před půl šestou. Dobré ráno, je 17:45. A přidáme i zprávy ze světa hudby. V Josefově u Jaroměře začíná festival extrémní hudby Brutal Assault. Vystoupí na něm víc než 160 kapel. Pořadatelé očekávají 10 000 návštěvníků a mají pro ně připravené také opatření proti vedru, včetně cisteren s vodou. Policie z preventivních důvodů posílí hlídky nejenom v areálu, ale také v okolí Josefova. Očekává problémy v dopravě. Ještě hudba jednou, tentokrát vzpomínkově. Před 60 lety vydali Beatles své 7. album Revolver. Časopis Rolling Stone ho vyhlásil 3. nejlepší deskou všech dob. A v Británii i ve Spojených státech se několik týdnů drželo na první příčce hitparád. Skupina se v něm zaměřila na složitější kompozice i texty. Revolver obsahuje skladby jako Yellow Submarine a nebo Eleanor Rigby.
1: Dnes nás čeká podobné počasí tomu včerejšímu, stále horko, ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Nebe bude jasné až polojasné. Zpočátku na severozápadě Čech až oblačno, místy může zapršet a výjimečně se mohou z horka vytvořit i bouřky. Odpoledne a večer bude místy ještě přibývat oblačnosti. Teploty stále velmi vysoké, 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů Celsia. Na horách naměříte kolem 30. A kvůli horkům stále platí výstraha meteorologů, která upozorňuje na velmi silnou až extrémní tepelnou zátěž. Šetřete se a krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Ranní radiožurnál 5 hodin 20 minut. Jak víme, fotbalisté Sparty po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. K tomu se dnes ještě určitě dostaneme. Teď ale se stoupíme po žebříčku domácích fotbalových soutěží o něco níže. Na mapě tuzemského fotbalu totiž najdete jenom jednu okresní ligu pro ženy. Na rozdíl od mužského sportu tady fungují jenom 3 celorepublikové ligy a pak české nebo moravské divize. A to znamená složité cestování. Jedinou výjimku mají ženy v okrese Žďár nad Sázavou. Na konci srpna se rozeběhne třetí ročník té jejich ligy. Obhajovat titul budou fotbalistky Nového Města na Moravě.
1: Jako kopat penalty, to je dost ojedinělá věc, takže...
2: Takže se pak jako hraje čistě třeba, je to ženský fotbal?
1: Ne, tak to zas ne.
2: Nakonec ze 4 penalt jsem 3x inkasoval. Karolína Šimková na krajích zálohy, kdežto Petra Kršková ve středu zálohy. Obě dvě dámy zažily tady v Novém Městě na Moravě i ženskou první ligu.
1: Na Slávy, tam si pamatuju, že se kdysi vyhrálo 1-0, tak to byla neskutečná atmosféra vůbec jako hrát na nějakém takovém stadionu.
2: V roce 2005 se stoupili z první ligy, o 10 let později tady ženský fotbal úplně skončil. Comeback přišel přes děti. Karolína, ty menší, i trénuje.
1: Když se znova tady objevil holčičí tým, tak jsem nenápadně se tam přifařila a už jsem tam zůstala.
3: Taky přes dítě, které chtělo hrát fotbal, ale nebavilo ho to tak, jak mě.
4: Okresní soutěž je vlastně jediná v České republice. A ten moment byl ten, nebudeme dojíždět 50, 80, 100 kilometrů k soutěžním zápasům, můžeme mít v rámci 20-kilometrového dojezdu.
2: Vysvětluje místopředseda novoměstského klubu Vrchovina Jiří Janeček. Bohumil Jandourek si trénování žen oblíbil.
5: Hlavně to simulování, že u ženských vlastně vůbec není. Tam by kolikrát se měli chlapi jít podívat klidně na utkání žen.
2: Okresní žďárská liga letos přibrala rezervu Jihlavy a Třebíče ze sousedních okresů a taky Krounu, dokonce z Pardubického kraje. Z Nového Města na Moravě, Daniel Zach, Radiožurnál.

0: Český rozhlas už kulaté jubileum oslavil.
1: 100 let fungování si ale teď připomínáme u dalších důležitých součástí jeho vysílání.
0: Časové znamení.
1: Rozhlasové hry.
2: Jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
0: Pravidelné zpravodajské relace.
1: Sportovní přenosy.
3: Jsme na hřišti AC Sparta na Letné, které je dnes jevištěm ligového utkání obou vedoucích mužstev naši, Sparty a Slávie.
0: Nebo tvorba symfonického orchestru.
1: Rozhlasové stovky.
0: Speciální seriál radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
1: Rozhlasové stovky každý den po 8:45.
0: Radiožurnál každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
4: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky. Děl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějak

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, 5:30. Jana Udvedorská a zprávy.
3: Část rakety Falcon 9 společnosti SpaceX dnes v 8 hodin 35 minut narazí do měsíce. Objekt váží 4 tuny a letí vesmírem rychlostí zhruba 2,5 kilometru za sekundy. Píše to deník The Guardian. Podle americké vesmírné společnosti NASA srážka nijak neohrozí Zemi a pouhým okem nebude ani viditelná. Po celém Česku včera padaly teplotní rekordy. Na 12 meteorologických stanicích teplota překročila 40 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v Plzni Bolevci 41,5 stupně Celsia. Poprvé v historii se teplota dostala přes 40 stupňů taky na 3 stanicích na Moravě. A o počasí podrobně už po zprávách. V několika amerických státech dnes končí primárky demokratické strany před listopadovými volbami do kongresu. Pozornost se soustředí hlavně na stát Michigan, kde proti sobě stojí umírněná kandidátka Hailey Stevensová a progresivní Abdul El Sayed. Jeden z nich se na podzim utká s bývalým republikánským kongresmenem Mikem Rogersem. Listopadové volby jsou klíčové pro snahu demokratů znovu získat většinu v horní komoře kongresu. A z Ručí nad Sázavou vede nová stezka připomínající Tomáš Baťu. Boty tam začal vyrábět ve 40. letech minulého století a vznikla díky němu nová obytná čtvrť s veškerým občanským vybavením. Mapu stezky si můžou zájemci vyzvednout v infocentru. Na jednotlivých místech najdou QR kódy s dalšími informacemi.
0: Sport.
3: Fotbalisté Sparty zvítězili nad Lyonem 2-1 na úvod třetího předkola Ligy mistrů. Odveta je čeká příští týden ve Francii. A čeští hokejisté do 18 let poprvé na letošním Hlinka Grecky Cupu zvítězili. Nad Německem vyhráli 8-3. Dalším duelu na turnaji se dnes utkají s Finskem. Zápas začne ve 23 hodin našeho času.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dálnice průjezdné a omezení u Havlíčkova Brodu. Dálnice průjezdné aktuálně bez problémů a plynulé. Hlášeny teď nemáme z dálnic nehody ani kolony před omezeními. U Havlíčkova Brodu popojíždějí už teď kolony na silnici 38. Ve směru na Kolín mezi Havlíčkovým Brodem a Skuhrovem opravují vozovku. Na 3 místech se tam jede kyvadlově. Kolony jsou zatím krátké, je slabý provoz. Na silnici 38 už se dělají kolony taky v úseku z Havlíčkova Brodu do Jihlavy. Mezi Štoky a nájezdem na D1 další 2 semafory. A ucpává se už i silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova. Mezi Komorovicemi a Ončovicemi další omezení hned na 2 místech. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Další tropická noc s tropickým ránem je tu. Teploty většinou mezi 19 a 25 stupni. Nejtepleji tak jako včera v Bystřici pod Hostýnem, tam se teplota drží kolem 26 stupňů. Nebe je většinou jasné až polojasné, jen na západě a jihozápadě Čech je oblačno až zataženo a tam se také vyskytují dešťové přehánky nebo dokonce i bouřky. Přes den pak čekáme spíše slunečné počasí, jen zpočátku ještě v západních Čechách doznívání přehánek a bouřek. Během dne ale bude opět postupně mraku nad naší republikou přibývat a odpoledne opět pozor na velmi silné bouřky s kroupami, nárazovým větrem a přívaly deště. Teploty dnes ještě hodně vysoké, 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku mohou vyšplhat tak jako včera až ke 40. V 1000 metrech na horách naměříte stále kolem 30 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
6: Dobré ráno, po tropické noci přišlo opět ráno, které bude zatím velmi příjemné, než se nám zase začnou teploty šplhat nahoru. Možná to znáte i ze své zkušenosti, že buď spíte u otevřeného okna, anebo třeba na balkóně, protože takhle tu situaci teď řeší řada lidí v Česku. Má to ale i stinné stránky. Otevřená okna samozřejmě propouštějí všechen venkovní hluk, který ruší ze spaní. Tak například v Pardubicích, jak za chvíli uslyšíte, kvůli tomu strážníci evidují vyšší počet hlášení o rušení nočního klidu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Půl šesté, 8 minut k tomu, dnes ráno přineseme řadu postřehů vyvolených nebývalými vedry. No a začneme tím, co má asi většina z vás teď za sebou, a sice spánkem. Česko má také teď momentálně za sebou několik tropických nocí. Lidé kvůli tomu častěji spí u otevřených oken. Asi to budete znát také, jenže do bytů se pak více nese hluk z ulic. No a to je jeden z důvodů, proč třeba policisté v Pardubicích teď řeší víc hlášení o rušení nočního klidu. Roli ale hraje také to, že lidé během tropických dnů spoustu aktivit přesouvají ze dne až na pozdní večerní hodiny.
1: Celý den příšerný horko, člověk je zalezlej doma, večer konečně se udělá líp a chtěl jsem jít někam mezi lidi, kde to je příjemný.
2: Říká Honza, který je jedním ze zhruba stovky hostů restaurace na pardubickém Pernštýnském náměstí. Ven vyrazil až večer, kdy už není tak spalující horko, podobně jako Kateřina.
3: Přes den mě přijde, že se nedá dělat nic. Jo, vyšla jsem prádlo, protože uschne, ale to je asi tak jediný.
2: Teplota se i po deváté večer drží kolem 30 stupňů. Přesto je tady v centru Pardubic velmi živo. Určitě výrazně více než během dne, kdy byly zahrádky restaurací v podstatě prázdné, jak potvrzuje číšník Ondřej.
4: Přes ty obědy na sluníčku se nikomu sedět moc nechce, že venku jsme prodali třeba, já nevím, 2-3 stoly dneska, lidi naopak sedějí víc po té 10. hodině večer.
2: Bohatší večerní život po tropickém dni má ale i svou stinnou stránku. Pardubičtí strážníci kvůli tomu častěji vyjíždějí k oznámením o rušení nočního klidu, vysvětluje mluvčí Jiří Sejkora.
5: Extrémní teploty nutí ty lidi posouvat svůj denní rozvrh spíše do nočních hodin. Zároveň řada lidí se snaží přes noc ten byt vyvětrat, mají otevřená okna. No a zkrátka spousta lidí slyší, co by normálně v noci neslyšelo. A řada lidí, která posouvá tu aktivní část do nočních hodin, tak si možná někdy neuvědomuje to, že svými hlasitými projevy taky může rušit.
2: Problémem bývá také hluk, který se nese otevřenými okny z bytu.
5: Hraje televize nebo muzika, nebo sejde se společnost více lidí v tom bytě. Otevřené okno do sídliště mezi paneláky docela dokáže rezonovat.
2: Kvůli oznámením o rušení nočního klidu teď hlídky pardubické městské policie výjíždějí několikrát za noc. Jen o uplynulém víkendu takových případů řešili zhruba 20. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 543. Soudní řízení se někdy protahují i třeba o měsíce kvůli čekání na znalecký posudek. Lidí, kteří je vypracovávají, je málo. Hromadně jich stovky odešly po uvedení zákona v roce 2021. Podle něj měli i dlouholetí znalci skládat znovu odborné zkoušky. Nedostatek v mnoha specializacích ale přetrvává. Protahují se třeba posudky u kryptoměn anebo u oboru dětské psychiatrie.
1: Byla krize, veliká krize po novém zákonu od roku 2021, kdy nás jeden čas bylo jenom 5.
2: Říká soudní znalkyně z oboru psychiatrie dětí i dospělých Alena Gajová. V roce 2022 musela odmítat i 5 posudků denně, teď asi 3 týdně. Na problém upozorňují i státní zástupci. Pokud se městskému státnímu zastupitelství v Praze podaří znalce sehnat, termín dodání posudku je zhruba půl roku. Situace je podle mluvčího Aleše Cimbaly žalostná.
3: Reálně však nastávají i takové situace, kdy jsou přislíbené posudky dodány i s několika měsíčním zpožděním.
2: V 50 oborech evidovala komora soudních znalců kolem roku 2010 přitom zhruba 12 000 lidí. V současné době je jejich v rejstříku ministerstva 5113, tedy méně než polovina. Nedostatek připouští i ministerstvo spravedlnosti. Kvalitu posudků to ale nesmí ovlivnit, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
4: Protože znalec vždy musí posudek vypracovat s odbornou péčí.
2: Ministerstvo spravedlnosti teď pracuje na úpravě zákona, která by nedostatek měla vyřešit. Předložit ji chce nejpozději příští rok. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
0: Dobré ráno ve 6:15. Ruská armáda v noci vyslala balistické střely na hlavní město Ukrajiny. Podle tamní vojenské zprávy jeden člověk zemřel a dalších 12 zraněných. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval také o zřícené obytné budově v Holosovejském okrese na jihozápadě města. Pod jejími troskami můžou být další zranění i mrtví. Po útoku ukrajinského dronu vypukl požár ve skladu ruského internetového prodejce Wildberries, a to tentokrát v Tulské oblasti. Soud právě dnes znovu se vrátí k případu rehabilitace výtvarníka Milana Knížáka. Návrh se týká jeho vazby z roku 1974. Obvodní soud pro Prahu 10 se k případu vrátí kvůli rozhodnutí ústavního soudu. Ten předchozí verdikty nižších soudů zrušil. Knížák mezi tím zemřel, a tak ho u soudu proto zastoupí advokát.
5: Nebezpečí na D7 u Panenského Týnce a omezení na Karlovarské silnici u Petrohradu. Na D7 ve směru z Prahy na Chomutov z Bystřete u Panenského Týnce. Těsně před sjezdem na 37. kilometru se pohybuje srnka. Dostala se mezi plot a dálnici a nemůže ven, hlídka už jede na místo. Jinak ale dálnice průjezdné bez komplikací plynule. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy čekáme kolony u Petrohradu. Opravují tam železniční viadukt a dopravu řídí kyvadlově. Teď semafory, během dne pracovníci stavby. Kolony tam bývají i na půl hodiny, teď se zdržíte okolo 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
6: Za námi je tropická noc, téměř všude zůstala teplota nad 20 a před námi tropický den. Teploty dnes budou mezi 32 a 37 stupni, na Moravě a ve Slezsku bude ještě tepleji od 36 po 40 stupňů. V platnosti je proto stále výstraha meteorologů, která varuje jak před velkou až extrémní zátěží pro lidský organismus, kterou způsobují právě aktuální vedra, pak také stále upozorňují kvůli kombinaci sucha a horka na zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. To se netýká jen okraje severních a východních Čech. V těchto vedrech je potřeba chovat se opatrně jak k sobě, tak i ke svému okolí. Krásné ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: say tomorrow. Ranní radiožurnál, teď 5 hodin 50 minut přesně, no a my tady máme další příběh z horkého počasí, tentokrát s nadpisem dehydratace, úžeh a popáleniny. Tak přesně tyhle obtíže teď nejčastěji u svých klientů bezdomova řeší pracovníci sociální ambulance v Jihlavském azylovém domě. Před spalujícími paprsky se lidé na ulici nemají kam schovat a stížený mají i přístup k pitné vodě. Přes den tráví čas alespoň ve společenské místnosti azylového domu.
1: Mohu k někomu přisednout?
2: Rutilek Václav.
1: Jak se cítíte v těchto vedrech?
2: Takže vedra se zvládají tím, že to musíme zkrátka přežít díky vodě a vydržet. Jinak se to nedá.
1: Mám se vás taky zeptat?
3: No prosím.
4: Vránova Ivano.
1: Jak zvládáte to počasí v posledních dnech?
4: No dobře ne, ale já jsem většinou tady vevnitř, protože nemůžu moc chodit, takže obstojně tady.
1: Jak tady trávíte ten čas? Hrajete třeba nějaké hry, povídáte
4: ne,
1: si?
4: Ne, tak díváme se na televizi, a nebo chodím mít nádobí.
1: I na dvorek Jihlavského azylového domu teď klienti vychází jen ve chvílích, kdy si chtějí zakouřit. Ve stínu sedí Martin Chaloupecký.
5: Má to na mě hrozný vliv. A jsem úplně hotový celý den, fakt si sám. Posledně, když byly poprvé ty 35 stupňový jako teploty, tak jsem tady seděl na hradbách a takhle sedím na ty levice a normálně jsem mě takhle motal celý svět, levá a pravá. To bylo fakt hrozný. Takže já většinou jsem tady, protože tady už se můžu schovat a spoustu tím vedrem, no, do toho chládku. No.
1: O lidi se stará sociální pracovník David Rydlo.
6: No, tak určitě, když tady máme starší klienty, tak na ty to působí, jo, že jsou takový unavenější. Případy třeba lidí, co usly na sluníčku, jo, měli spálený ruce a tak. Si myslím, že třeba pro člověka bezdomova je špatná dostupnost pitné vody. Jak nám chodí i lidi třeba, co bydlí na skvotu, si vyloženě načepovat vodu do petky.
1: V současných teplotách nejen lidem bezdomova nejvíce hrozí úpal, úžeh a potíže způsobené dehydratací. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

0: fotbalistech Sparty, kteří vítězně vstoupili do kvalifikace Ligy mistrů, ale také o horku včera a také o lesních požárech, které trápily Českou republiku a možná ještě zužují teď.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
2: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
1: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
2: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
2: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
1: Fotbalová liga.
2: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
0: Dobré ráno, je 6 hodin. A zprávy pro nás má Jana Utendorská.
3: Hasiči včera zasahovali u několika rozsáhlých požárů. Ruské noční útoky v Kyjevě a okolí zabili 2 lidi, zraněných jsou desítky. Fotbalisté Sparty vyhráli nad Lyonem úvodní utkání 3. předkola Ligy mistrů. Kolony popojíždějí na silnici 34 u Humpolce. A bude slunečno, k večeru místy až oblačno s přeháňkami, teploty do 37, na Moravě a ve Slezsku až 40 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: V Česku včera hořelo hned na několika místech. Všechny požáry už mají hasiči pod kontrolou. Kvůli suchu a horku ale dál platí v části republiky výstraha.
4: Na několik hodin zaměstnal hasiče požár lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Odpoledne k němu vyrazilo 31 jednotek, pokračuje mluvčí středočeských hasičů Dominik Pěnička.
5: Hořily nám keře, suchá tráva, požár postupně se rozšiřoval směrem ke klášteru s fotovoltaickou elektrárnou, dále se požár rozšířil na přilehlé chatky.
4: Na místě už jednotky dělají dohašovací práce. Pod kontrolou je i požár skládky u Čížkovic na Litoměřicku. Hasiči tam použili těžkou techniku, aby v hromadách odpadu našli skrytá ohniska. Plameny zachvátily skládku i na Sokolovsku. Večer se jí podařilo uhasit. A k zásahu vyjížděli i hasiči na Šumavě, hořelo tam 6 hektarů lesa a louky u obce Nezdice. Josefína Báčová, Radiožurnál.
3: Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica chybí na kandidáce hnutí ANO pro komunální volby. Radiožurnálu to potvrdila primátorka Havířova Iveta Kočí-Palkovská ze stejného hnutí. Kandidátky navržené místním hnutím už podle ní schválilo i vedení ANO. Hejtman Bělica do vedení Havířova kandidovat chtěl. Místní hnutí ale podle Ivety Kočí-Palkovské preferovalo jiné kandidáty.
6: Lídrem kandidátky jsem já, současná primátorka. Místní organizace sestavila tým z kandidátů, kteří nejsou zatíženi dalšími činnostmi a jsou tedy připraveni věnovat se práci pro město Havířov naplno.
3: Hejtman Josef Bělica zatím na dotazy Radiožurnálu nereagoval. Havířov v minulosti vedl jako primátor. Poté, co se stal hejtmanem, kvůli kumulaci funkcí skončil. V posledních 2 letech jsou s Havířovem spojené kauzy ovlivňování zakázek na opravy a přidělování městských bytů. Jedno oběť a 22 zraněných si vyžádal noční ruský útok na Kyjev, uvedla to místní vojenská zpráva. Další člověk pak zemřel ve městě Buča u Kyjeva. V okolí hlavního města pak utrpělo zranění dalších 21 lidí. S odvoláním na tamní úřady to píše agentura AFP. Po útoku ukrajinského dronu pak vypukl požár ve skladu ruského internetového prodejce Wildberries. Oznámil to gubernátor Tulské oblasti. Policie posiluje až do konce týdne hlídky na festivalu Brutal Assault v Josefově u Jaroměře. Kontrolovat budou i plynulost dopravy, říká policejní mluvčí Šárka Pižlová.
7: Policisté jsou na místě od začátku festivalu a situaci průběžně sledují po celou dobu jeho konání. Řidiče prosíme, aby respektovali dopravní značení a pokyny policistů s pořadateli. Pokud to bude možné, doporučujeme využít hromadnou dopravu nebo sdílenou jízdu a v žádném případě nesedat za volán pod vlivem alkoholu.
3: Organizátoři pak reagují i na horké počasí. Připravené jsou 2 cisterny s pitnou vodou, vodní stěny a osvěžovače. Areál budou také kropit, aby se v něm neprášilo. Před horkem se lidé můžou schovat i do historických josefovských kasemat.
1: Sport.
8: Fotbalisté Sparty na úvod 3. předkola Ligy mistrů vyhráli. Po obratu porazili francouzský Lyon 2-1. Obránce Martin Suchomil si dal v závěru první půle vlastní gól. Po změně stran pak skóre otočili Matěj Rineš s Johnem Mercadem. I s ohledem na výkon svých svěřenců zařadil trenér Sparty Brian Priske vítězství nad Lyonem mezi 3 nejlepší zápasy, které v klubu zažil, včetně svého prvního angažmá na Letné.
9: I think we have some decent moments Myslím, že i v minulé sezóně jsme odehráli slušná utkání, ale ne na takové úrovni jako v předchozích letech. Tento večer bude patřit k těm památným.
8: Odveta mezi Lyonem a Spartou se bude hrát v úterý ve Francii. Pokud Pražané postoupí, ve čtvrtém předkole se utkají s lepším z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 u Čechtic a v Praze nepojízdné auto v tunelu Mrázovka. Na D1 ve směru z Prahy do Brna buďte opatrní za sjezdem na Čechtice. Na 70. kilometru kousek před benzínkou leží v jízdních pruzích zbytky pneumatiky od kamionu. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Kladna Slaného po pojíždí kolona před letištěm. Je tam zúžení do jednoho pruhu a zdržíte se zatím do 10 minut. A taky na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova postojíte v koloně. Za Komorovicemi opravují vozovku a je to zhruba na 10 minut. V Praze pozor na městském okruhu v tunelech ve směru Stroje na Barandovský most. V tunelu Mrázovka v místě odbočení na Radlickou stojí v pravém pruhu nepojízdné auto. Vybočuje se dost prudce doleva, tak pozor na to. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy až oblačno a ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Chvíli po šesté, dobré ráno, pokud vám teploty nedovolily se pořádně vyspat, tak pro vás máme jeden nápad. Zbalte karimatku z pacáka a noc můžete strávit na Beskydském hřebeni. A nově bez rizika pokuty. Na pustevnách totiž přibylo nové místo, kde turisté smějí legálně přenocovat. Byla se tam podívat naše reporterka, tak se za chvíli nechte pozvat i v ranním radiožurnálu.

0: Ranním radiožurnálu 9 minut po 6. pokračujeme v příbězích, které psalo Horko. Tentokrát to bude inspirace k tomu, jak spojit túru se spánkem venku. Na pustevnách Beskydech můžou turisté nově legálně přespat pod širým nebem. Vzniklo tam nouzové nocoviště pro batůškáře, kteří vyrážejí na dlouhé túry přes horské hřebeny. Zadarmo, bez rezervace, ale za to s pravidly. A první turisté si tam už také rozbalili karimatky a my byli u toho.
1: K nocovišti na pustevnách stoupám se Sabinou a Rolandem, kteří jsou z Ostravy a Havířova.
2: Vylezeli jsme tak nalehko na okružní túru tady po Beskydech.
1: Po chvíli se dostáváme k nocovišti, které je mezi Zárišem a hotelem Tanečnica.
3: To jsou koše, to je tojka. No, tady napsané nouzové nocoviště a tady jsou pravidla.
4: 18 až 19.
2: To je ideální, no.
1: Bude tady asi klid? Jak se těšíte na to spaní?
2: No tak těšíme se na to velice. Myslím si, že právě to, že tady je málo lidí, z toho dělá ještě větší zážitek.
1: A zatímco mladý pár nafukuje karimatky, na nocoviště dorazila manažerka fondu pustevny Petra Kavková. Tak jaká jsou ta pravidla?
5: Tak vzhledem k tomu, že nocujete v chráněné krajinné oblasti Beskydy, toto nocoviště je určené pouze k přenocování na jednu noc, takže není to místo pro táboření a realizaci nějakých pikniků a oslav. Nerušit, odnášet odpadky, jak samozřejmě nějaké jednorázové plynové vařiče jsou povolené. No a samozřejmě se tady nesmí rozdělávat oheň.
1: Jak si lidé zajistí místo v době, až se to rozkřikne, že je tady nocoviště?
5: Bohužel nemáme žádný systém, ve kterém si můžete rezervovat místo, takže jinými slovy, kdo dřív přijde, ten dřív nocuje.
1: Lidé, kteří chtějí na cestách přespat, můžou kromě pusteven využít taky místa u chaty Skálka či na Lysé hoře. Ochranáři teď hledají další vhodná místa pro legální stanování. Bude ale záležet i na tom, jak se budou lidé na nocovištích chovat. Gabriela Hickl, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 7:15. Rusové znovu útočili balistickými střelami na Kyjev. Podle agentury Reuters zemřelo po ruských útocích na ukrajinské hlavní město 14 lidí, 27 je zraněných. Záchranáři také hlásí, že hořilo několik skladů v kyjevské oblasti. V několika amerických státech dnes skončí primárky demokratické strany před listopadovými volbami do kongresu. Pozornost se soustředí hlavně na stát Michigan, kde proti sobě stojí umírněná kandidátka Hailey Stevensová a progresivní Abdul Al-Sayed. Jeden z nich se pak na podzim utká s bývalým republikánským kongresmanem Mikem Rogersem. Podrobnosti přineseme po 6:30.
1: Omezení na D1 u Humpolce a kolony u Havlíčkova Brodu. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Humpolec. Na 93,5 kilometru začínají silničáři opravovat vozovku. Pohybují se v pravém jízdním pruhu. Pozor, vybočuje se doleva. U Havlíčkova Brodu omezení brzdí provoz na silnici 38. Jednak směrem na Kolín, tam jsou hned třikrát semafory mezi Brodem a Skuhrovem. No a pak je 38 rozkopaná i ve směru na Jihlavu. Mezi Štoky a D1, tam jsou na dvou místech omezení a tvoří se kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 5. srpnový den bude stále extrémně horký. Na Moravě a ve Slezsku mohou teploty vystoupat opět až ke 40. V Čechách se budou teploty pohybovat kolem 35 stupňů. Nebe dnes čekáme jasné až polojasné, místy při zvětšené oblačnosti ale může zapršet a opět se z veder mohou vytvořit i velmi silné bouřky, ve kterých může spadnout až 40 mm srážek. Zítra už bude přes naše území přecházet od západu na východ zvlněná studená fronta. Proto v Čechách očekáváme oblačno až zataženo, s občasným deštěm nebo s bouřkami. Na východě našeho území se ale ještě udrží slunečné počasí, déšť a oblačnost tam dorazí až k večeru. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 6.20, rekordní vedra a sucho přidělávají práci hasičům. Včera vyjížděli k několika velkým požárům, a to v různých koutech Česka. Tak třeba na Benešovsku hořel les a podle pole nedaleko trapistického kláštera v Poličanech u Křečovicích pomáhali hasit také řádové sestry. Oheň zasáhl i několik chatek. Na místě zasahovalo 31 profesionálních a dobrovolných jednotek. Kvůli rozsahu požáru tam vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu.
1: My jsme se to dozvěděli od kamarádů, který tady taky projížděli nebo viděli kouř tady z té naší oblasti. A syn tady má chatu, tak jsme rychle sedli do auta a přijeli jsme se podívat, tak už to tady lítali prostě helikoptéry. Naštěstí foukal vítr teda jiným směrem než k naší chatě, takže my jsme dopadli dobře.
2: Říká pan Kamil, který přijel chalupu zkontrolovat s manželkou.
1: Jsou tam schořelí dvě chaty úplně kompletně, tam zbyly jenom komíny. No a veškerý tady ty vinice a ty pole, kus lesa. Veliký, no.
2: Požár se rozšířil i na pozemek nedalekého kláštera trapistek. Na hašení se podíleli řádové sestry i ubytovaní hosté, potvrzuje sestra Marie Michaela.
3: Během pár minut to rozšířilo až k nám. Díky pohotovosti hostů místních, jednak i sester, protože mám tady jak hasičské přístroje, tak vlastně ty hydranty. Tak se to podařilo zastavit. Už tady jako byli hasiči, ale nebýt toho, že jsme jako pomáhali i my. Je tu nějak jeden dobrovolný hasič z řad tady hostů, tak nevím, jak to dopadlo.
2: A dodává, že hasiči využili areál kláštera jako zázemí.
3: Samozřejmě, že jsme dali vodu a i nějaké čokolády a tak, aby prostě byli posilněni.
2: Na místě zasahovalo 31 hasičských jednotek, včetně vrtulníku s bambivakem. Podle jejich mluvčího Dominika Pěničky hašení komplikovaly vysoké teploty a sucho.
4: Požár se šířil rychle vlivem silného větru, hořily nám keře, suchá tráva. Požár postupně se rozšiřoval směrem ke klášteru s fotovoltaickou elektrárnou, což se nám podařilo zamezit a v podstatě zachránit místní klášter.
2: Požár se podařilo hasičům lokalizovat zhruba po 2 hodinách. Kvůli vedru se při zásahu přehřálo několik hasičů a 2 z nich převezli záchranáři do Benešovské nemocnice. Z Křečovic Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál s vámi i naši dopravní zpravodajové. Jeden zkaz z Prahy, velmi nebezpečná situace v tunelu Mrázovka směrem k Brandovskému mostu. U sjezdu na Radlickou v pravém pruhu stojí odstavené auto. Za ním sice policisté s majáky, ale je to v zatáčce a velmi nepřehledné. Nebezpečně se tady vybočuje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Čekají na konci jejich cesty odpovědi. Matka s dcerou vyrazí na svéráznou jízdu tátovou Volhou ve filmu Jiřího Vejdělka. ČT2. Zlatý důl se může brzy stát smrtelnou pastí. Premiéra katastrofického filmu Zlato. A ČT Art. Životní příběh a role slavné české herečky, která dokázala během své kariéry obsáhnout působivou šíři ženských charakterů. Dokumentární portrét Alena Vránová, Role mého života. Středeční večer s Českou televizí.
0: Dobré ráno v 6:30. Začínají zprávy s Janou Tendorskou.
3: Od dneška platí přísnější podmínky pro udělení dočasné ochrany Ukrajincům. Podle rozhodnutí Rady Evropské unie ji nově získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Pravidla se nebudou týkat těch, kteří si dočasnou ochranu v Evropské unii jen prodlužují. Zpřísnění vítá ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nové podmínky podle něj omezí počty nově příchozích Ukrajinců o desítky procent. Podle údajů ministerstva vnitra je v Česku necelých 400 tisíc Ukrajinců s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přišlo zhruba 800. Noční ruské útoky na Kyjevskou oblast nepřežilo nejméně 14 lidí. Zraněných jsou více než 20. Informovali o tom tamní záchranáři. Na místě podle nich začalo hořet několik skladů. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko už dřív informoval o zřícení budovy v Holosevojském okrese. Zasažené jsou i další části hlavního města. Česko výrazně ubylo soudních znalců. Na posudky tak v některých oborech čekají státní zástupci i půl roku, což prodlužuje soudní řízení. Ministerstvo spravedlnosti připravuje novelu zákona, která má nedostatek znalců řešit. Zveřejnit jich chce nejpozději příští rok. A před 60 lety vydali Beatles své 7. album Revolver. Časopis Rolling Stone ho vyhlásil třetí nejlepší deskou všech dob a Británii i ve Spojených státech se několik týdnů drželo na první příčce hit parád. Na albu je například skladba Yellow Submarine. Sport. Fotbalisté pražské Sparty vyhráli poprvé v historii nad francouzským Olympikem Lyon. Na úvod třetího předkola Ligy mistrů zvítězili po obratu 2-1. Odveta se bude hrát příští týden v úterý ve Francii. Pokud Sparta postoupí, narazí na lepšího ze souboje mezi Fenerbahce Istanbul a Šturmem Graz.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony v Praze a omezení na Karlovarské silnici u Petrohradu. V Praze houstne provoz na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova. Budete po pojíždět už asi 10 minut před zúžením u letiště. Ucpávají se i příjezdy do Kbelské ulice do omezení, a to v obou směrech, jak z Cínovecké, tak i z Novopatské ulice. A plní se už taky Štěrboholská spojka ve směru z Černého na Lanový most. Pozor, dejte na městském okruhu v tunelech ve směru Stroje na Barandovský most. V tunelu Mrázovka stojí v pravém pruhu nepojízdné auto, došel mu benzín. Stojí u něj policisté a vypočuje se tam doleva. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy čekáme kolony u Petrohradu. Opravují železniční viadukt a dopravu řídí kyvadlově. A teď jsou tam semafory během dne, pak dopravu řídí pracovníci stavby. Kolony bývají dlouhé, teď se zdržíte okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: I dnes nás čekají extrémní vedra, která mohou přepisovat teplotní rekordy. Na Moravě a ve Slezsku totiž stále hrozí 40. Už včera na 12 meteorologických stanicích zaznamenali teploty nad 40 stupni. Týkala se to Plzně, Prahy, také jižní Moravy. Mezi místy s nejvyšší teplotou se objevily i Dobříchovice nebo Třebíč. A podobné to bude i dnes. Zítra by ale mělo dojít ke změně v počasí. Přes naše území přejde zvlněná studená fronta a k nám přinese ochlazení mlčení, oblačnost i srážky. Ve čtvrtek se tedy bude počasí lámat, v Čechách už bude spíše deštivo a také se zmírní teploty, pohybovat se budou kolem třicítky. Na Moravu a do Slezska ale dorazí déšť a chladnější počasí až k večeru. Proto tam bude ještě spíše slunečno s teplotami kolem 35 stupňů. Až pátek přinese ochlazení na celé naše území. Už v noci by měly teploty být pod 20, přes den naměříme na celém našem území pod 30 stupni, nejčastěji mezi 24 a 28 stupni, na severovýchodě a východě dokonce jen kolem 22 stupňů Celsia. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Marcela Halová, počasí 4,5 minuty po půl sedmé. Pojďme si od toho domácího horka na chvíli odpočinout do Spojených států. Vítěz demokratických primárek v Michiganu by totiž mohl ukázat další směřování strany. Proti sobě tam stojí progresivnější kandidát Abdul El-Sayed a konzervativnější Hailey Stevensová. Do jejich bojů se za chvíli vydáme, alespoň v předstihu také teoreticky, s Jiřím Cháberou z naší zahraniční redakce, abychom se o tom dozvěděli něco navíc.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Je 6:38, volební místnosti po ostře sledovaných demokratických primárkách v americkém Michiganu jsou už uzavřené. No a pokračuje sčítání hlasů. Proti sobě tam stojí proizraelská Hayley Stevensová a Abdul Al-Sayed, epidemiolog s podporou demokratických socialistů. Podrobnosti k tomu přinesl do ranního radiožurnálu Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Vítej, Jiří.
1: Dobré ráno, tak zatím tedy po sečtení více než 70% hlasů stále vede Al-Sayed. Ten rozdíl je už ale méně než 3%. Navíc Stevensová má podle dat z těch amerických volebních komisí, na které se odvolává třeba CNN, víc takzvaných mail-in votes, tedy to jsou vlastně hlasy, které voliči posílají poštou. Takové se pak započítávají výrazně pomalej, takže ten headline na CNN doslova píše, že vítěze stále ještě není možné jasně určit.
0: A proč jsou konkrétně tyhle primárky pro americké demokraty tak důležité?
1: Ony vlastně ukazují směr, kterým by se demokraté mohli v budoucnosti vydat, a to vlastně včetně tedy případného kandidáta nebo kandidátky do prezidentských voleb v roce 2028. Progresivního Al-Sayeda podporují například kongresmanka AOC Alexandria Ocasio-Cortezová nebo nezávislý senátor Bernie Sanders, čili dá se to nazvat spíš takovým liberálnějším křídlem. Naopak Hayley Stevensovou na druhé straně podporuje třeba lídr demokratů v senátu Chuck Schumer nebo proizraelská lobbystická organizace APEC. Ta proizraelské kandidáty ve volbách podporuje dlouhodobě. Stevensové na kampaň darovala víc než 30 milionů dolarů, to je v přepočtu přes 630 milionů korun. Mimochodem, ten stranický limit na kampaň v co do počtu obyvatel s Michiganem srovnatelným v Česku je jenom 90 milionů korun, to je asi pětina. Proč je pro demokraty michiganská primárka speciální, dobře popsal ve vysílání americké televize CNN analytik Ron Brownstein.
2: Levice letos v demokratických primárkách rozhodně hodně získala, ale většina těchto zisků přišla v prodemokraty jistých volbách. Ve swingových volbách do sněmovny reprezentantů a v soubojích o křesla senátorů se strana stále spoléhá převážně na centristy. Michigan by byl zatím největší výjimkou.
1: Primárky měli ale nejenom demokraté, ale taky republikáni. Vítěz demokratického klání se o křeslo v americkém kongresu utká v listopadových midterms s republikánem Mikem Rogersem, který v primárkách o senátorské křeslo neměl žádného republikánského soupeře.
0: Demokratické primárky v Michiganu stále ještě tedy napínavé. Aktuální průběh v ranním radiožurnálu přiblížil Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Jiří, díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a za 4 minuty vám nabídneme další zprávy, tak buďte s námi. Dobré jitro.

0: Radiožurnál 3 čtvrtě na 7. Aktuálně ze vesmíru. Část rakety Falcon 9 společnosti SpaceX dnes v 8.35 zhruba narazí do měsíce. Ten objekt váží 4 tuny a letí vesmírem rychlostí zhruba 2,5 km za sekundu. Píše to deník Guardian. Podle americké vesmírné společnosti NASA srážka nijak neohrozí Zemi a pouhým okem nebude ani viditelná. Vědci data z pozorování použijí na další výzkumy těles pohybujících se ve vesmíru. Tropická vedra a dlouhodobé sucho vysušují městské trávníky po celém Česku. Rostliny pak přecházejí do letní hibernace, přestanou růst a zežloutnou. Odborníci upozorňují, že pomoct jim můžou hlavně vydatnější srážky a taky méně časté sečení, které zadržuje v půdě více vláhy a prospívá i hmyzu.
1: Omezení u Havlíčkova Brodu, taky na Karlovarské silnici u Petrohradu. U Havlíčkova Brodu čekejte kolony na silnici 38. Ve směru na Kolín mezi Brodem a Skuhrovem opravují vozovku. Na třech místech se tam jede kyvadlově. Na 38. se dělají kolony taky v úseku z Havlíčkova Brodu do Jihlavy mezi Štoky a sjezdem na dálnici D1 další dva semafory. Ucpává se i silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova. Tam je omezení mezi Komorovy a Ončovicemi hned na dvou místech. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů se zdržíte u Petrohradu. Opravují železniční viadukt a projíždí se kyvadlově. Delší je teď kolona ve směru z Prahy, aktuálně asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Ještě dnes i zítra musíme vydržet ta extrémní vedra. Dnes mohou teploty na Moravě a ve Slezsku opět dosáhnout až ke 40. Zítra už bude v Čechách kolem 30, na Moravě a ve Slezsku stále až 37 stupňů. V pátek pak bude jediným dnem v tomto týdnu, kdy teploty klesnou pod 30. Nejčastěji na teploměrech uvidíme od 24 do 28 stupňů. Na severovýchodě a východě by mělo být jen kolem 22 stupňů Celsia. A také bude na nebi víc oblačnosti. A na víkend se k nám vrátí slunečno. V sobotu s teplotami do 30 stupňů, v neděli už můžeme místy naměřit až 32 stupňů Celsia. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 9 minut před 7. Radiožurnál. Fotbalisté Sparty vstoupili vítězně do kvalifikace Ligy mistrů. Olympique Lyon porazili v úvodním zápase třetího předkola 2-1. Výsledek přitom museli otáčet. Pražané soupeře celou první půli přehrávali, ale těsně před pauzou si dali vlastní gól.
1: 45. To bylo smolný, to jsem si fakt říkal, to se může stát jenom nám, ale fakt jsem pyšnej, jak jsme to zvládli, protože jsme nepolevili, nezbláznili jsme se z toho, hráli jsme furt stejně a odměnil nás to potom.
2: Těšilo spartianského záložníka Adama Karabce. Pražané odehráli výborný první poločas. V jeho závěru si ale dal vlastní gol obránce Martin Suchomel. Obrat Sparty pak ve druhé půli dirigoval krajní obránce Matěj Ryneš. Krátce po hodině hry vyrovnal a o 6 minut později asistoval u vítězného gólu Merkáda. Mezitím ještě hostující Tolisso neproměnil penaltu.
3: Myslím si, že jsme odehráli asi jedno z nejlepších utkání, co jsem tady. Vstoupili jsme do toho dobře a jenom je škoda, že jsme nedali víc gólů. První půl si myslím, že 2-3 góly jsme měli dát, vlastně pak dostaneme takovej blbej gól z protiútoku, kde vlastně Martisel vlastně nějaká. Ale věděli jsme, že do druhé půle, když budeme hrát stejně, tak to přijde a vlastně přišlo a jsem rád za vítězství a za výsledek 2-1. A je to dobrý výsledek do odvety.
2: Prohlásil v klubové televizi Ryneš a spokojený byl po úvodním zápase třetího předkola Ligy mistrů i trenér Sparty Brian Priske.
4: Co mě těší víc než výsledek je to, jak jsme přistoupili ke druhé půli, jak jsme bojovali, byli jsme agresivní, zůstali jsme kompaktní v defenzivě. Samozřejmě měli i několik okamžiků, kdy byli nebezpeční, ale celkově jsme byli dominantní a to i přesto, že jsme prohrávali a museli skóre otáčet. Je to pro nás důležitý výsledek před cestou do Francie.
2: Výhrou 2-1 si tak fotbalisté Sparty připravili nadějnou pozici do odvety, která se bude hrát příští úterý v Lyonu. Z Letné, Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Český rozhlas už kulaté jubileum oslavil.
1: 100 let fungování si ale teď připomínáme u dalších důležitých součástí jeho vysílání.
0: Časové znamení.
1: Rozhlasové hry.
2: Jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
0: Pravidelné zpravodajské relace.
1: Sportovní přenosy.
3: Jsme na hřišti AC Sparta na Letné, které je dnes jevištěm ligového utkání obou vedoucích mužstev naší Sparty a Slavie.
0: Nebo tvorba symfonického orchestru.
1: Rozhlasové stovky.
0: Speciální seriál Radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
1: Rozhlasové stovky každý den po 15:45.
0: Radiožurnál každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Je 7 hodin. Posloucháte zprávy s Janou Tendorskou.
1: Ruské noční útoky mají v kyjevské oblasti nejméně 14 obětí. Do měsíce dnes ráno narazí neovladatelný zbytek kosmické rakety. Pražská Sparta zvítězila nad Olympikem Lyon na úvod třetího předkola fotbalové ligy mistrů. Kolona popojíždí na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova. A bude slunečno, k večeru místy až oblačno s přeháňkami. Teploty do 37, na Moravě a ve Slezsku až 40 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Noční ruské útoky na kyjevskou oblast nepřežilo nejméně 14 lidí. Zraněných jsou více než 20. Informovali o tom tamní záchranáři. Na místě podle nich začalo hořet několik skladů. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko už dřív informoval o zřícení budovy v Holosovijském okrese. Zasažené jsou i další části hlavního města. S měsícem se dnes srazí vysloužilá kosmická raketa, uvádějí to výpočty amerických astronomů. Čas srážky určili na 8 hodin a 35 minut našeho času. Jde o neovladatelný druhý stupeň rakety typu Falcon 9. Před rokem a půl vynesl na cestu k měsíci dvě kosmické sondy.
3: Vlivem sluneční aktivity a gravitačních sil se raketový stupeň neplánovaně vydal na cestu k měsíci, uvedla v přenosu NASA Juliana Šajmenová ze SpaceX. Náraz bude pozorovatelný ze Země jen silnými dalekohledy, nebo z oběžné dráhy, říká Tomáš Přibyl z Hvězdárny v Brně.
4: Sondy, které krouží kolem měsíce, vlastně mají možnost zpozorovat vznik nového kráteru. A když se na něho pak podíváte, tak máte možnost určit charakteristiky měsíčního povrchu tady v tomto místě.
3: Vědci doufají, že tím zjistí nové podrobnosti o složení měsíčního povrchu. Martin Srb, Radiožurnál.
1: Rehabilitaci výtvarníka a hudebníka Milana Knížáka bude dnes znovu řešit Obvodní soud pro Prahu 10, informoval o tom server i rozhlas.cz. Případ se týká Knížákovy vazby z roku 1974, kdy byl podezřelý z poškozování zájmů Československa v cizině. Návrh na rehabilitaci se k soudu vrací poté, co Knížák uspěl s ústavní stížností. Podle ústavního soudu postupovali soudci nižších instancí příliš formalisticky. Knížák na konci srpna zemřel, u soudu ho zastoupí advokát. Všech 171 meteorologických stanic v Česku včera přepsalo teplotní rekordy. Na 12 místech teploměr ukázal i více než 40 stupňů. Na Moravě nebo třeba na pražském Karlově vůbec poprvé.
5: Nejvíc meteorologové naměřili v Plzni Bolevci. Odpoledne tam bylo 41,5 stupně. První 40 v historii lidé zažili taky na Moravě. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teplota vyšplhala na 40,9 stupně. Na pražském Karlově pak meteorologové poprvé naměřili 40,1 stupně. Kvůli vedrům zároveň lékaři hlásí víc pacientů. V pražských nemocnicích jich ošetřili v posledních dnech až o 15% víc. V nemocnici na Františku bylo pacientů v pondělí a v úterý dokonce o polovinu víc než běžně. Lidé měli nejčastěji problém s přehřátím organismu, tedy úpalem, úžehem nebo dehydratací. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
1: V Praze, Středočeském a Ústeckém kraji pak až do odvolání platí smogová situace. Meteorologové doporučují omezit fyzickou zátěž při pobytu venku. Platí to hlavně pro seniory, malé děti a lidi s chronickými dýchacími potížemi.
2: Sport.
6: Pražská Sparta porazila na úvod třetího předkola fotbalové ligy mistrů Olympic Lyon 2-1. Nejprve si dal vlastní gól Martin Suchomel, Sparta pak skóre obrátila díky brankám Matěje Rineše a Johna Mercáda. Rineš zápas hodnotil v rozhovoru pro klubovou televizi.
7: Myslím si, že jsme odehráli asi jedno z nejlepších utkání. Co jsem tady, vstoupili jsme do toho dobře a jenom je škoda, že jsme nedali víc gólů. V první půli si myslím, že 2-3 góly jsme měli dát, vlastně pak dostaneme takovej blbej gól z protiútoku, kde vlastně Martisel vlastně nějaká. Jsem rád za vítězství a za výsledek 2-1. A je to dobrý výsledek do odvety.
6: Do odvety nastoupí Sparta příští týden v úterý ve Francii a pokud postoupí, bude hrát ve čtvrtém předkole Ligy mistrů s lepším z dvojce Fenerbahče Istanbul Sturm Graz.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na příjezdech do Prahy a omezení na silnici 4 u Vimperka. Na příjezdech do Prahy houstne provoz. Na dálnici D7 na příjezdu z Chomutova postojíte před zúžením u letiště už asi 15 minut v koloně. Plní se i Pražský okruh jednak před sjezdem na Ořech v obou směrech a taky na Štěrboholské spojce. Ve směru na Lanový most už je kolona od Hradecké dálnice asi na 20 minut. Kolony hlásíte i na Novopatské ulici na příjezdu do Kbel. Kbelské z Černého mostu před omezením ve Kbelské. Pozor dejte i na dálnici D8 na příjezdu z Ústí nad Labem do Prahy. Tam se brzdí prudce do zastavení zhruba na 5. kilometru. Pak se kolona rozjede a zpomalí opět v Cínovecké před zúžením ve Kbelské. A ještě silnice 4 ze Strakonic na Strážný mezi Vimperkem a Kubovou Hutí opravují vozovku, a to na několika místech. Připravte se na kolony, delší teď ve směru na Strážný do 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy až oblačno a ojediněle přehánky nebo bouřky, a to i silné. Teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40, na horách kolem 30 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
9: Dobré ráno, což takhle si zajít v létě lehnout do parku na měkký zelený trávník. No, to už nebude tak snadné, stejně jako lidi i travnaté plochy, totiž čím dál častěji trápí tropické počasí. Co se s nimi děje a je vůbec v silách měst udržet je zelené? Zeptáme se v ranním Radiožurnálu.

0: Ranní radiožurnál dnes se převážně o důsledcích horka, tedy budeme mluvit i o dříve zelených, teď žlutých plochách uschlé trávy, jako na afrických savanách. Tak tohle je pohled, který se ve větších i menších městech v Česku objevuje letos v létě čím dál častěji. Tropické teploty spolu s dlouhotrvajícím suchem si svou daň vybírají i na městských trávnicích. Tam, kde se pravidelně nezalévá, to navíc takhle bude vypadat až do podzimu.
1: Místo zelených ploch je uschlá a žlutá tráva.
2: Ten trávník vypadal líp, byl zelenější, vypadal zdravější, teď už tak nevypadá a vlastně nedokážu říct, jestli to je tím, že se o ně někdo nestará, nebo jestli to je jeho přirozený stav.
1: Popisuje jeden z návštěvníků pražských rýgrových sadů. Kvůli tropickým teplotám se trávníky dostávají do stavu hibernace, popisuje Barbora Berecová z lesů hlavního města Prahy.
3: Když je prostě na úpalu, nemá vodu, tak ten trávník vlastně úplně uschne, aby nedocházelo k výparu přes ty listy a zůstanou mu živí jenom kořínky.
1: A to až do podzimních vytrvalejších dešťů. Suchá tráva ale zhoršuje teplotu ve svém okolí, popisuje krajinářská architektka Barbora Lišková.
4: Přestává fungovat jako přirozená klimatizace a okolní teplota stoupá. Tím se vlastně prohlubuje efekt takzvaného městského tepelného ostrova.
1: Zelené trávníky zajistí buď trvalá závlaha nebo použití odolnějších, ale nepůvodních druhů. Josefína Báčová, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Tady je Radiožurnál ve 4:08. Nedostatek soudních znalců prodlužuje některá trestní řízení. Vůbec největší problém je podle státních zástupců ve zdravotnických oborech, hlavně psychiatrii, psychologii anebo sexuologii. Na některé znalecké posudky se čeká i několik měsíců. Ministerstvo spravedlnosti proto chystá změnu zákona, která má tuto situaci zlepšit. Právě dnes soud znovu bude navracet své jednání případu rehabilitace výtvarníka Milana Knížáka. Návrh se týká jeho vazby z roku 1974. Obvodní soud pro Prahu 10 se k případu vrátí kvůli rozhodnutí ústavního soudu. Ten předchozí verdikty nižších soudů zrušil. Knížák mezi tím zemřel, u soudu ho proto zastoupí advokát.
3: Silný provoz na D1 v Brně a omezení na Rudné v Ostravě. Na dálnici D1 houstne provoz v Brně. Zdržíte se chvilku okolo 10 minut ve směru z Prahy na Ostravu před omezením na 196. kilometru. Pomaleji pojedete na D1, pak i v okolí omezení na 210. kilometru sjezdu na Slavkov. Tam v obou směrech. V Ostravě se ucpává Rudná ulice ve směru na Havířov. Kolona je tam před omezením u Avion Parku asi na 10 minut. A na příjezdech do Prahy hustý provoz. Nejdelší kolona je teď asi na dálnici D7 na příjezdu z Chomutova. Před zúžením u letiště fronta od sjezdu na Středokluky asi na 15 minut. A připomínáme omezení na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů. U Petrohradu opravují viadukt, kolony 10 minut obousměrně. A další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: Dnes nás čeká počasí podobné tomu včerejšímu, stále horko, ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Nebe bude jasné až polojasné, zpočátku na severozápadě Čech až oblačno, místy může zapršet a výjimečně se mohou z horka vytvořit bouřky. Odpoledne a večer bude místy ještě přibývat oblačnosti. Teploty stále velmi vysoké, 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku od 630 do 40 stupňů Celsia. Na horách naměříte kolem 30 stupňů. A kvůli horkům stále platí výstraha meteorologů, která upozorňuje na velmi silnou až extrémní tepelnou zátěž. Šetřete se a krásný den.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 7.20 v Soutě údajně zůstává kolem tisícovky dětí, které minulý týden při migrační krizi překročily hranici z Maroka do Španělska a jsou bez jakéhokoliv doprovodu. Píše o tom agentura AP. U marocké hranice se Soutou čekají někteří rodiče, jestli se jejich děti vrátí anebo ne. My jsme ve spojení s naším zvláštním zpravodajem Soutě Dominikem Tesárem. Dominiku, vítej, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Je možné, že bylo v Soutě těch dětských migrantů bez doprovodu tolik?
1: Určitě, zejména pokud si dítě nadefinujeme jako mladšího 18 let. Z toho, co jsem tady viděl, bych si dokonce myslel, že těch nezletilých byla možná většina příchozích. V případě Maročanů jsem nejčastěji potkával tak 15-17 leté kluky, ale viděl jsem tedy i opravdu děti 8-leté, 10-leté.
0: Mají ti běženci nějakou možnost kontaktovat svoji rodinu v Maroku?
1: Právě, že většinou asi ne, možná ti v těch přijímacích centrech, ale těch je minimum. Ostatní mobil třeba při plavání přes hranici utopili, můžou mít problémy se sítí, peníze většinou nemají. Rodiče tak, který vůbec nemusí vidět, kde jejich dítě je, nebo jestli není mezi těmi více než 90 oběťmi toho celého incidentu. Já jsem třeba při natáčení několika Maročanům dovolil zavolat z mého mobilu domů a hned se za mnou začala vytvářet fronta, tak teď i dostávám zprávy, kterým nerozumím a hlavně už je nemůžu předat.
0: Tolik Dominik Tesár, který zůstává ve španělské Soutě. Dominiku, díky a naslyšenou.
1: Pěkné ráno.
0: No a my se vrátíme k tomuto problému ještě po 7:30 s naší zpravodajkou při evropských institucích, protože ten ostrý střet mezi Madridem a částí evropských států stále ještě není úplně zahlazena, tak podrobnosti tentokrát tedy z pohledu Evropské unie od Zdeňky Trachtové krátce po 7:30 v ranním radiožurnálu.

0: S vámi Radiožurnál dnes o vysokých teplotách, také o tom, jak ovlivňují zvířata v zoologické zahradě. O tom bude ranní interview v 7.50 a teď nabídneme zprávy. Dobré ráno, 7:30. Slovo má Jana Utendorská.
1: Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu. Zjistil to server iRozhlas.cz. Kontrarozvědka má teď k dispozici o zhruba 200 milionů více než loni. Stále ale nedostala tolik, kolik pro ní ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O víc peněz požádala BIS sama. Ministerstvo financí jí vyhovělo. Peníze vyčlenilo z rozpočtových rezerv. Po úderu ukrajinského dronu začal hořet sklad největšího ruského internetového prodejce Wildberries. Jeden člověk je zraněný, oznámili to tamní úřady. Sklad se nachází v Tulské oblasti na západě Ruska. Útokům v noci čelila i Ukrajina. Rusko zasáhlo Kyjev a jeho okolí balistickými raketami. Podle kyjevské vojenské zprávy při úderech zemřelo nejméně 14 lidí, zraněných je více než 20. V několika amerických státech dnes končí primárky demokratické strany před listopadovými volbami do kongresu. Pozornost se soustředí hlavně na stát Michigan, kde proti sobě stojí umírněná kandidátka Hailey Stevensová a progresivní Abdul Al-Sayed. Jeden z nich se na podzim utká s bývalým republikánským kongresmenem Mikem Rogersem. Demokraté chtějí v listopadových volbách znovu získat v horní komoře kongresu většinu. A v Josefově u Jaroměře začíná festival extrémní hudby Brutal Assault. Vystoupí na něm více než 160 kapel. Pořadatelé očekávají 10 000 návštěvníků a reagují i na horko. Připravené jsou cisterny s vodou, vodní stěny i osvěžovače. Policie z preventivních důvodů posílí hlídky nejen v areálu, ale taky v okolí Josefova. Sport. Fotbalisté Sparty vyhráli na úvod třetího předkola Ligy mistrů nad Lyonem 2-1. Odveta čeká Pražany v úterý na hřišti soupeře. A tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaj v Montrealu do třetího kola. Krajana Víta Kopřivu porazil 2-0 na sety. Toronto pak zvládla druhé kolo Nikola Bartůňková. Naopak končí Sára Bejlek a Kateřina Siňaková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 v Brně a nehoda na 11 za Opavou. Na dálnici D1 popojíždějí kolony v Brně směrem na Ostravu. Je to fronta před omezením na 196. kilometru, aktuálně na 10 minut pro osobní auta od 189. kilometru. Na silnici 11 z Opavy do Ostravy zpomalte za Komárovem. U odbočky na Nové Sedlice hlásíte nehodu.
4: Je dopravně nehoda tří aut, tak to tam řídí policie. Je to jedno pruhu, to objíždějí, ale je to čtyřproutka, takže tam jezdí rychle, tak ať tam nedojde k nějaké nehodě.
3: V Ostravě vázne provoz na Rudné ulici směrem na Havířov. U Avion parku je zúžení a zdržíte se 10 minut. Na silnici 46 ze Šterberka do Olomouce opravují vozovku u Dolan. Jede se Kyvadlově a směrem do Olomouce postojíte asi 10 minut. Ještě do Prahy kolony mimo jiné na dálnici D7 na příjezdu k letišti. A to v obou směrech. Ve směru ze Slaného je to asi na čtvrt hodiny. Od Středokluk ve směru z Prahy před letištěm 10-minutová kolona. Ucpává se taky Pražský okruh před sjezdem na Ořech opět v obou směrech a zdržíte se až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Další tropická noc je za námi a tropické ráno je tu. Teploty většinou nad 20, už kolem 25 stupňů. Nejtepleji bylo v noci v Bystřici pod Hostýnem. Tam se teplota držela kolem 26 stupňů. Nebe většinou jasné až polojasné, jen na západě a jihozápadě bylo oblačno až zataženo a tam se také vyskytovaly dešťové přehánky nebo bouřky. Přes den pak čekáme spíše slunečné počasí, jen zpočátku ještě v západních Čechách doznívání přehánek a bouřek. Během dne ale bude opět postupně mraků nad naší republikou přibývat a odpoledne opět pozor na velmi silné bouřky. S kroupami, nárazovým větrem a přívaly deště. Teploty dnes ještě hodně vysoké, 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku mohou vyšplhat, tak jako včera, až ke 40. V 1000 metrech na horách naměříte stále kolem 30 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Ještě nedávno hrozil kvůli španělské soutě ostrý střet mezi Madridem a částí států Evropské unie. Ta debata se ale posouvá někam trochu jinam. Naše zpravodajka při evropských institucích nám k tomu za chvíli poví víc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: vámi Radiožurnál. Krátká migrační krize ve španělském městě Ceuta vyvolala minulý týden v Evropské unii šok. Vyhrocenou atmosféru a také výzvy k dočasnému vyřazení Španělska ze schengenského prostoru. Ta situace se ale poměrně rychle začala klidnit. A členské státy teď naopak zase ocenili, jak Madrid situaci v Ceutě zvládnul. Na úterní mimořádné videokonferenci se na tom nakonec shodli ministři vnitra států 27. Teď to probereme s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Drachtovou podrobněji. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A takže uklidnila se tedy ta opravdu vyhrocená atmosféra mezi Španělskem na straně jedné a Itálií a dalšími zeměmi na straně druhé?
1: Ano, alespoň navenek se ta atmosféra pojednání výrazně uklidnila. Španělský ministr vnitra označil tu videokonferenci za konstruktivní a uvedl, že členské státy uznaly rychlou a účinnou reakci Madridu. Ministři vnitra uznali, že naprostá většina z těch asi 72 tisíc lidí, kteří nelegálně připlavali do Ceuty, se i hned vrátili do Maroka, nikdo se nedostal do pevninského Španělska a dál do Evropy. A po té středeční schůzce ministrů vnitra už také nikdo neopakoval ty výzvy k vystoupení Španělska ze schengenského prostoru.
0: No a shodli se ministři na tom, jak takovým podobným migračním krizím lze předcházet do budoucna?
1: Oni nepřišli s žádnými z Brusu novými plány, ale spíš se shodli na posilování už současných nástrojů, tedy dalším posilování vnějších hranic Evropské unie, včetně systému včasného varování, lepší spolupráci se zeměmi mimo Evropskou unii. A také v prohlášení zveřejněném radou po jednání mluví o tom, že je nutné dál neúnavně bojovat proti sítím pašeráků migrantů. Ministři také vyjádřili lítost nad ztrátami životů, protože při pokusu přeplavat do Ceuty zahynul minimálně 75 lidí.
0: O mimořádné videokonferenci k situaci po migrační krizi v Ceutě teď naše zpravodajka při evropských institucích Zdeňka Drachtová. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál je 7 hodin a 40 minut.

0: s vámi Radiožurnál a bude opět horko. V Deštném v Orlických horách tedy ještě o něco víc než jinde. Skláři tam začnou roztápět repliku historické pece, kterou je potřeba vyhřát na teplotu 1200 stupňů Celsia, a připravují tam tradiční akci tavení skla dřevem. No a my se za chvíli vydáme do míst, kde není potřeba přitápět, ale horko je tam dost velké pro zvířata, a sice v zoologických zahradách. Téma pro hraní interview Radiožurnálu v 7 hodin a 50 minut. Je 7:45. Část rakety Falcon 9 společnosti SpaceX dnes okolo 8:30 narazí do měsíce. Objekt váží 4 tuny a letí vesmírem rychlostí zhruba 2,5 km za sekundu, píše o tom deník The Guardian. Podle americké vesmírné společnosti NASA ta srážka nijak neohrozí planetu Zemi a pouhým okem nebude ani viditelná. Vědci data z pozorování použijí na další výzkumy těles pohybujících se ve vesmíru. Tropická vedra a dlouhodobé sucho vysušují městské trávníky po celém Česku. Rostliny přecházejí do hibernace. Přestanou tak růst a také zežloutnou. Odborníci upozorňují, že pomoct jim můžou hlavně vydatnější srážky a také méně časté sečení, které zadržuje v půdě více vláhy a prospívá také hmyzu.
1: Ucpaná D7 u Prahy a nehoda v Olomouci. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova čekejte kolony před letištěm. Je to asi na 15 minut, brzdí se u sjezdu na Středokluky a fronta se táhne až do zúžení u letiště. Na D7 kolona ale i v protisměru, pokud jdete k letišti směrem z Prahy. Tam je fronta od Evropské ulice asi na 10 minut. No a kolony jsou pak i dál na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech. V obou směrech postojíte 15 až 20 minut. U Olomouce jsme hlásili kolony na silnici 46 ze Šternberka. Je tam udoleno omezení a zdržíte se 10 minut. No a v Olomouci teď je i nehoda na té velké křižovatce u autobusového nádraží Lipenská Hodolanská ulice. Dvě auta v sobě a okolí se ucpává. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Za námi je tropická noc, téměř všude zůstala teplota nad 20 a před námi tropický den. Dnes budou teploty mezi 32 a 37 stupni, na Moravě a ve Slezsku bude ještě tepleji od 36 po 40 stupňů. V platnosti je stále výstraha meteorologů, která varuje jak před velkou extrémní zátěží pro lidský organismus, kterou způsobují právě aktuální vedra, pak také stále upozorňují kvůli kombinaci sucha a horka na zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. To se netýká jen okraje severních a východních Čech. V těchto vedrech je potřeba chovat se k sobě jak opatrně, tak i ke svému okolí. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 7.51. Ochlazující sprchy, zmražená potrava, ledové lázně, tak se ve vedrech starají o zvířata ošetřovatele v zoologických zahradách. Na druhou stranu to ale máme volně žijící zvířata, která se vysokým teplotám brání. Možná jste ve vysílání v uplynulých dnech slyšeli o ptáčatech, která předčasně vyskakují z přehrátých hnízd. My teď o zvířatech, savcích a o tom, jak je horka ovlivňují, budeme mluvit teď s Ivetou Štolhoferovou z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, hezké ráno.
0: Která zvířata snáší vedra nejhůř?
1: Tak v rámci savců jsou to určitě zvířata relativně malá a je překvapivě celkem jedno, jestli jsou z našeho mírného pásu, z arktických oblastí nebo z tropu. Zásadní je hlavně ta velikost. Jakmile je totiž zvíře malé, například představme si myš nebo potkana, tak ten jejich povrch těla je vůči objemu relativně velký. A právě tím velkým povrchem těla v horku velmi snadno teplo přijímají a můžou se velice rychle přehrát.
0: No a co třeba zvířata, která pocházejí z horkých a suchých oblastí, nestrácejí v zoologických zahradách schopnost se adaptovat?
1: Ne, nestrácejí. Vždycky ale samozřejmě potřeba dát jim nějaký aklimační čas. Pokud je celé léto 20 stupňů a potom nám to najednou vyskočí takhle na těch 40, tak to není lehké vůbec pro nikoho, ani pro ty největší odborníky na teplo. Aby vlastně ty nastartované fyziologické adaptace začaly být opravdu účinné, tak je potřeba dát tomu tělu aspoň nějakých třeba 14 dní a to zvíře si na to zvyklo.
0: Můžou mít vysoké teploty vliv na chování zvířete v zoologické zahradě, třeba na jejich náladu, na psychiku? A ještě na druhou stranu, jak to vedro ovlivňuje i živočichy žijící ve volné přírodě?
1: Tak ten vliv na jejich náladu určitě být může. Je to vlastně podobné jako u člověka. V tomhle tom ten člověk vůbec není výjimečný a takové ty pocity, které zažíváme my, nejspíš zažívá i spousta jiných zvířat. Takže taková to prostě jako trošku distres, trošku nepříjemný pocit. Nicméně to je právě to, co to tělo jaksi potřebuje, aby na to horko zareagovalo. Takže vlastně zásadní podnět pro to, aby se snažilo tomu horku nějak vyhnout. Z takových nějakých vlastně přizpůsobení těm velkým teplotám. Můžu určitě zmínit to, že řada zvířat přesouvá aktivitu do nějakých večerních, nočních, případně brzkých ranních hodin, kdy jsou ty teploty přece jenom nižší a ta denní vedra tráví v nějakém úkrytu. Pokud je to zvíře velké, tak ten úkryt může být prostě jenom stín. U těch menších zvířat, ty si třeba často hrabou nory, protože teploty podzemí jsou podstatně stabilnější.
0: Tak těm zvířatům v zoologické zahradě pravda může pomoct člověk, který tam od toho je. Ale jak třeba zmírnit dopady na volně žijící živočichy? Oni tedy, jak říkáte, přesouvají ty aktivity do období dne, kdy není takové horko, ale můžeme se o ně nějak postarat my lidé v téhle situaci?
1: Určitě ano. Naprosto nejdůležitější je vlastně těm zvířatům umožnit pobývat v takovém místě, kde to vedro není. Takže i z tohohle, ale taky z celé řady dalších důvodů je snaha udržovat krajinu pestrou a propojenou. Takže třeba udržovat nějaké meze a remízky mezi poli, protože vlastně ty rostliny, ty stromy mají veliký vliv na ten mikrohabitat kolem nás.
0: Horko

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: 4 dny plné emocí. 4 dny filmové hudby. 4 dny neopakovatelných koncertů pod čirým nebem. Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady od 27. do 30. srpna. Tmavomodrý svět se symfonickým orchestrem, Queenie, Markéta Irglová, filmový souboj klavírů Ondřeje Brouska a Brzo Bohatého, hity z Jamese Bonda, koncerty, besedy, filmové projekce a mnoho dalšího. Mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Radiožurnál.
3: Je 8 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
4: V Česku výrazně ubylo soudních znalců, až o měsíce se tak prodlužují soudní řízení. Hasiči včera v noci zasahovali u několika rozsáhlých požárů. Fotbalisté Sparty porazili Lyon na úvod třetího předkola Ligy mistrů 2-1. Kolony popojíždí na příjezdech k letišti v Praze. A bude slunečno, k večeru místy až oblačno s přehánkami, teploty do 37, na Moravě a ve Slezsku až 40 stupňů.

0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko má málo soudních znalců, nedostatek je hlavně ve zdravotnických oborech. Protahují se proto soudní řízení, někdy i o měsíce.
2: Jednou z 14 soudních znalkyň a znalců v oboru dětské psychiatrie je Alena Gajová.
3: Mnohonásobně by nás potřebovalo být víc. Já teď odmítám třeba 3 posudky za týden.
2: Problémy s čekacími lhůtami má i městské státní zastupitelství v Praze, říká mluvčí Aleš Cimbala.
4: Obvykle, pokud se podaří oslovit a zajistit znalce, pohybuje se přislíbený termín okolo půl roku.
2: Znalci hromadně odešli po novém zákonu z roku 2021, podle kterého měli znovu skládat zkoušky. I přes nedostatek odborníků, ale musí být podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO posudky vždy kvalitní.
5: Protože znalec vždy musí posudek vypracovat s odbornou péčí.
2: Ministerstvo spravedlnosti teď pracuje na úpravě zákona, která by nedostatek měla vyřešit. Předložit ji chce nejpozději příští rok. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Hasiči včera zasahovali hned u několika rozsáhlých požárů. Všechny už mají pod kontrolou. Hořely například lesy v Křečovicích na Benešovsku a u obce Nezdice na Šumavě, nebo skládky na Sokolovsku a na Litoměřicku. Tam konkrétně v Čížkovicích u Lovosic hasiči celou noc prohrabávali požářiště, aby vyhledali skrytá ohniska, popisuje krajský mluvčí hasičů Petr Pelikus.
6: Stupeň požárního poplachu byl snížen ze 3. na 2. Stále je tu zhruba 14 jednotek požární ochrany, nicméně vyšší počet jednotek je tu hlavně kvůli kyvadlové dopravě vody. Předpokládáme vlastně postupnou redukci sil a prostředků.
1: Nejméně 14 lidí zahynulo při ruských nočních úderech v kyjevské oblasti. Na síti Telegram to uvedl šéf kyjevské vojenské zprávy Timur Tkačenko. Ukrajinské drony pak zasáhly sklad ruského internetového prodejce Wildberries v Tulské oblasti. Ode dneška platí přísnější podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny. Dočasnou ochranu v Evropské unii získají jen pokud splní svou vojenskou povinnost. Přísnější pravidla platí pouze pro nové žadatele. I tak to podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO omezí počet příchozích o desítky procent. V Česku teď žije na 400 tisíc Ukrajinců s dočasnou ochranou. V posledním týdnu jich přišlo zhruba 800. Specialisté čistí pilíře Karlova mostu v Praze odřas a další zeleně, používají horolezeckou techniku a vysokotlaké čističe.
7: Pracovníci specializované firmy omývají jednotlivé pilíře mostu zavěšeni na lanech pomocí vysokotlakých čističů. Podle kamenosochaře Bohumila Pánka může vegetace na mostě poškodit jednotlivé kameny.
8: Když narazíme na nějaké místo, kde v kameni je nějaká spára, která jako je měkká, to znamená je plná hlíny, tak se musí vyčistit a zamázne se vápenou maltou.
7: Na čištění dohlíží také památkáři, říká Eva Strejčková z odboru správy mostů technické správy komunikací hlavního města.
9: Je to profesionální práce restaurátorů, který mají příslušná oprávnění k tomu, aby mohli opravovat kamennou národní kulturní památku.
7: Technici na Karlově mostě budou pracovat zhruba do konce listopadu. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
10: Sport. Fotbalisté Sparty vstoupili do kvalifikace Ligy mistrů vítězně. V úvodním utkání 3. předkola porazili doma po obratu Lyon 2-1. V závěru 1. poločasu si dal vlastní gol obránce Martin Suchomel. Po změně stran skóre otočili další bek Matěj Rineš a křídelník John Mercado. Kapitán soupeře Corentin Tolisso neproměnil penaltu. Pro Pražany šlo v 7. vzájemném zápase o první vítězství nad Lyonem. Záložník Sparty Adam Karabec k tomu říká.
11: Je to nějaký fakt, ale v celku to, myslím, nic úplně neovlivní. Pro nás tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni. Takže si myslím, že hlavní je teď ten výsledek a hlavně jakým stylem jsme to odehráli.
10: Odveta je na programu v úterý v Lyonu. Pokud Sparta přes francouzský tým postoupí, ve 4. předkole se utká s lepším z dvojce Fenerbahče Istanbul Sturm Graz.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Omezení na D1 v Brně a kolony v Praze u letiště. Na D1 hustý provoz v Brně směrem z Prahy na Ostravu. Zdržíte se chvilku asi 10 minut před omezením na 196. kilometru. Pomaleji na D1 pojedete pak i v okolí omezení na 210. kilometru sjezdu na Slavkov. V Praze jsou ucpané příjezdy k letišti po dálnici D7, jak ve směru od Slaného, tak i z Prahy. Je to kvůli stavebním pracím a zúžením u letiště. Ve směru od Slaného postojíte až 20 minut, směrem z Prahy zhruba 15. Ucpává se i Pražský okruh před sjezdem na Ořech, opět v obou směrech a opět je to na 15 až 20 minut. Na okruhu fronty i na Černém mostě popojíždějí ve směru do Kbelské ulice do omezení a je to od Hradecké dálnice. Zdržíte se i na jižní spojce a Barandovském mostě směrem na Smíchov asi čtvrt hodiny před Zlíchovským tunelem. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy až oblačno a ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40. Tolik zprávy. Posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
13: Dobré ráno, ještě dnes vedro, zítra snad studená fronta a víkend, ten by měl být veskrze teplotně příjemný. Probereme to za chvíli v ranním radiožurnálu podrobně.

0: Včera se teplotní rekordy přepisovaly napříč Českem. V Plzni Bolevci naměřili 41,5 stupně Celsia. Jaké teploty nás čekají dnes? Otázka pro Marcelu Hálovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. V Čechách už by se teploty ke 40 dostat neměly. Nejčastěji bychom na teplém měrech měli vidět hodnoty mezi 32 a 37 stupni. Za to na Moravě a ve Slezsku může být opět až 40 stupňů.
0: Vedra vrcholí, zítra by mělo dojít ale ke změně, je to tak?
1: Ano, je to tak. Zítra přejde přes naše území od západu na východ zvlněná studená fronta a k ochlazení dojde až potom. Čtvrtek tedy bude hlavně na východě našeho území ještě stále horký. Čekáme tam 32 až 37 stupňů, jinde se budou pohybovat teploty kolem 30. Kdo taková vedra nemusí, může se těšit na pátek, kdy budou teploty na celém našem území konečně pod 30 stupni, konkrétně mezi 24 a 28 stupni, na severovýchodě a východě klesnou dokonce až ke 22 stupňům. A také nás na konci pracovního týdne čeká více deště.
0: Víkend bude zase slunečný.
1: A teploty opět začnou stoupat. V sobotu ke 30 stupňům, v neděli už bude místy až 32 stupňů Celsia. A také začátek příštího týdne bude slunečný s vysokými teplotami. V pondělí budou stoupat až k tropickým 35 stupňům.
0: Marcela Hálová, o tom, jak bude. Díky, dobré ráno.
1: Přeji krásný den.

0: Tady je Radiožurnál ve 8:45. A o tom, co se aktuálně děje. Dočasnou ochranu ode dneška získají jen ti Ukrajinci, kteří splní své vojenské povinnosti. Rozhodla o tom Rada Evropské unie. Přísnější pravidla platí pro nové žadatele. Nevztahuje se na ty, kteří už dočasnou ochranu v Evropské unii mají a jen ji prodlužují. Změna podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO omezí počet nově příchozích lidí z Ukrajiny do Česka až o 10%. V Římě pokračují rozhovory mezi Izraelem a Libanonem. Země by měly jednat o rozšiřování tzv. Pilotních zón, ze kterých se má stáhnout izraelská armáda, informuje o tom katarská televizní stanice Al Jazeera. A vojsko Libanonu by na oplátku mělo zajistit odzbrojení hnutí Hizballáh. I přes příměří z června Izrael na jihu Libanonu pokračuje ve svých útocích.
1: Kolony na D1 v Brně a omezení u Havlíčkova Brodu. Na D1 se zdržíte v Brně směrem na Ostravu. Je tam fronta asi na 15 minut před omezením na 196. kilometru. U Havlíčkova Brodu čekejte kolony i na silnici 38. Ve směru na Kolín mezi Havlíčkovým Brodem a Skuhrovem opravují vozovku. Na třech místech se jede kyvadlově celkově asi 20 minut zpoždění. Na 38. se dělají kolony taky v úseku z Havlíčkova Brodu do Jihlavy. Mezi Štoky a nájezdem na D1 a další dva semafory. Ucpává se i silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova mezi Komorovicemi a Ončovicemi. Opět na dvou místech semafory řídí průjezd kyvadlově. Ještě D7 příjezd do Prahy ze Slaného. Jsou ucpané příjezdy k letišti. Delší je fronta ze Slaného na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: 5. srpnový den bude stále extrémně horký. Na Moravě a ve Slezsku mohou teploty vystoupat opět až ke 40. V Čechách se budou teploty pohybovat kolem 35 stupňů. Nebe dnes čekáme jasné až polojasné, místy při zvětšené oblačnosti ale může zapršet a opět se z veder mohou vytvořit i velmi silné bouřky, ve kterých může spadnout až 40 mm srážek. Zítra už bude přes naše území přecházet od západu na východ zvlněná studená fronta, proto v Čechách očekáváme oblačno až zataženo občasným deštěm anebo s bouřkami. Na východě našeho území ale stále ještě se udrží slunečné počasí. Déšť a oblačnost tam dorazí až k večeru. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Ranní radiožurnál 8 hodin 21 minut k tomu. Na řadě míst Česka jsme dnes zažívali další tropickou noc, kdy teploty neklesly pod 20 stupňů Celsia. Čtyřčlenná rodina z České Břízy na severním Plzeňsku se to rozhodla řešit nocováním venku na zahradě. Už několik nocí spí pod hvězdami.
1: Dobrý večer, já vás zdravím, pojďte dál.
2: Paní Mirka mi otevírá branku, teď je venku 28 stupňů, vevnitř do mě 27. Rodina neuvažovala o pořízení klimatizace, která by třeba jednu místnost ochlazovala. Na terase u jezírka spává v horkých tropických nocích. Kromě paní Mirky, její manžel Daniel a oba synové, 12-letý Ondra a 15-letý Daniel. A vy se tady naskládáte na tu terasu 2x4 metry?
1: My vlastně spíme s klukama tadyhle, že dáme pryč tady, jak máme to sezení, když ráno chceme spát díl, tadyhle jde sluníčko.
2: 12-letý Ondra, baví tě to spát venku?
3: Ano, aspoň není vedro.
1: Spíme tady, protože je tady krásně a jak je tady to jezírko, tak vlastně voda a no to přímě je úplně jiný vzduch, takový vlhčí. Pak kráno je cítit, že to opravdu trošičku se to schladí a je to příjemný.
2: Jak to řešíte, když se chcete ještě podívat na mobil, neláká to nějak komáry?
1: Já bych řekla, že ne. My spíš tady ty mobily nepoužíváme, koukáme se na hvězdy, povídáme se. Hodně si povídáme zážitky třeba z dovolený.
2: Ondro, pod čím spíš nejradši ty?
3: Pod čerákem.
2: Už vás třeba v noci někdy zastihla bouřka?
1: Kdyby náhodou. Tak tady máme zahradní domeček a jenom přeskočíme také přes terasu a jsme v bezpečí, jsme pod střechou.
2: Říká paní Mirka, která se svojí rodinou spí každou horkou tropickou noc na zahradě, na terase. Teď jim dělá společnost asi 2měsíční kocourek. Z České Břízy na severním Plzeňsku, Pavel Hala, Radiožurnál.

0: sugar.
1: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
2: Volejte 800 553 553.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
3: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
1: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
4: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy, s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
2: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
5: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
6: Radiožurnál v 8:30. Zprávy s Altendorskou.
7: Měsícem se má už za 5 minut srazit vysloužilá kosmická raketa. Uvádějí to alespoň výpočty amerických astronomů. Čas srážky určili na 8 hodin a 35 minut našeho času. Jde o neovladatelný druhý stupeň rakety typu Falcon 9. Před rokem a půl vynesla na cestu k měsíci 2 kosmické sondy. Hasiči přes noc hlídali místo včerejšího rozsáhlého požáru u Křečovic na Benešovsku. Dnes ho ještě zkontrolují termokamerou. U požáru lesa a pole zasahovalo na 30 jednotek hasičů a 2 vrtulníky. Oheň se rozšířil na okolní chatky, schořely 2 a 1 zahradní domek. Podle hasičů se podařilo uchránit další budovy, včetně kláštera a fotovoltaické elektrárny. Soud se dnes vrátí k možné rehabilitace výtvarníka Milana Knížáka. Návrh se týká jeho vazby z roku 1974. Knížák uspěl se stížností u ústavního soudu, který předchozí verdikty zrušil. Výtvarník mezitím zemřel, u soudu ho zastoupí advokát. A schránka pro budoucí generace bude v nové tramvajové trati na Václavském náměstí v Praze. Kousek od sochy svatého Václava ji dopoledne uloží zástupci sdružení Nového města pražského. Obsahovat má současný tisk a pamětní mince. Tramvajovou trať chce dopravní podnik dokončit příští rok.
1: Sport.
7: Fotbalisté Sparty na úvod třetího předkola Ligy mistrů zvítězili nad Lyonem 2-1. Odveta čeká Pražany v úterý ve Francii. A ruské volejbalové reprezentace se příští rok vrátí do Ligy národů, kterou hrají i Češky. Mezinárodní volejbalová federace na svém webu potvrdila účast země, která byla suspendována od invaze na Ukrajinu v únoru 2022.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A nehoda na D1 u Brna, taky v Praze u Zlíchovského tunelu. Na dálnici D1 popojíždí kolona na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně od 182. kilometru od Kývalky a je to až na 196. omezení. S tím, že v koloně na kilometru 185,5 je i nehoda, hlásí náš zpravodaj.
9: Dopravní nehoda v levém pruhu. Je tam několik aut. V koloně. Ještě tam nikdo není.
8: A zdržíte se celkově asi 20 minut. Pozor v Brně, pokud sjíždíte z D1 na 190. kilometru na výstaviště. V Pisáreckém tunelu zúžení a tvoří se kolona v Bohunické ulici. V Praze jsou ucpané příjezdy k letišti po dálnici D7, jak ve směru od Slaného, tak i z Prahy. Je to kvůli stavebním pracímu letiště. Ve směru od Slaného postojíte až 20 minut, směrem z Prahy je kolona poloviční zhruba na 10 minut. Ucpává se i Pražský okruh před sjezdem na Ořech, opět v obou směrech a opět je to asi na 20 minut. Na okruhu fronty na Černém mostě popojíždějí ve směru do Kbelské ulice do omezení a je to od Hradecké dálnice. Komplikace v Praze i v okolí Barandovského mostu směr Smíchov, kousek před Zlíchovským tunelem, ještě na Strakonické se srazilo nákladní auto s motorkou a kolony na Barandovském mostě taky na Strakonické na příjezdu do Prahy k Barandovskému mostu zpomalily. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: I dnes nás čekají extrémní vedra, které mohou přepisovat teplotní rekordy. Na Moravě a ve Slezsku totiž stále hrozí 40. Už včera na 12 meteorologických stanicích zaznamenaly teploty na 40 stupni. Týkalo se to například Plzně, Prahy, také jižní Moravy. Mezi místy s nejvyšší teplotou se dále objevily i Dobříchovice nebo Třebíč. A podobné to bude i dnes. Zítra by mělo dojít ke změně v počasí. Přes naše území přejde zvlněná studená fronta a k nám přinese ochlazení, oblačnost i srážky. Ve čtvrtek se tedy bude počasí lámat. V Čechách už bude spíše deštivo a také se zmírní teploty. Pohybovat se budou kolem třicítky. Na Moravu a do Slezska ale dorazí déšť a chladnější počasí až k večeru. Proto tam bude ještě spíše slunečno s teplotami kolem 35 stupňů. Až pátek přinese ochlazení na celé naše území. Už v noci by měly být teploty pod 20 a přes den na celém našem území pod 30 stupni. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Každým okamžikem českého času očekáváme srážku měsíce se zbytkem kosmické rakety. Co se přitom může stát, anebo co se přitom stalo, uslyšíte už za pár minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Každým okamžikem by do měsíce měl narazit zbytek kosmické rakety. Jedná se o zbloudilou část stroje, který v loňském roce nesl měsíční sondy. Podle vědců to bude událost sledovatelná s dopadem meteoritu. Naměřená data pak chtějí využít třeba pro ochranu budoucích měsíčních základen právě před meteority.
1: V lednu 2025 odstartovala americká raketa typu Falcon 9 s nákladem kosmických sond mířících k měsíci. Vezla japonský modul Resilience a americký Blue Ghost. Druhý stupeň rakety se od lunárních sond odpojil ještě v blízkosti Země. I on ale nakonec k měsíci doletěl. To není vůbec obvyklé, uvedla v přenosu NASA Juliana Šajmenová ze společnosti SpaceX. Druhé stupně raket se buď pošlou do zemské atmosféry, kde se rozpadnou, anebo naopak pryč do volného prostoru, říká Šajmenová. To se ale tentokrát úplně nepodařilo. Sluneční vítr společně s gravitačními silami nakonec poslal raketu směrem k měsíci. Zpočátku to nikdo netušil. Nezbylo jí žádné palivo, letěla naprosto neřízeně, komentuje odborník na kosmonautiku z brněnské hvězdárny Tomáš Přibyl.
2: Ten druhý stupeň létal v soustavě Země měsíc tak dlouho, až se mu měsíc připlete právě do cesty.
1: To, že raketa narazí do měsíce, spočítal až letos v dubnu americký astronom Bill Gray.
2: K tomu dopadu dochází úplně při levém okraji měsíce při pozorování Země. Sondy, které krouží kolem měsíce, vlastně mají možnost pozorovat vznik nového kráteru a když se na něho pak podíváte, tak máte možnost určit charakteristiky měsíčního povrchu tady v tomhleto místě.
1: Nová data o měsíci podle vědců pomůžou i při navrhování budoucích měsíčních základen. Martin Srb, Radiožurnál.

0: když Beatles před 60 lety vydali album Revolver, tedy Revolver česky, málo kdo tušil, že právě začíná nová éra populární hudby. Slavná čtveřice na albu spojila rock, klasickou hudbu, indické vlivy i tehdy převratné studiové postupy. Výsledkem bylo 14 skladeb, které ovlivnily celé generace hudebníků.
1: V létě roku 1966 měla za sebou čtveřice z Liverpoolu období bezprecedentní slávy. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr se ale rozhodli vydat novým směrem. Namísto jednoduchých písní o zamilovanosti nabídli posluchačům složitější kompozice, odvážnější texty a také zvuky, které byly pro tehdejší publikum úplnou novinkou.

0: Právě skladba Eleanor Rigby se stala symbolem této proměny. Místo elektrických kytar zaznělo smyčcové okteto a melancholický příběh osamělých lidí. Beatles tím dokázali, že i popová hudba může vyprávět složité a hluboce lidské příběhy. George Harrison zase do písně Love You Too přinesl inspiraci indickou hudbou a použil sitar, tradiční strunní nástroj, který tehdy většina západních posluchačů téměř neznala. Právě složitost aranží nakonec způsobila, že Beatles nezařadili do koncertního programu ani jednu z písní z alba Revolver. To se ovšem netýká pozdějších sólových vystoupení Paula McCartneyho. Třeba skladbu Eleanor Rigby zařadil mimo jiné i do programu svého pražského koncertu v roce 2016. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
1: Je 8:45. Nejméně 15 lidí zahynulo při ruských nočních úderech v Kyjevské oblasti. Zraněných je nejméně 27. Moskva masivní noční útok potvrdila s tím, že podle ní mířil na sklady zbraní a vojenského materiálu. Jeden z úderů zasáhl sklad v blízkosti centra Kyjeva, přičemž záchranné týmy dosud z trosek vyprostili dva lidi. Uvedl to během noci starosta města Vitali Kličko. Dočasnou ochranu ode dneška získají jen ti Ukrajinci, kteří splní své vojenské povinnosti. Rozhodla o tom Rada Evropské unie. Přísnější pravidla platí pro nové žadatele. Nevztahuje se na ty, kteří už dočasnou ochranu v EU mají a jen si ji prodlužují. Změna podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO omezí počet nově příchozích lidí z Ukrajiny do Česka až o desítky procent.
2: Kolony na D1 u Brna, v Praze silný provoz. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy pojedete pomaleji, místy zastavíte od 182. kilometru až do omezení a je to na 15 až 20 minut. V Brně teď komplikace v Královopolském tunelu ve směru z Lesnou na Královopole, nehoda na konci tunelu a regulují vjezdy. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova budete popojíždět asi 15 minut před zúžením u letiště. Kratší kolona je před letištěm i ve směru z Prahy. Na dalších až 20 minut čekejte kolony na Pražském okruhu před sjezdem na Ořechy. Tam jsou kolony v obou směrech. A velmi silný provoz fronty i na okruhu i na Černém mostě. Opět obou směrně. V Praze dost ucpaný i Barandovský most směr Smíchov. Je tam před Zlíchovským tunelem nehoda a kolona už z jižní spojky od Krče. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Ještě dnes i zítra musíme vydržet ta extrémní vedra. Dnes mohou teploty na Moravě a ve Slezsku opět dosáhnout až ke 40. Zítra už bude v Čechách kolem 30, na Moravě a ve Slezsku ale stále kolem 37 stupňů. Pátek pak bude jediným dnem v tomto týdnu, kdy teploty klesnou pod 30. Nejčastěji na teploměrech uvidíme od 24 do 28 stupňů. Na severovýchodě a východě by mělo být jen kolem 22 stupňů Celsia. A také bude na nebi víc oblačnosti. Na víkend se k nám ale vrátí slunečno, v sobotu s teplotami do 30 stupňů, v neděli už může místy být až 32 stupňů Celsia. A to je ode mě pro dnešek všechno, přeji vám krásnou středu.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Od mávnutí praporkem a úderu gongu přes 6 až ke 4 signálům. Tak přesně taková byla cesta časového znamení, tedy rozhlasové tradice, které je právě 100 let. V pravidelných denních dobách Československý rozhlas začal vysílat přesně 1. dubna roku 1926. Před zpravodajskými relacemi ho ve vysílání slýcháte ostatně dodnes.
1: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
2: Řídit si hodinky podle rozhlasu bývalo samozřejmostí nejen pro Hujera ve filmu Marečku, podejte mi pero. První časové znamení, které se dochovalo v archivu Českého rozhlasu, je z poloviny 30. let.
3: Byl takový dlouhý, táhlý tón, strašně dlouhý proti těm tečkám, které byly později a které jsou do dneška. Bylo takové dost, já bych řekl, skoro otravné.
2: Soudí archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Časové znamení se tehdy vysílalo pouze dvakrát denně, v poledne a potom ve 22 hodin.
3: To večerní, nebo respektive noční, mělo někdy takovou zvláštní produkci, by se dalo říct. Protože když přetahoval nějaký pořad, tak se klidně to časové znamení vnořilo do toho pořadu. Kromě hudebních pořadů. A v tom případě se vysílalo to časové znamení až ve 22.15. Tehdy už se vysílaly zprávy ČTK, takže klidně to vrhli do těch zpráv ČTK.
2: Tak se dochoval například záznam zpráv z 22. září 1937.
4: V Praze dne 22. září 1937. Doktor Edvard Beneš.
2: Bylo to den po pohřbu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
4: Tělesná schránka prezidenta osvoboditele Masaryka odpočívá od včerejšího večera na Lánském hřbitově po boku paní Charlotte Garrigue Masarykové.
2: Časovým znamením tehdy bývala frekvence komorního A, prý proto, aby si podle něj mohli i muzikanti ladit nástroje. Za války se časové znamení vysílalo každou čtvrt hodinu. V roce 1947 zaznělo poprvé moderní šestibodové časové znamení. To vydrželo nezměněné až do roku 1984.
5: Pak se vedly diskuse mezi posluchači, kdy je vlastně přesně ten časový údaj, kdy je ta celá, jestli je to na začátku toho, kdy z rozhlasu je slyšet časový signál, anebo až na konci, tak se to potom kodifikovalo a udělala se ta poslední tečka časového znamení delší a to je ten čas.
2: Připomíná moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný. 6 signálů zůstávalo ve vysílání až do roku 1999, kdy se původních 5 teček a jedna čárka zkrátili na 3 tečky a jednu čárku. A tak časové znamení znají posluchači z vysílání dodnes.
6: Dobré ráno v 7 hodin.
2: Dlouhá léta rozhlas využíval k určování přesného času hodiny v pražském Klementinu. Zpočátku se časové znamení ke studiím na Vinohradské přenášelo telefonem. Připomněl v našem vysílání před časem Stanislav Hemer, který měl znamení v rozhlase na starost.
7: Přesný čas jsme odebírali z pražského Klementína a porovnávali s našimi hodinami. Tam byly staré hodiny ještě s kyvadlovým závažím a seřizovalo se to ještě pomocí závaží, který se přidávalo na kyvadlo. Buď nalevo nebo napravo. Záleželo taky na vlhkosti, záleželo na počasí, takže tam se to závaží přidávalo, aby jsme dodrželi přesný čas.
2: Dnes se časové znamení řídí satelitem. Z budovy na Pražských Vinohradech odchází ve skutečnosti poslední dlouhý signál o vteřinu dřív, aby k posluchačům doputoval na mikrosekundu přesně. Tomáš Maleček, Radio.

0: S vámi Radiožurnál. V tom dopoledním vysílání po deváté se vracíme k těm nejzajímavějším a nejlepším hostům, kteří nás navštívili v uplynulém půlroce. Dnes to bude ekonoma předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. A tak se podíváme na peníze, inflaci i do našich peněženek.
1: Nenechte si ujít nejlepší novinářské fotografie uplynulého roku. Výstava Czech Press Photo v nové budově Národního muzea. Téměř 800 fotografií, které zachycují události v Čechách i v zahraničí, můžete vidět do 30. listopadu. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Je 9 hodin. A další zprávy s Janou Tendorskou.
2: Nejméně 17 obětí mají noční ruské útoky na Kyjevskou oblast. Bezpečnostní informační služba dostala 50 milionů nad rámec schváleného rozpočtu. Fotbalisté Sparty na úvod třetího předkola Ligy mistrů vyhráli nad Lyonem 2-1. V Brně překáží nepojízdné auto v Královopolském tunelu. A bude slunečno, k večeru místy až oblačno s přehánkami. Teploty do 37, na Moravě a ve Slezsku až 40 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Rusko v noci mohutně útočilo na Ukrajinu z Kyjevské oblasti. Úřady hlásí 17 mrtvých a na 30 zraněných.
3: Hasiči podle záběru záchranné služby DSNS do rána bojovali s požáry, které vypukly v Kyjevě a Kyjevské oblasti. Nejvíc obětí si vyžádal útok na železniční nádraží v Brovarském okrese u logistických center, kde zahynulo 9 lidí. V okrese Buča zemřeli 4 civilisti a jeden člověk zahynul ve Fastivském okrese. Oznámil

0: Byla kyjevská vojenská zpráva. Velení ukrajinské protivzdušné obrany uvedlo, že Rusko vystřelilo celkem 24 balistických raket typu Iskander, 4 protilodní střely Zircon nebo Onyx, ale žádnou z raket se nepodařilo sestřelit. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu, zjistil to server iRozhlas.cz. Kontrarozvědka má teď k dispozici o zhruba 200 milionů víc než loni. Stále ale nedostala tolik, kolik pro ní ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O víc peněz požádala BIS sama. Ministerstvo financí jí vyhovělo. Peníze navíc vyčlenilo z rozpočtových rezerv. Tropické teploty a sucho dopadají na městskou zeleně. Ta je přitom klíčová při snižování teploty v rozpálených ulicích. Stromy a tráva dokáží teploty ve svém okolí snížit o 2 až 8 stupňů Celsia. V posledních týdnech ale trávníky ve městech schnou.
2: Místo zelených ploch je uschlá a žlutá tráva. Kvůli tropickým teplotám se trávníky dostávají do stavu hibernace, popisuje Barbora Berecová z lesů hlavního města Prahy.
3: Když je prostě na úpalu, nemá vodu, tak ten trávník vlastně úplně uschne, aby nedocházelo k výparu přes ty listy a zůstanou mu živí jenom kořínky.
2: A to až do podzimních vytrvalejších dešťů. Suchá tráva ale zhoršuje teplotu ve svém okolí, popisuje krajinářská architektka Barbora Lišková.
4: Přestává fungovat jako přirozená klimatizace a okolní teplota stoupá. Tím se vlastně prohlubuje efekt takzvaného městského tepelného ostrova.
2: Aby trávníky zůstaly zelené, je třeba je trvale zalévat nebo nahradit odolnějšími, ale nepůvodními druhy. Josefína Báčová, Radiožurnál.
1: 150 let od narození továrníka Tomáše Batě připomíná ve Zruči nad Sázovou nová stezka. Boty začal Baťa ve Zruči vyrábět ve 40. letech a vznikla díky němu nová obytná čtvrť, popisuje vedoucí odboru kultury Martina Fialová.
5: Po té baťovské stezce se nejenom podíváte na spolkový dům, ale uvidíte, kde je Zručský dvůr, kde byla první továrna, uvidíte svobodárnu žen, ředitelskou vilu, uvidíte typické pro Baťu dvojdomky i čtyřdomky a uvidíte i první baťovskou továrnu ve Staré Zruči.
6: Sport. Fotbalisté Sparty vstoupili vítězně do kvalifikace Ligy mistrů. Na úvod třetího předkola porazili po obratu Olympique Lyon 2-1. Hosté šli do vedení těsně před pauzou po vlastním gólu Suchomela. Pražané pak ve druhé půli během 6 minut výsledek otočili po gólech Rineše a Mercada. Spartu za její výkon pochválil i portugalský trenér Lyonu Paulo Fonseca.
7: Je to tým, který je opravdu kvalitní. Má velmi dobré útočníky, kteří jsou nesmírně rychlí. To, jaký výkon předvedl, pro mě není překvapení. Jen dostal své pověsti.
6: Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Lyonu se bude hrát ve Francii příští týden v úterý. Pokud Pražané postoupí o postup do prestižní soutěže, zabojují proti lepšímu z dvojce Fenerbahce Istanbul Sturm Graz.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 v Brně a nehoda na Strakonické v Praze. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy od 183. kilometru až na 196. k omezení. Pro osobní je to zdržení zhruba na 10 až 15 minut, nic velkého. Kamiony ale budou popojíždět o něco déle. V Brně kolony čekejte i v Královopolském tunelu. Ve směru z Lesné na Žabovřesky stojí na konci tunelu nepojízdné auto. Z Brna teď do Prahy jsou ucpané příjezdy k letišti po dálnici D7 v obou směrech. Jsou tam zúžení u letiště a zdržíte se okolo 15 minut. Fronty i na okruhu před sjezdem na Ořech, opět obousměrně asi na 20 minut. Dost ucpaný je Barandovský most směrem na Smíchov. Pomalu pojedete už z jižní spojky od sjezdu na Pankráca Krč až ke Zlíchovskému tunelu. A z Prahy ještě nehoda na Strakonické silnici. Ve směru do Prahy se za Lahovickým mostem srazil autobus s osobním autem. A je to před úsekovým měřením a blokují dva pruhy. Jede se pouze připojovacím od Radotína a kolona se prodlužuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy až oblačno a ojedinělé přehánky nebo bouřky. Teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě ve Slezsku 36 až 40. Tolik zprávy. Tento týden nabízíme to nejlepší z letošních hostů Radiožurnálu. Byl mezi nimi i ekonom Mojmír Hampel a povídal se s ním Libor Bouček.
10: Patří mezi nejuznávanější a nejcitovanější ekonomy u nás. Dlouhá léta byl součástí nejvyššího managementu České národní banky a od roku 2022 je předsedou Národní rozpočtové rady. Na spoustu otázek ze současnosti odpovídá mimo jiné jeho kniha Globalizace u konce s dechem, která vyšla v loni, jestli se nemýlím. Jestli se dokážeme nadechnout a jak. I potom budeme pátrat s mým dnešním hostem, kterým je Mojmír Hampel. Přeji vám dobré dopoledne.
11: Hezké dopoledne, moc děkuju za pozvání.
10: Začnu tady křiklavým titulkem a číslem, to mají média velmi ráda.
11: Já vím.
10: 1,5% inflace, tak je to důvod k oslavě, nejlepší v Evropě jsme.
11: Tak je to určitě lepší.
10: Za březen tedy údajně.
11: Jasně. Je to určitě lepší, než kdyby to byla trojka, nebo čtyřka, nebo pětka. Tak po časech těch pokovidových, kdy jsme měli to číslo mnohem větší než zbytek Evropské unie, kdy jsme byli z toho frustrovaní jako národ, který nemá rád rychlý růst cen, tak jsme na té lepší straně také, že bychom tam zůstali.
10: Ale upřímně, je tento indikátor a tohle číslo nějak důležité v souvislosti s tím, co se děje kolem nás a v souvislosti s tím, jak vypadají veřejné finance, řekl bych, nejen Česka, ale obecně celé Evropy?
11: Tak jestli je důležité, je, protože vás trápí, kolik si koupíte za výplatu, kterou tady dostanete. Předpokládám, že nějakou dostáváte. Tak ta reálná kupní síla vašich peněz je něco, co vás určitě trápí a co trápí intuitivně každého, i když to číslo bezprostředně nesleduje nebo nepotřebuje ho sledovat. Já, když jsem byl v centrální bance, tak jsem si zvykl říkat, že dokud lidé neřeší, jaká je inflace, tak je to v pořádku. V okamžiku, kdy to začnou řešit, když se začnou intenzivně zabývat tím, o kolik inflace narostla, tak je to špatně a něco se centrální bance nepodařilo.
10: Ekonomie je u nás v rodině zálibou a profesí. Mých rodičů mě na tom nejvíc bavily ty souvislosti. Chybí v tom veřejném prostoru ty souvislosti? Mně někdy přijde, že člověk vidí právě tahle čísla a přitom, aby člověk pochopil celý ten kontext, tak ty souvislosti jsou možná úplně nejdůležitější.
11: Já s váma naprosto souhlasím, Libore, a já to uvedu do nějakého kontextu a souvislostí. My jsme relativně malá země, ne úplně malá země střední velikosti. Britové nám říkají, že máme ostrovní mentalitu, že žijeme v té salátové misce obklopení horama a že nechceme úplně se vždycky zabývat tím, co se děje okolo nás. Chceme mít ten svůj klid. Někteří ironičtější komentátoři říkají, že v každém z nás je jeden malý hobit, jako který chce žít v tom svém klidném hobitíně, aby nemusel řešit ty bolesti velkého světa.
10: S tím možná souvisí i ta vášeň pro chalupářství.
11: Tak určitě, určitě. A to znamená, že si myslím, že kus naší DNA je, že se i snažíme vytěsňovat to velké, co se děje okolo nás, na což nemáme vliv a co neumíme řešit a snažíme se koncentrovat na to malé, co pod kontrolou máme, co řídit můžeme a co je nějakým způsobem zvladatelné. Takže někdy je to vytěsňování i způsobem, jak zůstat mentálně v pořádku.
12: Host Radiožurnálu.

0: Mojmír Hampl je hostem Radiožurnálu. Dá se říct, že to, co se odehrává na Blízkém východě, na mysli máme pochopitelně uzavření Hormuzského průlivu, tak ten nejčastější výklad je, že stoupají ceny pohonných hmot, k tomu se pochopitelně i vláda vyjádřila.
1: Nejen.
0: K tomu následně někde dochází k tomu nedostatku. Ty pohonné hmoty jsou to nejdůležitější, anebo těch surovin je daleko víc, které následně nebudou, či jich bude nedostatek?
1: Tak určitě je to to nejbezprostřednější, to, co každý chápe a čemu rozumí, ale je tam samozřejmě strašná spousta jiných věcí, které takováhle krize ovlivňuje z hlediska potenciálního nedostatku nebo nižší nabídky, jako je helium, jako jsou hnojiva, která se vyrábí z plynu. Čili není to jen o palivech, ale ta paliva je něco, co vlastně každý cítí bezprostředně, okamžitě a velmi rychle.
0: Já se zeptám logicky jako laik, ale k čemu je dobré helium? To nejpřirozenější využití jsou balonky.
1: Ano, ano.
0: Když to zlehčím velmi.
1: Samozřejmě, tuhle legraci jsme si chvilku dělali taky, že chudáci děti, co si do balonku budou dávat a čím si budeme měnit ten hlas při vyfukování balonku. Já to nechám při tom, že jsou věci, které jsou důležité a mají vliv na náš život, jenom je nepotřebujeme za normální okolnosti řešit. Jo?
0: Co se týká toho helia, tak já k tomu můžu jenom doplnit to, aby to člověk odstranil tu lehkost, tak je to nedělná součást na čipy, které následně jsou vyráběny. A ty kapacity, dá se říct, že ty jsou i částečně zničeny. To znamená, ta věc už se stala? Nebo je to vůbec vratné?
1: Libore, tohle je jedna z úplně nejdůležitějších otázek a já jsem rád, že souvislosti do toho přinášíte, protože my, když sledujeme ten konflikt z té naší salátové misky, tak vidíme konkrétní výjevy, konkrétní obrazy. Někde to udělá boom, rána něco hoří, ale my tady nevíme pak, jestli to, co zrovna hoří, je něco, kde návrat do původního stavu bude trvat týdny, nebo měsíce, nebo dlouhé měsíce. Typicky, když máte, já nevím, třeba ropovod, nějaký produktovod, tak ten opravit většinou není nějak speciálně těžké. Jo? Je to stejné, jako když si opravujete závlahu na zahradě, máte tam malou dírku, tak si tam dáte nový kus, zastavíte ten tok vody
0: a dáte si tam nový kus,
1: zalepíte si to sám, nebo tam ten nový kus plastu tam vrazíte. U těch produktovodů je to podobné, ale když bychom se bavili třeba o LNG terminálech, je to mnohem komplikovanější a ta oprava je náročnější, takže já jako člověk sledující to z Prahy vám nejsem schopen říct, který z těch obrázků, který vidíme, způsobuje, že něco bude ve stavu nedostatku nebo nižší nabídky měsíce a něco jiného ve stavu nedostatku týdny nebo dny. To já na dálku neumím říct. Já samozřejmě spoléhám na informace od jiných a je jasné, že to, co se tam odehrává, je asi největší nabídkový šok, jaký jsme zažili někdy od roku 79.
0: Jak velká krize, ta globální, může nastat?
1: Víte, co se nám dělo v minulosti opakovaně v této zemi? Protože my snadněji věříme špatným zprávám než dobrým. Jo. Jak to říkal Miloš Kopecký v Nemocnici na kraji města, špatné zprávy, ty já věřím úplně každému. My k tomu máme tendenci, k takovému tomu pesimismu a propadání do skepse, tak já bych nerad, aby výsledkem toho rozhovoru bylo, že všichni vyjedou na benzínové stanice a koupí si poslední hnoj v nějakém...
0: Nebo poslední helium. Jo.
1: Tak, to myslím, není smysl toho, co chceme říct. To, co se snažíme říct, myslím oba dva, je, že ty vnější události na nás mají vliv, že nás ovlivňují a že jsou neodmyslitelné od toho našeho dennodenního života. Já zatím, pokud mohu věřit analýzám, které čtu, bych to řekl tak. Pokud to bude trvat dlouho, pokud to uzavření hormuzské úžiny bude trvat dlouho, tak to skutečně může znamenat, že svět přijde o takovou jednu pětinu nabídky komodit, na které byl zvyklý a u kterých jsme vůbec nepřemýšleli, jak se dostanou až k finálnímu uživateli. A to už je dost. To není úplně málo. My můžeme říct v Evropě, že jsme až ti druzí v řadě, protože ti, kteří jako první cítí to omezení té nabídky, jsou zejména spotřebitelé v Asii, nikoli v Evropě, ale znovu neznamená to, že se nás to netýká.
0: Co v té salátové míse můžeme dělat, aby v ní bylo pohodlně, tak to s Mojmírem Hamplem budeme rozebírat dál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
4: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

na teploměru našich dní. Ráno se

0: Mojmír Hampl je dnes hostem Radiožurnálu. My se dostáváme zpět, když budu citovat to naší salátové mísy, jak Mojmír Hampl označil naší zemi, řekl bych pozitivně, protože salátová mísa je krásná. A my vidíme ty krásné hory, zaplať pámu za to.
1: Nejsem autorem, já jsem si to opravdu vypoučil od svých britských přátel.
0: Je to fakt výhoda být takhle lehce izolován a být, dá se v těch myšlenkách izolován?
1: Tak kdybych to dotáhl do extrému, tak bych řekl, v některých okamžicích je to výhoda. Poláci, přátelé v Polsku by vám řekli, že je mnohem náročnější chránit území, které je úplná rovina, kde prostě posun tanku během pár dní vám posunuje hranice o stovky kilometrů, jo? Tak v tomto slova smyslu...
0: Já měl na mysli spíš to myšlení.
1: Je to možná určitá výhoda, jakkoliv nevím, jaká výhoda je to v časech dronů a raket, ale z hlediska té mentality já si myslím, že prostě je to dvousečná zbraň jako všechno. Dává vám to, jako ta schopnost vidět se jako něco speciálního vám dává určitý typ psychoterapie, umožňuje vám to oddělit se od těch velkých dějin, které často jsou tak velké, že jsou na menší národy obtížně ke snesení. Ale na druhou stranu samozřejmě vám to pak, zejména v okamžicích, které jsou komplikované, propojené a kde jako svět ovlivňuje i ten váš dennodenní život, brání tomu rozumět, proč se vás to dotýká, přestože vy máte pocit, že jste nikomu nic neudělal, že ve vašem životě se nic nezměnilo. Tak proč se mě ten vnější svět jako dotýká?
0: Jaké hodnoty bychom měli tedy akcentovat? V době, kdy víme, co se tak jako děje a jsme ještě pořád, jak jsem říkal, do některých ukazatelů, v dobré kondici. Co by mělo přijít? Je to zodpovědnost, má to být před na nás spořivost, nebo naopak pojďme si užít poslední chvíle, když to úplně přání, oni to nejsou poslední chvíle, ale co by mělo přijít, co by mělo jít popředí?
1: Carpe diem bych určitě neříkal, protože vždycky bude nějaká budoucnost.
0: No určitě,
1: vždycky.
0: Zaplať pámu za to.
1: A jestli teď můžu mluvit o té reinkarnaci člověka, který má nějakou spolu zodpovědnost za rozpočtovou politiku, tak bych řekl úplně jednoduchou věc. Ať v nás zůstane to, co bylo pro Čechy vždycky typické, elementární zodpovědnost vůči budoucnosti z hlediska zadlužování. Ta tady je, ta byla dokonce součástí naší DNA, naší psyché, už od těch časů konce 19. století, kdy jsme se etablovali jako politický národ. Všimněte si, že my jsme jediná země z celého bývalého Rakouska a Uherska, která do dneška platí měnou s názvem koruna, to je monarchistický název měny, který jsme zdědili od France Josefa, a platíme ji proto, protože nikdy nebyl důvod tu měnu odvrhnout. Nezažili jsme extrémní inflační periody, nezažili jsme extrémní hrůzy hospodářsko-politické s výjimkou měnové reformy, ale tu připisujeme bolševikům, nikoli té měně.
0: V 50. letech.
1: Tak. Tak prostě jednou ze součástí naší národní DNA bylo to, že umíme udržovat tu zemi hospodářsko-politicky stabilní bez ohledu na to, co se děje v okolí. To jsme zažili za první republiky a já mám skoro pocit, že teď bojujeme o to, jestli tohle v nás zůstane i v těch časech, kdy v některých jiných zemích v Evropě se šílí.

0: 9 hodin 30 minut posloucháte Radiožurnál. A teď také zprávy s Janou Utendorfskou. Inflace v Česku zrychlila, v červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,7%. To je o 0,2% bodu víc než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle statistiků meziročně zdražovaly služby. Zlevňovaly naopak nealkoholické nápoje a potraviny. V Římě pokračují rozhovory mezi Izraelem a Libanonem. Země by měly jednat o rozšiřování tzv. Pilotních zón, ze kterých se má stáhnout izraelská armáda. Informuje o tom katarská televizní stanice Al Jazeera. Libanon má zase zajistit odzbrojení hnutí Hezbollah. Policie dál pátrá po dvou mladých mužích na paddleboardu na jezeře Most. Pohřešovaní jsou od úterý. Přes region přišla bouřka a někteří plavci měli potíže dostat se ke břehu. Jak uvedl mluvčí mostecké policie Václav Krieger, na místě jsou potápěči, poříční policie, hasiči nebo speciální pořádková jednotka. Jezero Most kvůli pátrání uzavřené nebude. A s následky včerejší silné bouřky se potýká také Nový Bor na Česko-Lipsku. V krátké době tam spadlo přes 60 litrů srážek na metr čtvereční. Silný vítr pak polámal desítky stromů. Radnice kvůli tomu uzavřela některá místa, včetně lesního hřbitova. V ulici Boženy Němcové vítr strhl střechu panelového domu. Sport. Fotbalisté Sparty vstoupili do kvalifikace evropských pohárů vítězně. Na úvod třetího předkola Ligy mistrů porazili Lyon 2-1. Odvetu odhrají v úterý na hřišti francouzského soupeře. A čeští hokejisté do 18 let poprvé na letošním Hlinka Grecky Cupu zvítězili. Německo deklasovali 8-3 a v dalším utkání se střetnou s Finskem. Zápas začne v kanadském Edmontonu ve 23 hodin našeho času.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 v Brně, taky v Praze u letiště. Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Pomaleji pojedete od 184. kilometru až do omezení u bratislavské dálnice. Osobním autem asi 15 minut. V Praze postojíte na dálnici D7 na příjezdu k letišti. V obou směrech, jak z Prahy, tak od Slaného, jsou tam fronty asi na čtvrt hodiny. Ucpaný je i Pražský okruh před sjezdem na Ořech, opět v obou směrech a tam je to až na 20 minut. Na Strakonické na příjezdu do Prahy nehoda. Za Lahovickým mostem před úsekovým měřením blokuje dva pruhy, kolona je tam až na 15 minut. U Havlíčkova Brodu je ucpaná silnice 38 a ve směru na Kolín před Skuhrovem opravují vozovku hned na třech místech. Čekejte zhruba 20-minutové zpoždění. Na silnici 38 jsou silničáři v úseku z Havlíčkova Brodu do Jihlavy. Mezi Štoky a nájezdem na dálnici D1 další dva semafory jede se kyvadlově. No a ucpává se i silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova. Tam jsou omezení za Komorovicemi. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy až oblačno a ojediněle přeháňky nebo bouřky, a to i silné. Teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40. Tolik zprávy. Posloucháte to nejlepší z letošních hostů Radiožurnálu. Repríza rozhovoru Libora Boučka s ekonomem Mojmírem Hamplem pokračuje už za chvíli.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Mojmír Hampl je dnes hostem Radiožurnálu. Jak silným fenoménem a jak obvyklou věcí v naší populaci je slovo a samozřejmě nástroj dluh. Mám pocit, že to je taková jako běžná věc. A jenom narážím na to, že...
1: Máte ten pocit?
0: No mně to přijde, že tak, jako když člověk vezme dluh, jakože to je do jisté míry i hypotéka, kreditní karta, že to je vlastně záležitost, na kterou jsme si zvykli, byť naši předci, ať už to byli rodiče nebo prarodiče, tak nás o to částečně velmi výrazně varovali.
1: Tak v tomhle vás chci uklidnit, Libore, protože musíte se dívat na nějaké srovnání. A v tom srovnání evropském nebo ve vyspělém světě. My jsme pořád ta země, která nejenom, že je málo zadlužená z hlediska veřejných rozpočtů a je to dobře, já to neříkám jako návod, že se máme předlužovat, ale i z hlediska zadlužení obyvatel i firem jsme jedna z těch zemí, které jsou v tomto slova smyslu na té dobré straně. Konec konců hypotéky se berou jako ten lepší typ dluhu, než třeba druhý.
0: A dají se jako nástroj k bydlení a pořízení.
1: Jasně, než běžná spotřeba. A kdyby tady byl nějaký bankéř, tak by vám možná potvrdil, že když v těch bankovních skupinách řeší míru delinkvence, nesplácení, tak v těch skupinách mají rádi Čechy, protože splácí dobře, poctivě a tu míru delinkvence mají relativně malou. Takže já si pořád myslím, že ty zbytky zodpovědnosti v nás jsou, ale jak jsme se bavili v tom předchozím vstupu, myslím si, že jsou zhruba 2-3 volební období, ve kterých bojujeme o to, aby tahle část naší DNA zůstala zachována, abychom se nepřepli do té druhé poloviny, která se jmenuje černé pasažérství, protože to je příklad Francie, země, kterou určitě všichni sledujeme a řada z nás jí má ráda. Stačí 3 volební období, abyste se dostal ze stavu dluhového bezpečí do stavu dluhové katastrofy, kterou ta politická elita už pak není schopna řešit. To fakt není dlouhý proces. 3 volební období vám stačí.
0: Tohle dluhové nebezpečí následně může přecházet i na nás? Že přeci jenom, když tohle člověk vidí, jak se chová stát, takže to člověk pak může aplikovat i na sebe.
1: Nemyslím si, že je to bezprostředně
0: tak. Ne úplně
1: tak.
0: Extrémně, ale v ta nálada.
1: Nemyslím si, že je to bezprostředně tak, ale vede to pak k tomu, že máte úplně zablokovanou politickou elitu, protože politici nejsou schopni řešit nic z toho, co slibují veřejnosti, protože to dluhové břemeno z minulosti jim neumožňuje vlastně sestavovat rozpočty, neumožňuje jim normální běžné vládnutí. To krásně vidět zrovna ve Francii dnes, to je můj krásný příklad. Ve Španělsku, kde od roku 2023 nebyl sestaven ani jeden řádný státní rozpočet. Itálie o tom nemluvě, Belgie, která se dostala na úrovni ratingu pod Českou republiku. Nevím, jestli si kdo uměl představit před pár lety, že budeme mít lepší úvěrový rating, to znamená, že budeme hodnoceni jako lepší dlužník
0: než
1: Francie, jo? Což je stav České republiky dneska. A já proto říkám do nekonečna, udržme si to, nepromarněme tuhle dobrou stránku, tu zodpovědnost, která v nás vždycky byla, tuhle dobrou stránku české země, že jsme vždycky si byli schopni ten základ stability udržet. Když slyším řadu politiků, kteří říkají, jsme málo zadlužení, tak ten dluh zvyšme, tak já říkám, ne, podívejte se na země, které toto udělali a v jakém jsou stavu dneska, to jsou odstrašující případy, to nejsou případy hodné následování a o tohle vedeme zápas. Teď, právě teď, zrovna tento týden, kde bude v rozpočtovém výboru velká diskuze o významném rozvolnění rozpočtových pravidel, fiskálních pravidel, si myslím, že se ukáže, jestli se trochu přepínáme do toho druhého módu, nebo ne.

0: Myslím si, že částečný optimismus jsme řekli s Mojmírem Hamplem před chvílí, kdy jsme označili Česko za bohatou zemi, ale existují na to data, která prostě a jednoduše o tom vypovídají.
1: Je to tak? Já samozřejmě nechci říct, že každý jeden je bohatý.
0: Samozřejmě.
1: To je důležité říct. My se bavíme o průměrech a v tom průměru, v tom srovnání i evropském i světovém prostě patříme mezi bohaté země, i když to lidé, my spolubydlící tady v této krásné zemi často neradi slyší, ale je to tak.
0: No a samozřejmě obzvlášť s tím, když se zvyšují ceny pohonných hmot, když vidíme do budoucna možnost zvýšení energií, tak
1: nemáme rádi tu nejistotu, to je
0: tak
1: samozřejmě.
0: Tak si najednou říkáme, jestli mi to vystačí, ale myslím, že v tom průměru bohatí jsme. Jak bychom se tedy my teď měli chovat? Jaké nástroje bychom měli využít teď ve chvíli, kdy vidíme, že věci, které sedí kolem nás a které neovlivníme, můžou ohrozit tu životní úroveň?
1: Tak já si budu přihřívat polévku a řeknu, že jsme opět v časech, které trošku připomínají první republiku, kdy za loňský rok deficit, schodek veřejných financí, to, o kolik jsme se dodatečně zadlužili.
0: Já mám myslet ty domácnosti.
1: Jasně, jo. Tak já to
0: jenom řeknu. Se k tomu. Ano, ano.
1: Jo, tak byl vlastně nižší než ve všech zemích v okolí. V Polsku, na Slovensku, v Rakousku, v Maďarsku i v Německu. Já si myslím, že na úrovni státu bychom tohle měli držet a neměli bychom tenhle kapitál promarnit a už vůbec ne marnotratně. Jo? Tady tenhle prostor, který máme a ta možnost prostě si zodpovědně na něco půjčit výjimečně je něco, co bude ještě hodnotnější za pár let než dnes. Na úrovni domácností si myslím, že je to pořád to též, co zažíváme ve všech podobných krizích. A nepropadat panice, neočekávat, že stát za nás všechno vyřeší, mít nějakou vlastní zodpovědnost a vědět, že to, co máme jako Češi všichni strašně rádi, to je ta česká pohoda. Jo? To je něco, co nás definuje, co máme tak strašně rádi. To je možné zajistit, i když všechny ceny nejsou v každém okamžiku stejné nebo nižší, než byly v loni. Jo?
0: To znamená, do jisté míry mám si nějakým způsobem jako víc myslet na to, že bych měl ty věci investovat, že bych měl jako myslet na ta zadní vrátka.
1: Tím, že pořád myslíte na budoucnost, tak vám to umožňuje v těch špatných časech mít nějakou zásobu z těch dobrých a nepropadat pak hrůze, že padám na úplné dno a nejsem schopen udržet jakýkoliv životní standard z minulosti. Ale upřímně, my tady dáváme možná v tuto chvíli hraběcí rady, protože Češi se tak v průměru chovají. Zase řeknete, ne všichni, ano. Ne všichni, jasně. Ale v průměru ano. A myslím, že když se tak v průměru chovají sami, že by to též měli vyžadovat i od svého státu.
0: Zeptám se opět zcela laicky, ale napadá mě to, jestli se to dá nějakým způsobem nikoli v absolutní částkou, absolutním číslem vyjádřit, ale i třeba procenty. Kolik si má vlastně člověk třeba držet na tom běžném účtě? Víme, že další charakteristikou Česka je ten obrovský objem peněz, co mají obyvatele Česka na běžných účtech.
1: Vkladech.
0: Ale nebo nikdy jsem neslyšel takhle adresně říct, kolik vlastně tam tedy reálně potřebuji.
1: Ta doporučení se
0: liší,
1: ale kdybychom se bavili o tom, jak velkou měsíční spotřebu byste měl mít schopnost pokrýt z toho, co máte bokem, tak ta dobrá praxe je prostě od 2 do 5 měsíců nebo od 2 do 6 měsíců. Konec konců takhle jsou definovány do značné míry i státní hmotné rezervy. Jo? Máte podobný typ úvahy, zhruba tolik a tolik měsíců bychom měli být schopni přežít, kdyby se úplně zastavily třeba toky ropy nebo nějaké důležité komodity. Počítáme to na měsíce, zhruba podobně by to mělo být na úrovni domácnosti.
0: A ten zbytek?
1: Zbytek,
0: jako nástroj.
1: Vy myslíte,
0: no,
1: když máte
0: si
1: ještě tu šanci.
0: Umím si představit, že teď třeba jsem dobře 5x, tak mi ještě něco zbyde. Co s tím zbytkem teď na začátku druhého kvartálu roku 2026?
1: Tak teď jste mě pasoval do role finančního poradce, tak to budete mít asi, budete mít jiného
0: tak to
1: hosta.
0: Uděláme.
1: Budete mít
0: ale
1: jiného hosta.
0: Když to vezmeme obecně, tak rozhodně ty peníze nějakým způsobem investovat tak, aby byly někde jako ta rezerva.
1: Tak abych byl na té bezpečné straně.
0: Tak.
1: Neřekl bych to lépe.
0: Všimněte si, že jsem řekl investice a zároveň rezerva a elegantně jsem to propojil. Mojmír Hampl je dnešním hostem na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Hostem Radiožurnálu je Mojmír Hampl. Jedna věc, která mě napadá v té souvislosti i stále s krizí na tom Blízkém východě. Vidíme ty snahy. Má vláda reálně šanci zlevnit lidem život? A je tu od toho?
1: Já si hlavně myslím, že to bychom si od vlády neměli slibovat. To není to, k čemu vládu máme. Ona to samozřejmě krátkodobě udělat může za cenu velkých dlouhodobých negativních důsledků. Konec konců ti, kteří si pamatují ještě covidovou krizi, tak ví, že snaha například stropovat některé ceny a stropovat je pod úrovní tržních cen nakonec vede k nedostatku, ze kterého jsou frustrovaní všichni. Ale zároveň vím, jak je to svůdné, ta představa, že existuje nějaký demiurg, nějaký pán světa, který umí přijít a říct, všechno bude levnější. Takhle prostě a jednoduše to nefunguje. Vláda může dělat mimořádná opatření v mimořádných časech, ale vždycky by měla být promyšlená, krátkodobá, levná a neměla by ničit ten ekonomický základ, na kterém to hospodářství stojí. A já, když sleduju to, co se děje třeba v Evropě, tak si vždycky říkám, jak opravdu odolné společnosti jsme, když bez extrémních zásahů, které vidíme v Polsku, ve Španělsku, ve Francii, nejsme schopni vydržet ani nárůst ceny paliv o nějaké procento. Tak jestli nás někdo sleduje z vesmíru a ptá se, nebo si klade otázku, jak jsou ty společnosti opravdu odolné, tak si říká, no tam toho asi moc nebude.
0: No, to mě napadá, aniž bych hodnotil vládu, od toho tu naštěstí nejsem a ani vy tu od toho
1: nejste. Ne, jasně, samozřejmě, že ne.
0: Ale mě spíš právě zajímá ten druhý element toho vztahu. A to, jestli jsme si my i díky tomu covidu nezvykli na tu nárokovost. Jestli najednou my skutečně nečekáme v té, když budu parafrázovat vás, té naší české pohodě na to, že ze nás někdo tohle vydrží.
1: Bohužel ano. Já myslím, že covid byl opravdu zlom, kdy země, ve které pořád vládne kult práce, se spousta lidí naučila, že může podávat jenom poloviční výkon, dostávat celou odměnu. A to je strašně svůdné. A myslím, že na třeba schodcích veřejných rozpočtů vidíte, že jsme se z toho úplně nedostali. Trošku jsme tu zletáčku začali vybírat v minulém volebním období, ale nevybrali úplně. A já si přesně z toho důvodu myslím, že teď ty, dejme tomu dvě nebo tři volební období, hrajeme o to, jestli budeme chtít žít jako v covidu, nebo ála jako v covidu nadlouho, anebo jestli se budeme chtít vrátit definitivně k předcovidovým časům. Já bych si samozřejmě přál to druhé.
0: Pro ty, kteří zažili dekády 70. a 80. let 20. století a tu jednu, tak ten termín kult práce zní strašně, ale když se nad tím člověk zamyslí...
1: Já to myslím dobré.
0: Já to právě chci říct a já jsem se chtěl zeptat, a to je jedna z posledních otázek, jak zatraktivnit ten pojem práce, protože on je nesmírně podstatný a myslím, že kult práce je strašně pozitivní věc. Minulý týden zde byla vnučka Tomáše Bati, tak mě to rázem hned jako napadlo.
1: Já jsem zlý
0: nějak. Co my můžeme udělat proto, aby ta práce byla znova tak atraktivní, jako v době, kdy ty ekonomické výsledky, jak státní, tak firem, jeli nahoru.
1: Já říkám, jako zlý nějak si pamatuju to Baťovo heslo, buď práci čest.
0: Ano.
1: No, tak to říkal.
0: Zářil vlastně na fabriku.
1: Přesně tak. Tak já si myslím, že k tomu není potřeba nic jiného, než zmobilizovat tu pozitivní stránku naší DNA. Myslím, že bojujeme s tím, že se tam hrozně vkrádá ta druhá půlka, že moc brnkáme na tu druhou stranu, která se jmenuje černé pasažérství, a podle mě

0: Radiožurnál je 10 hodin. A Jana Utendorfská pro vás má zprávy.
1: Místo tamoxifenu budou moct lékárníci vydávat i neregistrované přípravky. Masivní ruské útoky mají v kyjevské oblasti už 19 obětí. Fotbalisté Sparty vstoupili do kvalifikace o ligu mistrů výhrou nad Lyonem. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda v Brně směrem na Prahu. A bude slunečno, k večeru místy až oblačno s přeháňkami. Teploty do 37, na Moravě a ve Slezsku až 40 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: V Česku je poslední zhruba 80 balení léků s účinnou látkou tamoxifen. Lékárníci tak budou pacientkám s rakovinou prstu prodávat i takové léky, které sice látku obsahují, ale v Česku nejsou registrované. Serveru Novinky.cz to řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Dodávky tamoxifenu váznou od minulého roku. Od června není v Česku k dispozici ani náhradní lék. Neregistrované léky budou lékárníci přebalovat do menších balení, aby se dělo předepsané dávkování. Při masivním ruském útoku na kyjevskou oblast zemřelo nejméně 19 lidí, zraněných jsou více než 40. Podle tamních záchranářů zasáhly balistické rakety a více než 100 dronů sklady stavebních materiálů, infrastrukturu, železniční stanici nebo pivovar. Na Ukrajinu zamíříme živě, už po zprávách. Policie v zemích jihovýchodní Asie zpřísní na letištích kontroly posádek letadel. Přibývá tam případů, kdy se letušky nebo piloti přímo podílejí na pašování drog a omamných látek. Přitom právě v zemích jihovýchodní Asie za to padají ty nejpřísnější tresty.
3: V červnu thajská letuška

0: s kilogramem heroinu zadržená po příletu do Austrálie a před pár dny malajský pilot se 4 kilogramy metamfetaminu a 70 tisíci tabletami extáze na lince z Malajzie do Indonésie. Ten měl navíc pozitivní test na přítomnost drog v těle. Tyhle dva poslední případy šokovaly bezpečnostní složky na velkých letištích v jihovýchodní Asii a povedou k tomu, že v některých terminálech a na parkovištích přibydou další kamerové okruhy. V případu malajského pilota, kterému hrozí trest smrti, má navíc policie podezření, že při průchodu bezpečnostní kontrolou měl mezi zaměstnanci letiště komplice. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Zelené střechy a fasády dokážou podle vědců podstatně snížit povrchovou teplotu budov, zároveň zadržují dešťovou vodu a můžou zachytit část prachu i některých škodlivin z ovzduší. Podle Přemysla Krejčeříka z Mendelovy univerzity v Brně nemusí být tato řešení ani příliš drahá.
2: Nejjednodušší cestou, jak zajistit chlazení vaší fasády, je použít popínavou rostlinu. Opravdu dokáží teploty snížit o třeba 10-15 stupňů bez nějakého zásadního problému.
1: Na Václavském náměstí v Praze je nově časová schránka pro budoucí generace. Do rozestavěné tramvajové trati ji před chvílí uložili zástupci sdružení Nového města pražského a byl u toho i náš reportér Ondřej Mikušek.
3: Časová schránka je šedá plastová bedna v igelitovém pytli. Dělníci ji začali zahazovat pískem v asi metr a půl hluboké jámě. Nad ní bude za několik měsíců chodník. Uvnitř schránky je třeba tisk z tohoto týdne, vytištěné webové stránky nebo další vzpomínkové předměty na letošní léto. Zástupci sdružení připomněli, že poslední rekonstrukce Václavského náměstí se děla před 50 lety a tak očekávají, že schránku by mohl někdo najít opět při rekonstrukci třeba za dalších 50 let. Z Prahy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
4: Sport. Fotbalisté Sparty porazili na úvod třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1 po vlastním gólu Suchomila. Z konce prvního poločasu Pražané otočili skóre po změně stran brankami Matěje Rineše a Johna Mercáda. Francouzský tým zároveň neproměnil pokutový kop. Sparta se prosadila ještě dvakrát, ale pokaždé z offsideu. Mercado navíc minul z malého vápna. K vítězství o gól tak záložník Adam Karabec dodává.
5: Kdyby nám to řekli před zápasem, tak to vezmeme všema 10, ale takhle zpětně samozřejmě to mrzí, protože si myslím, že jsme mohli dát další 3 góly a chyběly opravdu jako kousky, ať už to byly ty offsidy, nebo když jsme nedali ty velké šance. Takže v tomhle to mrzí, ale v celku si myslím, že můžeme být spokojení.
4: Odveta je na programu v úterý v Lyonu. Pokud Pražané do čtvrtého předkola projdou, o postup do hlavní fáze Ligy mistrů zabojují proti lepšímu z dvojce Fenerbahče Istanbul Sturm Graz.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 u Biškova a komplikace taky v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna zpomalte u Biškova. Na kilometru 229 narazila dodávka do středových svodidel. Neprůjezdný je levý průh a dojíždí se do krátké kolony, brzdí se prudce. Na D1 komplikace taky v Brně směrem do Prahy. Na 196. kilometru v omezení u D2 odtahují nepojízdné auto. Tvoří se kolona jak na D1, tak i na bratislavské dálnici ve sjezdu na D1. Na chvilku se na D1 v Brně zdržíte i ve směru na Ostravu. Tam je kolona pro osobní auta asi na 10 minut před omezením. Na silnici 38 připomínáme kolony u Havlíčkova Brodu. Ve směru na Kolín před Skuhrovem 3x semafor. A ve směru na Jihlavu je dvojité omezení mezi Štoky a D1. Zdržíte se okolo 20 minut. V Praze mimo jiné kolony na Strakonické na příjezdu do Prahy. Za Lahovickým mostem před Měřeným úsekem zametají střepy po nehodě. Je tam fronta od sjezdu na Pražský okruh a zdržíte se okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy až oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40, na horách kolem 30 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední Radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
8: Zní to skoro až neuvěřitelně, ale ruská válka na Ukrajině pokračuje už 16. 24. dnem. A jak už jste krátce slyšeli v našich zprávách, při ruských útocích na Kyjev a Kyjevskou oblast zahynulo nejméně 19 lidí. Rusko použilo hlavně balistické rakety. Více toho můžete dozvědět v pokračující online reportáži na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz, anebo jednoduše zůstaňte tady v dopoledním radiožurnálu, kde se už za 3 minuty spojíme s naším zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Přeju vám klidné středeční dopoledne.
6: Dopolední radiožurnál
9: a Vojtěch Bydrman. Wake me.

0: Rusko provedlo další velký raketový a dronový útok na Kyjev a Kyjevskou oblast. Podle nejnovějších informací má úder nejméně 19 obětí a zůstaly po něm více než 40 zraněných civilistů. Náš zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín k tomu teď na Radiožurnálu doplní víc. Martine, dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Jaké jsou tedy následky toho útoku v Kyjevě a okolí?
1: Ty následky jsou opravdu strašlivé, zatím tedy platí těch 19 mrtvých, 44 zraněných, přestože například prezident Volodymyr Zelenský uvádí číslo 17 mrtvých, tak ukrajinská televize i teď v těch posledních zprávách před několika minutami mluvila o 19 mrtvých. Nejhorší vlastně masakr doslova se odehrál na železniční zastávce v u Kyjeva v kyjevské oblasti, kde vlastně čekali lidé po noční směně, nebo přesněji řečeno po večerní směně v jednom z těch velkých logistických center na příměstský vlak. Rusko mířilo na ta centra v té oblasti Brovarské u Kyjeva v Brovarském okrese a zkrátka tam zahynulo přímo na nástupišti 8 lidí. Doteď tam ještě pracují vyšetřovatelé, soudní lékaři a další mrtví jsou hlášení ze sousedních okresů, například z Bučanského okresu 4. Další 4 lidé zahynuli v Kyjevě, jeden ve Fastivském okrese, ale zřejmě podle všeho ještě ten počet nebude úplně konečný.
0: Rusko cílilo taky na ukrajinskou infrastrukturu. Co přesně tedy zasáhly jeho rakety?
1: Byla to dvě obrovská logistická centra společnosti Epicenter plus její továrna na výrobu kachliček, největší, kterou na Ukrajině měla. Prakticky úplně byly všechny tyto hangáry, tyto budovy zničeny. Společnost Epicenter proto přemístuje výrobu do zahraničí. Snaží se ji udržet, ale na Ukrajině už to pravděpodobně nebude možné. Dále právě v Brovarech byl zasažen největší velkosklad prodejce spotřební elektroniky Rozetka. Ten vlastně také už nepůjde nějak obnovit, protože byl celý rozmetaný a vyhořel. Byly to podniky, byly to civilní cíle, jak před malou chvíli uvedl ukrajinský premiér, tak Kozický, tak vlastně mezi těmi cíly, které byly zasaženy raketami, a těch raket bylo dohromady 28, 124 balistických, byly čistě civilní cíle, žádné vojenské.
0: Ale taky Ukrajinci pokračovali v útocích na své cíle v Rusku a těmi jsou hlavně velkosklady internetového prodejce Wildberries. Které to byly tentokrát?
1: Byl to už vlastně v pořadí 16. velkosklad firmy Wildberries za poslední 3 týdny, tentokrát v Tulské oblasti, ale nejenom tam Ukrajinci a ukrajinské drony mířili. Bylo to například rafinérie v Ufě, vzdálená od ukrajinských hranic asi 1500 kilometrů, takže ta ukrajinská vlastně zvláštní vojenská operace cílená právě na tato ruská zařízení pokračuje dál, nehledě na to, že Rusko podniká v podstatě tyto odvetné útoky proti ukrajinské logistice a obchodním řetězcům.
0: Tak už jen zopakuji, že přímou reportáž, lépe řečeno online reportáž ruské války na Ukrajině najdete taky na iRozhlasu, kde jsou všechny další podstatné informace. A tohle byl náš zpravodaj Martin Dorazín. Díky, Martine, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Některé pozvánky Radiožurnálu jsou možná i lehce bizarní. Třeba v Moravském zemském muzeu v Brně můžete navštívit výstavu s názvem Bizarní hmyz. Poodhaluje fascinující svět hmyzu od obřích tropických brouků a pestrobarevných motýlů přes druhy s důmyslným maskováním až po tvory připomínající bytosti ze světa vědecko-fantastických příběhů. Na výstavě se dozvíte, jak je hmyz přizpůsoben k přežití v různých prostředích a že hranice mezi krásou a bizarností je v přírodě často velmi tenká. Hmyz v Brně představují nejen jako předmět vědeckého zkoumání, ale taky jako zdroj inspirace, který přesahuje biologii a dotýká se umění i lidské představivosti. Otevřeno mají až do 17 hodin a rodinné vstupné pořídíte za 150 korun.

0: 10 hodin a 21 minut, tady je středeční dopolední radiožurnál a teď i naše pravidelná rubrika, tedy Biznis. Česká obchodní inspekce prošetří fungování realitní platformy bezrealitky.cz. Podnět k inspekci podala Asociace realitních kanceláří, podle níž digitální platforma používá nekalé obchodní praktiky. Inspekce potvrdila, že se bude případem zabývat. O co přesně v tomhle sporu jde, prozradí Tereza Chlubná z naší domácí potažmo ekonomické redakce. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, je to tak, ano.
0: Proč tedy asociace dala na server bez realitky podnět k obchodní inspekci?
1: Tak zjednodušeně řečeno, Asociace realitních kanceláří o bez realitky tvrdí, že nabízí klasické realitní služby, i když se navenek prezentuje tak, že není klasickou realitní kanceláří. No a tím podle nich klame zákazníky. Asociace argumentuje hlavně názvem platformy, tedy bez realitky. Prezident Asociace realitních kanceláří Miroslav Duda k tomu říká:
2: pokud si realitní makléř nabízíš realitní služby, tak se podle toho chovej, to znamená zveřejní, že jsem realitní kancelář, poskytuju služby za procento, za dvě, za tři, ale neříkej, že nejsi realitní kancelář.
1: Jestli se skutečně tedy jedná o klamání spotřebitelů, to teď posuzuje Česká obchodní inspekce.
0: No a co na to všechno říká sama platforma bezrealitky.cz?
1: Tak tato společnost odmítá, že by porušovala zákon anebo klamala spotřebitele. Tvrdí, že za podnětem ze strany asociace je snaha tradičních realitních kanceláří bránit se modernější a levnější konkurenci.
0: Takže jde i o to, kolik si účtují makléři?
1: Spor přinejmenším otevřel tu debatu o výši provizí. Bezrealitky totiž tvrdí, že klasičtí realitní makléři mají v dnešní době bezdůvodně vysoké provize, mezi 4-5% z ceny nemovitosti plus DPH. Záleží tady na typu a náročnosti transakce. No a marketingový ředitel serveru bez realitky Pavel Skalský k tomu doplňuje.
3: Co nám nejvíc nedává smysl, je 4-5% provize, kterou prodávající platí realitním makléřům. Někdy to může být i více. Makléři totiž na rozdíl od nás žádné pevné ceníky služeb nemají a záleží pouze na dohodě mezi makléřem a klientem. Při dnešních cenách nemovitostí se v průměru blíží k 250 tisícům, u rodinných domů až k 350 tisícům korun za provizi.
1: Server bez realitky funguje na českém trhu už od roku 2007. Majitelům umožňuje prodávat nebo pronajímat nemovitosti přímo zájemcům bez využití služeb tradiční realitní kanceláře. Přičemž vedle inzerce dnes nabízí i vybrané placené služby, včetně realitního zprostředkování. No a za tuto službu si účtuje provizi ve výši 1,5% z prodejní ceny nemovitosti plus DPH, tedy méně než běžné provize realitních kanceláří.
0: Takže nakonec asi skutečně jde hlavně o ty provize. Upravuje jejich výši nějaký zákon nebo nařízení?
1: Na to jsme se zeptali advokátky Lucie Filipové, která se ve své praxi nemovitostmi zabývá. No a Filipová říká, že česká legislativa maximální ani minimální výši provize nestanoví.
4: Zákon požaduje hlavně to, aby ta provize byla přiměřená a aby nebyla v rozporu s dobrými mravy. Takže ono nelze úplně kategoricky říct, jaká má ta výše být. Trh běžně operuje zhruba se 3-6%, odvisle od hodnoty té nemovitosti.
1: Filipová dodala, že ani tak nezáleží na výši provize, klient by se měl zajímat hlavně o to, jaké všechny služby za ně skutečně dostane.
0: Spor mezi Asociací realitních kanceláří a serverem bezrealitky.cz, to bylo téma dnešního dopoledního Biznisu radiožurnálu. O co v tom sporu jde, jakou roli tam hraje Česká obchodní inspekce, to všechno vám vysvětlila redaktorka Tereza Chlubná. Terezo, díky, naslyšenou.
1: Já taky, hezký den.
0: Za 5 minut bude 10:30 a vy uslyšíte, to asi dobře víte, další zprávy radiožurnálu. Do té doby ale kapela Codaline. Tak vám i dál přeju pohodový poslech.

0: fire.
1: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbale nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
2: Adrianko, no tak jí řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá totiž platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
1: Fakt? A kdy zjistím víc?
2: No ale mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
3: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
4: Radiožurnál 10:30. Zprávy a Jana Gulda.
5: Nákladní letadlo společnosti DHL se krátce po startu z letiště Lipsko na východě Německa srazilo s neznámým letícím objektem. S odvoláním na své zdroje o tom informovala agentura Reuters. Podle ní letadlo následně nouzově přistálo na letišti v Hanovru. Podle listu Bild se nad letištěm pohyboval dron s připevněnou výbušninou. Německá média nepíšou o tom, že by se dron a letadlo srazily. Za posledních 5 let klesl počet soudních znalců na polovinu. Teď jich je v seznamu ministerstva spravedlnosti přes 5 000. Projevuje se to i na délce soudních řízení. Protahují se hlavně posudky z psychologie, psychiatrie nebo sexuologie. Ministerstvo spravedlnosti připravuje novelu zákona, která má nedostatek znalců řešit. Zveřejnit jich chce nejpozději příští rok. Řecká oblast Atika ztratila kvůli požárům za posledních 10 let až 42% svých lesů. V regionu obklopujícím hlavní město Atény schořelo za tu dobu přibližně 80 000 hektarů, zhruba třetina tohoto území. Informoval o tom deník Ekaterini. Hasiči v Řecku aktuálně zasahují proti lesním požárům na několika místech. Plameny v západní Atice se podle nich pomalu daří dostat pod kontrolu. V boji s požáry pomáhají i čeští hasiči. A v Josefově u Jaroměře začíná festival extrémní hudby Brutal Assault. Vystoupí na něm víc než 160 kapel. Pořadatelé očekávají 10 000 návštěvníků a reagují taky na horko. Připravené jsou cisterny s vodou, vodní stěny i osvěžovače. Policie z preventivních důvodů posílí hlídky v areálu i v okolí Josefova.
6: Sport.
5: Fotbalisti Sparty zahájili novou sezónu evropských pohárů úspěšně. Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů vyhráli nad Lyonem 2-1. Odvěta je čeká příští úterý ve Francii. A Hapoel Beerševa v prvním zápase ve stejné fázi kvalifikace Ligy mistrů zvítězil nad Červenou zvězdou Bělehrad 1-0. Poražený z dvojzápasu se střetne ve čtvrtém předkole Evropské ligy s Viktorií Plzeň.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 u Vyškova a komplikace taky v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna čekejte kolony u Vyškova. Na kilometru 229 havarovala dodávka, narazila do středových svodidel, blokuje levý pruh. Jsou tam kolony do 10 minut jak na D1, tak i ve sjezdu z dálnice D46 od Prostějova na Brno. Na D1 a kolony taky v Brně ve směru na Prahu na 198. kilometru hlásíte porouchaný kamion.
8: V pravém pruhu nepojízdný kamion, auta za ním stojí, protože si myslí, že to je klasická kolona, ale on tam stojí.
7: A tvoří se kolona zhruba od sjezdu na Slatinu. Na silnici 43 z Brna na Svitavy brzdí provoz omezení. Jednou Sebranic, dalšího kousek dál u Letovic a dohromady se zdržíte okolo 20 minut. Na silnici 16 z Nové Paky do Jičína postojíte před Úlibicemi. Jízdní pruh tam blokují 2 osobní auta po nehodě. A ještě silnice 7 z Prahy na Chomutov. Na obchvatu Slaného stojí nepojízdné, zřejmě nákladní auto. Objíždí se Kyvadlově a tvoří se kolony z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Čekáme jasno až polojasno, na severu Čech teď ještě až oblačno a ojediněle přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer až oblačno a opět místy přehánky nebo bouřky, a to i silné. V nich se objeví nárazy větru kolem 70 km za hodinu, menší kroupy a taky přívalové srážky. Nejvyšší teploty dnes 32 až 37 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 40 a na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Biderman.
4: A ještě bych rád připomněl, že v našem zpravodajském podcastu Vinohradská 12 pokračuje četba o pátrání po vrazích Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Tentokrát je v naší speciální letní sérii řeč o tom, že vrahy odhalili kamery ve Velké Mači a taky zapomenutý telefon. Pomohl i nečekaný svědek. Taky dnešní Vinohradskou 12 najdete v mobilní aplikaci Můj rozhlas.
6: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

back up. Celkem symbolicky zazněla na Radiožurnálu píseň od kapely Maroon 5 nazvaná Memories, tedy Vzpomínky. Na Václavském náměstí je totiž nová časová schránka pro následující generace. Kdo ji tam dal a co přesně v ní je, to vám ještě prozradíme. Taky teď 8 minut po půl 11. vám přejeme pohodové středeční dopoledne.

0: Nebudeme vás napínat v nové časové schránce na Václavském náměstí v Praze. Je třeba dobový tisk nebo pamětní mince. Dnes dopoledne uložili schránku do rozestavěné tramvajové trati zástupci Sdružení Nového města Pražského. A byl u toho náš reportér Ondřej Mikušek. Ondřej, dobré dopoledne.
1: Hezký den. Schránka má být pro budoucí generace důkazem toho, jak vypadala dnešní doba. Připomínat to má třeba tisk z tohoto týdne, mince i bankovky, nebo třeba pamětní kniha. Pak tam jsou ale úplně náhodné vzkazy a předměty od členů sdružení, například pohlednice, policejní nášivky, manžetové knoflíčky nebo i pivní sklenice. A nechybí taky digitální stopa v podobě vytištěných e-mailů a webových stránek. Zároveň je tam i třeba zmenšení na sochy z Karlova mostu, která má symbolicky propojovat Václavské náměstí s dalším významným místem v Praze. No a dostal se mi do ruky i seznam těch věcí, kde mě nejvíc zaujala dlažební kostka.
0: Z jakého důvodu tam třeba taková dlažební kostka je, netušíte?
1: To jsem nezjistil, ale měla by to být dlažební kostka přímo tady z Václavského náměstí, takže je to něco, co tady dřív bylo.
0: Můžete nám ještě, Ondřej, prozradit, jak přesně vypadá ta schránka, nebo kde je uložená?
1: Je to šedá plastová bedna v igelitovém pytli. Dělníci začali zahazovat pískem v asi metr a půl hluboké jámě, no a to místo, když se postavíte u Národního muzea směrem dolů z Václavského náměstí, tak je po levé straně vedle sochy svatého Václava. Nad tou schránkou bude za několik měsíců chodník, jeho základ tam ale bude už mnohem dřív, možná třeba za dva týdny. Dnes tedy byla jedna z posledních možností, kdy tam schránku mohli zástupci sdružení uložit a zároveň připomněli, že poslední rekonstrukce Václavského náměstí se tady dělá před 50 lety a tak očekávají, že by schránku mohl najít někdo opět při rekonstrukci třeba za dalších 50 let. Když ještě zmíním tu současnou rekonstrukci, tak mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík nám potvrdil, že ten úsek přímo tady nad tou schránkou by měl být hotový zhruba za 10 měsíců.
0: Reportér Ondřej Mikušek byl u uložení nové časové schránky pro následující generace v Praze na Václavském náměstí. Díky, Ondřej, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Negativní bilance s francouzským soupeřem skončila. Fotbalisté Sparty na 7. pokus konečně porazili Lyon a věří, že mají na to, aby postoupili do závěrečného předkola Ligy mistrů. Ano, před 11. hodinou uslyšíte na Radiožurnálu ještě o fotbalu.

0: Fotbalisti Sparty vstoupili do kvalifikace o Ligu mistrů vítězně. V úvodním utkání třetího předkola porazili po obratu Lyon 2-1. Pražané tak vyhráli nad francouzským soupeřem poprvé v historii, a to v sedmém vzájemném utkání.
1: Je to nějaký fakt, ale v celku to, myslím, nic úplně neovlivní.
2: Záložník Adam Karabec vzájemné bilanci Sparty s Lyonem zásadní váhu nedával. Spíš než ukončení negativní série s francouzským celkem ho těšil výkon celého týmu, který vedl k obratu ve skóre z 0-1 na 2-1.
1: Tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni, takže si myslím, že hlavní je teď ten výsledek a hlavně jakým stylem jsme to odehráli.
2: Pražané se Lyonu nezalekli, naopak od první minuty byli aktivní, napadali soupeře až u jeho šestnáctky a snažili se ho překonat kombinační hrou. Spokojený tak mohl být i kouč Sparty Brian Priske, který vítězství nad Lyonem zařadil mezi tři nejlepší zápasy, které v klubu zažil, včetně svého prvního angažmá na Letné.
3: Myslím, že i v minulé sezóně jsme odehráli slušná utkání, ale ne na takové úrovni jako v předchozích letech. Tento večer bude patřit k těm památným.
4: Je to tým, který je opravdu kvalitní. Má velmi dobré útočníky, kteří jsou nesmírně rychlí. To, jaký výkon předvedl, pro mě není překvapení. Jen dostal své pověsti.
2: Pochválil Spartu i trenér soupeře Paulo Fonseca. Po premiérovém vítězství nad Lyonem ale Pražané ještě nemají postup do další fáze kvalifikace Ligy mistrů jistý. V úterý budou ve Francii hájit jednogólový náskok.
1: Jedeme tam s velmi dobrým výsledkem. Takže si myslím, když budeme hrát stejně, nebudeme se bát, tak si myslím, že postup určitě jako je reálný.
2: Věří Adam Karabec, z Letné Pavel Tilšár, Radiožurnál.

0: Jestli už jste dnes byli třeba na procházce v centru Prahy, možná jste si všimli, že technici odstraňují řasy a další zeleň z pilířů Karlova mostu. Taky ve zprávách Radiožurnálu o tom uslyšíte. Dobré dopoledne, je 11 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Jana Gulda.
1: Nákladní letadlo v Německu se ve vzduchu srazilo s letícím objektem. BIS dostala 50 milionů nad rámec schváleného rozpočtu. Fotbalisté Sparty rozehráli třetí předkolo Ligy mistrů výhrou nad Lyonem. Na dálnici D1 v Brně komplikuje průjezd směrem na Prahu nepojízdný kamion. A počasí bude slunečno, postupně až oblačno, zpočátku ojediněle přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer i silné a četnější a teploty do 40 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Nákladní letadlo společnosti DHL se po startu z letiště v Lipsku srazilo s letícím objektem. Stroj pak neplánovaně přistál v nedalekém Hanovru. S odvoláním na své zdroje o tom informuje agentura Reuters. Německá policie v noci na letiště zasahovala kvůli bezpečnostnímu incidentu. Podrobnosti má Jiří Chábera ze zahraniční redakce.
3: Podle německého deníku Bild se nad lipským letištěm pohyboval dron s výbušninou. Letiště okamžitě zastavilo letový provoz a okolní lety odklonilo. Stroj se s dronem měl srazit ve výšce asi 400 metrů. Na fotografiích letadla po jeho přistání v Hanovru jsou vidět mírná poškození na špičce stroje. Podle Bildu se jedná o stroj ukrajinské výroby Antonov. Na místě podle německé policie zasahují experti na výbušniny. Po pilotovi dronu policie stále pátrá. Veřejnosti podle ní ale žádné nebezpečí nehrozí. Letiště v Lipsku je jedním z největších světových překladišť zboží a sídlí tam hned několik evropských dopravců. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: V některých hlavně zdravotnických oborech je málo soudních znalců. I to je příčinou protahování soudních řízení, jak potvrdilo městské státní zastupitelství v Praze. Problém je třeba v oboru psychiatrie. Znalců zaměřených na děti je v Česku 14. Ti pak řeší všechny kauzy domácího násilí, zneužívání i různé činy, kterých se dopustili mladiství. Vysvětluje soudní znalkyně a psychiatrička Alena Gajová.
4: Když má člověk praxi, tak má už své logické postupy, kterými postupuje a ten čas trochu zkrátí, ale jeden posudek tak může trvat kolem týdne. Teď odmítám třeba 3 posudky za.

0: a týden. Ale v době roku 2022 jsem odmítala třeba 5 posudků denně.
1: Ministerstvo spravedlnosti o nedostatku ví a připravuje další právní úpravu. Předložit ji chce nejpozději příští rok. Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu. Zjistil to server i rozhlas. Kontrarozvědka má teď k dispozici o zhruba 200 milionů víc než loni. Pořád ale nedostala tolik, kolik pro něj ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O víc peněz požádala BIS sama. Ministerstvo financí ji vyhovělo. Peníze navíc vyčlenilo z rozpočtových rezerv. Technici v Praze čistí pilíře Karlova mostu od řas a náletové zeleně. Práce zajišťuje specializovaná firma. Používá horolezeckou techniku a vysokotlaké čističe. Údržba potrvá do konce listopadu. Turisty na Karlově mostě práce neomezují, říká kamenosochař Bohumil Pánek.
2: Nejdřív musí aplikovat přípravek, který zahubí tu zeleň 24 hodin dopředu, potom další den se přijde, vezme se přístroj s tlakovou vodou. Když narazíme na nějaké místo, kde v kameni je nějaká spára, která jako je měkká, to znamená je plná hlíny, tak se musí vyčistit a zamázne se vápenou maltou.
3: Sport. Sparta rozehrála třetí předkolo fotbalové ligy mistrů vítězně. Na svém stadionu vyhrála nad Olympikem Lyon po obratu 2-1. Odvetný zápas je na programu v úterý ve Francii. Pokud Pražané postoupí, narazí na lepšího ze souboje mezi Fenerbahče Istanbul a Šturmem Graz. České hokejisty do 18 let večer čeká klíčový duel Hlinka-Grecky-Kapu. Po pondělní prohře s Američany 4-6 a nočním triumfu nad Němci 8-3 je na neoficiálním světovém šampionátu této věkové kategorie čekají Finové. Vítěz tohoto zápasu postoupí do semifinále. Pokračuje trenér české osmnáctky Jaroslav Nedvěd.
4: Dali jsme si šanci s Finama hrát prostě přímý souboj o druhé místo a věřím, že jsme se poučili, že nemůžeme hrát jenom na náhodu, jenom dopředu, že budeme muset přidat v obraně a věřím, že ten zápas zvládneme.
3: Utkání Česko-Finsko začne v kanadském Edmontonu ve 23 hodin českého času.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 u Vyškova, kolony taky v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna popojíždí kolona u Vyškova. Na kilometru 229 havarovala a dodávka narazila do středových svodidel a blokuje levý pruh. Zdržíte se do 10 minut jak na D1, tak i v nájezdu z dálnice D46 od Prostějova. Na D1 kolony taky v Brně ve směru na Prahu na 198. kilometru už v omezení před D2 stojí nepojízdný kamion částečně v pravém pruhu. Fronta se táhne od sjezdu na Slatinu a je to asi na 20 minut. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy čekejte kolony před sjezdem na Novou Ves. Na 18. kilometru se projíždí zúžením aktuálně jedním pruhem a je tam kolona na 15 až 20 minut. Na D8 komplikace je na příjezdu do Prahy z Ústí, to už je Cínovecká ulice. U sjezdu na Březiněve zhlásíte nehodu.
7: Bouračka v pravém pruhu, kamion, dvě osobní auta, kapaliny jsou bohužel na silnici na pravém pruhu, takže se zipuje do levého proudu.
6: A tvoří se kolona aktuálně od sjezdu na Zdiby. Silnice 7 se ucpává na obchvatu Slaného v obou směrech. U sjezdu na Smečno překáží nepojízdné auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude slunečno, postupně až oblačno, zpočátku ojediněle přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer i silné a četnější. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 40 a na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
8: Ano, i dnešek, tedy středa 5. srpna, bude tropická, to už jste v našich zprávách slyšeli, obzvlášť vysoké teploty mají být ve východní části republiky, vyšplhat se můžou někde i nad 37 stupňů Celsia. No a my se na radiožurnálu vypravíme za naší reportérkou do Beskyd, kde i v horku pracují tesaři na nové střeše turistické chaty Ostrý. Teď je 7 minut po 11. hodině, pohodové dopoledne.
5: Dopolední radiožurnál
9: a Vojtěch Bidrman.

0: I dnes budou v Česku extrémně vysoké teploty, hlavně ve východní polovině republiky. Vedro je už teď taky v moravskoslezských Beskydech. No a na turistické chatě Ostrý v tuto chvíli i tak pracují tesaři na nové střeše. Na místě máme reportérku Natálii Janiškovou, která doplní podrobnosti. Natálie, dobré dopoledne. Tak, doufám, že se slyšíme. Dobrý, s naší reportérkou v Beskydech. Výborně.
1: Turistickou chatou, teploměr tady ukazuje. Dobrý den, já stojím přímo před turistickou chatou, teploměr. Aktuálně na objektu pracuje několik lidí. Když jsem se ptala Pavla Pacáka, který pracuje se dřevem, tak mi říkal, že kvůli horku přijíždějí mnohem dříve než obvykle, zhruba na 6. hodinu. Tesaři, kteří pracují na střeše, pak ještě dříve. Ty přípravné práce, řezání. Důležitý je taky pitný režim, vypijí tady podle Pavla Pacáka opravdu litry vody, nosí pokrývky hlavy, někteří používají opalovací krém.
0: Natálie, moc se omlouvám, ale spojení s vámi není úplně ideální, pokusíme se o reparát, ale v téhle kvalitě vám v podstatě nerozumíme ani my, natož naše posluchači, kteří jsou třeba na cestách. Tak snad se s naší reportérkou Natálií Janiškovou ještě budeme mít šanci spojit. Teď je 11 hodin a 12 minut, přeju vám pokud možno co nejlepší poslech Radiožurnálu.

Milan Zajc a Sára Vondrášková, skvělá píseň umělá z letošního alba Tata Boys nazvaného V původním snění. 11 hodin a 16 minut na Radiožurnálu už za chvíli. Hurá do vesmíru!

0: Měsíc je o několik tun těžší. Na jeho povrch dnes ráno dopadl několika tunový kus rakety Falcon 9, který předtím asi rok nekontrolovaně cestoval vesmírem. Definitivní potvrzení kolize se podle BBC čeká v řádu hodin až dnů. Srážka na povrchu pravděpodobně mimo jiné vytvořila několik desítek metrů široký kráter. Experti už dřív uvedli, že Zemi ani měsíci nehrozí žádné nebezpečí. Na podrobnosti se teď doptáme šéfredaktora serveru Cosmonautics.cz Dušana Majera. Přeju vám dobré dopoledne.
1: Krásný den.
0: Jak dlouho dopředu se vlastně vědělo, že k té kolizi kusu rakety Falcon 9 s měsícem dojde?
1: Řekněme, že řádově se o tom hovořilo přibližně několik měsíců.
0: Možná ze mě bude mluvit spíš fanoušek z sci-fi filmů, ale dalo se té srážce nějak zabránit, anebo vlastně nakonec byla žádoucí?
1: Tak žádoucí, neřekl bych spíše. Jakákoliv akce, která by ji měla odvrátit, tak by byla poměrně komplikovaná a de facto ta srážka, že proběhla, tak to nemá na měsíc de facto žádný vliv. Takže bylo by to drahé, bylo by to náročné a v podstatě jakoby nemělo by to zas až tak důležitý přínos.
0: Ale stejně vás poprosím o vysvětlení, jak by ten zákrok vypadal.
1: Tak ve chvíli, kdy už je ten horní stupeň mrtvý a už se samozřejmě ví, že hrozí kolize, tak je těch možností poměrně málo. Dokud je ještě aktivní, tak by se dal udělat třeba nějaký manévr, zapálil by se třeba motor nebo korekční trysky, aby se ten stupeň dostal na trošku jinou dráhu, ale ve chvíli, kdy už je několik měsíců vypnutý a působí na něj různé síly, které jej nakonec na ten měsíc navedly, tak už je to mnohem komplikovanější. To by se musela posílat nějaká robotická sonda, která by se k němu připojila, s čímž zatím nemá lidstvo žádné zkušenosti. Takže de facto ty možnosti byly nulové.
0: Pane Majere, nakolik je běžné nebo standardní, že se vesmírem takhle pohybuje i kusy raket?
1: No, vyloženě takhle velké kusy u měsíce jsou relativně vzácné, byť samozřejmě třetí stupně raket Saturn 5 z programu Apollo běžně na měsíc dopadaly. Před několika lety se měsíc srazil se třetím stupněm čínské rakety Dlouhý pochod 3C, takže není to úplně historické prvenství. Na druhou stranu ten problém kosmického odpadu je běžný třeba na nízké oběžné dráze v řádu stovek kilometrů nad naší planetou. Čím jdeme dál, měsíc je nějakých 400 tisíc kilometrů od naší Země, tak samozřejmě těch objektů ubývá, takže v tomto směru je to spíše vzácnost. Na druhou stranu nemůžeme říct, že by takových objektů neexistovalo více.
0: Pokud by některý z našich posluchačů hledal snímky té srážky nebo toho dopadu zbytku rakety Falcon 9, tak je nenajde. Proč?
1: No, ono to bylo poměrně, ten dopad proběhl sice na přivrácenou stranu měsíce, ale bylo to v oblasti, která už je osvětlená sluncem. To znamená, není to zase až tak dobře pozorovatelné, musíte na to mít poměrně velký dalekohled, takže nějací amatéři to třeba zkoušeli fotit, ale pravděpodobně se jim to zatím nepodařilo. Zřejmě se zatím čeká na snímky nějakých větších observatoří, které ty snímky musí zpracovat, upravit kontrast, aby tam něco bylo vidět, protože rozhodně to nebylo tak, že by se na měsíci objevil nějaký atomový hřib, který by tam zářil, nebo něco takového. Byla to skutečně nenápadná událost, která vyvrhla sice množství materiálu do okolního prostoru, ale není to zase až tak dobře pozorovatelné na těch 400 tisíc kilometrů.
0: Pozorovat se to nedá, ale zkoumat určitě ano. Tak co přesně se v tom kráteru nebo právě z těch částeček, které z něj vyletěly, zkoumat bude?
1: Vědce bude určitě zajímat, jak je ten kráter veliký, jak se jeho rozměry shodují třeba s těmi počítačovými modely, které byly provedeny ještě před dopadem. A samozřejmě je to spíš jenom taková statistická záležitost, ale na druhou stranu těchto událostí, kdy dopředu víme, že někde vznikne nějaký kráter, tolik není, takže vědci to určitě budou chtít využít, jak to jenom půjde.
0: Takže myslíte, že to nepovede k nějakému vysloveně zásadnímu zjištění o měsíci?
1: Tak samozřejmě křišťálovou kouli sebou nemám, ale předpokládám, že spíše ne.
0: Ještě k tomu vesmírnému odpadu, už jste to téma naťukl, vesmír se jim poslední dobou zaplňuje, jsou to tedy lidmi vytvořené objekty na oběžné dráze. Hrozí někdy v příštích měsících, letech další kolize?
1: Vyloučit se to nedá, protože ani tenhle ten stupeň se původně s měsícem srazit neměl. On byl dopraven na dráhu, která by tu kolizi měla vylučovat. Na druhou stranu působily na něj vlivy, které se nedaly předem odhadnout, gravitační a třeba i tlak slunečního záření, které nakonec tu dráhu posunuly tak, že se nakonec s měsícem srazil. Takže nedá se vyloučit, že by do budoucna nemohlo k podobné události dojít znovu.
0: Uzavírá šéfredaktor serveru Cosmonautics.cz Dušan Majer pro dopolední radiožurnál. Moc děkujeme, pane Majere, naslyšenou.
1: Rádo se stalo a krásný den.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů,
0: klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech
1: a pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga
1: pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál, 11:30. Zprávy a Jana Gulda.
3: Nákladní letadlo se po startu z letiště v německém Lipsku srazilo s letícím objektem. Kvůli tomu muselo neplánovaně přistát v nedalekém Hanovru. Agentura Reuters o tom informuje s odvoláním na zdroj obeznámený s incidentem. Německá policie už dřív oznámila, že vyšetřuje podezřelý předmět nalezený poblíž runway. Podle bulvárního deníku Bild se nad letištěm pohyboval dron s připevněnou výbušninou. Letiště od rána funguje bez komplikací. Veřejnosti podle policie nehrozí žádné nebezpečí. Maloobchodníkům se i v červnu dařilo, tržby jim meziročně vzrostly o 3,6%, informoval o tom Český statistický úřad. K růstu tržeb nejvíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby, dařilo se třeba lékárnám nebo obchodům s potravinami. Naopak pokles zaznamenaly prodejny s elektronikou nebo sportovním a rekreačním zbožím. Ode dneška platí přísnější podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny. Dočasnou ochranu v Evropské unii získají, jen pokud splní svou vojenskou povinnost. Přísnější pravidla platí pouze pro nové žadatele. I tak to podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO omezí počet příchozích o desítky procent. V Česku teď je asi 400 tisíc Ukrajinců s dočasnou ochranou. V posledním týdnu jich přišlo zhruba 800. A policisti pátrají po totožnosti muže, kterého v pondělí našel záchranář v temném dole u pece pod Sněžkou. Ležel poblíž základny zdravotnické služby. Podle policie muž vůbec nekomunikuje, je zmatený a nemá doklady. Záchranáři ho převezli do nemocnice, kde vyloučili alkohol i návykové látky. Policie prosí o jakékoliv informace, které by mohly objasnit totožnost muže. Jeho fotografii najdete na serveru i rozhlas.
0: Sport.
3: Fotbalisti Sparty zvítězili nad Lyonem 2-1 na úvod třetího předkola Ligy mistrů. Odveta je čeká příští týden ve Francii. A tenista Jiří Lehečka porazil Víta Kopřivu ve dvou sadách a postoupil do třetího kola turnaje v Montrealu. Nikola Bartuňková vyhrála utkání druhého kola v Torontu nad Dánkou Tausonovou 2-0 na sety. Naopak Sára Bejlek a Kateřina Siňáková v Kanadě končí.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Vyškova, ucpaná dálnice D8 u Nové Vsi. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna čekejte kolony u Vyškova. Na kilometru 229 narazila dodávka do středových svodidel. Zdržíte se asi 10 minut jak na dálnici D1, tak i v nájezdu z D46 od Prostějova. Na dálnice D1 ucpaná taky v Brně ve směru na Prahu na 198. kilometru už v omezení stojí nepojízdný kamion částečně v pravém pruhu. Kolona od sjezdu na Slatinu zabere asi 10 minut. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy čekejte fronty před sjezdem na Novou Ves. Na 18. kilometru se projíždí zúžením aktuálně jedním pruhem a je tam kolona asi na 20 minut. A teď dálnice D10 ve směru z Turnova do Prahy pozor za Mladou Boleslaví. U sjezdu na Mělník bez Děčín na kilometru 39,5 hlásíte odstavenou motorku.
5: Stojí v odstavním pruhu motocyklista, chodí tam okolo té motorky, nemá vestu, nemá tam trojúhelník.
4: Ještě silnice 7, zdržíte se na obchvatu Slaného v obou směrech. Průjezd omezením komplikuje teď nepojízdné auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme jasno až polojasno, na severu Čech teď ještě až oblačno a ojediněle přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer až oblačno a opět místy přehánky nebo bouřky a taky silné. V nich se objeví nárazy větru kolem 70 km za hodinu, menší kroupy a taky přívalové srážky. Nejvyšší teploty dnes 32 až 37 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 40 a na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Bydrman.
2: I když už se podle něj hodinky neřídíme, pořád je časové znamení ozývající se z rozhlasu zárukou přesnosti času. Právě letos je této rozhlasové tradici 100 let a tak její vývoj připomínáme v dalším díle reportážního seriálu Rozhlasové stovky. Najdete ho i na webu radiožurnál.cz/seriály.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: 11 hodin 38 minut. Bohuslav Beneš se teď do vysílání Radiožurnálu hlásí s mimořádně důležitými zprávami ze silnic.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A máme hlášený požár na bratislavské dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna. Hoří auto, vypadá to na nákladní auto na 33. kilometru. Na místě ještě nejsou hasiči, projíždí se zatím pomalu pouze levým pruhem. Až hasiči přijedou, dálnice bude směrem do Brna neprůjezdná. Pak sjíždějte na Podivín, kilometr 41. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Nákladní letadlo společnosti DHL se krátce po startu z východoněmeckého letiště Lipsko-Halle srazilo s letícím objektem. S odvoláním na své zdroje o tom informovala agentura Reuters. Podle ní letadlo následně nouzově přistálo na letišti v Hanoveru. Německý list Bild tvrdí, že nad letištěm se pohyboval dron s výbušninou, který se podle Bildu s letadlem srazil. Další informace k tomu má zpravodaj ČTK v Německu Jaromír Mrhal. Teď vás vítáme ve vysílání Radiožurnálu.
3: Dobrý den.
0: Víme už, jaké jsou následky té srážky?
3: Následky zatím neznáme. Víme jenom to, že tedy, jak jste říkal, letadlo muselo přistát nouzově v Hanoveru. Německá média informují o tom, že je na něm drobné poškození, ale bližší informace k tomu zatím nejsou.
0: Jak se celý tenhle incident podepsal na provozu letiště Lipsko-Halle?
3: Lipské policejní ředitelství dnes ráno informovalo o tom, že letiště bylo uzavřeno zhruba 2 hodiny. Podezřelý létající předmět identifikovali zhruba kolem půlnoci a někdy zhruba 5 minut před 2 hodinou raní byl ten provoz opět obnoven. Ovšem tedy jenom na severní runway a ta jižní runway, kde se incident odehrál, je stále uzavřená. Policie je stále na místě a prověřuje ten předmět, který tedy celou ten bezpečnostní incident vyvolal.
0: Jak už jsem zmiňoval, podle agentury Reuters šlo o dron, o srážku toho letadla společnosti DHL s dronem. Máme ještě nějaké jiné zdroje, které tvrdí totéž, nebo zatím ne?
3: Ano, informovala o tom agentura Reuters, ale také například německý bulvární list Bild, také například časopis Der Spiegel. Shodují se na tom, že se jednalo o dron, Bild dokonce už informuje nebo poskytl dokonce fotografie toho údajného dronu, který údajně tedy nesl výbušninu spolu s roznětkou, která ovšem tedy podle Bildu nefungovala. Zatím žádné tedy oficiální potvrzení tohoto incidentu od policie nebo konkrétně tedy, že se jednalo o dron s výbušninou, nemáme.
0: Pane Mrhale, jak velké bezpečnostní riziko ta dnešní událost představuje?
3: To je v tuhle chvíli zatím těžké říct, protože, jak říkám, nemáme žádné konkrétní potvrzení od úřadu. Nicméně samozřejmě v německých médiích už se objevují spekulace o tom, že se jednalo pokus o sabotáž, protože v tu chvíli tady na letišti byla ukrajinská letadla Antonov. Německo má dlouhodobě tady problém s sabotážemi, které připisuje Ruské federaci, tato nicméně tedy dlouhodobě popírá, že by se nějakých takových sabotážních akcí účastnila. Nicméně už v loňském roce v červenci tedy vybuchly balíčky na tom stejném letišti Lipsko-Halle a i tehdy to německé úřady následně připsaly Ruské federaci.
0: Dovolte ještě jednu otázku. V obecnější rovině jsou německá letiště nějak speciálně chráněná proti dronům?
3: Samozřejmě jsou chráněná, mají běžnou tedy dronovou protidronovou ochranu, takže s těmihle útoky se počítá. Nicméně tady v posledních letech tajné služby varují, že počet těchto sabotážních akcí, těchto přeletů dronů, nejen tedy nad civilními letišti, ale také nad armádními letišti, těch, který v poslední době přibývá.
0: Nákladní letadlo se tedy nad Lipskem srazilo s letícím objektem. Podle několika zdrojů jde o dron, který nesl výbušninu. A dopolednímu Radiožurnálu teď podrobnosti sdělil zpravodaj ČTK v Německu Jaromír Mrhal. Moc za to děkujeme, naslyšenou.
3: Děkujeme, naslyšenou.

Na radiožurnálu upřesnění ze silnic dálnice D2 ze směru z Bratislavy na Brno už je na 33. kilometru zavřená. Hasiči tam zasahují u požáru kamionu. Další zelenou vlnu slyšíte v hlavních zprávách zhruba za 20 minut.

0: Městské trávníky čím dál častěji nezvládají tropické počasí. Je vůbec v silách měst udržet je zelené i při teplotách kolem 40 stupňů Celsia? Tam, kde se pravidelně nezalévá, to takhle nejspíš bude vypadat až do podzimu.
1: Ten trávník vypadal líp, byl zelenější, vypadal zdravější, teď už tak nevypadá a vlastně nedokážu říct, jestli to je tím, že se o něj někdo nestará, nebo jestli to je jeho přirozený stav.
2: Popisujeme v pražských Riegerových sadech jejich pravidelný návštěvník Filip. Tráva kolem nás je spíš žlutá než zelená, a to jak na holém prostranství, tak i mezi stromy. Příčiny jsou zřejmé, sucho a teplo. Namáhané městské trávníky jsou kvůli tomu ve stavu takzvané dormace, jak vysvětlila Barbora Berecová z týmu, který se stará o pražský park Stromovka.
3: Ten trávník vlastně úplně uschne, aby nedocházelo k výparu přes ty listy a zůstanou mu živí jenom kořínky.
2: Trávník probere až dlouhodobé deštivé počasí. Suché trávníky navíc hůř snáší zátěž. Na brněnské Kraví hoře se proto v posledních týdnech ze zelených ploch stala vyschlá poušť. Mluvčí městské části Brnostřed Michal Šťastný připomněl, že se tam pořádají akce pro veřejnost. Už suchý trávník tak skoro nemá šanci se obnovit.
4: My jsme prakticky denně ve spolupráci s odborníky a pracovníky zeleně společně řešíme postup, jak co nejvíce zelení pomoci, aby vydržela.
2: Jednou z variant je i upravit způsob a četnost sečení trávníků. Vysoká tráva navíc poslouží jako útočiště pro hmyz. Stav městských trávníků má výrazný vliv na to, jak působí na své okolí, vysvětluje krajinářská architektka z Pražského institutu plánování a rozvoje Barbora Lišková.
5: Pokud zelení usychá, přestává fungovat jako přirozená klimatizace a okolní teplota stoupá, tím se vlastně prohlubuje efekt takzvaného městského tepelného ostrova.
2: Trvalé zelené trávníky ve městech zajistí podle ní buď trvalá závlaha nebo použití odolnějších nepůvodních druhů. Josefína Báčová, Radiožurnál.

0: Polední publicistika Radiožurnálu dnes s Tomášem Pancířem. O čem, Tomáši, uslyšíme? Vítej.
1: Dobrý den. Začneme zdražováním a zlevňováním, protože statistický úřad dnes vydal předběžný odhad vývoje inflace za červenec. Ten ukazuje, že nejvíc zdražují služby, meziročně naopak dolů jdou ceny potravin. Detaily i to, jestli dnes zveřejněná data mohou být důvodem pro zvýšení úrokových sazeb, o kterém bude zítra jednat centrální banka, tak nám řekne hlavní ekonom XTB Pavel Peterka. Ministři vnitra Evropské unie pochválili Španělsko za to, jak zvládlo situaci na Ceutě, jestli to není obrat proti tomu, co i od českých politiků zaznívalo v minulých dnech a jak by měla Evropská unie na to, co se na Ceutě dělo, reagovat, tak o tom budou debatovat dva europoslanci, Ondřej Knotek z Hnutí ANO a Ondřej Kolář z TOP 09. A v českých lékárnách zbývá posledních několik desítek balení léku, které užívají ženy s rakovinou prsu. O situaci a jejím řešení budu mluvit s ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomášem Boráněm.
0: To všechno tedy v dnešní polední publicistice a už za 4,5 minuty začnou taky hlavní zprávy Radiožurnálu.

0: kufry spaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 12 hodin. Přinášíme hlavní zprávy.
2: Němci našli na letišti v Lipsku pravděpodobně dron s výbušninou. Další letadlo se tam v noci srazilo s neznámým objektem.
3: Ve výšce asi 400 metrů se přibližně 6 kilometrů od letiště srazilo s dosud neznámým objektem a přistálo v Hannoveru.
2: Stát povolil lékárnám prodávat neregistrovaný přípravek pro pacientky s rakovinou prsu. Schválený lék v Česku chybí.
4: Týká se vlastně o léčivé přípravky se stejnou léčivou látkou. Je garantována kvalita podobně, jako by byly registrované v České republice.
2: Fotbalisti Sparty vstoupili do kvalifikace Ligy mistrů vítězstvím nad Lyonem. Dálnice D2 je na 33. kilometru ve směru z Bratislavy do Brna po požáru auta neprůjezdná. A počasí bude jasno až polojasno, postupně přeháňky nebo bouřky i silné a teploty až 40 stupňů. Je středa 5. srpna. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Nákladní letadlo společnosti DHL se nad letištěm v Lipsku srazilo s letícím objektem. Stroj musel neplánovaně přistát v nedalekém Hanovru. Na letišti v Lipsku museli taky v noci na dnešek zasahovat pyrotechnici kvůli dronu s výbušninou nedaleko jedné z ranvejí. A ve studiu Jiří Chábera ze zahraniční redakce.
5: Podle německého deníku Bild v noci nad letištěm létal dron. Pyrotechnici u skupiny ukrajinských letadel poté našli pravděpodobně jiný dron s výbušninou, kterou se jim podařilo zneškodnit. Kvůli incidentu museli přesměrovat přilétající stroje na okolní letiště. Kvůli tomu se letoun společnosti DHL nad lipským letištěm srazil s neznámým objektem a neplánovaně přistál v Hanoveru. Na trupu je vidět viditelné poškození. V Lipsku stále zasahuje policie i bezpečnostní složky. Letiště v Lipsku je jedním z největších světových překladišť zboží. Drony s výbušninami se nad ním taky neobjevily poprvé. Západní tajné služby z podobných incidentů viní Rusko. Moskva to odmítá. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Rusko v noci zaútočilo 28 raketami na Kyjev a Kyjevskou oblast. Podle tamních úřadů na různých místech zahynulo nejméně 19 lidí, 44 je zraněných. Ukrajinští představitelé proto vyzvali své západní partnery, aby Ukrajině urychleně dodali prostředky protivzdušné obrany proti balistickým střelám. Dnes v noci se totiž žádnou z nich nepodařilo sestřelit.
6: Rusko k útoku použilo podle záběru ze sociálních sítí i rakety s kazetovou municí, které zasáhly velká logistická centra společnosti Epicentrum, Nová pošta, Fozy Food, Rozetka a další. Šéf státní správy brovarského okresu Vitalij Bihun na sociálních sítích informoval o 8 mrtvých na železniční zastávce Kvitneva. Šlo o zaměstnance logistických center zasažených ruskými raketami, kteří po večerní směně čekali na

0: na příměstský vlak. Ukrajinský premiér Serhij Korecký to označil za čistý terorismus. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Lékárny v Česku budou moct hromadně vydávat neregistrovaný lék na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen. Stát tak reaguje na dlouhodobý nedostatek tohoto přípravku na trhu.
2: Doteď mohly lékárny neregistrovaný lék objednávat jen konkrétním pacientkám po jejich žádosti. Nově ho ale budou moci nechat dovést ve větším množství. Podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáše Boráně by dodávky měly dorazit v nejbližších dnech.
3: To znamená během zítřka, v pátek, tam potom samozřejmě záleží, jak rychle se dostanou do lékáren.
2: Dovezená balení budou lékárny nově taky rozdělovat na platíčka, aby se dostalo na co nejvíc pacientek. Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého se ženy zároveň nemusí obávat toho, že je neregistrovaný lék nekvalitní.
4: Ty léky, které k nám budou doveženy, budou registrované léky v jiných zemích Evropské unie.
2: Dostupnost tohoto léku podle něj nepůjde ověřit v mobilní aplikaci e-recept. Pacientky tak můžou do lékárny zavolat. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
1: V Česku dál platí varování meteorologů před vysokými teplotami. Třeba na Moravě by mohly znovu vystoupat nad 37 stupňů Celsia. S vedrem se musí vyrovnat například i lidi v Třebíči na Vysočině. A tam je teď i reportérka Tereza Pešoutová.
5: Tady v Třebíči se teď aktuálně teplota blíží ke 34 stupňům. Na ulicích je znát, že když už jdou lidé ven, snaží se držet spíše ve stínu pod stromy nebo uvnitř obchodů a dalších budov. Viděla jsem také jednu paní se slunečníkem. Ve velkém míří lidé také na místní koupaliště Polanka. Tam se vejde 1400 návštěvníků, fronta tam byla dnes ještě před otevřením a už teď je kapacita z poloviny obsazená. To je ale stále nesrovnatelné se včerejškem, kdy v Třebíči padl teplotní rekord. Naměřili tady 40,6 stupňů. A na koupališti museli kvůli zaplnění kapacity vyhlásit stop stav, což se stalo za letošek vůbec poprvé. Z Třebíče Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
7: Víme, co se děje u vás.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmítl mírový plán pro pásmo Gazy, a to přesto, že Spojené státy zaručily stažení izraelských vojsk z palestinského území až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamas. Uvedl to server Times of Israel. Právě demilitarizace Hamasu je klíčovou podmínkou ke splnění loňského mírového plánu, který vedl k vyhlášení příměří v pásmu Gazy. Na jeho dodržování dohlíží Rada míru, ustanovená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Na Václavském náměstí v Praze je nová časová schránka se vzkazy pro budoucí generace. Obsahuje i dobové noviny nebo mince. Pod povrchy uložili fanoušci pražské historie při stavbě nové tramvajové trati.
8: Je to jako klasický časový schránky. Snažíte se zakonzervovat kousek té současné doby.
9: Popisuje účel časové schránky na Václavském náměstí ředitelka Sdružení Nového města pražského Monika Vlková.
8: Jsou tam různé policejní výložky, různá loga, jsou tam samozřejmě noviny z tohohle týdne, jsou tam mince, trička, vzkazy.
9: Dohromady jde o 30 předmětů, které sdružení uložilo do země u rozestavěné tramvajové trati. Podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka je překryje základ budoucího chodníku.
10: Na některých místech už máme hotové povrchy a na některých místech teprve začínáme. Máme už vysazeny i první stromy.
9: Tramvaje by horní částí Václavského náměstí měly začít jezdit za 10 měsíců. Z Prahy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
1: Před 60 lety vyšlo přelomové album kapely Beatles Revolver. Časopis Rolling Stone ho zařadil na třetí místo v žebříčku 500 desek všech dob. Slavná čtveřice na desce spojila rock, klasickou hudbu, studiové experimenty a také indické vlivy.
11: George Harrison do písně Love You Too přinesl inspiraci indickou hudbou a použil sitar, tradiční strunní nástroj, který tehdy většina západních posluchačů téměř neznala. Právě složitost aranží nakonec způsobila, že Beatles nezařadili do koncertního programu ani jednu z písní z alba Revolver. To se ovšem netýká pozdějších sólových vystoupení Paula McCartneyho. Třeba skladbu Eleanor Rigby zařadil mimo jiné i do programu svého pražského koncertu v roce 2016. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
6: Sport.
12: Fotbalisté Sparty na úvod třetího předkola Ligy mistrů vyhráli, po obratu porazili francouzský Lyon 2-1. Obránce Martin Suchomil si dal v závěru první půle vlastní gól, po změně stran pak skóre otočili Matěj Rineš s Johnem Mercadem. I s ohledem na výkon svých svěřenců zařadil trenér Sparty Brian Priske vítězství nad Lyonem mezi tři nejlepší zápasy, které v klubu zažil, včetně svého prvního angažmá na Letné.
13: Myslím, že i v minulé sezóně jsme odehráli slušná utkání, ale ne na takové úrovni jako v předchozích letech. Tento večer bude patřit k těm památným.
12: Odveta mezi Lyonem a Spartou se bude hrát v úterý ve Francii. Pokud Pražané postoupí, v posledním předkole se utkají s lepším z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz. A kvůli účasti v korupční kauze nesmí fotbalista Karviné Samuel Šigut hrát 16 měsíců a zaplatí pokutu 80 000 korun. Rozhodla o tom etická komise fotbalové asociace, podle které například ovlivnil jeden druholigový duel. Zároveň potrestala dalších 5 osob.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Zavřená D2 u Podivína a kolony na D1 v Brně. Dálnice D2 ve směru z Bratislavy do Brna je neprůjezdná u Podivína. Na kilometru 33 zasahují hasiči u požáru nákladního auta. Dopravu odklání na kilometru 41 policista. Jede se po souběžné silnici směr Hustopeče. Na D1 ve směru z Brna do Prahy pozor za sjezdem na Velký Beranov. Na 115. kilometru chvíli blokovala tři auta a po nehodě levý pruh, teď je policisté dali na stranu, kratší kolona se rozjíždí. D1 je ucpaná taky v Brně směrem na Prahu, tam na kilometru 198 už v omezení před D2 stojí nepojízdný kamion v pravém pruhu, od sjezdu na Slatinu se zdržíte 20 minut. A ještě D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy postojíte před Novou Vsí v koloně, na 18. kilometru je zúžení a je to na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, postupně hlavně v Čechách až oblačno a místy přeháňky nebo bouřky i silné a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40 a na horách většinou kolem 30. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pancíř.
15: Proč podle čerstvých dat inflaci v Česku v červenci meziročně výrazněji zdražily služby? Do jaké míry se mohou unijní státy připravit do budoucna na situaci, jakou vyvolal mimořádný příliv migrantů do Ceuty? A můžou nedostatek onkologických léků, tak tamoxifen v tuzemských lékárnách vykryt přípravky, které nejsou registrované v Česku, ale v jiných unijních státech? Meziroční růst cen v Česku v červenci mírně zrychlil. Podle dnešního předběžného odhadu Českého statistického úřadu vzrostly ceny meziročně o 1,7%. Před měsícem to bylo 1,5%. Nejvíc zdražily služby, alkoholické nápoje a tabák. Naopak oproti loňsku klesly ceny potravin a nealkoholických nápojů. A víc dodáme s Pavlem Peterkou, hlavním ekonomem XTB. Dobrý den.
16: Dobrý den, děkuji za pozvání.
15: Služby meziročně zdražily o 4,7%. Co je důvodem a u kterých služeb je ten nárůst největší?
16: Tak nejvýraznější nárůst vidíme právě u služeb, které jsou spojené vlastně s vyžitím během letní sezóny. To je jeden z důvodů vyšších cen služeb, ale dlouhodobým problémem je takzvaná setrvačnost mzdových nákladů. Česká republika vlastně od dob postcovidové obnovy následně během začátku ukrajinské války trpěla vysokou inflací a růst mest vlastně byl pomalejší než samotná inflace. V reálném vyjádření tak mzdy relativně dlouho klesly. To se podařilo dohnat. No a teď vlastně to dohánění bylo právě skrze růst nominálních mest, které se propisují do nákladů právě u služeb, protože služby jsou mnohem více náchylné na mzdové náklady než například průmysl, kde má větší podíl na vstupech právě třeba energie nebo využívané materiály.
15: Meziročně rostou také ceny alkoholických nápojů a tabáku, naopak dál zlevňují potraviny. Meziročně šly ceny potravin o 3% dolů. Čím to je?
16: Tak u potravin je to vlastně příznivá sezóna mezi zemědělci, když to by se mohlo v druhé polovině roku právě kvůli současným suchům otočit. A zároveň vidíme, že řetězce na českém maloobchodním trhu výrazně soutěží o zákazníky pomocí ceny, což je právě trošku taženo i silnou domácí poptávkou, tedy relativně silnou kupní silou českých domácností, je o ten větší koláč se teď ty řetězce s prominutím perou. a perou se právě skrze ceny, což tlačí právě ten efekt potravin směrem dolů. Jenom je tu mírně zdvižený prst, protože potraviny jako takové jsou relativně volatilní složkou. V rámci toho spotřebního koše, tedy jejich cena se relativně často mění. A pokud se trend u potravin obrátí v druhé polovině roku, tak to bude mít zásadní efekt na inflaci, protože tu inflaci v tuto chvíli právě výrazně tlumí a nízké ceny potravin. Až toto vyprchá, inflace by mohla překročit dvojku.
15: Po polovině července skončila regulace cen benzínu a nafty. Odrazilo se to nějak už na červencové inflaci?
16: Velmi mírně, ale je pravda, že zhruba polovina toho zrychlení, tedy to zrychlení z 0,5 na 1,7, tedy ty 0,2% bodu, tak zhruba polovina jde právě za růstem cen pohonných hmot, protože zatímco v červnu a vlivem vývoje situace na Blízkém východě ceny pohonných hmot klesaly, tak v červenci jsme zažili v celku vydatný růst někde v okolo 3%. Vzhledem k tomu, že pohonné hmoty mají v celku výrazný podíl na tom spotřebním koši, na kterém měříme tu inflaci, tak to pomohlo právě tomu růstu. Nicméně inflace 1,7 je pořád solidní výsledek. To, co zase trošku zvedá obočí, je ta vysoká dynamika cen služeb, protože ta zřejmě bude pokračovat během vlastně dalších měsíců, pravděpodobně v dalším roce, což asi potvrzuje správnost rozhodnutí České národní banky, která na minulém zasedání zvýšila úrokové sazby, aby inflaci tlumila.
15: Tím se dostáváme k tomu, že zítra nás čeká, nebo členy bankovní rady centrální banky čeká další jednání, kde opět budou rozhodovat o nastavení úrokových sazeb. I na základě těch dnešních výsledků předběžných ohledně inflace dá se očekávat, že tentokrát nechají členové bankovní rady úrokové sazby bez změny?
16: Vzhledem k tomu, že naposled zvýšili, tak věřím, že bankovní rada potvrdí, že současná úroveň úrokových sazeb je dostačující pro tlumení inflačních tlaků. Přece jen inflace pod cílem není velkým strašákem, přestože je tam teda nějaká dynamika cen služeb a relativně rychle rostoucí mzdy, které mohou tu inflaci v budoucnu tlačit nahoru, ale pořád velmi pravděpodobně poblíž dvojky. Co si myslím, tak to bude klasické jestřábí vystoupení guvernéra Aleše Michla, který ujistí trh a domácnosti a firmy, že jsou připraveni vlastně dělat svoji práci a držet inflaci utlumenou a dle mého názoru naznačí, že ty vyšší úrokové sazby tu s námi budou po delší období, což by mohlo mít například pozitivní efekt na kurz koruny.
15: Předpovídá hlavní ekonom XTB Pavel Peterka. Díky za rozhovor, naslyšenou.
16: Díky za pozvání a přeji hezký den, naslyšenou.
15: Španělské úřady dnes uvedly, že při pokusu doplavat z Maroka do španělské severoafrické Seuty utonulo koncem minulého týdne 77 lidí. Celkem podle úřadů do Seuty dorazilo bez povolení zhruba 72 tisíc migrantů. Na 70 tisíc se jich už v dalších dnech vrátilo zpátky. O situaci včera mimořádně jednali ministři vnitra států Evropské unie. Ti přitom pochválili španělské úřady za rychlou reakci na situaci na Seutě. A našimi hosty jsou teď dva europoslanci, Ondřej Knotek z Hnutí ANO a frakce Patrioti pro Evropu. Dobrý den.
17: Dobrý den.
15: A Ondřej Kolář z TOP 09 a frakce Evropské lidové strany. Dobrý den.
18: Dobrý den.
15: Pane Koláři, začnu u vás. Jak vnímáte ty výstupy ze včerejšího jednání ministrů vnitra Evropské unie? Není to dost výrazný obrat proti tomu, co z řady členských států zaznívalo v minulých dnech?
18: Tak já to vnímám tak, že Španělsko dostalo nůž na krk, pochopilo vážnost situace, zareagovalo pod tlakem těch okolností a za to, že zareagovalo tak, jak zareagovalo, se mu dostalo podpory. Takhle to vnímám.
15: Pane Knotku, váš předseda Hnutí ANO Andrej Babiš se v minulých dnech vyjadřoval ke Španělsku hodně kriticky. Neměl být český ministr vnitra na tom včerejším jednání třeba razantnější?
17: Tak pan Metnar jednoznačně patřil k těm razantnějším. On jednoznačně pojmenoval tu situaci, že Evropská unie není připravena na takto masivní takzvané blitzkriegové vpády na nějakém malém území, takže řekněme v rámci těch hlasů asi byl jeden z těch kritičtějších. Je pravda, že asi 22 států výrazně kritizovalo tu situaci. Možná i proto právě ten formát rady ministrů z té celoevropského pohledu tak zvolil, řekněme, nějaký mírně mírnější, přátelštější tón, ale všem musí být jasné, že ta pochvala je velmi formální, protože tady zkrátka úplně není moc za co Španělsko chválit a uvidíme, co se bude dít v budoucnu. Možná si jenom ministři nechali prostor pro tu ostřejší kritiku na to, co se může stát třeba v následujících týdnech.
15: Kdybyste vy měli zpětně zhodnotit to, jak Španělsko reagovalo, co byste pochválili, co byste naopak kritizovali, pane Knotku?
17: Tak pozvánka je politika pozvánky, to je politika Pedra Sancheze, která se už několik let projevuje. V dubnu dokonce dal výnos, kdy bude legalizovan status nelegálních migrantů, zhruba 500 000, včetně jejich rodin. Do toho tam bylo rozhodnutí soudu, které bylo možné si vyložit tak, že vlastně pokud nepřekonáte člověkem stanovenou bariéru při vstupu do Španělska z území mimo EU, tak vlastně je složité vás vyhostit, což znamená, tyhle dvě věci fungovaly jako velká pozvánka, to znamená, ta prevence tam nebyla, naopak to byla vlastně pozvánka a do toho fyzicky podcenila španělská vláda bezpečnost té Seuty, mohla se už systematicky mnohem dříve, už třeba měsíce zpátky, roky zpátky, obrátit na Frontex, na agenturu, která pomáhá vlastně s azylovým řízením. To znamená, oni podcenili jak prevenci, tak tu situaci na místě. Ta armáda tam dorazila vlastně v situaci, když už většina těch migrantů byla na cestě zpátky a nemusela tam zasahovat. Takže bylo to celkové podcenění takto neuralgického bodu, který je strategický nejenom pro Španělsko, ale pro celou Evropu.
15: Pane Koláři, souhlasíte s tímhle hodnocením, nebo jak hodnotíte to, jak Španělsko reagovalo, případně když tady zaznívala kritika vlastně některých kroků a některých věcí už před tím, než 10 000 lidí na Seutu přišli, tak co si myslíte o tom?
18: Zopakuju to, co jsem říkal. Španělsko reagovalo pod tlakem okolností. Já si myslím, že evropským státům nebo unijním státům došla trpělivost s vládou Pedra Sancheze, socialistickou vládou, která je opravdu velmi, bych řekl, přátelská k ilegálním migrantům a k nelegální migraci jako takové. A tady vlastně trošku, jako, jak jsem to říkal, došla trpělivost. No, takže Itálie, která se ostře ohradila jako první, bych řekl, trochu nastartovala reakce těch ostatních evropských států, přidali se první Finové a Švédové, pak potom nějakým způsobem reagovala i naše vláda, i když tam o té reakci se dá trochu polemizovat, protože premiér říkal něco úplně jiného než Macinka a já nevím.
15: Jako pardon, tím bychom se dostávali reakci někam jinam, já bych opravdu v tomhletom rozhovoru a v téhle debatě vzhledem k času zůstal. Dobrá. U pohledu do Španělska.
18: No, jak říkám, Španělsko bohužel dlouhodobě se chová velmi vstřícně k ilegální migraci. Já tady chci rozlišovat tu ilegální migraci a legální migraci. Těmi kroky, které Španělsko dlouhodobě podniká ve vztahu k ilegální migraci, tou vstřícností, tou vlastně otevřenou náručí všem, tím, že legalizuje lidi, kteří by měli být vraceni a jde proti těm společným evropským pravidlům, která se teď velmi zpřísnila.
15: A změní se to teď?
18: Vlastně říká. No samozřejmě se to změní. Ta nová pravidla, která byla schválena.
15: Ne, myslím ze španělské strany, jestli se změní ten přístup ze strany Pedra Sancheze.
18: Já doufám, že ano, protože tenhle ten stav je dlouhodobě neúnosný a myslím si, že Španělsko teď opravdu dostalo velmi jasnou lekci, bylo mu velmi jasně a důrazně řečeno, že takovýhle přístup už dál nebude tolerován. To, co jsme slyšeli potom, ty vlastně diplomatické řeči a ta pochvala, tady souhlasím s kolegou Knotkem, že to je vlastně způsob, jakým se Evropská unie nebo ostatní členské státy nechávají otevřené dveře pro případnou další kritiku a tvrdší postup vůči Španělsku.
15: Český ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO po včerejším jednání unijních ministrů řekl, že potřebujeme rychlá a funkční právní řešení, která členským státům umožní podobné situace zvládat účinněji. Pane Knotku, co si pod tím představit?
17: Ještě jenom v rychlosti, já se bojím, že se to nezmění, protože španělský ministr vnitra řekl doslova, že necítí jakoukoliv spoluvinu Španělska na této situaci, která vznikla. Takže za rok jsou ve Španělsku volby a doufejme, že tím se vyřeší problém Sancheze, ale to nechme na Španěli a na jejich občany. No, efektivně, že jo, co ty ministři vlastně chtějí, že jo? Oni chtějí boj s pašeráky a posílení ochrany a rychlejší vyhošťování. Tak rychlejší vyhošťování, to jsme teďka schvalovali v červnu, tam to snad do jednoho roku bude platit. Posílení ochrany, no to samozřejmě to určitě tam je třeba pozvat Frontex na takto neuralgické body a poskytnout Španělsku dostatek prostředků, aby tam mohli fyzicky být přítomni. A boj s pašeráky, o tom se strašně mluví a vůbec tam je v tom strašně moc peněz. Ale musíme si tedy říct, že s takovými to lidmi, kteří jsou tedy nepřátelé Evropy, vysloveně v podstatě skoro s námi válčí, tak tyto struktury je třeba praštit přes prsty, nemám-li použít nějaký přísnější výraz. Takže tady je otázka, jestli teda Evropa najde sílu na to, aby tyto gengy, tyto organizované finanční skupiny prostě roztrhala.
19: Pane Koláři, mohou být tohle efektivní opatření?
18: Určitě ano. Určitě ano. V těch pravidlech, která teď byla schválena, jsou deportace, jsou tam detence, je tam screening těch žadatelů o azyl, je tam vůbec ten přístup k žádostem o azyl je přísnější, než byl dříve. Já si myslím, že tahle ta opatření postupně začnou i odrazovat ty jednotlivé lidi, kteří sem nějakým způsobem se snaží dostat. Pak je tam další věc, kdy vlastně Evropská unie přehodnotí nebo vůbec přenastaví ten svůj přístup ke třetím státům, spolupráci se zeměmi, je tam kategorizace států na bezpečné, nebezpečné země. Když se koukneme na Maroko a na tu situaci v Ceutě, tak Maroko je bezpečná země. Vlastně neexistuje důvod, proč by takovéto vlny migrantů měly přicházet ze států, jako je Maroko, kde jim nehrozí nebezpečí bezprostřední, kde není válka, nejsou tam nějaké fatální katastrofy přírodní a tak podobně. Myslím si, že to je opravdu o tom naučit se s těmi zeměmi mluvit. V případě Maroka znovu, když se bavíme o té Ceutě, si myslím, že to je o tom, že evropská diplomacie musí si uvědomit, že je potřeba se vůči těm státům, ze kterých přichází migranti, chovat sebevědomně, neustupovat neustále a dávat jim najevo, že takovouhle politiku a takovýhle přístup nebude Evropská unie ochotná tolerovat. Ve chvíli, kdy se bavíme o těch detenčních zařízeních, například ve třetích zemích, tak opět to je něco, co má fungovat jako odstrašení, jako demotivace těch lidí, protože ve chvíli, kdy oni budou mít vyhlídky takové, že se nedostanou do Evropské unie a na jejím území potom se bude řešit, co s nimi, ale zůstanou zavřeni v nějakém detenčním středisku, tak samozřejmě to je něco, co nikdo nechce. To není ten vytoužený stav, za kterým oni jdou. Že já si myslím opravdu, že směs nebo kombinace těch věcí, které jste schválili s tím novým přístupem, by měla zafungovat. Pak tak je tam další věc.
19: Rozumím, a mohli byste pokračovat dál, kdybychom neměli časové omezení, kdybychom nepotřebovali stihnout ještě jedno téma, ale samozřejmě určitě se k tomuto tématu, tedy k reakcím na to, co se dělo na Ceutě, budeme vracet. Teď našimi hosty byli europoslanec hnutí ANO Ondřej Knotek a europoslanec TOP 09 Ondřej Kolář. Pánové, díky, naslyšenou.
18: Hezký den.
17: Stále. Díky za pozvání, hezký den.
19: Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádný pokyn v souvislosti s nedostatkem léku tamoxifen, který užívají pacientky s rakovinou prsu. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv je v tuzemských lékárnách pouze několik desítek zbývajících balení. Dodávky léku váznou od minulého roku. Od června není v Česku k dispozici ani náhradní lék. Podle rezortu zdravotnictví mohou lékárnici nově využít k přípravě léku i přípravky, které tamoxifen obsahují, ale nejsou v Česku registrované. A víc dodáme s ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomášem Boráněm. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Můžete krátce přiblížit, o jaké léčivé přípravky jde a co znamená, že nejsou v Česku registrované?
20: Jedná se v podstatě o léčivé přípravky také s léčivou látkou tamoxifen. To, že nejsou registrované, znamená, že nejsou registrované v České republice podle českého zákona o léčivech, ale jsou registrované v jiných zemích Evropské unie. To znamená, ta jejich kvalita, bezpečnost a účinnost je garantována stejnými podmínkami pro registraci právě v těchto zemích.
19: A tato léčiva jsou běžně dostupná? Těch je dost?
20: Tato léčiva jsou primárně určena pro trhy těch okolních členských států a samozřejmě ta jejich dostupnost závisí na tom, kolik ty jednotlivé státy mohou uvolnit vlastně tak, aby neohrozili zase poptávku po těch svých lécích v jejich zemích.
19: Když mluvíme o tom, že tedy je možné využít tyto zahraniční léky k přípravě léku tamoxifen, to znamená, že se to bude ještě upravovat, nebo je to vyloženě to, co se bude dovážet, jednoznačně náhrada toho, co tady chybí?
20: V podstatě je to určeno jako náhrada toho, co tady chybí, to znamená, jak bylo zmíněno, právě toho opožděné dodávky toho nahrazujícího léku, ke které došlo v podstatě v červenci letošního roku. Jinak v podstatě ty dodávky po ten první půl rok letos byly stabilní A smyslem právě tohoto opatření je, že pokud sem třeba dostaneme balení o 100 tabletách, tak jsme z toho schopni udělat dvě menší balení, tak abychom pokryli co nejvíce pacientek, byť na třeba kratší dobu. To nám ale pomůže právě pokrýt teďka tu zásadní dobu během srpna, než se stabilizují dodávky dalších léčivých přípravků.
19: Neměl tenhle mimořádný pokyn přijít dřív?
20: Tenhle pokyn jsme připravili právě proto, abychom zajistili teď tu mimořádnou situaci v srpnu, protože jedna věc je, ano, ty léky byly, ale druhá věc je, že jsme samozřejmě chtěli zajistit lék tak, aby ta pacientka nemusela nic doplácet v lékárně, což nám právě tento institut umožňuje.
19: Jak to aktuálně vypadá s tím původním lékem tamoxifenem, kdy by mohl být v Česku dostupný?
20: Ten úplně původní lék, který je registrovaný v České republice, má oficiálně nahlášené obnovení dodávek až v roce 2027, nicméně probíhají vyjednávání s výrobcem, aby ty dodávky obnovil dříve. U toho nahrazujícího by mělo dojít k obnovení dodávek právě už buď v srpnu, anebo na začátku září, a v mezičase ještě vyjednáváme další plošnější dodávky, například jednoho tamoxifenu z Portugalska.
19: Jak to vypadá s dostupností tohoto léku nebo téhleté skupiny léků v Evropě? Je v tom Česko osamocené nebo ojedinělé, nebo je podobná situace i jinde?
20: Česko v tom určitě není osamocené. V podstatě ta situace ohledně tamoxifenu v rámci Evropské unie se táhne již několik let, kdy ta problematika se přesouvá z různých členských zemí. Například velký problém s výpadkem tamoxifenu mělo Německo v roce 2022. I aktuálně některé trhy, zejména Pobaltské republiky, mají také problém s tamoxifenem a některé státy, jako například Rakousko, už také přistoupily například k zákazu vývozu tamoxifenu tak, aby se jí hlídali pro svůj trh.
19: Co je tím původním důvodem? Proč chybí?
20: Tím původním důvodem je v podstatě problémy ve výrobě, kdy vlastně ten výrobce potřebuje upravit nějaké výrobní mechanismy tak, aby zase mohl začít dodávat. To znamená to, že v jiných zemích jsou přípravky s tamoxifenem, znamená, že jsou tam ale přípravky jiných výrobců, kteří samozřejmě používají jinou výrobní linku a proto
19: tedy jsou k dispozici. Rozumím tomu. Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Borán, díky za rozhovor, naslyšenou.
20: Děkuji, naslyšenou.
0: Radiožurnál 12.30. Jana Gulda připravila zprávy.
1: Nákladní letadlo společnosti DHL se nad letištěm v Lipsku srazilo s letícím objektem. Stroj musel neplánovaně přistát v nedalekém Hanovru. V noci na dnešek museli taky na letišti v Lipsku zasahovat pyrotechnici kvůli dronu s výbušninou nedaleko jedné z runwayí. Letiště v Lipsku je jedním z největších světových překladišť zboží. Drony s výbušninou se nad ním neobjevily poprvé. Západní tajné služby z podobných incidentů viní Rusko. Soud rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knížáka. Ten v polovině 70. let strávil několik měsíců ve vazbě za údajný pokus o poškozování Československa v cizině. O očištění jména žádal Knížák už v minulosti. Obnovení řízení musel nakonec nařídit až ústavní soud, který po Knížákově stížnosti konstatoval, že soudy nižší instance pochybily, když jeho žádosti zamítly. Milan Knížák se své rehabilitace nedožil. Ve věku 86 let zemřel na konci července. Evropská komise získala další 1 miliardu a 400 milionů eur z výnosů ze zmrazených ruských aktiv. Podle předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové budou finance směřovat na podporu Ukrajiny, která se pátým rokem brání ruské vojenské agresi. Šéfka komise zároveň odsoudila nejnovější ruský vzdušný útok, který podle úřadů na Ukrajině zabil nejméně 19 lidí. A rozsáhlý požár v Křečovicích na Benešovsku je dohašený. Oficiální likvidaci ale zatím velitel nevyhlásil. Dohlídka hasičů potrvá minimálně do 17. hodiny. Na místě dnes pracuje vyšetřovatel požárů spolu s policií. Sport. Fotbalový záložník Samuel Šigud dostal zákaz činnosti na 16 měsíců a musí zaplatit pokutu 80 tisíc korun. Kvůli účasti v korupční aféře ho potrestala etická komise fotbalové asociace, podle které například ovlivnil jedno utkání druhé ligy. Komise zároveň potrestala dalších 5 lidí.
21: Zelená vlna.
3: známe lepší cestu.
14: Zavřená D2 u Podivína, ucpaná D1 v Brně. Dálnice D2 je ve směru z Bratislavy do Brna neprůjezdná u Podivína. Na kilometru 33 zasahují hasiči u požáru kamionu. Dopravu policisté odklání na Podivín na kilometru 41. Před odklonem se zdržíte asi 15 minut a silný provoz čekejte i na objížďce směr Hustopeče. Na dálnici D1 popojíždějí kolony v Brně v obou směrech. Ve směru na Prahu navíc na kilometru 198 už v omezení odtahují nepojízdný kamion. 20 minut postojíte od 203. kilometru. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy popojíždí téměř půlhodinová kolona před sjezdem na Novou Ves. Na 18. kilometru se celý den pojede pouze jedním pruhem. A něco tam opravují silničáři. Tam už se pomalu vyplatí sjet na 35. kilometru a obět to po silnici 608. Silnice 7 z Prahy na Chomutov. Na obchvatu Slaného stavební práce a zdržíte se 10 až 15 minut směrem z Prahy. A v Praze městský okruh, tunely ve směru Stroje na Barandovský most, těsně za tunelem Mrázovka, čerstvá nehoda 3 aut v levém pruhu, začínají regulovat vjezdy do tunelů směr Smíchov. Připravte se na kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, postupně hlavně v Čechách až oblačno a místy přeháňky nebo bouřky i silné. V nich se objeví nárazy větru kolem 70 km za hodinu, menší kroupy a taky přívalové srážky. Nejvyšší teploty dnes 32 až 37 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 40 a na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Vidrman.
0: Tisícikorunový voucher na moderní plavky od společnosti Timo, sada kvalitních přípravků sluneční ochrany od doktora Maxe i vstupenky na herecké hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Právě jsem vám představil ceny dnešní odpolední soutěž radiožurnálu a její téma nedožité 85 herce a mima Borise Hübnera. Za chvíli k tomu ještě uslyšíte víc.
3: Radiožurnál.
21: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Boris Hübner se stal bezesporu nejslavnějším českým mimem. Do tajů pantomimy pronikl naplno v 60. letech, ale převtělit se a uniknout pod masku toho bavilo už v dětství. Pantomimu pak učili své studenty. Právě dnes by se Boris Hübner dožil 85 let.
1: To je kočovný život, dobrodružství, čáry, kouzla, magie.
2: Holohlavý muž, který na slavnostním obědě u své vyvolené předvádí kouzelnické kousky a nakonec ji vyděsí umělým hadem. Tak si Borise Hübnera připomínáme každoročně ve filmu Pelíšky.
3: Jak dlouho se tím zabýváte?
1: Už ona ještě, promiňte, prakticky od dětství.
2: Boris Hübner herectví nikdy nevystudoval. Převtělovat se a utíkat pod masku zkoušel už v dětství, které prožil ve Vyškově.
1: My jsme bydleli v besedním domě, tatínek důle měl restauraci a v prvním patře byl ochotnický spolek Haná. A já jsem tam od malinka prostě hrával takový ty děti nezbytný, jo, v těch komparzech a tady. No a jak jsem stárl, tak jsem začal hrát i nějaký menší role a tohle.
2: Jeho první pocity z jeviště byly smíšené. Pociťoval hrůzu i slast. Pantomimu se naučil od Ladislava Fialky a od 60. let spolupracoval se Ctiborem Turbou. Společně založili například pantomimu Alfreda Jerryho nebo soubor Gek. Od 80. let se pak začal objevovat v televizi, třeba společně s Bolkem Polívkou v jeho manéži.
4: Rechte han! Rechte tu hraza! Hybne lach máme sa!
1: Mimové mají tu výhodu, že jelikož česky mluví jenom 10 milionů Evropanů, mimovsky hovoří celý svět a to jsem s úžasem vlastně začal zjišťovat, když jsem se začal pohybovat Evropou.
2: A jak říkával, mimové patří mezi nejmluvnější lidi, jelikož musí kompenzovat své mlčení na scéně.
5: Dám celou, komu se tady líbí.
2: Své bohaté zkušenosti z prken pohybového divadla zúročil i jako autor ve filmu Klauni. Boris Hübner byl zároveň prvním profesorem pantomimy. Katedru nonverbálního divadla na hudební fakultě AMU vedl 13 let. Uplatnil se také v činohře. Ve Stavovském divadle v Gogolově Revizorovi hrál přiléhavě němou postavu doktora Hübnera. Zemřel v roce 2016, bylo mu 74 let. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: A ještě se vás musím zeptat na jednu věc. Chcete si s námi zasoutěžit? Pokud ano, volejte hned teď linku 221 552 255. Na jednoho z vás už netrpělivě čekáme.

Stala se věc, která se mi ještě v odpolední soutěži Radiožurnálu nestala. Dovolala se k nám paní Helena z Litvínova, ale vypadla během písničky. Asi se jí ten song Espena Linda úplně nelíbil, a tak musím poprosit někoho dalšího z vás. 221 552 255, to je linka na Radiožurnál do odpolední soutěže, a možná můžeme hned zkusit, jestli už se další posluchač dovolal. Zatím ne. Tak ještě připomínám, že v dnešní odpolední soutěži si tedy připomínáme Mima Borise Hübnera, který by se dnes dožil 85 let. A rád bych se zeptal, kdo si s námi zahraje, ale dozvíme se to až za chvilku.

0: Tady na Radiožurnálu dáváme druhé šance a tak máme nového soutěžícího nebo soutěžící do dnešní odpolední soutěže. Přeju vám dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak se jmenujete, prosím?
1: Alena.
0: Aleno, a odkud voláte?
1: No, momentálně jsem na cestě z dovolené z Norska.
0: No tak to by mohlo být docela příjemné, cestou z dovolené si přijít k nějaké pěkné ceně. Hned vám řeknu, k čemu by to bylo. Pokud odpovíte správně na všechny tři položené otázky, máme pro vás dnes dárkový poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup nejen plavek od české značky Timo z Litoměřic. Tahle firma každý rok přizpůsobuje kolekci aktuálním trendům a navazuje na léty ověřené oblíbené střihy. K tomu voucheru bychom ještě přidali sadu vysoce kvalitních přípravků sluneční ochrany od značky Skin Expert by Dr. Max Solar. Třeba sluneční olej, přípravek po opalování nebo doplněk stravy beta-karoten forte. Dvě vaše správné odpovědi by dnes znamenaly zisk dvou vstupenek na pražskou letní divadelní scénu na Hvězdné léto pod Žižkovskou věží v Málerových sadech. Byly by to lístky na komedii Nikdy není pozdě s Janou Paulovou a Václavem Vidrou, kteří se objeví dohromady v 6 rolích. A když odpovíte správně jednou, máme pro vás takové propagační předměty Radiožurnálu, nějakou audioknihu, to bychom ještě viděli. Ale no, můžeme začít, poslouchala jste pozorně tu reportáž o Borisi Hübnerovi?
1: No, snad jo, trochu.
0: Tak si vás vyzkoušíme, pojďme na to. Ve kterém filmu si Boris Hübner zahrál nápadníka Evy Holubové a vlastně tak trochu sám sebe?
1: Telíšky.
0: Ano, film z roku 1999, Boris Hübner tam Evu Holubovou vyděsil umělým hadem a skutečně to byly pelíšky, vystřelila jste to zcela správně a hned to zkusíme ještě jednou. Od kterého mima se Boris Hübner naučil pantomimu?
1: Ladislav Fialka,
0: ještě nám povězte, kdo napovídá, manžel?
1: Manžel.
0: To naše soutěž vůbec nezohledňuje, to je povolené, takže dva body pro vás oba, ale počítají se samozřejmě jen vám. No a ještě jednou to zkuste takhle ve dvou. Boris Hübner v posledních letech života vystupoval i ve Vstavovském divadle. V jedné hře hrál němou postavu, která se jmenovala doktor Hübner. Vzpomenete si, ve které hře to bylo?
1: Revizor.
0: Revizor, je to tak, je to skutečně dílo napsané Nikolajem Vasilevičem Gogolem a myslím si, že váš manžel by si zasloužil víc tu cenu, ty plavky za 1000 korun a přípravky sluneční ochrany. Co myslíte, Aleno?
1: 60.
0: Jste tam ještě, paní Aleno?
1: Ano, ano, my jsme teď vyjeli do tunelu.
0: Tak to se radši rychle rozloučíme, abyste nám nevypadla. Každopádně ano. Gratulujeme k první ceně, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Na pustevnách ve Skydech můžete nově legálně přespat pod širým nebem. Vzniklo tam totiž nouzové nocoviště pro baťůžkáře, kteří vyrážejí na dlouhé túry přes hřebeny. Zadarmo, bez rezervace, za to zpravidli. A první turisté si tam už rozbalili karimatky.
1: K nocovišti na pustevnách stoupám se Sabinou a Rolandem, kteří jsou z Ostravy a Havířova.
2: Vylezeli jsme tak nalehko na okružní túru tady po Beskydech.
1: Po chvíli se dostáváme k nocovišti, které je mezi Zárišem a hotelem Tanečnica.
3: Tu jsou koše, tojtojka, no tady napsané nouzové nocoviště a tady jsou pravidla.
4: 18 až 19.
2: To je ideální, no.
1: Bude tady asi klid, jak se těšíte na to spaní?
2: No tak těšíme se na to velice. Myslím si, že právě to, že tady je málo lidí, z toho dělá ještě větší zážitek.
1: A zatímco mladý pár nafukuje karimatky, na nocoviště dorazila manažerka fondu pustevny Petra Kavková. Tak jaká jsou ta pravidla?
5: Tak vzhledem k tomu, že nocujete v chráněné krajinné oblasti Beskydy, toto nocoviště je určené pouze k přenocování na jednu noc, takže není to místo pro táboření a realizaci nějakých pikniků a oslav. Nerušit, odnášet odpadky, jak samozřejmě nějaké jednorázové plynové vařiče jsou povolené. No a samozřejmě se tady nesmí rozdělávat oheň.
1: Jak si lidé zajistí místo v době, až se to rozkřikne, že je tady nocoviště?
5: Bohužel nemáme žádný systém, ve kterém si můžete rezervovat místo, takže jinými slovy, kdo dřív přijde, ten dřív nocuje.
1: Lidé, kteří chtějí na cestách přespat, můžou kromě pusteven využít taky místa u chaty Skálka či na Lysé hoře. Ochranáři teď hledají další vhodná místa pro legální stanování. Bude ale záležet i na tom, jak se budou lidé na nocovištích chovat. Gabriela Hickl, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
1: Česko má nedostatek léku na rakovinu prsu. Lékárníci ho můžou nahradit neregistrovaným preparátem. Soud rehabilitoval výtvarníka Milana Knížáka. Etická komise fotbalové asociace potrestala záložníka Šiguta za účast v korupční kauze. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je za Břeclaví uzavřená. A počasí bude jasno až polojasno, postupně přeháňky nebo bouřky i silné. A teploty až 40 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Dodávky léků s tamoxifenem na rakovinu prsu do Česka dál váznou. Lékárny proto budou moct vydávat i neregistrované přípravky. Do tuzemska by podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv měly v následujících dnech dorazit tisíce balení léků z ostatních zemí Evropské unie. Povolilo to Ministerstvo zdravotnictví. Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého můžou pacientky využít jakýkoliv platný předpis, který jim už lékař vystavil.
3: Podstatné je, aby ten recept byl platný. A to, jestli na něm je předepsáno to neregistrované léčivo, nebo rozpis na individuálně připravovaný léčivý přípravek, nebo ten původní registrovaný léčivý přípravek, který tady byl na trhu vlastně v minulosti, je úplně jedno. Pacientka tyto neregistrované rozdělené blistry obdrží na jakýkoliv typ receptu.
1: Soud pravomocně rehabilitoval Milana Knížáka. Bývalý výtvarník a pedagog, který koncem července zemřel, byl během komunistické totality několikrát ve vazbě. Dnešní soudní rozhodnutí se týká jeho zadržení pro údajný pokus o poškozování zájmů republiky v cizině. V 70. letech za to byl ve vazbě přes 3 měsíce. Knížák návrh na rehabilitaci podal loni. Soudy o ní v minulosti jednali opakovaně, připomíná obhájce Lubomír Miller.
4: V tomto případě soud nejprve dospěl k závěru, že návrh byl podán opožděně, nicméně ústavní soud vysvětlil, že tento návrh lze podat kdykoliv. A v tomto smyslu je to prospěšné, precedenční i pro ostatní, kteří jsou v obdobné právní situaci.
1: Nejnebezpečnějšími evropskými zeměmi pro řidiče jsou Srbsko, Bulharsko a Rumunsko. V poměru na milion obyvatel tam loni při dopravních nehodách zemřelo nejvíc lidí. Vyplývá to z žebříčku, který sestavila švýcarská společnost Vignette Switzerland. Zmíněná trojice patřila k nejrizikovějším státům Evropy i v předchozích letech.
5: V absolutních číslech loni nejvíce lidí zemřelo na silnicích ve Francii, skoro 3300. V poměru k počtu obyvatel je ale na prvním místě Srbsko. Na milion lidí tam připadá 74 obětí dopravních nehod. Česko je společně s Rakouskem na 14. místě. Na milion obyvatel tam připadá celkem 44 úmrtí na silnicích. Naopak nejbezpečnějšími zeměmi pro řidiče jsou podle serveru Vignette Switzerland Norsko a Švédsko. Na milion obyvatel tam loni připadalo pouze 19 obětí autonehod. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Český barokní soubor Collegium Marianum dnes vystoupí v pražském kostele svatého Šimona a Judy. Koncertem tak završí mezinárodní festival letní slavnosti staré hudby. V Praze se pořádá už po 27. Program inspirovaný antickou mytologií nabídne skladby německých skladatelů.

0: Spisovateľu George Friedricha Händla i Johana Sebastiana Bacha.
1: Sport. Záložník Karviné Samuel Šigut nebude 16 měsíců hrát fotbal a musí zaplatit pokutu 80 tisíc korun. Kvůli jeho účasti v korupční kauze o tom rozhodla etická komise fotbalové asociace.
2: Podle ní 23-letý fotbalista ovlivnil jeden zápas druhé ligy a dvakrát neoznámil disciplinární přečin, který komise neupřesnila. Vedle Šiguta potrestala i olomouckého obránce Jakuba Elbla, který zaplatí 30 tisíc korun a nezahraje si 3 měsíce, a útočníka ostravského Baňku Davida Látala. Ten má zákaz činnosti na 2 měsíce a dostal pokutu 20 tisíc korun. V sázkařské a korupční kauze, která začala letos v březnu, zároveň obdrželi tresty další 3 osoby. Jan Suchan, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Rousínova a zprůjezněná D2 za Podivínem. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Vyškov dejte pozor těsně před sjezdem na Rousínov. Na kilometru 215,5 hlásíte v levém pruhu gauč, kus nábytku prudce se vybočuje. Na D1 před Brnem se tvoří fronty kamionů v pravých pruzích. Směrem na Prahu je to od sjezdu na Svitavy z kilometru 203, směrem na Ostravu od Popůvek ze 185. kilometru vždy do omezení u D2. Dálnice D2 z Bratislavy na Brno za Podivínem na 34. kilometru byla uzavřená po požáru nákladního vozidla. Teď už provoz pustili jedním pruhem, odklon na exitu 41 Podivín je zrušený a kolona se celkem svižně rozjíždí. Na D5 se z Prahy na Rozvadov pozor za sjezdem na Plzeň Bory. Na 86. kilometru leží kusy roztrhané kamionové pneumatiky, už se o ně poškodila 2 auta, stojí tam v odstavném pruhu i s tím kamionem. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za Roudnicí čekejte kolonu z 23. kilometru, je to na 20 minut do omezení u exitu 18 Nová Ves, to je sjezd na Mělník. A na tahu 7 z Prahy na Chomutov na obchvatu Slaného stavební práce, omezení je tam u sjezdu na Mělnickou 16, kolona předtím od sjezdu na Smečno 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno, postupně až oblačno a místy přehánky nebo bouřky i silné a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů na Moravě a ve Slezsku až 40 a na horách většinou kolem 30. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už se Zuzanou Burešovou.
5: Dobrý poslech u dalších témat Radiožurnálu. To následující se možná týká i vás. Soudní řízení brzdí čekání na znalecké posudky. Justice eviduje nedostatek odborníků se znaleckým oprávněním, hlavně ve zdravotnických oborech. A na posudky tak čekají i závažné kauzy domácího násilí nebo zneužívání dětí. Za chvíli o tom bude mluvit Alena Gajová, soudní znalkyně z oboru psychiatrie dětí i dospělých.
3: Odpolední Radiožurnál
6: a Zuzana Burešová.

0: Soudní řízení se někdy protahují třeba i o měsíce. Jednou z příčin může být čekání na znalecký posudek. Lidí, kteří je vypracovávají, je totiž v Česku málo. Hromadně jich stovky odešly po uvedení zákona v roce 2021. Podle něj měli i dlouholetí znalci skládat znovu odborné zkoušky. Nedostatek ale v mnoha specializacích stále přetrvává. Protahují se tak třeba posudky u kryptoměn nebo u oboru dětské psychiatrie.
1: Byla krize, veliká krize po novém zákonu od roku 2021, kdy nás jeden čas bylo jenom 5.
2: Říká soudní znalkyně z oboru psychiatrie dětí i dospělých Alena Gajová. V roce 2022 musela odmítat 5 posudků denně, teď asi 3 týdně.
1: Teď je nás možná 12, možná 14 dětských znalců, je to na všechny ty kauzy jako kriminální, které se týkají zneužití, znásilnění a i delikvence.
2: S problémem se potýkají i státní zástupci. Pokud se městskému státnímu zastupitelství v Praze podaří znalce sehnat, termín dodání posudku je zhruba půl roku. Situace je podle mluvčího Aleše Cimbaly žalostná.
3: Reálně však nastávají i takové situace, kdy jsou přislíbené posudky dodány i s několika měsíčním zpožděním.
2: Že je znalců v některých oborech nedostatek, připouští i Ministerstvo spravedlnosti. Kvalitu posudků to ale nesmí ovlivnit, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
4: Protože znalec vždy musí posudek vypracovat s odbornou péčí.
2: Znalečné sice zákon nakonec navýšil, rozdíl ale přetrvává. Úpravu, po které odešly tisíce znalců, prosadila bývalá vláda Andreje Babiše z ANO. Nevyvážená je podle předsedy Komory soudních znalců Vladimíra Váchy i z jiných důvodů, než jsou finance. Citujeme z jeho písemného vyjádření.
5: Znalec není žádným zaměstnancem rezortu spravedlnosti, ale zcela nezávislým externím subjektem poskytujícím vysoce specializovaný odborný servis.
2: V 50 oborech evidovala komora kolem roku 2010 znalců zhruba 12 tisíc. Teď jich je v rejstříku ministerstva 5113, tedy méně než polovina. Navíc ne všichni znalci posudky opravdu vypracovávají, říká ministr Tejc.
4: Podle údajů, které mám z května tohoto roku, bylo na seznamu znalců zapsáno 2300 znalců, kteří od zprovoznění elektronické evidence znaleckých posudků, tedy od konce roku 2022, nezapsali do evidence žádný znalecký posudek.
2: Ministerstvo spravedlnosti teď pracuje na úpravě zákona, která by nedostatek měla vyřešit. Jak to neupřesnilo? Zákon chce předložit nejpozději příští rok. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

Ve zprávách už jsme mluvili o tom, že v Evropě nejvíc lidí umírá při dopravních nehodách v Srbsku, Bulharsku a Rumunsku. Česko je v poměru na milion obyvatel na 14. místě. Ať už jedete kamkoliv, přejeme bezpečnou jízdu a i proto jsme pro vás připravili prázdninovou autoškolu Radiožurnálu. Za chvíli nabídneme další díl, tentokrát o tom, jak je to s průjezdem na červenou, když chci nechat projet auto integrovaného záchranného systému.

0: Představte si, že čekáte na křižovatce na zelenou, ať už jako chodec nebo řidič, a slyšíte houkání sirény. Jako chodec asi nejspíš uděláte krok dozadu. Ale co auta? Můžou třeba do křižovatky naopak vyjet i na červenou? Tak tohle vás zaujalo v naší prázdninové autoškole Radiožurnálu natolik, že téma ještě jednou probral reportér Václav Drážek se zástupcem ředitele dopravní policie Janem Strakou.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Když se za vámi v provozu objeví houkající sanitka, hasiči nebo policejní auto s majáky, může to být hodně stresová chvíle. A právě tehdy řidiče často napadne jedna otázka. Můžu při uhýbání vozidlům IZS projet na červenou? A jak se v takovém momentu zachovat, teď přiblíží plukovník Jan Straka.
3: Slyším majáky, už to vozidlo vidím, tak samozřejmě mojí povinností je umožnit mu průjezd. Buď snížením rychlosti, nebo uhnutím někam na stranu. Pakliže jsem na světlech, to znamená svítí mi červená a já nemůžu vjet do té křižovatky, tak to samozřejmě v tuhle chvíli mohu porušit. S opatrností vjedu tak, abych uhnul tomu vozidlu, který jede za mnou.
2: Existuje nějaké doporučení pro řidiče, jak se chovat a usnadnit si celou situaci.
3: Je důležité vždycky dát těm řidičům vozidla s majáky na vědomí, co děláte. Nic unáhleného, nic zkratkovitého. Pokud uhýbám, tak dát znamení o změně směru jízdy, aby ten řidič vozidla IZS věděl, že o něm víte. Nebrzdit prudce, protože pokud za vámi například pojedou hasiči s cisternou, kde mají naloženou vodu, tak to nezabrzdí tak jako vy v tom osobáku.
2: Mají si řidiči na něco dát větší pozor?
3: Tam je důležité vždycky předtím, než se zařadím zpět po tom uhybném manévru, podívat se ještě do zpětného zrcátka, jestli tam nejede těch vozidel víc, protože se může stát, že vozidlo policie, za ním může jet záchranka, případně se jedná o nějaký doprovod, kde těch vozidel využívajících právo přednostní jízdy je víc a tam je důležité nenajet jim zpátky do té trasy.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D10 za Prahou. Pozor, dejte při výjezdu z hlavního města dálnicí D10 směr Mladá Boleslav. Hned za připojením z Pražského okruhu za Černým mostem na kilometru 2,5 hlásíte nebezpečnou překážku v levém pruhu.
5: V levém rychlém jízdním pruhu tak je položena nějaká USB deska. Rychlejí rychle a panicky brzdějí.
4: Další zelená vlna nejpozději ve zprávách půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 1:30 odpoledne. Zprávy připravila Jana Gulda.
2: Za posledních 5 let klesl počet soudních znalců na polovinu. Teď jich je v seznamu Ministerstva spravedlnosti přes 5 000. Projevuje se to i na délce soudních řízení. Protahují se hlavně posudky z psychologie, psychiatrie nebo sexuologie. Ministerstvo spravedlnosti připravuje novelu zákona, která má nedostatek znalců řešit. Zveřejnit ji chce nejpozději příští rok. Přes 20 000 domácností v Praze 6 je bez pitné vody. Může za to havárie vodovodu v ulici José Martího. Na svém webu o tom informují pražské vodovody a kanalizace. Bez dodávek pitné vody jsou konkrétně Dejvice, Liboc, Veleslavín a Vokovice. Dodavatel teď zajišťuje náhradní dodávky vody z cisteren. Technici odhadují, že se problém podaří odstranit až zítra kolem 13. hodiny. V několika amerických státech dnes skončí primárky demokratické strany před listopadovými volbami do kongresu. Ty jsou klíčové pro snahu demokratů znovu získat většinu v horní komoře kongresu. Voliči dnes o kandidátech pro volby do kongresu rozhodují v Michiganu, Missouri, Kansasu a Washingtonu. A na povrch měsíce spadl 4-tunový kus rakety Falcon 9. Poslední rok nekontrolovatelně cestoval vesmírem. Dopad zanechal na povrchu několik desítek metrů široký kráter. Srážku sledovali nadšenci a experti z celého světa. Teď budou zkoumat, jak náraz ovlivní lunární povrch. Výsledky by mohly pomoct s vývojem měsíčních základen. Sport. Fotbalista Mohamed Salah by měl zamířit do Trabzonsporu. Po konci v anglickém Liverpoolu, se kterým získal 2 tituly, je 4násobný nejlepší střelec Premier League volným hráčem. Turecký klub jednání se Salahem potvrdil s tím, že egyptský křídelník by měl dnes v Istanbulu po lékařské prohlídce podepsat smlouvu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D10 za Prahou a zdržení na D2 za Podivínem. Na dálnici D10 na výjezdu z Prahy směr Mladá Boleslav hned za připojením z Pražského okruhu na kilometru 2,5 kousek před Orlenem leží v levém pruhu dřevotřísková deska, prudce se vybočuje. Na dálnici D1 před Brnem se do omezení u D2 sunou kolony kamionů pravými pruhy. Směrem z Prahy na Ostravu je to od Popůvek ze 182. kilometru, směrem z Ostravy na Prahu od exitu 201 Slatina do zúžení na 196. Na D2 z Bratislavy na Brno za sjezdem na Podivín vzniká kolona ze 36. kilometru na 33. Tam se po požáru nákladního auta projíždí levým pruhem, zdržení 10 až 15 minut. Na silnici 7 Praha Chomutov na obchvatu Slaného očekávejte kolonu kousek za koncem dálnice u Knovíze, popojíždí se pak skoro čtvrt hodiny do omezení za odbočkou na Smečno. A v Praze na městském okruhu v tunelu Blanka směrem ze Smíchova na Troju pozorně za výjezdem na Dejvice vzniká kolona, sune se až za výjezd z tunelu v Nové Povltavské, tam před mostem barikádníků překáží porouchané auto v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, postupně hlavně v Čechách až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky i silné a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40 a na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
1: A ještě přidám jednu aktuální zprávu. Výbuch automobilu u ruského Jekaterinburgu vážně zranil Vladimira Tkačuka, šéfa uralské továrny na výrobu dronů, píše agentura TASS s odvoláním na záchranáře.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

U pobřeží Jižní Afriky stoupá riziko střetu lodí s velrybami. V oblasti je totiž v posledních letech hodně velryb i hodně velkých lodí. Ty volí trasu kolem Afriky kvůli konfliktu na Blízkém východě. Detaily už za pár minut.

0: A teď už další téma odpoledního radiožurnálu. Za posledních 40 let, co platí zákaz komerčního lovu velryb, se na jižní polokouli obnovily populace těchto kytovců, zvlášť keporkaků. U pobřeží jižní Afriky se někdy shromažďují do takzvaných superskupin až o stovkách jedinců. V oblasti zároveň houstne lodní doprava i v důsledku války s Íránem a krize kolem Hormuzského průlivu. Vědci upozorňují, že s tím stoupá i riziko srážky lodi s velrybou. Detaily už má Helena Berková ze zahraniční redakce. Vítej.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jak riskantní je vlastně srážka lodi s velrybou?
1: Záleží na velikosti lodi. Malá se může převrátit, velká kontejnerová to ani nezaznamená a zraněná velryba může uhynout. A právě těch velkých lodí se teď u pobřeží jižní Afriky pohybuje čtyřikrát víc než před 3 lety. Britskému listu Independent to řekla bioložka Els Vermeulenová z Pretorijské univerzity i v Jihoafrické republice. Tým Vermeulenové o tom nedávno napsal zprávu pro Mezinárodní velrybářskou komisi.
0: A máš konkrétní čísla o počtech lodí u jižní Afriky?
1: Ano, lodí, co vozí zboží mezi Evropou a Asií, tam podle té zprávy Pretorijské univerzity přibývá právě od roku 23, kdy jemenští povstalci Husijové unesli u Jemenu britské plavidlo. Další lodě se začaly vyhýbat Blízkému východu kvůli konfliktu mezi Izraelem a Hamásem a teď i kvůli té americko-izraelské válce s Íránem. Například letos v březnu a dubnu proplulo kolem mysu Dobré naděje 89 velkých nákladních lodí. Před 3 lety necelá polovina. To jsou data platformy Portwatch Mezinárodního měnového fondu.
0: A kolik velryb uhyne po takové srážce s obří lodí?
1: To se podle bioložky Vermeulenové nedá zjistit, protože mrtvá velryba po takové srážce klesá ke dnu. Ale zranění třeba od lodních šroubů bývají na tělech mrtvých velryb, která vyplaví moře. Každopádně nestabilní Blízký východ podle vědců z Jihoafriky vlastně znamená pro velryby další ohrožení. Vedle zamotání do velkých rybářských sítí, znečištění moří a dopadu změn klimatu, tedy nedostatku potravy.
0: A co víme o počtu velryb u jižní Afriky?
1: Pro srovnání tu mám data Mezinárodní velrybářské komise. Před zavedením zákazu komerčního lovu velryb před rokem 86, kdy začal platit, bylo na jižní polokouli necelých 10 000 keporkaků. Teď víc než 100 tisíc. Takže úspěšný příběh obnovy populace. A v posledních 15 letech vědci taky pozorují ty takzvané superskupiny stovek velryb, hlavně keporkaků, u západního pobřeží Jihoafrické republiky.
0: A proč právě tam?
1: Podle vědců se velryby shromažďují v místech, kde benguelský studený proud zvedá z hlubin vodu bohatou na živiny, fytoplankton a kryl. A za tou potravou se stahují velryby. Navíc zvuky těch hodujících velryb pod hladinou lákají další velryby.
0: No a už jenom na závěr, které země loví velryby komerčně?
1: Norsko, Island, Japonsko. Výjimku z toho zákazu má domorodé obyvatelstvo na ruské Čukotce, na americké Aljašce, v Kanadě a v Grónsku, ale to není komerční, ale regulovaný lov pro obživu.
0: Zajímavé je, že teď jsem se dívala zrovna do agenturního zpravodajství a vyšla zpráva, že islandské úřady nařídily vyhoštění 21 aktivistů bojujících proti lovu velryb poté, co minulý týden pobřežní stráž s policií zabavili jejich loď, která pronásledovala velrybářské plavidlo. Takže to potrhuje to, o čem si právě teď mluvila. Teď o tom mluvila Helena Berková ze zahraniční redakce. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

A zase můžeme někoho potěšit, protože budeme v odpoledním radiožurnálu soutěžit o vstupenky na předpremiéru filmu Bojovník. K dispozici máme 6 lístků pro 3 výherce. Tak pokud byste rádi šli na projekci 8. srpna od 19.30 na letní scéně Amfi Ostrava, tak napište: chci na předpremiéru Bojovníka do Ostravy. A to vše na e-mail vstupenky@rozhlas.cz.

0: A před 14. hodinou nabídneme ještě téma sportovním fanouškům. Hodně rychlý vzestup má za sebou hokejový brankář Michal Postava. Ještě na jaře roku 2024 dochytal sezónu v prvoligovém Přerově. A v té nadcházející zajistil brněnské Kometě extraligový titul. V uplynulém ročníku už usedl i na lavičku Detroitu v NHL. I když do zápasu nenastoupil, na nové prostředí si snadno zvykl.
1: Asi se umím prostě přizpůsobit tomu, co je potřeba, a určitě nesnažit se měnit úplně všechno, ale jenom se přizpůsobit v těch menších detailech a pracovat na nich vlastně celý ten rok, což si myslím, že se mi dost dařilo a byl jsem za to nesmírně rád.
2: Právě tyto detaily pomohly Michalu Postavovi k pozici nejlepšího brankáře AHL, co se týče úspěšnosti zásahu, a ceně Harryho Holmse pro nejlepší golmanskou dvojici soutěže a také povolání k prvnímu týmu slavného Detroitu Red Wings, i když jen do pozice náhradníka na lavičce.
1: Já jsem z toho obrovskou radost, vlastně byli jsme v Grand Rapids v Clevelandu, kde jsme měli hrát zápas ten den, takže po rozbruslení jsem nasedal do autobusu normálně zpátky na hotel a volali mě trenéři, ať se vrátím zpátky, takže nejdřív to bylo určitě, co jsem udělal, co se nepovedlo. Když jsem přišel do šatny, tak mě jenom řekli, ať si zbalím věci a že mě povolávají nahoru, a říkal jsem si jenom, že si to chci prostě užít co nejvíc, i když chyběl už tomu jenom ten start, ale i tak jsem si to tam užil moc.
2: První zámořská sezóna pro ně ale představovala mnoho změn. Třeba poloprázdné stadiony v takzvané farmářské soutěži AHL.
1: Určitě je to prostě jiný svět. Myslím, že ta atmosféra mě trošku zaskočila víc. Není to takový ten čistý fanatismus, kolikrát ať už jsou tyto kotle, na co jsem byl zvyklý z toho Brna, plný stadion, který se vás snaží hnát, tak tam je to spíš braný víc jako show. Já musím říct, že to Grand Rapids bylo klidné město, takže pro nás úplně super. Tím, že jsme vlastně s klukama bydleli prakticky přes cestu od haly v rezidenci a měli jsme tam právě ať už posilovnu, bazén nebo takovou terásku. Pak jak už bylo pěkné počasí, tak jsme právě s českýma klukama hodně grilovali venku.
2: Aktuálně se připravuje na ledě s týmem prvoligového Přerova, kde ještě na jaře 2024 dochytával sezónu. Za necelé dva roky už seděl na lavičce týmu NHL.
1: Tohle je to určitě neskutečný. Ojedinělej podle mě případ a asi si to ještě nedokážu toho tolik vážit. Ani si to tak nepřipouštět, že vlastně dva roky zpátky jsem byl tady ještě v Přerově a podařilo se mě se dostat právě do toho NHL týmu a být tam jenom na té střídačce. Myslím si, že postupem času si toho budu vážit víc a víc a doufám, že to ještě pozvednu o ten jeden stupínek. Cíl je jasný, je to NHL, tam naskočit do toho zápasu. Zbytek už se prostě bude odvíjet od toho, jak budu pořád pracovat a snažit se každý den být ten nejlepší.
2: Říká hokejový brankář Michal Postava, který do zámoří odcestuje na začátku září. Z Přerova Adam Kodet, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Odhalili je kamery a zapomenutý telefon. Víme, jak policisté přišli na vrahy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Rozebereme to ve třetím díle naší letní četby.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: A

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Mimořádný hlas.
2: Jsem spokojený.
1: Výjimečná kariéra.
3: Vy osudu musíte taky napomáhat.
1: A celoživotní láska k hudbě.
3: Doma je doma.
1: Česká televize připomíná životní jubileum Štefana Margity. Portrétem i slavnostním koncertem. Štefan Margita a Štefan Margita a jeho hosté. V sobotu večer na ČT Art.
0: Radiožurnál je s vámi ve 14 hodin. A taky Jana Gulda se zprávami.
4: Policie začala prověřovat dopravní nehodu poslance Turka. Nad Lipskem se ztrazilo nákladní letadlo s neznámým předmětem. Fotbalistky Slávie čeká večer úvodní zápas kvalifikace Ligy mistryň, nastoupí na hřišti skotského Rangers. Po požáru kamionu vzniká kolona na dálnici 2.2 za Podivínem směrem do Brna. A počasí bude jasno až polojasno, postupně přeháňky nebo bouřky i silné a teploty až 40 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Policisté začali prověřovat dopravní nehodu poslance Filipa Turka kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie o tom informuje na svém webu. Nehoda se stala v polovině července v křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Turkovo auto se tam střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Policisté zatím nikoho neobvinili, říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
6: V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července u náměstí IP Pavlova, policisté na základě pokynu státního zástupce zahájali úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání.
4: Ode dneška platí přísnější podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny. Podle rozhodnutí Rady Evropské unie jinově získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Pravidla se nebudou týkat těch, kdo dočasnou ochranu už v Evropské unii dostali a jen si ji prodlužují. Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO zpřísnění uvítal.
7: Oceňuji, že se nám podařilo najít shodu napříč členskými státy. Rozhodnutí omezí počty nově příchozích o desítky procent. Díky tomu se následně sníží také tlak na naše kapacity, uleví se českému zdravotnímu i sociálnímu systému.
4: Podle údajů ministerstva vnitra je v Česku necelých 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přišlo zhruba 800. Nákladní letadlo společnosti DHL se na východě Německa srazilo s neznámým letícím objektem. Informaci potvrdil mluvčí německého ministerstva vnitra. Letoun krátce před kolizí musel přerušit přistání na letišti Lipsko-Halle kvůli dronu nalezenému blízko jižní runwaye. Podle bulvárního deníku Bild nesl výbušninu a byl v bezprostřední blízkosti 4 zaparkovaných ukrajinských letadel. Lipské policejní ředitelství informovalo, že letiště kvůli několika podezřelým objektům v noci přerušilo provoz. Letoun DHL po srážce nouzově přistál v nedalekém Hanovru. Na trupu je viditelné poškození. Dolnosaská policie incident klasifikuje jako přestupek proti státní bezpečnosti a nevylučuje sabotáž. Akutní nebezpečí podle ní ale nehrozí. Liberecký kraj nechá opravit desítky poničených oken na ochozu hotelu a vysílače Ještět. Na konci července skla poškodil vandal, který uprostřed tabulí vyryl ostrým předmětem kříže. Okna jsou původní, vzhledem k připravované rekonstrukci hotelu je kraj teď nechce vyměňovat. Vysvětluje to náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj.
8: Měli jsme tam odborníka, sklenáře, dokážeme to asi rozleštit. Ta náhrada v tuto chvíli nepřichází v úvahu. To jsou unikátní okna z Belgie, která budou pravděpodobně nahrazena při té rekonstrukci, ale úplně každá věc, která se tam bude obnovovat, tak bude mimořádně náročná na realizaci.
4: Budova navržená architektem Karlem Hubáčkem je národní kulturní památka. Liberecký kraj už začal podnikat kroky k jejímu zařazení do seznamu UNESCO.
9: Sport. Kvůli účasti v korupční kauze si fotbalista Samuel Šigut nezahraje 16 měsíců a musí zaplatit pokutu 80 000 korun.

0: Rozhodla o tom etická komise fotbalové asociace, podle které záložník Karviné například ovlivnil jedno utkání druhé ligy. Komise zároveň potrestala dalších 5 osob. Fotbalistky Slávie dnes vstoupí do nové sezóny kvalifikací Ligy mistryň. Ve 20:30 nastoupí ve druhém předkole na hřišti Rangers. Podle kapitánky Diany Bartovičové je před zápasem ve Skotsku cítit napjatá atmosféra. Mezi částí fanoušků z Glasgow podle ní zůstává nevraživost po prohraném utkání s mužským týmem Slávie v osmifinálovém duelu Evropské ligy v roce 2021. Pokračuje Bartovičová.
1: Já si pamatuju, že tehdy nám dokonce i zablokovali ženský instagramový účet a dneska nám ráno na snídani říkali, že bychom neměli úplně sami chodit do města na nějaké procházky a tak, protože málem napadli našeho maséra večer, když byl na procházce, že mu někdo z Rangers fanoušku vyhrožoval, že tady s tou hvězdou tady po městě chodit nebude.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Brnem i D2 za Podivínem. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy od exitu 182 Popůvky vzniká kolona kamionů v pravém pruhu do omezení u D2. V levém pruhu situace proměnlivá, za Popůvkami chvílemi zpomalují i osobní auta. Kolona v levém pruhu hlavně v Brně mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. Na D2 z Bratislavy do Brna za Podivínem kolem kilometru 39 brzdí kamiony v pravém pruhu od 38. je kolona i v levém, je to na 25 minut na 33. kilometr, tam se po požáru kamionu projíždí levým pruhem. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 počítejte s kolonou od plzeňské D5 k Ořechu na čtvrt hodiny. V Praze byla komplikace na městském okruhu ve směru ze Smíchova na Troju. Na výjezdu z tunelu Blanka do Nové Povltavské překáželo porouchané auto. Před chvílí ho odtáhli, kolona v tunelu od výjezdu na Dejvice se rozjíždí. Reglují ještě vjezd do Mrázovky v Dobříšské, tam je kolona skoro z Barandovského mostu až na čtvrt hodiny. A v Praze na Štěrboholské spojce směr Lanový most vzniká teď kolona od sjezdu na Běchovice. Před Průmyslovou hlásíte překážku.
4: V levém pruhu stojí nepojízdný nějaký malý osoba, nebo má dodávka.
3: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude jasno až polojasno, postupně až oblačno a místy přeháňky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40 a na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední a radiožurnál se Zuzanou Borešovou.
6: Dobré odpoledne a za chvíli už přineseme informace o dalším vývoji kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, kterého je v Česku dlouhodobě nedostatek. Nově budou moct lékárny hromadně objednávat jeho neregistrovanou variantu. Zeptáme se proto, jestli jsou i tyto léky stejně účinné a bezpečné, jako ty registrované v Česku, odpoví viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký.
2: Odpolední radiožurnál
7: a Zuzana Burešová.

0: Nedostatek léku tamoxifen na rakovinu prsu má v Česku zmírnit nové opatření. Lékárny budou moct hromadně objednat jeho neregistrovanou variantu a balení rozdělit na jednotlivá platíčka, aby se dostalo na co nejvíc pacientek. Jak má nový systém přesně fungovat, to si teď povíme s Michaelou Bacílkovou z domácí redakce. Vítejte, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Kdy tedy lékárny začnou postupovat podle nových pravidel?
1: Dodávky neregistrovaného tamoxifenu zatím do lékáren nedorazily. Podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáše Boráně ale lékárníci můžou očekávat v nejbližších dnech. Celkem by mělo jít přibližně o 3000 balení.
2: To znamená během zítřka, v pátek, tam potom samozřejmě záleží, jak rychle se dostanou do lékáren a na další týden máme zase přislíbené další dodávky v objemech opravdu tisíců balení. To znamená, dle přislíbených dodávek opravdu teď máme pokryty jak měsíc srpen, tak měsíc září a od toho začátku podzimu už máme zase slíbeny další stabilnější dodávky.
1: Tamoxifen si podle něj lékárny zajistí z Německa nebo ze Slovenska. Je potřeba říci, že podobně mohly lékárny postupovat i dřív. Přípravek ale objednávali konkrétní pacientce individuálně. A změna je i v úhradě léku. Zatímco dřív si ho ženy musely zaplatit sami, teď bude podle Boráně hrazený z veřejného zdravotního pojištění.
0: A další změnu, jak už jsme si řekli, je tedy i to rozdělování na jednotlivá balení.
1: Ano, lékárny budou moci každé balení otevřít a vydat pacientkám jen tolik platíček, kolik potřebují. Zásoby ale budou moci dostat nejdéle na 2 měsíce.
0: A teď otázka, která zajímá asi leckoho, a jsou neregistrované léky stejně účinné a bezpečné jako ty, které jsou v Česku registrované?
1: Určitě. Jak už jsme řekli, lékárny je dovezou z jiných zemí Evropské unie, kde registrované jsou, vysvětluje viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký.
3: Jenom v České republice se nebudou přebalovat do vlastně českých obalů, ale právě využije se té možnosti, že lékárny vlastně ověří, že ten lék je bezpečný, že vypadá tak, jak má, rozdělí ho a pacientům potom vydají vlastně v novém sekundárním obalu, což bude třeba nějaká papírová skládačka, případně sáček s popisem, tak jak se má podle české legislativy.
1: Dostupnost takto objednaného léku si ale pacientky podle něj nemůžou ověřit v mobilní aplikaci e-recept. Radí tak si do lékárny zavolat nebo rovnou osobně přijít. A já ještě připomenu, že minulý týden jsme na Radiožurnálu informovali o tom, že pacientky s rakovinou prsu nedostatek léku museli řešit různě. Scháněli si ho třeba v zahraničí nebo na internetu poptávali nevyužité léky od jiných žen.
0: Tak Míšo, já taky ještě něco připomenu. O stejném problému jsme dnes v polední publicistice právě mluvili s Tomášem Boráněm, ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Rozhovor najdete v aplikaci Můj rozhlas. Tak a vám děkuji tolik, Michaela. Michaela, pomozte mi, já jsem ztratila
1: Bacílková.
0: Teď Bacílková z domácí redakce. Omlouvám se, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Kdo má v Evropě nejlepší špiony a kdo naopak podle lidí z oboru úplně propadl? Francouzský týdeník nechal evropské zpravodajce hodnotit své kolegy a výsledek je pro Slovensko mimořádně nepříjemný. Tamní tajná služba skončila jako nejhorší v Evropě, co ji odborníci vytýkají a proč ji věnovali samostatný článek, tak o tom si na Radiožurnálu povíme už za pár minut.

0: Když tajná služba odvádí dobrou práci, většinou o ní vůbec nevíte. Teď se ale do centra pozornosti dostala ta slovenská, a ne kvůli odhaleným špionům nebo tajné operaci. Desítky bývalých i současných členů evropských zpravodajských služeb ji označili za vůbec nejhorší v Evropě. Proč je její pověst mezi profesionály tak špatná a co v hodnocení zaznělo, to právě teď probereme s naší zpravodajkou v Bratislavě Bárou Vránovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Možná začneme hned tím samotným žebříčkem. Jak vznikl a dá se takové hodnocení tajných služeb vůbec brát vážně?
1: Určitě je potřeba říct, že nejde o žádný oficiální žebříček. Na druhou stranu je to ale asi jedno z nejkvalifikovanějších hodnocení, které může veřejnost získat. Francouzský týdeník L'Express totiž 3 měsíce oslovoval bývalé i současné představitele tajných služeb z 25 zemí, včetně někdejších šéfů rozvědek nebo americké CIA a izraelského Mossadu. Právě oni pak hodnotili své evropské kolegy. Na prvním místě skončila britská MI6, následovaná Francií a poté Nizozemí. Česko je na 15. místě společně s Belgií nebo Itálií. No a Slovensko je úplně poslední na 25. příčce.
0: A proč dopadlo tak špatně?
1: Nejčastěji se opakuje jedno slovo – důvěra. Oslovení experti podle L'Express tvrdí, že SISKA, tedy Slovenská informačná služba, je pod silným politickým vlivem a zahraniční partneři jí proto přestávají věřit. Mluví o nepotismu, nízké profesionalitě nebo i vazbách na Rusko. Francouzský týdeník navíc věnoval samostatný článek i řediteli SISKY Pavlu Gašparovi. Připomíná v něm, že před nástupem do čela služby neměl zkušenosti z tajných služeb, kritizuje způsob jeho jmenování a cituje bývalé zahraniční zpravodajce, podle kterých bylo jeho dosazení především politickým rozhodnutím. Pavol Gašpar je synem bývalého policejního prezidenta a dnes místopředsedy parlamentu za vládní stranu Směr Tibora Gašpara. SIS ani její ředitel na ten text zatím nereagovali.
0: A čím naopak podle expertů vynikají ty nejlepší evropské tajné služby?
1: Britská MI6 si prý dokáže budovat síť kontaktů i agentů i 10 let dopředu a byla jednou z prvních, která varovala před ruskou invazí na Ukrajinu. Francouzská rozvědka zase těží hlavně z koloniální minulosti země a má mimořádně silnou síť kontaktů v Africe a taky patří ke světové špičce v boji proti terorismu. Nizozemci zase využívají toho, že jsou velkým evropským datovým uzlem. Jsou proto silní v kybernetické rozvědce a taky odposleších. Právě nizozemská služba navíc podle tamních médií získala zdroj v bezprostředním okolí ruského prezidenta Vladimira Putina. A právě díky tomu jim ostatní služby důvěřují a chtějí s nimi spolupracovat.
0: O hodnocení zpravodajských služeb jsme v odpoledním radiožurnálu mluvili s naší zpravodajkou Bárou Vránovou. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál je 14:30 odpoledne. Zprávy připravila Jana Gulda.
1: Inflace v Česku zrychlila, v červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,7%, to je o 0,2% víc než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle statistiků meziročně zdražovaly služby, naopak nealkoholické nápoje a potraviny zlevňovaly. Vodohospodáři z povodí Labe evidují na několika vodních tocích v Královéhradeckém kraji nízké průtoky. Týká se to například Bělé, Dědiny, Divoké Orlice i Tiché Orlice, Úpy, Stěnavy, Cidliny i Metuje. Nejhorší je podle aktuálních údajů situace na Cidlině u Nového Bydžova, kde průtok dosahuje jen zhruba třetiny takzvaného ukazatele sucha. Na Rychnovsku platí kvůli nedostatku vody zákaz odběrů z náhonu Alba. Výbuch auta u ruského Jekatěrinburgu vážně zranil šéfa uralské továrny na výrobu dronů Vladimira Tkačuka. Jeho řidič při explozi zahynul. S odvoláním na nejmenovaný zdroj o tom informoval ruský deník Komersant. Záchranáři podle agentury TAS uvedli, že šéf společnosti Ural Drozavod leží na jednotce intenzivní péče a lékaři bojují o jeho život. A hasiči ukončili zásah na skládce komunálního odpadu u Číškovic na Litoměřicku. Na místě od včerejšího večera s ohněm bojovalo 70 hasičů, zasahoval i vrtulník s bambivakem a taky těžká technika. Podle krajského mluvčího Petra Pelikuse hasiči předali požářiště majitelům skládky. Ještě další dva dny na něj bude dohlížet jednotka dobrovolných hasičů. Sport. Španělský tenista Carlos Alcaraz se kvůli pokračující léčbě zápěstí odhlásil i z turnaje kategorie Masters v Cincinnati, kde měl obhajovat titul. Druhý hráč světového žebříčku nehraje už od poloviny dubna.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem i na D2 za Podivínem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se do omezení u D2 táhnou kamiony pravým pruhem od exitu 182 Popůvky, tam krátce brzdí i osobní auta v levém pruhu. Následně je čeká kolona hlavně v Brně mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. Tenhle poslední úsek je tak na 10-15 minut. Na D1 za Brnem směr Vyškov a Ostravu se rozjíždí od Rohlenky z 206. kilometru. Kolona je to tak na 10 minut a krátí se to. Příčinou byla dodávka spíchlým kolem v omezení u Holubic, už ale odjela pryč ze zúžení. Na D2 ve směru z Bratislavy na Brno za Podivínem, kolona z 39. kilometru, je to na 20 minut na 33. Tam uklízejí po požáru kamionu, provoz je stažený do levého pruhu. V Praze odpolední kolony na okruhu směr D1 od D5 k Ořechu 15:15, na okruhu opačně na letiště od Lohkova do omezení za připojením od Barandova 10 minut, před zúženou k Belskou fronty Novopatskou od Černého mostu i z druhé strany v Cínovecké hlavně kamiony od sjezdu na Zdiby a na magistrále v centru se popouští od Florence na IP Pavlova, opačně pak na Nuselském mostě před Legerovou, následně od Anglické k hlavnímu nádraží a znovu od Florence na Hlávkův most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, postupně hlavně v Čechách až oblačno a místy přehánky nebo bouřky i silné. V nich se objeví nárazy větru kolem 70 km za hodinu, menší kroupy a také přívalové srážky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 40 a na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
0: Dobré odpoledne, ještě vám řidičům připomenu, že ve spolupráci s dopravní policií vysíláme letní autoškolu Radiožurnálu, kde najdete odpovědi na otázky, které řešíte nejčastěji. Všechny díly si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas. A po 17. hodině bude v pořadu 20 minut Radiožurnálu mluvit o nehodovosti na silnicích Jiří Novotný z týmu silniční bezpečnosti. Radiožurnál.

0: Obvodní soud pro Prahu 10 rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knížáka. Verdikt je pravomocný, protože jak státní zástupkyně, tak obhájce s rozhodnutím souhlasili a na místě se vzdali práva na odvolání. Rehabilitace se Knížák domáhal proto, že ho režim před rokem 1989 nechal několikrát uvěznit. Dnešní jednání nakonec nezabralo ani půl hodiny a sledovala ho reportérka Kristýna Vašíčková, kterou zdravím. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Pojďme tedy nejdřív připomenout, o jaký případ jde, proč Milan Knížák o rehabilitaci žádal.
1: Komunisté ho drželi ve vazbě několikrát, ale ten dnešní případ se týká období půlky 70. let, kdy byl držený ve vazbě od 23. října 1974 do 7. února 1975, tedy přes čtvrt roku. Tehdejší režim ho podezíral z pokusu trestného činu poškozování zájmu Československa v cizině a protože Milan Knížák nikdy nebyl odsouzený, netýkala se ho rehabilitace ze zákona.
0: Knížák o rehabilitaci požádal vloni, ale tehdy neuspěl. Pojďme si vysvětlit, proč.
1: Je to tak, tehdy jeho návrh samosoudkyně Lucie Ondráčková odmítla pro opožděnost. Připomeňme, že o rehabilitaci se mohlo žádat od července 1990 a ten návrh byl podaný loni. Knížák pak neuspěl ani v následných odvoláních, až tedy letos v dubnu přišel na řadu soud ústavní. Soudce zpravodaj Pavel Šámal v nálezu například uváděl, že soudy nižších instancí pochybili a odepřeli Milanu Knížákovi možnost odčinit újmu, která mu byla za minulého režimu způsobená.
0: A proti tomu tedy dnes nikdo nic nenamítal.
1: Nenamítal, to jednání bylo opravdu krátké. Souhlas s rehabilitací navrhovala i státní zástupkyně Markéta Mizerová.
2: S ohledem na nález ústavního soudu navrhuje, aby soud vyslovil, že profesor Milan Knížák je účasten soudní rehabilitace v souvislosti s nezákonným zbavením osobní svobody v době od 23.10.1974. do 7.2.1975.
1: No a právní zástupce Knížákovy rodiny Lubomír Miller se tak mohl připojit na 100%.
3: S tím řízení nebývá obvykle, aby se obhájce v plném rozsahu připojil k tomu, co navrhuje státní zástupce, ale je mi ctí, že dneska tak mohu učinit.
1: Po krátké poradě dneska už tříčlenný senát pak vyslovil souhlas s rehabilitací. Připomeňme ještě na závěr, že tuhle zprávu se dozví už jen manželka Milana Knížáka, která dala souhlas s dotažením případu do konce. Bývalý ředitel Národní galerie zemřel koncem července a tento pátek se s ním lidé rozloučí. Pohřeb navíc bude se státními poctami.
0: Mluvila o tom v odpoledním radiožurnálu reportérka Kristýna Vašíčková. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: Kvůli havárii vodovodu v Praze 6 jsou bez vody tisíce lidí v Dejvicích, Liboci, Veleslavíně a Vokovicích. Náhradní zásobování pitnou vodou pražské kanalizace a vodovody postupně zajišťují cisternami. Situaci řeší vodohospodáři. Víc už nám poví reportér Mikuláš Vochoska, který je přímo na místě. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Včera odpoledne praskl v pražských Vokovicích vodovod a bez vody bylo v tu chvíli zhruba 21 tisíc odběratelů, tedy domácností a podniků. Dnes dopoledne vodohospodáři část odběratelů napojili na jiné pásmo a počet odběratelů bez vody se snížil na 5 tisíc a těch zbylých 16 tisíc má vodu s nízkým tlakem. Tady na ulici Jose Martího je přistavená cisterna, která byla před chvíli už prázdná a technici pražských vodovodů a kanalizací ji museli přijet doplnit. Od té doby se tady tvoří fronty lidí s kýbly, lahvemi a kanistry. Vidím tady také často chodit lidi s balenou vodou z obchodu. Nejvíce je trápí, že se v horkých dnech nemůžou pořádně osprchovat.
0: A Mikuláši, kdy poteče voda tedy všem odběratelům?
1: Tak vodohospodáři předpokládají, že havárii se podaří opravit do čtvrtečního odpoledne. Zhruba v jednu hodinu by lidem už měla téct voda tak jako předtím. K havárii došlo podle mluvčího PVK Tomáše Mrázka na místě, kde se vodovod kříží s dalšími inženýrskými sítěmi a je tedy velmi špatně přístupné. Právě to prodlužuje práce techniků.
0: O havárii vodovodu v Praze 6 mluvil v odpoledním radiožurnálu reportér Mikuláš Vochoska. Díky za to a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Fotbalisté Hradce Králové mají před sebou v pohárové Evropě další výzvu. Poté, co vyřadili norské Tromze, poměří síly s ještě silnějším protivníkem. Ve třetím předkole Evropské ligy čeká souboj s tureckým Bešiktašem Istanbul a první utkání se bude hrát už zítra na východě Čech. Na dnešní tiskové konferenci a taky před zápasovém tréninku byl reportér Tomáš Borovec, kterého zdravím. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne všem posluchačům Radiožurnálu.
0: Tomáši, turečtí sportovní fanoušci jsou známí svou vášní pro hru, až to někdy hraničí, řekněme, s fanatismem. Jsou na to v Hradci Králové připraveni?
1: Snaží se na to být co nejlépe připraveni, povolali policejní složky, budou, dá se říci, trojnásobná zabezpečení oproti ligovým utkáním. Ono to dokresluje i ta skutečnost, že o víkendu Hradec hostí Baník Ostrava a za normálních okolností by se už týden řešily bezpečnostní prvky právě pro takovéto ligové utkání, ale před zápasem s Bešiktašem de facto o tom ani slovo a jenom jsou připraveni všichni na to, jaký ten zápas bude, aby byl co nejlepší nejenom z toho hlediska zápasového, sportovního, ale také samozřejmě i z toho pohledu od bezpečnostní služby pro fanoušky, aby vše klaplo. Ono tomu klub šel docela naproti, protože udělal velmi dobrý tah, co se týče předprodeje, kdy držitelé permanentek měli možnost si k té jedné přikoupit ještě dva další vstupy, no a zbývající vstupenky se daly pouze na pokladny. Takže tím si myslím, že vedení klubu eliminovalo takový ten možný přísun velkého počtu tureckých fanoušků, například z Německa, což se děje velice běžně v Evropě.
0: Pojďme už ke sportovní stránce. S jakými hvězdami Bešiktaš do Česka přiletěl?
1: No, já tady začnu vlastně obráceně, s jakou hvězdou Bešiktaš do Česka nepřiletí. Oni Turci dorazí až v průběhu dnešního večera, ale už teď víme, že bude chybět belgický reprezentant a šampion anglické ligy s Arsenalem Leandro Trossard, účastník právě mistrovství světa, který se připojil po přestupu k týmu nedávno a ještě tedy pro toto utkání nebo pro tento zápas k dispozici nebude. Takže hradečtí fotbalisté nebudou mít proti sobě velkou hvězdu. Na druhou stranu si myslím, že je to docela potěšilo, že právě tenhle fotbalista bude chybět, ale ten tým Bešiktaše Istanbul je nabitý dalšími hvězdnými jmény, spoustou účastníků mistrovství světa. Mimochodem Hyun-gyu Oh, to je korejský reprezentant a na něj určitě nemají dobré vzpomínky čeští fotbalisté, protože náš nároďák na mistrovství světa hrál právě s Korejci a tenhle 25-letý útočník dal ve vzájemném duelu vítězný gól, takže tomu také budou čelit fotbalisté Hradce Králové.
0: Na závěr se ještě musím zeptat, jak velké jsou šance hradeckého týmu?
1: No, rozhodně do tohoto dvou utkání jdou Východočeši v roli outsidera, ale trenér David Horejš před malou chvílí na předzápasové tiskové konferenci mluvil o tom, že si nejdou ten zápas užít proti tak velkému soupeři, ale že jdou do toho zápasu bojovat a že jsou rozhodnuti postoupit podobně, jako tomu bylo ve dvojutkání s Tromsø, protože v porovnání s norským soupeřem byl Hradec Králové také v roli outsidera. Takže teď je ta pozice možná ještě hlubší, o to si všichni přejí, aby na konci bylo příjemné překvapení.
0: Fotbalisté Bešiktaše se v Hradci Králové připravují na zítřejší zápas kvalifikace Evropské ligy a my jsme o tom v odpoledním Radiožurnálu mluvili s reportérem Tomášem Borovcem. Díky za to, naslyšenou.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Proč letos v Česku při nehodách umírá víc lidí než v loni? Jaké chyby dělají řidiči nejčastěji? A nakolik ovlivňuje horké počasí naše chování a reakce za volantem? Tomáš Pancíř se zeptá Jiřího Novotného z týmu silniční bezpečnosti.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: 5. listopadu. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
2: Na dronu nalezeném na letišti Lipsko-Hale bylo výbušné zařízení, potvrdilo státní zastupitelství. Parašutisti se v Klatovech snaží vytvořit rekordní formaci ve volném pádu. V americkém Oregonu začne atletické mistrovství světa juniorů. Na dálnici D5 za Borem směrem na Prahu je kolona. A počasí zítra bude nejdřív v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku oblačno až zataženo. Přehánky a bouřky, k večeru se pak začne vyjasňovat a teploty až 37 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Německé státní zastupitelství potvrdilo, že na dronu nalezeném na letišti Lipsko-Hale bylo výbušné zařízení. Kvůli dronu nalezenému v bezprostřední blízkosti 4 zaparkovaných ukrajinských letadel muselo letadlo DHL přerušit přistání. Letoun se poté ve vzduchu srazil s neznámým letícím objektem. Po srážce nouzově přistál v nedalekém Hanovru. Dolnosaská policie incident klasifikuje jako přestupek proti státní bezpečnosti a nevylučuje sabotáž. Za posledních 5 let klesl počet soudních znalců na polovinu. Teď jich je v seznamu Ministerstva spravedlnosti lehce přes 5 000. Podle komory soudních znalců je na vině zákon z roku 2021, podle kterého měli všichni znovu skládat odborné zkoušky. Tisíce lidí pak hromadně od znalectví odešlo. Projevuje se to i na délce soudních řízení. Protahují se hlavně posudky z psychologie, psychiatrie nebo sexuologie. Připouští to mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cymbala.
3: U komplikovaných a složitých věcí týkajících se například hospodářské trestné činnosti nebo trestné činnosti v souvislosti s moderními technologiemi se objevují také problémy, kdy není vůbec možné sehnat takový znalecký ústav, který by byl schopný komplexně danou problematiku posoudit.
2: Ministerstvo spravedlnosti o nedostatku znalců ví, chystá další úpravu zákona, která by s tím měla pomoct. Jak přesně, ale rezort nezdělil. Parašutisti se v Klatovech pokoušejí překonat český rekord. Ve volném pádu chtějí vytvořit formaci, kde jich bude víc než 1,40. A na místě je taky reportérka Jitka Englová.
4: Disciplína spočívá v tom, že parašutisté vyskočí z výšky přes 4000 metrů a pak mají zhruba minutu na to, aby se ve volném pádu spojili do předem dané formace, ve které má každý dané místo a v ní se v jeden okamžik všichni drželi. Před chvílí se tady pokusili o formaci 42 lidí, někteří se ale nechytili a 6 let starý rekord, tedy 41 spojených parašutistů, tak tady zatím nepadl. Ty seskoky do formací tady budou pokračovat do pátku a kromě zmíněného rekordu zkusí parašutisté překonat ještě další 2. Sklatov Jitka Englová, Radiožurnál.
2: Policie posiluje až do konce týdne hlídky na festivalu Brutal Assault v pevnostním městě Josefov u Jaroměře. Kontrolovat budou pořádek a bezpečnost a také plynulost dopravy, říká policejní mluvčí Šárka Pižlová.
5: Policisté jsou na místě od začátku festivalu a situaci průběžně sledují po celou dobu jeho konání. Řidiče prosíme, aby respektovali dopravní značení a pokyny policistů s pořadateli. Pokud to bude možné, doporučujeme využít hromadnou dopravu nebo sdílenou jízdu a v žádném případě nesedat za volant pod vlivem alkoholu.
6: Sport. Ve Spojených státech začne dnes večer českého času atletické mistrovství světa juniorů. Sportovci do 20 let budou na šampionátu bojovat o medaile na stadionu Oregonské univerzity v Eugene. Ve vysílání Radiožurnálu Sport o tom mluvil šéf české výpravy Jan Koutník.
7: To je prostě ikonické místo světové atletiky a možná i jako jedno z nejikoničtějších míst sportu. Tady to město prostě žije tou atletikou, tady to vidíte na každém kroku a to samotné dějiště, teď zrenovovaný stadion Hayward Field, tak je neuvěřitelné sportovní místo a kdo tam osobně nebyl, tak tomu možná neuvěří a tak bych doporučoval všem se sem třeba jednou podívat.
6: České hokejisty do 18 let čeká večer rozhodující zápas základní skupiny na Hlinka Gretzky Cupu. Po porážce od Spojených států 4-6 a výhře nad Německem 8-3 nastoupí v Edmontonu proti Finsku. Vítěz postoupí do semifinále.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Požár na D5 se Zaborem a kolona na D2 za Protivínem. Na dálnici D5 ve směru z Rozvadova na Plzeň a Prahu čekejte potíže Zaborem za sjezdem na Mariánské Lázně. Na 127. kilometru se dojíždí do stojící kolony. Na kilometru 120

0: 25.30 je hlášený požár osobního auta. Na místo jelo několik hasičů, 3 posádky záchranné služby. Provoz je zjevně zastavený, ale je to mimo dohled kamer. Oceníme vaše aktualizace z místa. Na D2 z Bratislavy do Brna za Podivínem počítejte s kolonou ze 39. kilometru. Je to až na půl hodiny na 33. Tam už uklízejí po jiném požáru kamionu v pravém pruhu. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy velmi silný provoz. U exitu 182 Popůvky vzniká kolona kamionů pravým pruhem až k D2, v levém pruhu fronta až v Brně mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. A na příjezdu do Prahy Ústeckou D8 pozor na kolonu u exitu 1 z Diby. Brzdí tam osobně auta krátce, dál se vlečou hlavně kamiony pravým pruhem Cínoveckou do Zužené k Belské a v té koloně teď navíc za sjezdem na Čakovice hlásíte čerstvou nehodu v levém pruhu, dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, přehánky a bouřky i silné. K večeru začnou srážky od západu ustávat a bude se vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku slunečno. Postupně se zatáhne i tam a místy se přidají přehánky a bouřky. A nejvyšší teploty zítra 27 až 32 stupňů, na východě až 37 a na horách většinou kolem 24. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
3: Dobré odpoledne. Zhruba 4 dny trvalo, než se izraelský premiér nějak vyjádřil k plánu na odzbrojení Hamásu a ukončení bojů v pásmu Gazy. Izrael podle něj s návrhem Rady míru nesouhlasí. Jaké má důvody a co to znamená pro budoucnost Gazy, tak na to se za chvíli zeptáme naší blízkovýchodní zpravodajky.
1: Odpolední radiožurnál
4: a Zuzana Burešová.

0: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmítl návrh Rady míru na odzbrojení Hamásu a ukončení bojů v pásmu Gazy. S odkazem na video, které Netanyahu zveřejnil na sociální síti, o tom píše izraelský zpravodajský server The Times of Israel. Záměr oznámil minulý pátek americký prezident Donald Trump a souhlas s ním potvrdil Hamás. Podrobnosti teď přidáme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: V čem má ten plán navržený Radou míru spočívat?
1: Hamás a také další ozbrojené skupiny v Gaze by měly odevzdat zbraně, a to do skladu toho Národního výboru pro správu pásma Gaze, tedy palestinského panelu technokratů, který je odpovědný Radě míru. Všechno by se to mělo dít po částech podle harmonogramu, který ale ještě nebyl vypracovaný, a po fázích by se měla stahovat i izraelská armáda.
0: A proč s tím izraelský premiér nesouhlasí?
1: Tak Netanyahovi vadí, že plán počítá se stažením izraelské armády ze současných linií na takzvanou žlutou linii v Gaze před úplným odzbrojením palestinského teroristického hnutí Hamás. Území za tou žlutou linií zahrnuje asi 53% pásma Gazy, ale izraelská armáda teď ovládá až 70% území v Gaze. Rada míru dala najevo, že by ustoupila. To úplné stažení izraelských vojsk palestinského území by mohlo přijít až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamás, i když tím by se zase mohlo riskovat, že z té dohody Hamás couvne. Nicméně ani tento ústupek zřejmě Netanyahovi nestačí. Těžko ale říct, jestli je to zcela oficiální premiérské stanovisko nebo spíš vzkaz voličům před blížícími se volbami v Izraeli. Netanyahu se totiž vyjádřil ve videu, které zveřejnil na své osobní stránce. Žádné oficiální stanovisko jeho kancelář nevydala.
0: A jak se k samotnému plánu na své odzbrojení postavilo teroristické hnutí Hamás a co se teď s návrhem Rady míru stane?
1: Tak už minulý pátek, kdy americký prezident Donald Trump tu dohodu na odzbrojení ohlásil, tak někteří vysocí představitelé Hamásu médiím říkali, že hnutí s plánem souhlasí odzbrojení, ale právě podmiňovali tím stažením izraelské armády. Dnes třeba iránský prezident Masoud Pezeškian prohlásil, že Tehrán podpoří jakékoliv rozhodnutí palestinských vůdců v těch probíhajících jednáních, nepřímých jednáních mezi Izraelem a Hamásem. Otázka je, jak na ten postoj izraelského premiéra teď zareaguje Rada míru a možná hlavně prezident Donald Trump. Už minulý týden psal právě třeba i server The Times of Israel o tom, že Trump do Izraele vzkázal, že by byl velmi zklamán, pokud Netanyahu bude blokovat posun v tom mírovém plánu pro Gazu. Je taky dost možné, že se s nějakým dalším posunem bude čekat do konce října, jak dopadnou izraelské volby a kdo v zemi nakonec bude rozhodovat. Izrael nicméně i v těch posledních dnech neustával v útocích na Gazu. V neděli při nich podle místních úřadů zemřelo nejméně 13 lidí. Nicméně izraelský premiér v tom videu naznačil, že by k utlumení vojenských akcí v pásmu Gazy mohlo dojít.
0: O návrhu Rady míru na odzbrojení Hamásu a ukončení bojů v pásmu Gazy mluvila v odpoledním radiožurnálu naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Díky za to a naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.

0: Zboží a služby v Česku oproti loňsku zdražily v červenci o 1,7%. Vyplývá to z předběžného odhadu inflace, který právě dnes zveřejnil Český statistický úřad. Jak je možné, že ceny nerostou rychleji, když kvůli pokračujícímu konfliktu na Blízkém východě zdražují energie i pohonné hmoty a vydrží inflace nízká i dalších měsících? Tak o tom budeme právě teď mluvit s hlavním ekonomem společnosti Investika Vítem Hradilem. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Inflace by podle předběžných statistických dat měla být v podstatě stejná jako na začátku roku. Je to pro vás při tom, co se děje ve světě, překvapení?
1: Nemyslím si, že to je úplně překvapení. Ten výsledek je v podstatě v souladu s tím, co trh očekával. Já patrně vím, kam míříte ohledně toho Perského zálivu, ale já to asi začnu napřed rozebírat trošku z užšího úhlu. My jsme víceméně předpokládali, že k nám teď z Perského zálivu doputují dražší pohonné hmoty, což se stalo v červenci. Tam zase docházelo k eskalaci, takže to jsme okamžitě viděli u čerpacích stanic. Zároveň tam teda došlo k vypršení těch vládních opatření, ať už to byly teda ty stropy nebo snížení spotřební daně na naftu, takže potud to překvapivé nebylo. Čekali jsme i to, že se do toho zase trošku opřou služby s tím, jak nám začala dovolenková sezóna v červenci, takže začnou zdražovat rekreace a stravování a ubytování a podobně. Potud taky žádné překvapení. Pokračuje nám zlevňování potravin, byť menším tempem než předtím, což tu inflaci taky trošku tlačí nahoru, takže zase žádné překvapení. A tím se teda dostávám k tomu širšímu pohledu na ten Perský záliv. A tam je pravda, že nějaké ty katastrofické scénáře se v tuto chvíli nenaplňují. V podstatě jediné, co jsme už viděli nebo měli možnost zakusit, tak jsou právě ty pohonné hmoty. Pokud jde o energie, tak tam nás pravděpodobně od toho zatím štítí dodavatelé, ať už prostě tím, že tam máme fixované kontrakty, anebo tím, že oni nakupují velice dlouho dopředu a nemusí pak promptně zvedat ceny, jakmile ta velkou obchodní situace se trošku pokazí. No a pak tam je ten kostlivec ve skříni, to, čeho se všichni ještě bojíme, a to, že k nám ještě ten Perský záliv prostě nestihl doputovat. Ono tam často docházelo k narušení dlouhých dodavatelských řetězců, když si představíme helium, které nevyteče z Perského zálivu a pak se nedostane k výrobci mikročipů a pak ten mikročip, než se nedostane k výrobci elektroniky a pak ta elektronika, než se teprve nedostane do obchodu v Evropě, tak ona tam je velká prodleva. Odhadovat ji u každého kusu toho zboží je poměrně ošemetné, ale nelze vyloučit, že to mohou být měsíce, to znamená, že část té inflační vlny, která o tamtud přijde, tak prostě jenom ještě nestihla doputovat a podáte ještě v tom dodavatelském řetězci a můžeme ji vidět třeba během podzimu.
0: Čím to vlastně je, nebo kdybychom si to vysvětlili, co tedy inflaci vlastně zvyšuje a co ji naopak snižuje?
1: A v tuhle chvíli směrem dolů nám působí hlavně ty potraviny, tam je to důsledek velice příznivé nákladové situace v zemědělském sektoru i příznivé sklizně v loňském roce, takže ty potraviny nás táhnou významně dolů. A pak nás dolů tlačí vlastně administrativní opatření vlády, která prostě tím, že vzala ty příspěvky nebo poplatky za obnovitelné zdroje energie a převedla je z našich složenek na státní rozpočet, tak ona sice s tou cenou reálně vůbec nic neudělala, ta cena zůstala stejná jako předtím, akorát ji teďka platíme z daní, předtím jsme si ji platili každý sám. Nicméně statistici, když měří inflaci, tak je zajímá ta koncová cena, to znamená, oni se tam zaznamenají mínus, jako kdyby nám zlevnily energie, byť to ve skutečnosti není úplně pravda, je to jenom přesunutí z jedné kapsy do druhé, takže tohle to jsou ty negativní nebo ty faktory, které to snižují. A pak ty opačné, tam dlouhodobě máme problém se službami, ať už si představíme takové ty klasické, jako jsou kadeřníci nebo právě restaurace a ubytovací služby a tak dále, tam je to pravděpodobně dáno jednak tím, že je tam poměrně silná poptávka a zároveň tím, že tam je hodně silný mzdový růst. A když zdražuje lidská práce, tak služby jsou první na ráně, které zdraží automaticky tím, protože tam právě lidé jsou ti, kdo ty služby poskytují, a pak je tam problematický celý realitní sektor, ať už samotné teda ceny nemovitostí, ceny stavebních materiálů, údržby těch nemovitostí a taky ceny nájmu. Takže tohle jsou ty faktory, co to táhnou nahoru.
0: A už jenom poslední otázku a poprosím vás o stručnou odpověď, jak podle vás ovlivní nová data o inflaci zítřejší rozhodování centrální banky o sazbách?
1: A prakticky nějak, jednak z toho titulu, že jak jsem naznačil, ona ta data nebyla překvapivá, takže i ČNB něco takového čekala a navíc ČNB je momentálně spokojená s tím nastavením těch sazeb, takže by musel přijít nějaký šok, aby je změnila. Žádný šok nepřišel, takže podle mě nemůžeme čekat žádnou změnu.
0: O inflaci jsme v odpoledním radiožurnálu mluvili s hlavním ekonomem společnosti Investika Vítem Hradilem. Díky za to, děkuji za váš čas a naslyšenou.
1: Tak děkuji, na shledanou.
2: Zelená vlna známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 za Měřínem. Velmi opatrně na D1 z Brna směrem do Prahy. Kousek za exitem Měřín na kilometru 132 se vlevo u středových svodidel pohybuje motorkář. Asi hledá něco ztraceného, má tmavé oblečení, není moc vidět a bude muset znovu přebíhat dálnici zpátky k motorce, která je opodál odstavená vpravo v odstavném pruhu. A jenom o další kousek dál na začátku stoupacího pruhu pozor na větší kus běhounu z prasklé pneumatiky z kamionu. D1 na Prahu, kilometr 132. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Čtyři dny plné emocí. Čtyři dny filmové hudby. Čtyři dny neopakovatelných koncertů pod širým nebem. Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady od 27. do 30. srpna. Tmavomodrý svět se symfonickým orchestrem, Queenie, Markéta Irglová, filmový souboj klavírů Ondřeje Brouska a Brzo Bohatého, hity z Jamese Bonda, koncerty, besedy, filmové projekce a mnoho dalšího. Mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Radiožurnál.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin 30 minut. Zprávy připravila Jana Gulda.
2: Silné bouřky se dnes odpoledne a večer objeví na většině území Česka, varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Vyhnou se jen krajům sousedícím s východní a západní hranicí. Doprovázet je může nárazový vítr, přívalový déšť, případně i krupobytí. Ve čtvrtek ráno a dopoledne se do centrální části Česka bouřky vrátí a stejně jako dnes se budou posouvat od jihu k východu Čech a severu Moravy a Slezska. Ostravský státní zástupce Petr Vaněk obžaloval bývalého poslance za ČSSD Petra Wolfa za to, že se vyhýbal nástupu do vězení. Informaci zveřejnila Česká televize. Bývalý ostravský politik se víc než 11 let ukrýval poté, co byl za dotační podvod odsouzený k 6 letům za Mřížemi. Předloni Wolfa policie zadržela v Paraguaji, do Česka byl vydán loni. Za útěk před trestem mu hrozí další 2 roky ve vězení. Po úderu ukrajinského dronu začal hořet sklad největšího ruského internetového prodejce Wildberries v Tulské oblasti na západě Ruska. Jeden člověk je zraněný, oznámili to tamní úřady. Útokům v noci čelila taky Ukrajina. Rusko zasáhlo Kyjev a jeho okolí balistickými raketami. Podle kyjevské vojenské zprávy při úderech zemřelo nejméně 19 lidí, zraněných je víc než 40. A policisti pátrají po totožnosti muže, kterého v pondělí našel záchranář v temném dole u pece pod Sněžkou. Ležel poblíž základny zdravotnické služby. Podle policie muž vůbec nekomunikuje, je zmatený a nemá doklady. Záchranáři ho převezli do nemocnice, kde vyloučili alkohol i návykové látky. Policie prosí o jakékoliv informace, které by mohly objasnit totožnost muže. Jeho fotografii najdete na serveru i rozhlas.
0: Sport.
2: Fotbalový Arsenal posílí brazilský záložník Bruno Guimarães. Úřadující mistr anglické Premier League se dohodl s Newcastlem na přestupu jeho kapitána. Za 27-letého Guimarães má zaplatit 75 milionů liber. Informovala o tom britská televize Sky Sports.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 za Měřínem, kolona na D2 za Podivínem. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy stále za Měřínem na kilometru 132. Pozor na motorkáře, který hledá něco ztraceného a chodí vlevo u středových svodidel. Bude přebíhat dálnici, motorku má vpravo v odstavném pruhu. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy vzniká kolona od Popůvek, od exitu 182, osobní auta v levém pruhu pak jedou místy plynuleji, i tak celý úsek do omezení u D2 až 40 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Podivín čekejte kolonu ze 37. kilometru, je to asi na 20 minut, na 33. tam se po požáru kamionu jede jenom levým pruhem. Na D5 z Rozvadova na Plzeň a Prahu počítejte s kolonou od exitu 128, od sjezdu na Mariánské Lázně sune se 10 až 15 minut na kilometr 125,5, tam hořelo osobní auto, provoz byl krátce úplně zastavený, teď už se projíždí jedním pruhem. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec z 52. kilometru se vleče kolona čtvrt hodiny k opravám vozovky na 55. v pravém pruhu. A na příjezdu do Prahy Ústeckou D8 kolona od zdi z 1. kilometru 20 minut k nehodě před sjezdem na Čakovice v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, přehánky a bouřky i silné. K večeru pak začnou srážky od západu ustávat a bude se vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku slunečno. Postupně se zatáhne i tam a místy se přidají přehánky a bouřky a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Na východě až 37 a na horách většinou kolem 24. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
1: A na teploměr se ještě podíváme. Ve Strážnici byl dnes třetí den po sobě překonán absolutní teplotní rekord pro Moravu. Meteorologové naměřili zatím 41 stupňů Celsia. Vysoké teploty sužují nejenom Česko. Ve Francii proto pošťáci roznášejí nejenom poštu, ale taky kontrolují seniory, jestli jsou v pořádku. Máme o tom článek na našem serveru i rozhlas. Tak se podívejte a přitom dál poslouchejte odpolední radiožurnál.
0: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Těmi vůbec nejnebezpečnějšími evropskými zeměmi pro řidiče jsou Srbsko, Bulharsko a taky Rumunsko. V poměru na milion obyvatel tam loni při dopravních nehodách zemřelo nejvíc lidí. Za chvíli o tom budeme mluvit s naší bruselskou zpravodajkou.

0: Alpské průsmyky, jadranské pobřeží i nekonečné severské silnice. Ne všechny evropské cesty jsou stejně bezpečné. Zatímco v Norsku a Švédsku připadá na milion obyvatel ročně 19 obětí dopravních nehod, v Srbsku je to téměř 4x tolik. A právě Srbsko se podle srovnání švýcarské společnosti Vinjet Switzerland znovu stalo nejnebezpečnější evropskou zemí pro řidiče. Téma probereme se zpravodajkou při unijních institucích Zdeňkou Trachtovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Které další evropské země jsou tedy pro řidiče nejnebezpečnější?
1: Tak nejnebezpečnější evropskou zemí pro řidiče bylo podle údajů za rok 2025 to zmiňované Srbsko se 74 oběťmi dopravních nehod na milion obyvatel a následují Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko a Lotyšsko. Ta trojice zemí, které se umístily tedy mezi tou první trojicí, Srbsko, Bulharsko a Rumunsko, tak ty se v popředí tohoto nechvalného žebříčku drží už několikátý rok v kuse. Taky oblíbené prázdniny nové destinace, jako je Portugalsko či Itálie, v tom žebříčku nebezpečné jízdy zastávají docela přední příčky.
0: A jak je na tom v celoevropském srovnání právě Česko?
1: Česko se spolu s Rakouskem umístilo na 14. místě ze 30 posuzovaných zemí, takže v počtu smrtelných dopravních nehod se nachází zhruba na evropském průměru nebo lehce nad průměrem. Na milion obyvatel u nás loni spadalo 44 obětí dopravních nehod. Celkem v Česku za loňský rok zahynulo 475 lidí na silnicích. No a co se týče nejbezpečnějších zemí, tak nejméně smrtelných dopravních nehod bylo loni v Norsku a ve Švédsku. Pouze 19 lidí zemřelo na milion obyvatel. Následuje Spojené království, Dánsko a Švýcarsko. Ta společnost taky sleduje ty počty fatálních nehod dlouhodobě a vidí tak i vývoj v jednotlivých státech a taky konstatuje, že obrovským a výjimečným úspěchem je podle ní Litva, protože ta sice je stále i v tom aktuálním žebříčku na 10. místě, tedy 10. nejhorší, nicméně za poslední desetiletí dosáhla snížení úmrtí na silnicích o 43%.
0: A nabízí společnost Vinjet Switzerland vysvětlení, proč jsou mezi jednotlivými státy takové rozdíly?
1: Nabízí jen částečně, ona ty rozdíly spojuje obecně s kvalitou silniční infrastruktury, úrovní bezpečnostních pravidel a jejich vymáháním. U zemí východní a jihovýchodní Evropy mluví o přetrvávající infrastrukturní a bezpečnostní krizi. Na druhou stranu pokles počtu obětí v té například zmíněné Litvě připisuje přísnějším kontrolám a také modernějšímu projektování silnic.
0: Říká naše zpravodajka Zdeňka Trachtová, díky naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A jen připomenu, že o bezpečnosti silničního provozu budeme také mluvit ve 20 minutách Radiožurnálu. Hostem Tomáše Pancíře bude po 17. hodině Jiří Novotný z týmu silniční bezpečnosti.

jednoduše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

odpoledním radiožurnálu právě dospíval Marek Ztracený, který se fanouškům představí tento pátek na koncertě na Letenské pláni v Praze, kde už staví tribunu, pódium a 5 věží s obrazovkami.

0: Když Beatles před 60 lety vydali album Revolver a neb český Revolver, málo kdo tušil, že právě začíná nová éra populární hudby. Deska se 7 týdnů držela v čele britské hitparády a v prestižní anketě časopisu Rolling Stone obsadila 3. místo mezi 500 nejlepšími alby všech dob. Výjimečná byla i tím, že z ní Beatles kvůli složitým aranžím nehráli na žádném koncertě ani jednu skladbu.
1: V létě roku 1966 měla za sebou čtveřice z Liverpoolu období bezprecedentní slávy. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr se ale rozhodli vydat novým směrem. Namísto jednoduchých písní o zamilovanosti nabídli posluchačům složitější kompozice, odvážnější texty a také zvuky, které byly pro tehdejší publikum úplnou novinkou.

0: Právě skladba Eleanor Rigby se stala symbolem této proměny. Místo elektrických kytar zaznělo smyčcové okteto a melancholický příběh osamělých lidí. Beatles tím dokázali, že i popová hudba může vyprávět složité a hluboce lidské příběhy. George Harrison zase do písně Love You Too přinesl inspiraci indickou hudbou a použil sitar, tradiční strunní nástroj, který tehdy většina západních posluchačů téměř neznala. Na desce se objevila i hravá skladba Yellow Submarine. Původně šlo o jednoduchou písničku, která se nakonec proměnila v jednu z nejznámějších skladeb celé kapely. O dva roky později se stala předlohou slavného animovaného filmu.
1: Hey Jeremy, must you always talk in rhyme?
2: I spoke prose, you'd all find out. I don't know what I talk about.
0: Ale skutečná revoluce přišla až úplně na konci alba. Skladba Tomorrow Never Knows vznikla z útržků zvukových smyček, obrácených nahrávek, neobvyklých efektů a experimentů, které byly na svou dobu téměř neuvěřitelné. Mnozí hudební kritici dodnes tvrdí, že právě tady se zrodily základy psychedelického roku, elektronické hudby i moderní studiové produkce. Právě složitost aranží nakonec způsobila, že Beatles nezařadili do koncertního programu ani jednu z písní z alba Revolver. To se ovšem netýká pozdějších sólových vystoupení Paula McCartneyho. Třeba skladbu Eleanor Rigby zařadil mimo jiné i do programu svého pražského koncertu v roce 2016. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
1: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásce na zahradě srnky.
0: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
2: Nevím, jestli

0: Prosí, zítra bude nejdřív v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku oblačno až zataženo přehánky a bouřky. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 37 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Lékárníci budou moct nově kvůli nedostatku léků s látkou tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu vydávat i neregistrované přípravky. Distributoři je budou do Česka dovážet z ostatních zemí Evropské unie. Povolili to ministerstvo zdravotnictví společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Reagují tak na dlouhodobý nedostatek léků s tamoxifenem. Dovezené přípravky lékárníci rozdělí do individuálních balení pro jednotlivé pacientky, říká ředitel lékového ústavu Tomáš Boraň.
2: Toto opatření má v podstatě dvojí efekt. První, že menší počet balení budeme schopni rozdělit mezi více pacientek, a ten druhý efekt, že pacientky nebudou muset v lékárnách nic doplácet, protože pojišťovny už nyní mají nastavené mechanismy, jak hradit v podstatě individuálně připravené léčivé přípravky.
0: Bezpečnostní informační služba dostala přidáno, od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu. Zjistil to server i rozhlas. Kontrarozvědka má teď k dispozici o zhruba 200 milionů víc než loni. Pořád ale nedostala tolik, kolik pro ni ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O víc peněz požádala BIS sama, ministerstvo financí vyhovělo. Peníze navíc vyčlenilo z rozpočtových rezerv. Moravskoslezští policisti odhalili skupinu podvodníků z Ukrajiny, která pod záminkou investic do kryptoměn údajně vylákala od Čechů desítky milionů korun. Na případu spolupracovali s ukrajinskými vyšetřovateli. Ti teď 10 lidí obvinili z podvodu a praní špinavých peněz.
3: Čeští kriminalisté se přímo v Kyjevě podíleli na společné akci s ukrajinskými kolegy, kteří provedli téměř 50 domovních prohlídek. Trestnímu stíhání čelí hlavní organizátor i pachatelé, kteří měli od loňského října telefonicky kontaktovat české oběti. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
0: Země jihovýchodní Asie zpřísní na letištích kontroly posádek letadel. Přibývá tam totiž případů, kdy se letušky nebo piloti přímo podílejí na pašování drog a omamných látek. Právě v této části světa jsou přitom tresty za pašování drog jedny z nejpřísnějších na světě.
4: V červnu thajská letuška s kilogramem heroinu zadržená po příletu do Austrálie a před pár dny malajský pilot se 4 kilogramy metamfetaminu a 70 tisíci tabletami extáze na lince z Malajzie do Indonésie. Ten měl navíc pozitivní test na přítomnost drog v těle. Tyhle dva poslední případy šokovaly bezpečnostní složky na velkých letištích v jihovýchodní Asii a povedou k tomu, že v některých terminálech a na parkovištích přibydou další kamerové okruhy. V případu malajského pilota, kterému hrozí trest smrti, má navíc policie podezření, že při průchodu bezpečnostní kontrolou měl mezi zaměstnanci letiště komplice. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
5: Sport. Fotbalový záložník Karviné Samuel Šigut dostal za účast v korupční kauze zákaz činnosti na 16 měsíců a pokutu 80 tisíc korun. O trestu rozhodla etická komise fotbalové asociace.
6: Podle ní 23-letý fotbalista ovlivnil jeden zápas druhé ligy a dvakrát neoznámil disciplinární přečin, který komise neupřesnila. Vedle Šiguta potrestala i olomouckého obránce Jakuba Elbla, který zaplatí 30 tisíc korun a nezahraje si 3 měsíce, a útočníka ostravského Baníku Davida Látala. Ten má zákaz z činnosti na 2 měsíce a dostal pokutu 20 tisíc korun. V sázkařské a korupční kauze, která začala letos v březnu, zároveň obdrželi tresty další 3 osoby. Jan Suchan, Radiožurnál.
5: Fotbalistky Slávie dnes vstoupí do nové sezóny kvalifikací Ligy mistryň. Ve 20:30 nastoupí ve druhém předkole na hřišti skotských Rangers.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D6 u Sokolová, kolona na D8 před Prahou. Na dálnici D6 z Chebu na Karlovy Vary pozor, za posledním sjezdem na Sokolov na kilometru 131 má policie hlášenou lednici ležící na dálnici. Příjezd do Prahy po D8 z Ústí nad Labem vázne jednak kvůli zúžení ve Kbelské, navíc teď předtím v Cínovecké u nájezdu od Březiněvsi řeší nehodu v levém pruhu. Kolona začíná na D8 přes Diby kolem prvního kilometru, zdržení až půl hodiny. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec z kilometru 52 se vleče kolona asi 20 minut k opravám vozovky na 55. kilometru, je tam zabraný pravý pruh. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy velmi silný provoz před omezením u D2. Do kolony se dojíždí u exitu 182 popůvky, brzdí i osobní auta, ta potom místy jedou o něco rychleji, i tak to mají až do zúžení u D2 až na 40 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna za Podivínem strávíte zhruba 20 minut v koloně ze

0: 37. na 33. kilometr po poledním požáru kamionu je tam průjezdný stále jenom levý pruh. A ještě D5 z Rozvadova na Prahu za sjezdem na Mariánské Lázně, kilometr 125,5 po požáru osobního auta ještě zabraný pravý pruh, už ale bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude nejdřív v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku oblačno až zataženo, přehánky a bouřky, k večeru se pak začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na východě až 37 a na horách většinou kolem 24. Kolik zprávy? Posloucháte odpolední radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
3: Dobré odpoledne vám přejeme, 16 hodin 6,5 minuty, další den veder, další pokořené rekordy. Na Moravě padnul po třetí v řadě teplotní rekord, dnes tam naměřili 41 stupňů, meteorologové ale taky varují třeba před bouřkami doprovázenými deštěm a větrem, kde nepříznivé počasí očekávat a kdy v Česku aktuální vedra skončí. Tak my se na to budeme ptát za chvilku v odpoledním radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
4: Odpolední radiožurnál
1: a Štěpán Pokorný.

0: Třetí den po sobě padl teplotní rekord pro Moravu. Ve Strážnici na Hodonínsku dnes naměřili zatím 41 stupňů. Meteorologové kromě vysokých teplot varují taky před vznikem požárů, smogem i bouřkami, které by dnes měly zasáhnout většinu území Česka, kromě západu a východu republiky. Doprovázené budou nárazovým větrem, přívalovým deštěm nebo i krupobytím. Více si o tom teď povíme se Štefanem Hanžákem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Už jsou bouřky nad Českem, případně kde nejdřív je můžeme očekávat?
1: Tak aktuálně už se vyskytují v jižních Čechách, také na Vysočině a v části Olomouckého kraje, ale zatím ta intenzita není až taková, ale postupně během toho večera, respektive první polovině noci, by měly malinko ještě zesilovat. Jak jste už uvedl, tak počítáme s tím, že můžou být doprovázené narazy větru kolem 70 km v hodině, jak menšími kroupami do většinou do 2 cm a také přílivovými srážkami.
0: No a kde by tedy měly být nejsilnější?
1: Vypadá to tak, že by to měla být jakoby centrální část naší republiky, to znamená od jižních Čech přes střední Čechy dále k severu po Liberecký kraj, ale také ve východních Čechách na Vysočině a v západní části Olomouckého a Jihomoravského kraje.
0: Dnes je zároveň znovu extrémní vedro. Kde všude padaly teplotní rekordy?
1: Tak vlastně dá se říct, že na 60% stanice padl aktuální rekord pro dnešní den. Jak jste už zmiňoval, tak nejvyšší teplota byla ve Strážnici těch 41 stupňů Celsia. V Čechách byly teploty většinou od 33 do 37 stupňů, naopak na Moravě od 36 do 40 stupňů Celsia.
0: A jak bude v Česku v následujících dnech, kdy se ochladí?
1: Tak počítáme, že ještě zítra budou poměrně vysoké teploty, ale už o mnoho nižší, než jsme měli vlastně dnešní den. Počítáme s velkou oblačností na ten zítřejší den a hlavně v Čechách se vyskytnou přeháňky déšť nebo i bouřky. Můžou být i silné, ale tu výstrahu budeme upřesňovat ještě v dopoledních hodinách zítra. Ty bouřky a přeháňky by se měly potom rozšířit dále na Moravu a do Slezska. Vypadá to tak, že už v pátek by měly být teploty většinou jen do 30 stupňů Celsia.
0: Štefan Hanžák ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji také, naslyšenou. Radiožurnál.

Ruský prezident Vladimír Putin podepsal zákon, který umožňuje nevracet majetky západních společností, které odešly z Ruska. Ty totiž často předali svá aktiva místním manažerům s právem zpětného odkupu. Co přesně to v praxi znamená, probereme za chvilku v odpoledním radiožurnálu.

0: Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon umožňující nevracet majetek západních společností, které odešly z Ruska po začátku velké války na Ukrajině. Mnohé z nich totiž prodali svá aktiva manažerům za symbolickou částku s tím, že původní majitelé si podnik budou moci za stejnou částku zase odkoupit. Podle nového zákona si ale noví majitelé mohou s posvěcením soudu majetek ponechat. Situaci zkoumal komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V jakých případech může soud povolit nevracet firmy těm původním majitelům?
1: Tak těch podmínek je tam relativně hodně. Z takových je pochopitelný, že třeba pokud ti noví majitelé výrazně investovali do toho podniku, tak si to můžou nechat. Ale myslím si, že nejčastější bude paragraf, který hovoří o tom, že se to nevrací, pokud ta západní firma se dopustila nějakých nepřátelských kroků vůči Ruské federaci, mimo jiné třeba šíření těch takzvaných fejků o ruské armádě. Hmm.
0: A jak častá byla praxe prodeje firem s právem toho zpětného výkupu?
1: Tak relativně to bylo krátké, protože to bylo jenom v těch prvních měsících velké války, potom už vlastně všechny západní firmy, které chtěly odejít, na to museli mít povolení od vládní komise. No ale taková vlastně největší, tak to byla francouzská automobilka Renault, která měla vlastně většinový podíl ve vazu a ty to tedy stihly během snad pár týdnů vlastně celé udělat.
0: No a co se vlastně děje s tím majetkem západních společností v Rusku?
1: Je to různé. Některé ty věci byly nacionalizovány, pochopil bych třeba ještě energetické firmy a podobně, ale třeba také pivovar Baltika, který patřil dánskému Carlsbergu, a to teda není úplně jako infrastrukturní priorita. V zásadě jde o to, že pokud to někdo z nejbližšího okolí Vladimira Putina ta aktiva chtěl, tak je v zásadě získal.
0: Ruský prezident Vladimír Putin tedy podepsal zákon, který umožňuje nevracet majetky západních společností, které odešly z Ruska. My jsme to probrali s komentátorem Českého rozhlasu Ondřejem Soukupem ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Díky a pěkný den.
1: Naslyšenou.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Odhalili je kamery a zapomenutý telefon. Víme, jak policisté přišli na vrahy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Rozebereme to ve třetím díle naší letní četby.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 16 hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek a zprávy.
1: Ve Strážnici na Hodonínsku dnes padl třetí den po sobě absolutní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili zatím rovných 41 stupňů Celsia. V pondělí ukazoval teploměr ve Strážnici 39,9 stupně, v úterý pak o stupeň víc, vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Teplota ale ještě může do večera dál stoupat. Maloobchodníkům se i v červnu dařilo. Tržby meziročně vzrostly o 3,6%, informoval o tom Český statistický úřad. K růstu tržeb nejvíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se třeba lékárnám nebo obchodům s potravinami. Poklesl naopak zaznamenali prodejny s elektronikou nebo sportovním a rekreačním zbožím. Řecká oblast Atika ztratila kvůli požárům za posledních 10 let až 42% svých lesů. V regionu, který obklopuje hlavní město Atény, schořilo za tu dobu přibližně 80 000 hektarů, zhruba třetina území. Informuje o tom deník E-Katimery. Hasiči v Řecku aktuálně zasahují proti lesním požárům na několika místech. Plameny v západní Atice se podle nich pomalu daří dostat pod kontrolu. V boji s požáry pomáhají i čeští hasiči. Na jezeře Most pokračuje policie v pátrání po dvou mladých mužích na paddleboardu. Pohřešovaní jsou od úterý. Přes region přešla bouřka a někteří plavci měli potíže dostat se ke břehu. Jak uvedl mluvčí mostecké policie Václav Krieger, na místě jsou potápěči, poříční policie, hasiči i speciální pořádková jednotka. Sport. Český fotbalový brankář Radek Vítek přestoupí z Manchester United do druholigového Middlesbrughu, informovalo o tom britské médium Sky Sports. 22-letý odchovanec Olomouce působil v Manchesteru od roku 2020 za A tým, ale v soutěžním utkání nenastoupil. Zkušenosti sbíral na hostováních v Anglii i Rakousku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Brnem a taky na D2 za Podivínem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy pozor na kolonu u exitu 182 Popůvky v obou pruzích. Osobní auta v levém pruhu se po zhruba kilometru trochu rozjedou, kamiony se sunou pravým pruhem až k D2. Před tou je potom kolona v obou pruzích zase v Brně, někde za sjezdem k výstavišti kolem 192. kilometru začíná. Tenhle úsek ke sjezdu na Bratislavu je až na 20 minut. Následně na D1 za Brnem směr Vyškov se teď rozjíždí kolona od nájezdu z Ostravské z 203. kilometru. U Rohlenky na 206. se srazilo osobní auto s nákladním, už ale odstavili, jede se pak pomaleji dál do omezení u Holubic. Na dálnici D2 z Bratislavy na Brno za Podivínem zůstává kolona ze 37. kilometru ke schořelému kamionu na 33. zdržení čtvrt hodiny. Ucpává se příjezd do Prahy Ústeckou D8, kolona před zdiby z 2. kilometru, osobní auta to mají asi na 20 minut, jednak u nájezdu od Březiněvsi řeší nehodu a sune se to dál do Zúžené k Belské. Před tou je kolona i z druhé strany Novopatskou od Černého mostu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci přijdou od západu další přehánky a bouřky, můžou být i silné. Ochladí se na 23 až 18 stupňů. Zítra přes den bude v Čechách oblačno a zataženo s přehánkami a bouřkami i silnými. K večeru pak začnou srážky od západu ustávat a bude se vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku slunečno, postupně se zatáhne i tam a místy se přidají přehánky nebo bouřky. A nejvyšší teploty zítra 27 až 32 stupňů, na východě až 37 a na horách většinou kolem 24. To byly zprávy. Je s vámi odpolední Radiožurnál a taky Štěpán Pokorný.
0: Dobré odpoledne vám přejeme, chvilku po půl páté pokračujeme a teď zaspívá Teddy Swims.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Do španělského města Ceuta na severoafrickém pobřeží se minulý týden dostali desítky tisíc běženců, kromě Maročanů taky Afričané ze vzdálenějších zemí, kteří častěji utíkají před ozbrojenými konflikty a perzekucí. Zatím v Ceutě zůstávají a vy tam s námi vyrazíte za chvilku po kapele Kors.

0: Ať už dobrovolně nebo ne, naprostá většina marockých migrantů, kteří minulý týden překročili hranici do španělské Seuty, se vrátila do Maroka. Žádný důvod se tam vracet ale nemají běženci ze subsaharské Afriky. Přinejmenším vyšší stovky jich proto zůstávají v blízkosti centra pro migranty, které je přeplněné a nedokáže jim pomáhat.
1: Playa del Trampolín je docela pěkná pláž, štěrkovitá. Jsou tu Guinejci, Nigerijci. Potkal jsem i člověka z Bangladéše, ale většina lidí je tu ze Súdánu.
2: V naší zemi se bojuje, umírají naše matky, otcové, sestry, proto v Súdánu nezůstáváme.
3: Říká naléhavým hlasem Hamad a dodává, že lidi na pláži 5 dní nejedli.
1: Posedávají tu, mají výhled na moře a na obzoru je vidět Gibraltar a Španělsko.
3: Něco se děje. Všichni se začínají zbíhat na kraj pláže k parkovišti.
1: Teď sem přijelo jedno auto a někdo z něj začal rozdávat lahve s vodou a s džusy, takže se strhla obrovská mela a rvačka. Každý se snaží, aby se dostal k vodě nebo k džusu.
3: Nigeriec Patrick je rozčílený.
4: Jenom džus, chceme jídlo. Vidíš, že mám hodně jizev na krku, na rukou, na zádech. To je z Libie. Když zkusíš jít do Itálie, libyská policie tě chytí a zavře do vězení. Přišel jsem tam o hodně kamarádů. Umřelo tam 58 lidí za 5 měsíců, co jsem tam byl.
3: I tady podél cesty přežívají stovky Súdánců a dalších Afričanů. U samotného centra je vyšší koncentrace žen a dívek. Na dece na zemi se tu u plotu k sobě choulí Fatima a Fatu. Jsou ze Senegalu a Gambie. Stěžují si na málo vody a spánku. Fatu překládá Fatimu z wolofštiny.
5: Říká, že jsem přišla pracovat, aby pomohla svým dětem.
3: Ty zůstali v Senegalu.
5: Protože jejich táta je nemocný.
3: Sama Fatu má taky malého syna. Kvůli práci v Maroku ho neviděla už 2 roky. Jestli jim Seuta přinese naději, je ale hodně nejisté. Ze Seuty Dominik Tesár, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
7: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Jablonečtí fotbalisté se připravují na třetí předkolo konferenční ligy proti Rize. My se vydáme za nimi už za chvilku na Radiožurnálu. Teď ještě Luis Capaldi.

0: Na hřišti v městské části Vrchoslavice už za pár minut začne předzápasový trénink fotbalistů Jablonce před úvodním duelem třetího předkola konferenční ligy. V něm ve čtvrtek od 18 hodin severočeši vyzvou lotyšský tým RFS Riga. Na místě je taky reportér Radiožurnálu Pavel Petr. Dobrý den.
1: Dobrý den z Jablonce.
0: Jak těžký soupeř na jablonecké fotbalisty čeká?
1: No, hodně těžký vlastně z Lotyšska, ten aktuálně nejtěžší tamní soupeř, protože se tam hraje systémem jaro-podzim ve vodí, aktuálně tabuce, je to poměrně mladý klub, v nejvyšší soutěži působí od roku 2016, no už má ale bohaté zkušenosti ze startu v evropských pohárech, je to trojnásobný vítěz poháru a také trojnásobný šampion Lotyšské ligy, ve svém kádru má řadu reprezentantů Lotyšska, Slovinska, Gruzie, kapitánem mužstva je slovinský stoper Lipušček, největší hvězdou týmu je pak 31letý ofenzivní záložník Janis Ikauniex. Mimochodem, jeho bratr David v minulosti právě v Jablonci působil. V kádru jablonského soupeře pro české příznivce také jedno známé jméno, totiž gólman Matrevič, působící ještě nedávno v pražské Dukle. Jinak ale příliš velký zájem ze strany lotyšského klubu. Třeba o cestu sem není, mělo by přicestovat zhruba 30 fanoušků a jak jsem se dozvěděl, žádný novinář.
0: Jablonec je v úvodu sezóny v dobré formě, tak je teď favoritem?
1: O roli favorita bych vůbec nespekuloval, ta se dá jen těžko odhadnout. Jisté ale je, že Jablonci výsledkově vyšel vstup do sezóny, dvě ligové výhry po Olomouci také v Pardubicích. Navíc mužstvo postoupilo právě do třetího předkola konferenční ligy. Pokračuje trenér Luboš Kozel.
2: Zatím musím teda říct, že to zvládáme velmi dobře a říkám, že je dobře i to, že vlastně v tom zápřehu je dostatečný počet hráčů, že ta nějaká šance na tu rotaci je. A je to vlastně o dobrý regeneraci jenom a de facto o taktice. Jako je pravda, že není čas na to hodnotit ty zápasy, spíš třeba nějak individuálně, jenom nějakých pár věcí vždycky těm hráčům jako ukážeme nebo řekneme a už se vlastně od druhého dne nebo třetího dne připravujete na to následujícího soupeře, takže tomhle je to jiný.
0: Dá už se den před zápasem prozradit jablonecká sestava pro pohárové utkání?
1: Těžko se to dá předpokládat, jakou sestavu třeba ve srovnání s ligou trenér Luboš Kozel zvolí. To se dozvíme těsně před utkáním. Hlavní otázkou je, kdo dostane příležitost mezi tyčemi. Ve hře jsou jak Hanuš, tak Mihelák. Jisté je, že Jablonec má k dispozici široký kádr a dá se tady předpokládat do další rotace. Každopádně svými výkony si o místo v základu řekl třeba obránce Jiří Sláma. Ten říká.
3: Těch zápasů teďka bude hodně, takže si myslím, že i bude jako nějaký rotování té sestavy a jsem rád, jako že po tom konci Olomouci, že jsem tady spokojený, že se mi jako daří, že se nám daří všem, že jsme úspěšní a budu si jedině přát, aby to takhle pokračovalo.
1: No a já už dodám, že trenéra Luboše Kozla a jednoho z vybraných hráčů čeká v půl sedmé ještě tisková konference. Zítřejší zápas s lotyšským RFS Riga začne pak v 18 hodin.
0: Pavel Petr, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Proč letos v Česku při nehodách umírá víc lidí než v loni? Jaké chyby dělají řidiči nejčastěji? A nakolik ovlivňuje horké počasí naše chování a reakce za volantem? Tomáš Pancíř se zeptá Jiřího Novotného z týmu silniční bezpečnosti.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
2: Policie začala prověřovat dopravní nehodu poslance Turka. Izraelská armáda zahájila nové útoky na jih Libanonu. Fotbalistky Slavie vstoupí do kvalifikace Ligy mistryň. Kolonu čekejte na dálnici D8 na příjezdu do Prahy. A zítra bude oblačno, hlavně v Čechách s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 37 stupňů.

0: o provedení znaleckého zkoumání.
1: Poslanec motoristů se až do vyšetření autonehody dočasně vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Dřív taky řekl, že pokud by ho policie označila za viníka, je připravený na post rezignovat. Z Česka se za uplynulý rok vyvezl vojenský materiál za zhruba 113 miliard korun. To je téměř o čtvrtinu víc než v roce 2024, informuje o tom Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nejvíc vojenského materiálu putovalo na Ukrajinu, šlo o zboží za víc než 50 miliard. Dál Česko vyváželo taky do Nizozemska, Bulharska nebo na Slovensko. Zvýšil se ale taky dovoz vojenského materiálu do Česka. Přivezlo se ho o 50% víc než v předchozím roce, celkem za 40 miliard. Izraelská armáda vyzvala k evakuaci jedné vesnice na jihu Libanonu. Krátce potom začala na libanonské území útočit. Podle agentury AFP se tak stalo poprvé po několika týdnech. Izrael své kroky zdůvodňuje porušením příměří ze strany libanonského hnutí Hizbalah. Údery provádí v době, kdy je v Římě další kolo jednání mezi izraelskými a libanonskými představiteli. Hizbalah tato jednání vedená libanonskou vládou odmítá. Silné boje mezi Izraelem a Hizbalahem znovu vypukly v březnu, kdy Izrael obsadil na jihu Libanonu nové oblasti. Na konci července pak několik zón předal libanonské armádě. Dnes večer začne oprava úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Sadskou ve směru z Hradce Králové do Prahy. Výměna povrchu na 14 kilometrech bude trvat 2,5 měsíce. Úsekem budou auta projíždět ve dvou zúžených pruzích, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Na dálnici D11 začínáme letošní největší plánovanou opravu. Ve středu v 7 hodin večer zahájíme práce na instalaci dopravního značení. V obou směrech tím omezíme provoz v jednom jízdním pruhu. S instalací značení skončíme nejpozději v 7 hodin ráno, abychom nekomplikovali ranní špičku.
1: V dalších dnech bude instalace značení pokračovat. Samotné práce pak začnou v pondělí 10. srpna.
3: Sport. Fotbalistky Slavie nastoupí ve 20:30 k úvodnímu zápasu kvalifikace Ligy mistryň. Ve skotském Glasgow se utkají s domácími Rangers. Pražánky měly o soupeřkách minimum informací, i proto podle kapitánky Diany Bartovičové měly stíženou přípravu.
4: Bude to takový ostrovní styl fotbalu, kdy budou hodně běhat, budou důrazně na balonu a i v soubojích. Věříme, že nastoupí v nějakém herním stylu, na který jsme se připravovali, že nás tam až tak moc nic nezaskočí a i kdyby náhodou, takže na to dokážeme rychle reagovat.
3: Pokud slávisky dnešní zápas na hřišti Rangers vyhrají, zahrají si v sobotu o postup do další fáze kvalifikace Ligy mistryň. V případě porážky je čeká utkání o účast kvalifikaci Europa Cupu. Novým předsedou disciplinární komise hokejové extraligy bude Radim Bičánek, ten nahradí Viktora Ujčíka, který komisi vedl od roku 2018.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 před Brnem i na D2 za Podivínem. Na D1 před Brnem směrem z Prahy zůstává velmi silný provoz. Do zúžení u D2 kamiony v pravém pruhu popojíždí od exitu 182 Popůvky. Tam pozor, chvílemi se brzdí až do zastavení v obou pruzích, následně se ale osobní auta v levém pruhu rozjíždějí. Na D2 z Bratislavy na Brno za exitem Podivín popojíždí kolona ze 37. kilometru 10 až 15 minut na 33. Tam je po požáru kamionu průjezdný jenom levý pruh. Na tahu 50 z Uherského Brodu na Brno nejdřív čekejte kolonu na pár minut, za Veletinami u Míkovic havarovalo osobní auto a znovu se zdržíte za Hradištěm kvůli omezení Uzdechova kolem 10 minut. A k Praze. Na příjezdu do hlavního města Ústeckou D8 kolona teď hlavně kamionu pravým pruhem od sjezdu na Zdiby, pak kolem sjezdu na Březině ve zbrzdí i osobní auta, tam došetřují nehodu a táhne se to dál do zúžené k Belské. Před tou je ucpaná i Novopatská od Černého mostu. A na plzeňské D5 před Prahou kolona od Rudné z 5. kilometru brzdí i osobní auta, sune se to čtvrt hodiny k Pražskému okruhu, na něm potom kolona směrem na D1 popojíždí dalších 20 minut k Ořechu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Meteorologové připomínají velmi silnou až extrémní zátěž teplem. Taky v bouřkách čekáme ojedinělé nárazy větru kolem 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalové srážky. V noci budou od jeho západu přehánky postupovat, ochladí se na 23 až 18 stupňů, na horách bude většinou kolem 17. Zítra přes den bude v Čechách oblačno až zataženo, na mnoha místech se přidají přehánky a bouřky, můžou být i silné. K večeru pak budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Jasno až oblačno, ojediněle s přehánkami anebo i bouřkami. Během dne pak bude postupně od západu přibývat oblačnosti a místy se taky přidají přehánky a bouřky, můžou být i silné. Teploty zítra znovu vysoké, v Čechách 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37, na horách většinou kolem 24 stupňů Celsia a v Beskydech o něco tepleji až kolem 28 stupňů. To byly zprávy.

0: Na řadě 20 minut Radiožurnálu, dnes vás provází Tomáš Pancíř.
1: Proč letos v Česku při nehodách umírá víc lidí než v loni? Jaké chyby dělají řidiči nejčastěji? A nakolik ovlivňuje horké počasí naše chování a reakce za volantem? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je člen týmu silniční bezpečnosti, místopředseda výkonné rady asociace autoškol Jiří Novotný. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
2: Dobrý den.
1: V Česku letos při dopravních nehodách umírá víc lidí než v loňském roce. Do konce července evidovala policie 222 oběti, tedy o 10 víc než za stejné období loňského roku. Berete to jako mimořádný výkyv, nebo to může naznačovat nějaký trend?
2: Tak dlouhodobě ten trend doposavať byl pozitivní a klesal. V letošním roce nám přibyly zejména nehody motorkářů, protože nám brzo začala sezóna, začalo se jezdit už na konci února a bohužel ty statistiky nejsou úplně příznivý. A samozřejmě zároveň nám houstne provoz na silnicích, je těch vozidel čím dál tím víc, takže to jde všechno proti té bezpečnosti.
1: To znamená z vašeho pohledu hlavní vliv víc motorkářů dříve na silnicích a obecně hustší provoz?
2: Určitě je to tak a proti tomu musíme, řeknu, bojovat tím, že budeme dokonale vzdělávat, víc připravovat, budovat infrastrukturu a ruku v ruce v tom musí jít i represe.
1: Vy se samozřejmě pohybujete každodenně na silnicích a na ulicích. Máte pocit, že se mění agresivita řidičů?
2: Bohužel prostě roste, stoupá a to je daný tím množstvím těch vozidel, toho provozu a tím, jak lidi pospíchají a obecně ten svět takový zrychlený, tak samozřejmě jak nestíháme, jak se to potom snažíme dohnat na silnici a to je to nejhorší, co můžeme udělat.
1: Máte pocit, že se rok od roku mění to, jak řídíme, jak lidé v Česku řídí?
2: To, co se vyvíjí velmi, je samozřejmě, jsou asistenční systémy a ta technika, která pokročila dál a zaplať pánbůh, že v tomto směru nám to pomáhá ve všech směrech, ať už v aktivní bezpečnosti či pasivní. To, co je však horší, je ten vztah k tomu řízení. Dneska tím nejhorším problémem jsou nejenom už telefonování, ale v podstatě sledování toho telefonu i nejenom za účelem telefonu nebo zpráv, ale dneska už běžně koukají ty lidi na sociální sítě a tráví ten čas za volantem tím, čím by neměli.
1: Máte pocit, že je menší respekt k pravidlu?
2: Nemyslím si, že ani k pravidlům, spíš je to menší respekt k tomu samotnému životu, kde si neuvědomujeme to, že na té silnici v podstatě denně hazardujeme. Ono to všechno funguje dobře do té doby, než přijde to první riziko. A pokud dávám ten pozor, tak mnohdy jsem schopnej předvídat, předejít tomu, že to vůbec vznikne. Pokud nejsem schopen rozlišit to riziko, tak mám rychlejší reakce. Jakmile se nevěnuju pozornost tomu provozu, zabývám se tím telefonem a podobně, tak moje reakční doba výrazně stoupá a v tu danou chvíli bohužel reagujeme pozdě a už to může mít ty tragické následky.
1: Vy jste mluvil o tom, že houstne doprava, samozřejmě přibývá na silnicích i elektromobilů. Mění to nějak situaci z pohledu vás jako člověka, který působí v autoškole? Je nějaký rozdíl, když řídím elektrovůz oproti vozu s klasickým motorem? Mám na něco speciálně dávat pozor?
2: Tak elektromobilita se nám teprve pořádně vyvíjí, nebo nám teď přichází, a to znamená, jsou to moderní vozy, které jsou doplněné spoustou asistenčních systémů, tak to nám pomáhá. Na druhé straně obecně to vozidlo je těžší. Musíme si uvědomit to, že ta váha má vliv na brznou dráhu a zároveň samozřejmě i to vozidlo tím, že nevydává ty zvuky tak jako klasický spalovací motor, tak já přicházím o jeden vjem a je potřeba ho vnímat. A to ať už se pohybujeme v tom vozidle a řídíme, anebo jsme ty účastníci, kteří se s tím najednou mohou setkat a zjistí, že už to vozidlo neslyší a musím se včas dívat a rozpoznat, že se blíží.
1: Vy jste už dvakrát během dnešních 20 minut Radiožurnálu mluvil o tom, že nová auta mají asistenty. Měl jsem pocit, že to berete jako pozitivní efekt. Opravdu to podle vás přispívá bezpečnosti provozu?
2: Určitě to pomáhá v tom smyslu, že to dokáže zabránit některým nehodám, zejména třeba front assistant. To negativní, co to přináší, je, že mnohdy si myslíme, že si koupíme moderní vůz s asistentama a tím už jsme nesmrtelní a že to řídí samo. A tak to není. Je potřeba ty asistenty vhodně využívat, vědět, jak s nima pracovat, ale ne spoléhat se na ní, že by to vyřešili.
1: Je dobré v nějakých situacích nějaké asistenty vypínat třeba v autoškole, pokud máte nová auta s asistenty, necháváte žáky od začátku jezdit se všemi, nebo třeba asistenta, který drží auto v jízdním pruhu, někdy vypínáte?
2: Je vypínáme tak, aby jsme se naučili s nimi pracovat, aby jsme věděli, jak je to bez nich, jak je to s nima. Asistent není neomylný a samozřejmě zejména při špatném počasí například můžou být zasněžený senzory a podobně, tak vám to informuje, že už nefunguje a my potom neodstavíme vozidlo na kraj, neřekneme pojedeme, až bude správný počasí a my jsme jenom přišli od tu podporu, na kterou se nemáme spoléhat, takže je určitě dobrý si to vyzkoušet, vědět, k čemu který asistent je, uvědomit si takový nebezpečí třeba adaptivního tempomatu, který, jestliže jedeme za vozidlem, který zatočí a zmizí nám v zatáčce, tak to vozidlo najednou začne zrychlovat, protože chce docílit té rychlosti a podobné věci.
1: To znamená, dá se zobecnit nějaká rada, kdy asistenty vypínat a které?
2: Na to neexistuje jednoduchý manuál. Je to vždycky o té konkrétní dané situaci. Jsou asistenty, kteří ani vypnout nejdou. Dneska máme povinný nejenom ABS, ale ve vozidlech i běžně ESP, prvek a podobně. A tyto prvky se vypínají jenom například na motocykle, když jedeme v terénu a podobně. Pokud někdo tenhle ten asistent vypne na silnicích, tak si jenom zvyšuje riziko.
1: Člen týmu silniční bezpečnosti, místopředseda výkonné rady Asociace autoškol Jiří Novotný je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Specifikem posledních týdnů jsou také horké dny. Jedna silná vlna byla na konci června, teď zažíváme druhou silnou vlnu. Jak se tohle projevuje z vaší zkušenosti na silnicích?
2: Tak samozřejmě zejména únavou, kdy ten provoz je náročnější, teplota na nás působí a jsou to ty běžné rady, kdy my potřebujeme mít ve vozidle dostatek tekutin, uvědomit si, že může nastat situace, kde ujíznu v té koloně, posouvám se, tak dále.
1: To vedro posledních dnů se navíc u mnohých z nás spojuje s tím, že jedeme na dovolenou, často stovky kilometrů daleko, obvykle musíme absolvovat výrazně delší trasy, než na jaké jsme běžně zvyklí. Jak se na tohle to připravit?
2: Tak začíná to určitě u té přípravy toho vozidla, aby jsme vozidlo měli ve správném stavu a samozřejmě, jak jsem říkal, tu výbavu měli jsme dostatek paliva, protože jestliže bychom potom došli k tomu, že někde uvízneme na delší dobu, tak samozřejmě ani nemůžeme klimatizovat vůz a podobně. A zejména si uvědomit náš zdravotní stav, jestliže někam jedu, že to na nás působí únava, zvyšuje zase reakční dobu, může to potom mít zase ten následek, potom nějaký kritický situace. Takže dostatečnou rezervu na cestu, nechtít to odjet najednou a říct si, že teď musím, ale plánovat dopředu a mnohdy i třeba, když už se vracím a už si řeknu, že jsem jenom tu půl hodinu od baráku nebo od cíle, tak si radši udělat tu pauzu, když už cítím únavu, než si říct, že to dojedu.
1: Říkáte, když člověk cítí únavu, při těch dlouhých trasách asi leckdo z nás má tendenci přemýšlet, dobře, cítím se unavený, ale přece jenom ta cesta je dlouhá, tak ještě kousek ujedu. Co jsou ty varovné signály, kdybych 100% měl zastavit?
2: Tak samozřejmě my se potřebujeme vyvarovat zejména mikrospánku a to, kde to na mě působí, ale takovým lepším vodítkem je, než si říkat, jestli jsem ještě unaven nebo ne, je říct si na té stupnici od 1 do 10, jak se teďko cítím a při kolika si myslím, že bych neměl řídit. A když se teďko cítím ve stavu, že jsem na tom na 8 a je to dobrý a při 5 nebudu řídit, tak pak si teda tohleto pod během té cesty zopakovat a říct si, Ještě sice nejsem úplně vyšťavený, ale už jsem si nastavil sám sobě tu hranici na 5, tak bych asi zastavit měl.
1: I únavu hlídají v moderních autech různé asistenty. Dá se na to spoléhat?
2: Tak samozřejmě ten asistent nám zase jenom radí, upozorňuje nás, a to buď nějakým pípnutím, anebo světelným signálem, kde se mi snaží říct, že už bych si mohl odpočinout, ale určitě nebudu na ten signál čekat, pokud by přišel díl, a zároveň by ho neměl ignorovat. Není tam jen tak, vidí, že nám ta pozornost upadá, a v tu danou chvíli je to takový signál, který mi zase může pomoct rozpoznat to, že bych si pauzu měl dát.
1: Ředitel dopravní policie Michal Hudboď v červnu v rozhovoru pro Radiožurnál mluvil o tom, že řidiči mnohdy nesledují novinky, že nesledují změny pravidel, že jim často chybí motivace obnovovat si znalosti pravidel silničního provozu. Vnímáte tohle i vy jako problém?
2: Bohužel je to tak, že my získáme řidičské oprávnění, a pokud nejsme profesními řidiči anebo neřídíme vozidlo služebně, tak nemáme povinnost se dále proškolovat, takže 20 let řídíme a tím nabýváním těch zkušeností a kilometrama na silnicích máme pocit, že už tu danou chvíli nic víc nepotřebuji. Nicméně legislativa se vyvíjí. Dnes máme již asi 63. novelu zákona 361 o provozu na pozemních komunikacích, podle kterého všichni jezdíme. Máme novou vyhlášku o dopravním značení, máme nový dopravní značky, a to všechno bychom měli znát.
1: Bylo by rozumné zavést čas od času nějaké povinné přezkoušení?
2: Tak z titulu bezpečnosti určitě. Obávám se, že však toto politicky není průchozí, aby někdo schválil nebo nařídil teďko celému řidičskému národu, že se půjde vzdělávat. Nicméně, abych zase zavítal víc do těch severních zemí, kde si hodnotu toho lidského života trošku považují víc, a je to o tom vlastním vzdělávání, kde vím, že jestliže mi to pomůže a bude to bezpečnější, tak se dovzdělávám sám.
1: Kdyby hypoteticky bylo povinné přezkoušení, jak velká část řidičů by, tak jak se díváte kolem sebe, propadla?
2: Já se ani nemyslím, že by to mělo být o propadnutí, spíše o nějakým povinném absolvování těch novinek, abych se s nima seznámil, aby mě nepřekvapili, neuvedli někde do situace, ve který budu zmatený a pak vyvolám třeba něco, co může být nebezpečný. Takže nemyslím si, že bychom potřebovali znovu přezkušovat a říkat, jestli někdo na tu silnici patří následně nebo nepatří, ale že bychom ho měli dovzdělávat dál, protože ten řidičský život se vyvíjí celou dobu.
1: Co jsou z vašeho pohledu nejčastější obecně rozšířené chyby nebo omyly, pokud jde o pravidla silničního provozu?
2: Tak ten nejčastější omyl je to, že já to zvládám, že v podstatě řídím dobře, a většina lidí umí jet dopředu do té doby, než nastane ta situace, kdy nám vzniká nějaký riziko, a pak je to otázka, jestli na něj dokážu včas reagovat, jestli ho dokážu rozpoznat. Takže ty věci, kdy my jsme nějakým způsobem řidičsky zatížený, nám berou kapacitu mozku, pak je otázka, co ještě všechno za tím volantem řeším, na co myslím, jestli je to práce, rodina a podobné věci. A jakmile si tuto kapacitu mozku vyčerpávám, tak se mi začne zužovat vidění a já přestávám vnímat ty rizika ze stran. A my si potom myslíme, že když jsme na té hlavní, že máme přednost, ale každý řidič má povinnost zabránit nehodě a je potřeba si uvědomit to, že jestliže já to vozidlo uvidím z boku, který mě třeba přehlídlo a nedává mi přednost nebo špatně vyhodnotilo tu situaci, takže já té nehodě můžu zabránit taky.
1: Může v tom, aby se člověk na tyhle situace připravil, pomoci třeba virtuální realita?
2: Určitě může. Virtuální realita nám napomůže navodit tyto situace. Má jednu nevýhodu, ne každému je v tom úplně dobře, ale pokud to zvládám, tak rozhodně je vhodný projít jakýkoliv situace, které jsou rizikové, a zažít si je na nečisto.
1: Člen týmu silniční bezpečnosti, místopředseda výkonné rady Asociace autoškol Jiří Novotný zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Radiožurnál na letošní léto připravil seriál Letní autoškoly. V krátkých příspěvcích vysvětlovali odborníci jednotlivé situace. Ta témata vycházela z konzultací s dopravní policií. Co byste do letní autoškoly zařadil vy?
2: Určitě znalost toho klimatu, podmínek toho provozu, specifický provoz je tím, že ty lidi jedou na tu dovolenou, jezdí delší trasy, zároveň nám ten provoz houstne, dostáváme se do situací, kdy máme město volný, protože jsou ty prázdny a jsou ty lidi odjetý, ale naopak najednou se nám mění ty turnusy, zhoustí se provoz, měli bychom umět víc plánovat a více s tím letím počínat a tyto základy nás žádná autoškola naučit nemůže, tam se na toto nestihneme připravit.
1: Hned několik dílů té letošní letní autoškoly Radiožurnálu se týkalo jízdy v pruzích, jestli je možné předjet jiné auto zprava, jestli smí člověk jet v prostředním pruhu na dálnici. Tohle asi je častý prohřešek a častý problém.
2: Tak určitě jo, protože my tu jízdu v jízdních pruzích ještě nemáme úplně tak zažitou asi, jak bychom měli mít. To je to připojování na konci toho připojovacího pruhu, využití odbočovacího pruhu, kde následně snižuju rychlost a neřeším to v těch průběžných pruzích. Stejně tak, přestože už tady máme poměrně dlouho i záchranářskou uličku, tak se běžně střetáváme s tím, že někteří řidiči ještě stále nerespektují. Občas i ta zvědavost samotná nám jde proti tomu, protože se chceme podívat, co tam je a jestli už to pojede a nedojde nám, že ve chvíli, kdy se ta kolona zastaví, tak já už nemám jakým způsobem s tím vozidlem manipulovat a uklidit ho na stranu a začínáme to řešit až v době, kdy jede třeba integrovaný záchranný sbor a to už je pozdě.
1: Když se vrátím k tomu, čím jsem začínal tou otázkou, hrozí pokuty za to, pokud na dálnici pojedu v prostředním pruhu, když ten pravý je prázdný?
2: Hrozí samozřejmě, protože nerespektuju pravidla silničního provozu. Problém je samozřejmě s tím, jakým způsobem nám to budou prokazovat a kdy nás u toho chytí. Takže to bychom museli mít na každém tom kilometru nějaký kontrolní radar a kamerový systém. A je to zase spíše více o tom respektu vůči ostatním a uvědomění si, že ty pravidla jsou nějakým způsobem nastavený pro všechny a já bych se měl řídit a jet v tom pravém jízdním pruhu.
1: To znamená situace, kterou běžně vidíme na českých dálnicích. Někdo jede v prostředním pruhu, byť vpravo je volno, někdo za ním ho zprava předjede, tak vlastně pokutu by měli dostat oba dva.
2: V podstatě ano, samozřejmě ten, který předjíždí zprava, vytváří zřejmě mnohem větší riziko, než ten, který neoprávněně zdržuje tenhle jízdní pruh, ale je to nějaký důsledek toho počínání si, kde ten dotyčný tam se pohybovat nemá. A je to zejména i z těch důvodů, že my si myslíme, že když jedeme rychleji než zejména kamiony a jedeme o těch 10-20 kilometrů víc, že už v klidu může v tom levém pruhu a nechce se nám zařazovat zpátky do pravého jízdního pruhu. A měli bychom si uvědomit, že i přesto, že jedu o trochu rychleji, tady můžou být rychlejší účastníci a já bych měl respektovat pravidla.
1: I v seriálu Letní autoškoly kolegové řešili bezpečný odstup. Podle čeho si při jízdě na silnici nebo dálnici mohu hlídat, že jedu v bezpečné vzdálenosti za tím, kdo je přede mnou?
2: Tak je to pravidlo 2 sekund. To znamená, že v podstatě v jakýmkoliv místě já jsem schopen si tu vzdálenost změřit časem, což je možná pro někoho zvláštní měřit to na čas, ale to je odvozeno od toho, že s měnící se rychlostí se nám mění ta vzdálenost, která je bezpečná. A reakční doba řidiče je nějakých 0,8 až 1,2 vteřiny. To znamená, že když budu reagovat za vteřinu, kdy se přede mnou něco děje, tak mám ještě vteřinu k tomu vykonat ten manévr a začít brzdit. Takže pokud jsou ty podmínky optimální, tak by to měly být 2 vteřiny. Najdu si pevný bod, kde vidím, že vozidlo před námi ho míjí, ať už je to značka strom, a jestliže než k němu dojedu, napočítám 2 vteřiny, tak je to bezpečná vzdálenost. Pokud bych napočítal míň, měl bych si udělat vzdálenost větší.
1: Při poslední změně pravidel silničního provozu se vedly debaty, jestli má být i pevně stanovený právě odstup, který musím držet, když jedu za nějakým vozidlem. Nakonec to v zákoně není. Je to podle vás chyba?
2: Tak je to zase o tom prokazování. Zahraničí, Rakousko, Německo běžně tyto pokuty vymáhají, a to i právě ze stacionárních radarů, kde vědí, v jakém čase projelo jedno vozidlo a v jakém další vozidlo. A my bychom si spíš měli zase uvědomit ten následek, že mnohdy ani ty 2 vteřiny samotný nemusí stačit a že se nepotřebuji spoléhat na to, jestli policie nás za to bude pokuhovat nebo ne, ale že jestliže se budu nalepený na tom vozidle před náma, že prostě fyzikálně to vychází tak, že už bude náraz a jiný řešení to nemá.
1: Pokud člověk zažije tu situaci, kterou jste teď popisoval, ale je v tom prvním vozidle, to znamená jedu a někdo je přilepený skoro na mém autě, co mám dělat? Je nějaká rada?
2: Rada je jenom ta vytvořit si tu větší vzdálenost ještě před sebou, abych já nemusel krizově brzdit a spoléhat se na to, že ten za mnou to ještě zvládne, ale abych dokázal předcházet těm rizikům před náma a nemusel se spoléhat na to, jestli ten za mnou zareaguje nebo ne.
1: Takže abych pokud možno nemusel brzdit já.
2: Přesně tak.
1: Vy jste už v úvodu mluvil o tom, že na ty letošní tragické statistiky dopravní nehodovosti mají vliv motorkáři. Motorkářů, to se uvádí rok od roku, v Česku přibývá. Ti, kteří přibývají právě, kupují si motorky, jsou dostatečně připravení? Jsou v tomto směru kvalitní kurzy v autoškolách?
2: Tak je to určitě individuálně vzdělávací instituce od jedna od druhý rozlišná, nicméně v roce 2016 došlo k tomu, že už jezdíme na motocyklu samostatně s doprovodem a máme u toho základního výcviku 10 úkonů na cvičišti, který musím zvládat, takže ten výcvik se zlepšil výrazně. Motocyklisti obecně jsou skupina taková, že na té motorce my tady nejezdíme zejména kvůli práci, ale kvůli tomu zážitku a pocitu z té jízdy, takže je to skupina, která obvykle na sobě pracuje dál a vzdělává se, i proto jsou v České republice velmi oblíbené motoškoly a vzdělávací kurzy. Nicméně ten stroj si vyžaduje samozřejmě to, aby jsme ho dokonale ovládali, zejména kvůli tomu, že pracujeme s rovnováhou a máme tu nevýhodu, že u nás ta sezóna přeruší, takže v říjnu, v listopadu končíme a přicházíme po zimě a je potřeba, aby jsme si uvědomovali, že nekončíme tam, nebo nezačínáme tam, kde jsme skončili, že si zase ty dovednosti musím osvojit. A tím, že z té silnice mizí, tak pro ty ostatní účastníky zmizí taky a přestanou je vnímat. A na začátku té sezóny je potřeba zase na ně začít dávat pozor, brát na ně ohled, protože jsme je tady dobu neviděli a ten motorkář je menší, obvykle i rychlejší, agilnější, takže se mnohdy rozhlídnu, on tam není a najednou se mi tam objeví. Takže dívat se dvakrát, ověřit si to, že nikdo nejede, protože na té motorce ta reakce, ta možnost udělat výhybný manévr je mnohem složitější než ve vozidle.
1: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, člen týmu silniční bezpečnosti, místopředseda výkonné rady asociace autoškol Jiří Novotný. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
3: Sedmnáct hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek a zprávy.
0: Inflace v Česku zrychlila. V červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,7%. To je o 0,2% víc než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle statistiků meziročně zdražovaly služby. Naopak nealkoholické nápoje a potraviny zlevňovaly. Meteorologové odpoledne odvolali smogovou situaci v Praze, ve Středočeském a v Ústeckém kraji. Výstraha platila od úterý kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu. Ten vzniká při intenzivním slunečním záření. Přízemní ozon může být nebezpečný hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti, zejména při vyšší fyzické zátěži. Jihokorejská policie provedla razy v sídle společnosti Starbucks Korea, informoval o tom server CNN. Úřady kavárenský řetězec vyšetřují kvůli kontroverzní reklamní kampani z letošního května. V den výročí brutálního zásahu proti povstání v Kwangju Starbucks propagoval termohrnky pod sloganem Den tanků. Kritici upozorňovali, že použití motivu tanků v den výročí masakru působí mimořádně necitlivě. Papež Lev 14. v listopadu navštíví Peru, Argentinu a Uruguay, oznámil to mluvčí Vatikánu. Papež se narodil ve Spojených státech. V Peru ale působil jako misionář augustiniánského řádu a později jako biskup. Vedle amerického občanství má tak i peruánské. Sport. Český hokejový obránce Vojtěch Mozík se po roce a půl vrací na led. 33-letý bek, který naposledy nastoupil za Spartu Praha v prosinci 2024, se po dlouhodobých problémech s kolenem pokusí vybojovat místo v rakouském Linci. S klubem Black Wings podepsal zkušební smlouvu do konce září. Rakouský klub o tom informoval na svém webu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 u Popůvek a kratší zdržení na D2 za Podivínem. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se stále tvoří kolony před zúžením u D2. Silný provoz začíná kolem exitu 182 Popůvky. Osobní auta mají celý úsek asi na 20 minut. Hlavně ale pozor, na 182. kilometru brzdí se tam až do zastavení. Hlásíte překážku zřejmě podrobné kolizi.
6: V pravým pruhu stojí kamion, úsek před ním, v odstavným pruhu stojí nějaký bavorák, osobák.
5: Na dálnici D2 cestou z Bratislavy na Brno pozorněji kus za Podivínem. Na 35. kilometru se dojíždí do kolony, ta se sune necelých 10 minut na kilometr 33,5, tam uklízejí po požáru kamionu v pravém pruhu. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně za sjezdem na Rudnou čekejte kolonu ze 4. kilometru i osobní auta, ta jedou v levém pruhu potom rychleji než kamiony v pravém kolem 10 minut k okruhu. Přímo na pražském okruhu směr D1 je kolona v obou pruzích od D5 k Ořechu na 20 minut. Taky na příjezdu do Prahy D8 z Ústí stále vzniká kolona za sjezdem na Zdiby, teď už většinou kamiony v pravém pruhu až do zúžené k Belské, přední je plná z druhé strany Novopatská od sjezdu na Černý most. A ještě 50 z Brna na Uherský Brod za sjezdem na Hradiště a Kunovice, čekejte kolonu asi na 10 minut, havarovalo tam osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra přes den bude v Čechách oblačno až zataženo, na mnoha místech se přidají přehánky a bouřky i silné. Večeru pak budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno až oblačno, ojedinělé s přehánkami nebo i bouřkami. Během dne bude postupně od západu přibývat oblačnosti a místy se znovu přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 a na horách kolem 24. To byly zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, je s vámi Štěpán Pokorný.
3: Dobré odpoledne, 17 hodin 34 minuty a po 20 minutách radiožurnálu a krátkých zprávách znovu muzika, konkrétně Katy Perry. Hezký poslech.
4: Radiožurnál.

V Josefově začal hlavní program hudebního festivalu Brutal Assault. I letos přinese unikátní multižánrový program. Jaká opatření připravili organizátoři festivalu kvůli horku, tak to řekneme už za chvilku v odpoledním radiožurnálu.

0: Vance Joy na Radiožurnálu. My teď trošku přitvrdíme, míříme totiž do Josefovské pevnosti v Jaroměři. Začal tam další ročník multižánrového hudebního festivalu Brutal Assault, a to v pořádném vedru. Pořadatelé kvůli vysokým teplotám připravili třeba vodu zdarma nebo místa pro ochlazení. Jestli opatření fungují, to ví Tomáš Lerinc, který je přímo v pevnostním areálu. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, opatření zdá se fungují aspoň v tom smyslu, že si návštěvníci celý festival docela užívají. Zatím nemám informace o tom, že by sem musela přijet sanita nebo že by museli zasahovat záchranáře. Ono možná i proto, že vedle těch už zmiňovaných opatření tady fungují ještě další. Jednou za čas, zhruba jednou za hodinu sem přijedou hasiči a celý ten dav pod hlavním pódiem pokropí vodou z cisterny, vyplýtvají na to v uvozovkách, nebo použijí na to je lepší slovo, asi celou tu cisternu, a za to si pak vyslouží právě tady obrovský aplaus, možná srovnatelný s kapelami na pódiu.
0: Ovlivnilo počasí nějak tu atmosféru festivalu? My za tebou slyšíme, že se hraje, že ta atmosféra asi bude dobrá, nebo si metalovou hudbu návštěvníci užívají jinak než jiný?
1: Přijde mi to hodně podobné, já jsem tady po několikáté v řadě a zatím nepozoruju žádné velké rozdíly. Pravdou je, že třeba někteří stánkaři si stěžují, že mají menší tržby, což je trošku divné vzhledem k tomu počasí, že se prodává méně pití, ale to se týká hlavně stánku venku. Víc lidí je naopak v těch stáncích, kteří jsou v útrobách pevnosti, tam je přece jenom chladněji a ať už pivo nebo i nealko nápoje se tam točí daleko víc. Jinak jsem se tu bavil s pár návštěvníky, dokonce jsem se dozvěděl, že to počasí je amazing and exciting, což znamená úžasné a vzrušující, a vypadalo to, že to dokonce tenhle dotyčný myslí vážně, že to příkladů patří, ale samozřejmě ti ostatní, se kterými jsem se bavil, tak by uvítali, kdyby bylo trošku lépe. Nicméně organizátoři říkají, že podobný problém se na ně může valit v podobě bouřek a že to může být to možná ještě horší.
0: Tomáš Lerinc, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou. I feel

0: Čeští atleti se v posledních letech vrací z mládežnických šampionátů s velkými úspěchy a rádi by na to navázali i teď v Eugene. Juniorské mistrovství světa začne dnes ve Spojených státech a na české ambice se zaměříme počinasky.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I opravdu.

0: Čeští atleti dnes vstoupí do juniorského mistrovství světa. V americkém Eugene se pokusí napodobit velmi úspěšný poslední šampionát z peruánské Limy, kde byli nakonec Češi nejlepší evropskou reprezentací v medailovém pořadí.
1: Zlatou medaili vybojovala před dvěma lety v Limě s naprostým přehledem čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel a českou hymnu slyšel po svém závodě v Peru i desetibojař Tomas Järvinen. Stříbrný pak byl Michal Rada, který ale tehdy jako dorostenec závodil o kategorii výš a teď v Eugene už proti sobě bude mít běhu na 400 metrů překážek stejně staré soupeře.
2: Letos se ta konkurence opravdu vysoká, takže uvidíme, na co to bude stačit, ale ta medaile v té hlavě.
1: Přibližuje jeden z největších mládežnických talentů české atletiky. Rychlý výkonnostní vzestup Michala Rady se letos trochu přibrzdil, ale 19-letý reprezentant má proto i logické vysvětlení.
2: Tak já si myslím, že jsem nachystaný opravdu dobře, s trénem jsme přípravu směřovali přesně na tady ten závod. Zatím je ta sezona trochu hořkosladká, ta příprava celkově i ty závody trochu kolidovaly s maturitou a potom jsem podcenil trochu, dejme tomu, odpočinek a regeneraci. Tady jsem se pomalu dostával do toho závodního tempa.
1: Teď už se ale cítí velmi dobře a Rada je navíc typem sportovce, který ze sebe dokáže dostat ten nejlepší výkon na vrcholu sezony. Ten přijde teď v Eugene, ale česká reprezentace by podle vedoucího výpravy Jana Koutníka neměla spoléhat jen na pár jedinců.
3: Vysoké ambice má obecně, bych řekl, celá výprava. My nemáme jednoduchá kritéria jako svaz, takže už když se sem někdo dostane, tak jsou ty ambice finálové nebo minimálně prostě to umístění na nějaké první polovině. Konkrétně bych určitě Michala Radu, podobně to bude mít i Nikol Krutilová v tyči, která se ovšem tady potýkala s nějakým mírným nachlazením, tak snad dobře zaskáče.
1: To říkal ve vysílání radiožurnálu Sport šéf české výpravy na juniorském světovém šampionátu atletů ve Spojených státech Jan Koutník. Zmiňovaná Nikol Krutilová je dokonce tabulkově nejlepší juniorskou tyčkařkou na mistrovství světa v tomto roce a do kvalifikace vstoupí už ve 3 hodiny v noci českého času. Jakub Marek, radiožurnál.

0: 17 hodin 55 minut, večerní publicistika začne přesně za čtvrt hodinku s Tomášem Pancířem. Co máš připraveného? Dobrý den.
1: Dobrý den, začneme incidentem na letišti u německého Lipska. Tam se letoun společnosti DHL srazil pravděpodobně s dronem. Další dron s výbušninou byl nalezený přímo na letišti nedaleko ukrajinských letadel. Detaily a souvislosti proberu s vojenským analytikem Jiřím Vojáčkem. Mluvit budeme také o zelených střechách a stěnách. To je podle odborníků jedna z cest, jak snížit při vlnách veder teploty ve městech, jak vybrat ideální zelenou střechu, jaký efekt mají popínavé rostliny na zdech domů a podle čeho vybírat rostliny pro tyto projekty, tak na to se zeptám odborníka z Mendelovy univerzity Přemysla Krejčiříka. A agenti umělé inteligence od společnosti OpenAI a Anthropic za sebou mají další bezpečnostní incident. Vytvářeli falešné online identity s cílem získat neoprávněné přístupy k zabezpečeným systémům. Dokonce se podle britských vědců pokusili poslat živému člověku podvodný e-mail. Jak varující to je a jak se dá takovým věcem bránit, to nám řekne Petr Koupský z deníku N.
0: Večerní publicistika začne v 18.10. Tomáši, zatím díky.
1: Naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Už není na co čekat. Nápady docházejí, takže to zveřejníme i v médiích.
2: Co dělá tvoje kolegyně?
3: Nemůže mít nějaké potíže třeba?
1: To jejímu psychologickému profilu odpovídá, ne?
3: Já se vážně obávám, že s Monikou něco je a vy jí můžete pomoct.
4: Ty čtyři věci, co chybí.
5: Jsem mi prodal v hospodě, tak do té hospody zajedem.
6: Viděl jsi toho frajera, co teď vyšel?
7: Ne. Závěr kriminální minisérie Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
9: Na mezinárodním letišti v německém Lipsku našli u ukrajinského letounu dron s výbušninou.
10: Zatím vůbec není jasné, k čemu měl dron sloužit a proč. Pokud to byl pokus o útok, tak selhal.
9: V Česku znovu padaly teplotní rekordy. K dnešku je hlásí už 60% meteorologických stanic.
11: Takže teplota byla ve Strážnici těch 41 stupňů Celsia.
9: Karvinský fotbalista Šigut si kvůli účasti v korupční kauze 16 měsíců nezahraje. Kolony čekejte na silnici 50 za Kunovicemi u Míkovic. A zítra bude oblačno, hlavně v Čechách s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 37 stupňů. Je středa 5. srpna. Dobrý podvečer u hlavních zpráv přeje Vojtěch Tomášek.
12: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Německá policie v noci na mezinárodním letišti v Lipsku zajistila dron s výbušným zařízením, potvrdilo to tamní státní zastupitelství. Stroj s náloží objevili zaměstnanci letiště v blízkosti ukrajinských letadel typu Antonov. Ve stejné chvíli se nákladní letadlo srazilo s jiným neznámým letícím objektem. Pachatelé ani motiv nejsou známy.
13: Policie

0: aktivit po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Ladislav Novák, Radiožurnál.
1: A podrobně se tomu budeme věnovat taky v publicistice, hned po zprávách. Ve Strážnici na Hodonínsku padl třetí den v řadě absolutní teplotní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili rovných 41 stupňů Celsia. Na dalších čtyřech moravských meteostanicích bylo přes 39 stupňů. Rekord pro 5. srpen padl na 60% stanic. Část obyvatel Prahy 6 přitom musí zvládat horké počasí bez tekoucí vody. Havárie vodovodu se dotkla tisíců odběratelů. Vodárny pro ně přistavily cisterny s pitnou vodou.
2: U cisterny s pitnou vodou v ulici José Martího se dnes odpoledne tvořila fronta lidí, kteří se chtěli v horku schladit anebo potřebovali vodu na vaření, jako třeba pan Ondřej.
3: No, je to těžký, no. Jako máme naštěstí bazén, takže aspoň jako tam se dá trošku schladit. Celkově se jako nedá moc vařit v tomhle tom, že umývat nádobí a to člověk musí furt chodit pro vodu.
2: Vodovodní řad praskl včera odpoledne. Bez vody bylo 21 tisíc odběratelů v Praze 6. Některým z nich už voda teče, říká mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
4: Během dopoledních hodin se nám podařilo část zákazníků napojit na jiné pásmo. V tu chvíli zcela bez vody je 5500 zákazníků a ten zbytek již vodu mají, ale s nízkým tlakem.
2: Vodohospodáři předpokládají, že závadu opraví do zítřejšího odpoledne. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
1: I dnes Českem postupují silné bouřky. Odpoledne zasáhly jih a k večeru se budou přesouvat na severovýchod. Přidá se nárazový vítr kolem 70 km za hodinu, přívalový déšť, případně i kroupy do 2 cm. Bouřky i vysoké teploty čekají meteorologové i zítra.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
6: Víme, co se děje u vás.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmítá plán na odzbrojení teroristického hnutí Hamas a stažení izraelské armády z pásma Gazy. Řekl to ve videu, které zveřejnil na síti Facebook. Odzbrojení militantních palestinských skupin a ukončení bojů je součástí mírového plánu pro pásmo Gazy, na který dohlíží Rada míru ustavená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten dohodu o demilitarizaci oznámil minulý pátek.
7: Netanyahu se k plánu staví negativně, přestože dostal ujištění, že k izraelskému stažení z palestinského území dojde až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamas. Izraelský premiér ale odmítá, že by se izraelská armáda stáhla ze současných pozic na tzv. Žlutou linii. Izraelské vojsko teď ovládá skoro 70% pásma Gazy. Území za žlutou linií zahrnuje asi 53%. Vysocí představitelé Hamásu už minulý týden některým médiím potvrdili, že hnutí s ozbrojením souhlasí. Podmiňuje ho ale právě stažením izraelské armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Nejnebezpečnějšími evropskými zeměmi pro řidiče jsou Srbsko, Bulharsko a Rumunsko. V poměru na milion obyvatel tam loni při dopravních nehodách zemřelo nejvíc lidí. Vyplývá to z žebříčku, který sestavila švýcarská společnost Vinět Switzerland. Počty smrtelných dopravních nehod v Česku zhruba odpovídají evropskému průměru.
8: V absolutních číslech loni nejvíce lidí zemřelo na silnicích ve Francii, skoro 3300. V poměru k počtu obyvatel je ale na prvním místě Srbsko. Na milion lidí tam připadá 74 obětí dopravních nehod. Česko je společně s Rakouskem na 14. místě. Na milion obyvatel tam připadá celkem 44 úmrtí na silnicích. Naopak nejbezpečnějšími zeměmi pro řidiče jsou podle serveru Vinět Switzerland, Norsko a Švédsko. Na milion obyvatel tam loni připadalo pouze 19 obětí autonehod. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Řecká oblast Atika ztratila kvůli požárům za posledních 10 let až 42% svých lesů. V regionu, který obklopuje hlavní město Atény, schořelo za tu dobu přibližně 80 tisíc hektarů, zhruba třetina území. Informoval o tom deník E. Katamerini. Hasiči v Řecku aktuálně zasahují proti lesním požárům na několika místech. Plameny v západní Atice se podle nich pomalu daří dostat pod kontrolu. V boji s požáry pomáhají i čeští hasiči. Soud rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knižáka. Rozhodnutí se týká jeho vazebního věznění v polovině 70. let. Režim ho tehdy vinil z toho, že do Francie poslal údajně zkreslené informace o Československu. Odsouzený nakonec nebyl ve vazbě, ale strávil 3 měsíce.
9: Obvodní soud pro Prahu 10 se případem zabýval podruhé. V loni Knižákovu žádost o rehabilitaci zamítl s tím, že o ní měl požádat v 90. letech. Toto rozhodnutí ale zrušil ústavní soud. Knížák má prý právo na satisfakci. teď. Tímto argumentem se dopoledne u obvodního soudu řídila i státní zástupkyně Markéta Mizerová.
10: Navrhla jsem, aby bylo rozhodnuto o tom, že profesor Milan Knížák je účasten soudní rehabilitace.
9: Rozhodnutí je pravomocné, jak Mizerová, tak i Knížákův obhájce Lubomír Miller se vzdali práva na odvolání.
11: Je to prospěšné, precedenční i pro ostatní, kteří jsou v

0: obdobné právní situaci.
1: Milan Knížák se verdiktu nedožil, zemřel koncem července. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
2: Letní kino v Ústí nad Labem dnes začne znovu promítat. Projekce tam skončily před 13 lety kvůli zastaralé technice a nezájmu diváků. Od té doby areál z 50. let nabízel jenom kulturní akce. Postupně prošel celkovou rekonstrukcí. Promítání začne dnes večer českým filmem Hoří má panenko. Ústecký biograf Pod širým nebem bude fungovat až do půlky září.
3: Sport. Fotbalista Samuel Šigut dostal zákaz činnosti na 16 měsíců a musí zaplatit pokutu 80 tisíc korun. Kvůli účasti v korupční aféře ho potrestala etická komise České fotbalové asociace, podle které například ovlivnil jedno utkání druhé ligy. Vedle Šiguta komise potrestala i olomouckého obránce Jakuba Elbela, který zaplatí 30 tisíc korun a nezahraje si 3 měsíce, a taky ostravského útočníka Davida Látala. Ten má zákaz činnosti na 2 měsíce a dostal pokutu 20 tisíc korun. V sázkařské a korupční kauze, která začala letos v březnu, dnes dostali tresty i další 3 osoby. Novým předsedou disciplinární komise hokejové Tipsport Extraligy je Radim Byčánek. Bývalý obránce ve funkci nahradí trenéra prvoligové Jihlavy Viktora Ujčíka, který komisi vedl od roku 2018.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážky na D1 u Popůvek a Brna. Na D1 z Prahy do Brna hned za sjezdem na Popůvky na kilometru 182 řeší nehodu v pravém pruhu, vzniká kratší kolona, dál se potom jede plynulé, fronta zase až v Brně kolem sjezdu k výstavišti roztrhaná k D2. Na D1 na výjezdu z Brna na Prahu opatrně, za nájezdem od výstaviště kousek za exitem 190 stojí vlevo u svodidel v zálivu porouchané auto. D1 na Vysočině v okolí Jihlavy se prohnaly intenzivní srážky, ten bořko pás se už posunul dál na sever, teď hodně bouří hlavně na Třebíčsku, v okolí Nového Města, Poličky, taky na Šumpersku. Hlásíte sníženou viditelnost a kroupy, buďte opatrní. A na silnici 50 Brno Uherský Brod za Hradištěm u Míkovic došetřují nehodu, tvoří se už jen kratší fronty. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Taky v noci budou od jeho západu postupovat přehánky, déšť nebo bouřky. Ochladí se na 23 až 18, na horách na 17 stupňů. Zítra přes den bude v Čechách oblačno až zataženo s přehánkami a bouřkami, ty můžou být i silné. K večeru pak budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno až oblačno, ojediněle s přehánkami nebo i bouřkami. Během dne pak bude postupně od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 a na horách většinou kolem 24 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Teď je tu publicistika a Tomáš Pancíř.
6: Nakolik vážný byl incident s drony neznámého původu, které narušily provoz na jednom z německých letišť? Do jaké míry architekti v Česku ochlazují budovy pomocí zelených střech a fasád? A je znepokojivé, že modely umělé inteligence podnikly po vypuštění na internet kybernetické útoky? U východoněmeckého letiště mezi městy Lipsko a Halle se v noci na dnešek srazil nákladní letoun společnosti DHL s neznámým letícím objektem. Potvrdil to na dnešní tiskové konferenci mluvčí spolkového ministerstva vnitra. Letadlo pak nouzově přistálo v Hanovru. Podle listu Bild se srazilo s dronem a další bezpilotní letoun s připevněnou výbušninou byl nalezen na runway nedaleko několika letadel ukrajinské společnosti Antonov Airlines. Provoz na letišti, které je významným dopravním uzlem pro DHL a ukrajinské aerolinky, byl na 2 hodiny přerušen. Právě toto letiště bylo také jedním z dopravních uzlů, na kterém předloni v červenci vzplály balíčky. Ty předtím přepravila letadla. Podle západních tajných služeb, na které se odvolávala německá média, výbušninu do balíčku umístili agenti ruských službách. Podle vyšetřovatelů bylo jen shodou okolností, že zásilky začaly hořet ještě na zemi a ne za letu. Moskva jakýkoliv podíl na těchto incidentech popírá. Naším hostem je vojenský analytik Jiří Vojáček. Dobrý den. Je možné na základě dostupných informací posoudit, jestli v případě dronů na letišti v Lipsku šlo o rozsáhlejší cílenou operaci nebo v úzovkách pouze o nějaké sondování půdy nebo prověrku protivzdušné obrany a bezpečnostních opatření?
7: Tak podle toho, co zatím víme z německých médií, se zdá, že nešlo o nějakou rozsáhlejší operaci, spíše než o akci, která by vypadala jako akce ruské armády, než nějaký vyloženě válečný akt, to znamená jako útok na spojenecké letiště, to spíše akce zpravodajských služeb, které využívaly stejně jako v předchozích případech civilistů na těch přes sociální sítě. Zatím to vypadá, že jde o vlastně jednorázový útok.
6: Pokud je o tu srážku letadla společnosti DHL, pravděpodobně s dronem, předpokládáte, nebo na základě toho, co víme, byste typoval, že šlo spíš o náhodu, nebo to mohl být záměr?
7: Pokud jde o tu srážku, tam bych typoval, že jde o náhodu, vzhledem k tomu, že vlastně tento konkrétní dron se nepodařilo nalézt a zatím to nevypadá, že by nesl nějaké výbušné zařízení na rozdíl od toho druhého, který byl nalezen později. Evropští výrobci dronů vlastně, zejména těch sofistikovanějších, dávají do softwaru těch dronů nemožnost je používat poblíž letišť. Vlastně evropská legislativa je v tomto velmi striktní, ale zároveň víme, že zejména ve střední a východní Evropě je hodně fanoušků toho dronového letání a často jsou to lidé, kteří nedodržují ty předpisy. To znamená, že zde bych spíš typoval, že mohlo jít o nějakého fotografa, o něco skutečně náhodného.
6: Už jsme se oba zmínili o tom, že další dron s výbušninami byl nalezen na letištní runway poblíž 4 strojů ukrajinské společnosti Antonov Airlines. Jak velké tohle bylo nebezpečí? Mohl ten dron opravdu zásadním způsobem ohrozit ta letadla?
7: Tohle už je něco mnohem, mnohem závažnějšího, pokud se vlastně v leteckém koridoru nebo přímo na letišti nalezne nějaká výbušnina, navíc výbušnina, která poměrně snadno se může se přepravovat, může ji někdo na dálku vlastně přepravovat po tom letišti, tak to je velmi závažné, protože pokud by třeba už tento dron se srazil s nějakým letadlem, které například zlétá, tak by to mohlo mít tragické následky. A zde, jak jsem říkal na začátku, tady už si myslím, že už nešlo o nějakou náhodu, tady už jde skutečně o ryzí terorismus a zatím to vypadá podle všech informací, které máme, i vzhledem k tomu, co už se vlastně na těchto letištích stalo dřív, že by zatím opět mohly být ruské zpravodajské služby.
6: To soudíte z čeho? To, že to bylo u ukrajinských letadel, ten dron s výbušninou, i z toho, co jsem zmiňoval v úvodu, to znamená ty výbuchy nebo požáry balíčků, které byly přepravovány DHL, to jsou z vašeho pohledu ty indicie, které ukazují, že by zatím mohlo být Rusko?
7: My vlastně nejenom z těchto dvou indicí, které jste ty zmiňoval, i z nějakých dalších vlastně víme dlouhodobě, že Ruská federace nebo ruské zpravodajské služby se o letiště v Lipsku zajímají i proto, že vlastně letiště v Lipsku je záložním letištěm Luftwaffe. Je to letiště, kde mohou přistávat například americké letouny v případě, že by došlo k nějaké krizi na východním křídle NATO, a víme, že ruské zpravodajské služby tento typ letišť rády minimálně sledují nebo minimálně vědí o tom, jaký je na nich provoz, a podobné incidenty, které jsme viděli s těmi plíčky, se už staly v Polsku, v Rumunsku, a Lipsko je prostě jenom další v řadě.
6: Vy jste říkal, že pravděpodobně, pokud tedy za tím incidentem je Rusko, takže použilo najaté prostředníky, tak jako už byly informace v minulosti, že tímto způsobem postupovali. To soudíte z čeho? Nebo je vyloučeno, že by opravdu přímo v Německu tuhle tu záležitost připravovali agenti ruských tajných služeb?
7: Pro Rusy v této situaci by bylo mnohem jednodušší se skutečně najmout někoho přes sociální sítě, jako tehdy najali před pár lety toho člověka, který se pokoušel zapálit po pražské hromadné dopravy. Vlastně tím, že ta výbušnina by mohla být doručena na to místo, kde ji chtěli použít dronem, tak tím vlastně dávají tomu člověku jakousi možnost mnohem snadněji uniknout. Když ten dron, jeho signál samozřejmě je možné sledovat, tak pro člověka, kterého oni najmou na takovouhle práci, je mnohem jednodušší tu výbušninu nebo někde umístit výbušninu pomocí dronu, než ji tam přivést nebo něco zapálit. To znamená, že je to vlastně jedno s druhým a zdá se, že skutečně je to zase další střípek do té hybridní války, kterou Rusko vede v Evropě.
6: Co ten případ vypovídá o schopnostech německých bezpečnostních sil chránit vzdušný prostor před podobnými hrozbami?
7: Evropa, vlastně celý Západ obecně se teprve zžívá s tím, že narušit vzdušný prostor je velmi jednoduché pomocí velmi levných dronů. Jak jsem říkal na začátku, tak evropští výrobci do svých dronů, do jejich softwaru implementují neschopnost dronů vlastně vzlétnout v okolí letišť. Evropská legislativa je v tomto velmi, velmi přísná. Na druhou stranu do Evropy proudí prostě tisíce, desetitisíce dronů z Číny nebo z Indie a my víme, že spousta lidí, pro spoustu lidí je to velmi jednoduché používat. Zároveň vidíme na straně Ruska stále větší zvyšující se agresivitu, která vlastně dává jasně najevo, že Rusko, které dneska není vojensky schopné soupeřit na to, tak prostě provokuje, aby vyprovokovalo na to k nějaké razantnější odpovědi. Ovšem tohle už je otázka spíše politická.
6: Vojenský analytik Jiří Vojáček byl naším hostem. Díky, naslyšenou.
7: Hezký večer.
6: Jak ochladit města při vlnách veder? To je téma v těchto dnech, které poutá hodně pozornosti. My se mu dnes věnujeme podrobněji na vlnách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Věnujeme se otázce, jak mohou v tomto směru pomáhat zelené střechy budov a také zelené fasády. Já už teď zdravím jednoho z předních odborníků na tuto oblast v České republice, docenta Přemysla Krejčiříka z Ústavu biotechniky zeleně Mendelovy univerzity v Brně. Dobrý den.
8: Dobrý den.
6: Jaký efekt mají zelené střechy oproti těm klasickým? Jak výrazně mohou snížit teplotu?
8: Mohou snižovat teplotu poměrně výrazně, může to být až o desítky stupňů. Záleží na tom, jaké rostliny tam máme a jakým způsobem je třeba dotujeme vodou, která vlastně ochlazuje to prostředí a díky těm rostlinám se třeba ta střecha, která byla původně natřená tou typickou českou asfaltovou ipou, prostě nerozehřívá tolik. Ta dneska může mít 50, 60, 70 stupňů, ta asfaltová plocha, kdežto s tou vegetační plochou se dostáváme třeba na 35, 30, 40 stupňů, což je poměrně výrazný rozdíl.
6: Jaké podmínky musí splňovat budova, aby se dala na ní udělat zelená střecha?
8: Ono záleží, jaká velikost, vlastně ta mocnost té vrstvy, ve které ty rostliny rostou, je. Jsou takové základní, kde i ta nosnost stavby je nižší, to znamená 5 až 10 cm. Tam používáme takové ty divoké rostliny, říkáme tomu extenzivní střechy. To jsou ten základ, ale potom, když se potřebujeme dostat k nějakým bylinám, nějakým, aby i ta plocha byla třeba přístupná pro návštěvníky, tak potřebujeme plochu nebo mocnost až kolem 30 cm, pro stromy až kolem 50-70, ale všechno to musí být dotované vodou a ty střechy se nesmí, nebo ty rostliny se nesmí přehřívat. Díky tomu, že tam dáváme tu vodu, tak i to prostředí se ochlazuje.
6: Jak těžká je takováto zelená střecha v těch úrovních, tak jak jste mluvil, v porovnání s klasickou střechou?
8: Je to výrazně a právě tady tato věc prodražuje vlastní stavby, takže tam ty váhy jsou poměrně, ale my to zase dokážeme použít vylehčený materiál, který nám vlastně pomáhá jednak vázat tu vodu a i ty substráty jsou pro tady tyto potřeby prostě speciální. Jo. Dá se s tím pracovat, ale to, že střecha čím extenzivnější, tak je lehčí, čím vyšší mocnost zeminy, tak tam se dostáváme prostě na tuny. Jo. Takže opravdu se to prodraží díky tomuto. Nicméně ten efekt ochlazení toho prostoru, ochlazení je velmi, velmi výrazný.
6: Když jste mluvil o těch různých mocnostech zeminy a o těch různých typech zelených střech, jaká se hodí na jaký objekt? Dá se to takhle obecně říci?
8: To už jsou náročnější stavby, které si zřizují tady tyto střechy, které jsou cíleně, takže většinou to bývají administrativní budovy nebo budovy, které jsou, ale mohou to být i bytové domy, takže spíš je to ta náročnější stavby u rodinných domů, to je spíš jako otázka hobby, ale nebo mohou být zase ty náročnější domy rodinné mít tady tento typ střechy, ale už by se s tím mělo počítat hnedka na začátku při tom, když se ta střecha navrhuje. I třeba na slavné vile Mise van der Rohe v Brně na vile Tugendhat byl navržený trávník, ale později se od něj upustilo.
6: Pomáhat v současných vedrech mohou také zelené fasády. Komu byste je doporučil?
8: Zase je to věc, která je poměrně nová a v českých podmínkách ne ještě úplně odzkoušená, a z toho důvodu, že u nás mrzne a máme potom ty vysoké teploty přes rok. Ve Francii, kde třeba botanik, architekt Patrick Blanc používá ty ikonické jeho střechy nebo ty fasády, tak když k ním přijdete a podíváte se na to, tak potom stíká vlastně jako téměř proud vody kontinuální, takže zase je to technologie, která je poměrně náročná, a právě v těchto dnech, kdy ty teploty stoupají přes 40 stupňů, je poměrně velká zátěž. Já jsem byl včera jsem byl ve Vídni se podívat, dneska v Nitře a teďka jsou v Budapešti a vlastně sledují, jakým způsobem se tady tyto věci praktikují v těch horších jižnějších podmínkách. Takže je to v českých podmínkách, musíme respektovat to naše kolísání klima, kdy máme mrazy až minus 40 stupňů, což je doloženo aspoň jednou za 100 let, a ty mrazy u nás budou taky do budoucna. Takže my tyto stěny používáme, nebo tyto fasády používáme spíš na těch severních stranách, které nejsou příliš osluněné, kde je to spíš chráněnější prostředí, takže dokážeme se tomu přizpůsobit a naši zahradníci i tyto věci umí u nás.
6: Samozřejmě i v případě zelených fasád mohou být sofistikovaná řešení se zavlažováním, a nebo také to, co už dlouhodobě známe z českého prostředí, že na stěnách rostou popínavé rostliny. Je tohle z vašeho pohledu třeba dostatečné řešení?
8: Určitě je to, řekl bych, to je první věc, kterou by člověk, když chce chladit fasádu, měl zvážit, protože tyto systémy u nás jako jsou velmi dobře vyzkoušené, velmi dobře fungují, ale zase i v těchto teplotách se musí dotovat vodou, to znamená, že se musí zalévat, musí tam dojít ta správná dávka jak vody, tak hnojiva. A myslím si, že toto je u nás jako vyzkoušená věc. I přes 3 patra existují rostliny, třeba přísavník, který je samopnoucí a který dosáhne tady této výšky a chrání to a velmi výrazně snižuje teplotu v budově. Je to vyzkoušené. U nás na zahradnické fakultě jsme měli dlouho jednu takovouto velkou rostlinu a fungovalo to báječně.
6: Říká krajinářský architekt z Mendelovy univerzity, docent Přemysl Krejčiřík. Díky za rozhovor, naslyšenou.
8: Děkuji, naschlanou.
6: Agenti umělé inteligence od společnosti OpenAI a Anthropic za sebou mají další bezpečnostní incident. Vytvářeli falešné online identity s cílem získat neoprávněný přístup k zabezpečeným systémům. Britští vědci zjistili, že agent od firmy Anthropic dokonce poslal živému člověku podvodný e-mail, aby ho zmanipuloval. A víc dodáme s Petrem Koupským, odborníkem na moderní technologie z deníku N. Dobrý den.
9: Dobrý den.
6: Kdybyste to měl přiložit lajkům, co jsou to agenti umělé inteligence?
9: Běžný uživatel může umělé inteligenci zadat buď otázku, anebo úkol. Příklad otázky, kdy se narodil Tomáš Garrigue Masaryk, to je podobné jako v běžném vyhledávači. Příklad úkolu, naplánuj mi víkendový pobyt ve Vídni s návrhem dopravy a zajímavého programu a s takovým a takovým finančním limitem. V tom druhém případě se spustí vlastně AI agent, to, na co se ptáte, samostatně jednající pomocník nebo kus softwaru, můžeme tomu říkat tak i onak, oboje je pravda, který ten úkol vyřeší a vy mu neříkáte jak. On prohledá web, vyzkouší všechny možné cesty k získání potřebných informací a potom vám ten výsledek přinese.
6: V tom případu, o kterém mluvíme, tedy takovýto agent vytvářel falešnou identitu, kam se chtěl dostat?
9: Mimo jiné vytvářel falešnou identitu, dělal mnoho jiných věcí. Dostal nějaké zadání, jaké přesně, to ta AI Security Institute britská neuvádí, ale týkalo se to počítačové bezpečnosti. A aby ten úkol vyřešil, tak v některých případech oni tam testovali mnoho opakovaných běhů a k tomu selhání došlo jenom asi v 10% z nich. V některých případech k tomu použil nekorektních, nestandardních, zakázaných, nicméně možných postupů, hackerských postupů, se dá říci, včetně toho sociálního inženýrství, to znamená včetně snahy ošidit nějakého člověka a přimět ho, aby nevědomky, nedobrovolně na té zákeřné akci spolupracoval.
6: Je to překvapení?
9: Neřekl bych, že úplně překvapení. Je to další krok v nějaké tendenci, kterou lze pozorovat už nějakou dobu. Důležité je připomenout, že to bylo testovací prostředí, ve kterém byly ty nástroje umělé inteligence zbaveny všech bezpečnostních zábran. To není normální situace. Normální uživatel by takovýhle příkaz zadat nemohl a nedošel by k tomuto výsledku. Ti výzkumníci mají možnost odblokovat to, co obyčejný uživatel odblokovat nemůže. A překvapení to není právě z toho důvodu, že z předchozích případů podobných víme, že když se vypnou modelům umělé inteligence tahle pravidla slušného chování nebo morálky, nebo tak by se to asi dalo přiblížit, takže dělají cokoliv, v podstatě, co je technicky možné, aby dosáhli toho cíle, který mají zadaný.
6: Z toho, co říkáte, znamená to, že tedy není možné, že by to, co tady se zkoušelo, někdo reálně prováděl s pomocí umělé inteligence a že už vlastně umělá inteligence by působila jako hacker?
9: Asi bych se neodvážil říct, že je to úplně nemožné. Pokud by to byl někdo, kdo má značné technické znalosti a možná přístup k nějakým interním informacím z těch AI firem, možná by dovedl aspoň částečně ty zábrany odblokovat taky. U počítačových systémů je velice problematické říkat, že něco je úplně nemožné. Pod to bych se nepodepsal. Ale rozhodně to není v možnostech běžného uživatele ani omylem, aby něco takového způsobil, to ne.
6: Co z toho plyne do budoucna a je před takovými věcmi obrana?
9: Já si myslím, konec konců ty testy nejsou samoučelné, ty se dělají právě proto, abychom se dozvěděli všichni, čeho jsou ty modely schopny, když se jim dá volná ruka. Myslím si, že by z toho mělo vyplynout značné poučení pro všechny firmy, které se zabývají vývojem umělé inteligence, jak ty bezpečnostní meze mají být nastaveny, jak mají být zajištěny, aby nešly odblokovat, aby se možná vytvořil nějaká mezinárodní spolupráce, která bude podobné kybernetické incidenty vyšetřovat, podobně jako se vyšetřují třeba letecké nehody, aby z toho bylo k dispozici co nejširší poučení pro všechny. Zkrátka dobře rozumná, účelná regulace oblasti umělé inteligence z hlediska bezpečnosti. To je něco, co tady zatím není.
6: Tak rozumím a musím vás přerušit. Blíží se zprávy Petr Koupský z deníku N. Naslyšenou.
9: A shledanou.
10: Hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek a zprávy.
2: Dočasná ochrana Ukrajinců je ode dneška nově vázaná na splnění vojenských povinností. Podmínky pro udělení ochrany zpřísnila Rada Evropské unie. Pravidla se týkají nových žadatelů, nebudou se vztahovat na ty, kteří dočasnou ochranu už v Evropské unii dostali a jen si ji prodlužují. Ostravský státní zástupce Petr Vaněk obžaloval bývalého poslance za ČSSD Petra Wolfa za to, že se vyhýbal nástupu do vězení, informaci zveřejnila Česká televize. Bývalý ostravský politik se víc než 11 let ukrýval po tom, co byl za dotační podvod odsouzený k 6 letům za mřížemi. Předloni Wolfa policie zadržela v Paraguaji, do Česka byl vydán loni. Za útěk před trestem mu hrozí další 2 roky vězení. Na Ústecku zůstává bez proudu 1400 domácností ve Velkém a Malém Březně. Podle mluvčí firmy ČES Distribuce Soni Holingerové tam na elektrické vedení při včerejší bouřce spadl velký strom. Energetici si museli v podmáčeném terénu vybudovat nové přístupové trasy. Dodávky elektřiny by měly obnovit během dnešního večera. V Rakousku znovu padl absolutní teplotní rekord. Na východě země v městě Bast, Deutsch, Altenburg naměřili 41,2 stupně Celsia, informovala o tom rakouská meteorologická služba. Předchozí rekord tak vydržel jenom jeden den. Včera ve Vídni teploměry ukázaly rovných 41 stupňů.
4: Sport.
2: Fotbalové Pardubice posílil brazilský útočník Kahuan Vinicius. 22-letý hráč přichází z Karviné na půlroční hostování s opcí na přestup. V české nejvyšší soutěži dosud nastoupil do 630 zápasů a vstřelil 5 branek. O příchodu nové posily informoval východočeský klub na svém webu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Požár na D2 před Brnem a nehoda v Praze na jižní spojce u Vídeňské. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy opatrně dojíždějte do kolony za exitem 3 za sjezdem k Olympii. Popoždí se tam něco mezi 5 a 10 minutami do omezení na půltém kilometru. Hasili hořící vozidlo, už je po požáru a kolona se teď postupně krátí. Z Praze na jižní spojce ve směru na Černý most za nájezdem z Vídeňské vážnější srážka dvou osobních aut. Hasiči na místě, zabraný levý a střední pruh, průjezdný pravý a připojovací. Kolona je už z Barandovského mostu, zabere až půl hodiny. Jak se přihlíží v protisměru u nehody, vzniká na spojce kolona i směrem na Smíchov od podjezdu magistrály k Vídeňské a před nájezdem na jižní spojku je ucpaná Vídeňská už skoro od Tomajorovy nemocnice. A na silnici 63 na spojce od dálnice D8 na Teplice pozor kousek před Bystřany kolem prvního kilometru. Převrátilo se tam osobní auto, záchranáři dojíždějí, brzdí se prudce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra přes den bude v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, ty můžou být i silné. K večeru pak budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude nejprve jasno až polojasno, až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo i bouřkami. Během dne pak bude postupně od západu přibývat oblačnosti. A nejvyšší teploty zítra 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 a na horách většinou kolem 24. To byly zprávy. Je s vámi teď už večerní radiožurnál a taky Štěpán Pokorný.
10: 18 hodin 33,5 minuty ve věku 56 let přesně před týdnem zemřel irský zpěvák Glenn Hansard. Čeští fanoušci ho znali nejčastěji díky písni Falling Slowly, za kterou získal se zpěvačkou Markétou Irglovou Oscara. No a právě s ní na irského hudebníka za chvilku zavzpomínáme ve večerním radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.
4: I opravdu.

0: V irském Dublinu se včera lidé rozloučili s hudebníkem Glennem Hansardem. Zemřel minulý týden po havárii na motorce ve věku 56 let. Mezi hudebníky, kteří na pohřbu vystoupili, byla i zpěvačka, klavíristka a skladatelka Markéta Irglová. V roce 2008 získala spolu s Glennem Hansardem Oscara za píseň Falling Slowly z filmu Once. A na irského hudebníka právě s Markétou Irglovou teď zavzpomínáme ve večerním radiožurnálu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste na včerejším rozloučení po boku Eddieho Vedra zpívala Glennovu píseň The Song of Good Hope. Celý pohřeb byl takový společný koncert, oslava života Glenna Hansarda. Vnímala jste to taky tak na místě?
1: Samozřejmě. Bylo to velice smutný zážitek, ale také velice silný zážitek, neboť se sjeli přátelé Glenna z celého světa, aby se s ním rozloučili a oslavili nejen jeho život, ale i to, co nám tady zanechal, jeho hudbu a takový, jaký byl.
0: Vy jste s ním chvíli tvořila partnerství, respektive byl chvíli vaším životním partnerem. Těch vzpomínek máte určitě hodně na Glenna Hansarda, tak je nějaká, která vyniká, která vystihuje to, jaký byl člověk, o co byste se třeba chtěla podělit?
1: Hodně často jsem slyšela od lidí, že měl velice velké srdce, s čímž naprosto souhlasím. Byl to velice štědrý člověk, který rozdával všechno, co měl, a uměl se s lidmi podělit o tu lásku, a tu vášeň, kterou v srdci nosil. A zhodli jsme se s velice mnoha lidmi, že jsme ho vnímali vlastně jako takové slunce v našich životech, které, když byl v nějaké místnosti, tak dokázal rozzářit každého den nebo hnedka celý život.
0: Pojďme k té hudební stránce. Jak moc vás Glenn Hansard hudebně ovlivnil? Učila jste se od něj psát písně? Byla to třeba velká pomoc potom v té vaší další hudební kariéře?
1: Samozřejmě, je to jeden z nejdůležitějších lidí v mém životě, který mě velice formoval a mládí. A rozhodně bych nebyla tím, kým jsem bez něj, a nedosáhla bych toho v životě tolik, jak se mi to podařilo po jeho boku.
0: Glenn Hansard začínal jako pouliční hudebník. Jak se to podle vás otisklo do toho jeho stylu, po tom, co už byl opravdu známý celosvětově? V čem byla ta jeho tvorba výjimečná?
1: On byl výjimečný v tom, že byl prostě jeden z lidí, že se nikdy nepostavoval nad nikoho jiného. Nevnímal se jako celebritu, nechoval se tak a vlastně ke všem přistupoval stejně, a toho si myslím lidi velice cenili, zvlášť v Irsku, kde se dokonce angažoval do nějakých politické scény, a kdy se zastával lidí bez domova a snažil se tady tu situaci nějak vyřešit v Irsku, a myslím si, že za to si toho ho lidi velice vážili, kromě jeho hudby.
0: Busking, tedy to pouliční muzikantství, Hansard nikdy neopustil. Každý rok na Vánoce hrál spolu s dalšími hudebníky na hlavní dublinské třídě, hrál na podporu bezdomovců. Myslíte, že bude tahle tradice pokračovat, nebo podle vás měla by pokračovat?
1: To je strašně těžké si představit, kdo by mohl převzít tohle místo, které, jak se říká v angličtině, he had big shoes to fill. A nevím, jestli to tak platí i v češtině, ale prostě je mnoho věcí, které myslím, že ve kterých byl nenahraditelných, a uvidíme, komu se podaří ho nahradit jakýmsi způsobem.
0: Vy jste se hudebně sešli znovu loni s novým albem Forward a koncertním turné, tak jaké to pak po té dlouhé době bylo? Fungovalo to stejně jako dřív?
1: Ano. Určitě jsme za ty roky od sebe se nějakým způsobem posunuli jinak životně i kreativně, ale to, co zůstávalo stejné, bylo to naše pouto hudební, kde jsme si prostě rozuměli a měli jsme jakýsi jazyk, který vlastně nejde popsat slovy. Je to jakási alchemie asi, a to mě na té spolupráci s Glennem velice bavilo, ale ten pocit mělo určitě spousta lidí, kromě mě.
0: Ta spolupráce s ním, kolik materiálu jste nahráli, nebo máte ještě něco v šuplíku, co pak stojí za to vydat třeba jako další vzpomínku na Glenna Hansarda?
1: Byly nějaké písničky, které se nám navlezly na desku Forward, kterou jsme vydávali společně, ale Ale to se dá těžko představit, jestli něco takového se kdy dostane ven. Na to asi teďka momentálně nikdo ani nemyslí, protože je to všechno ještě velice syrové a čerstvé pro všechny.
0: Na Glena Hansarda jsme zavzpomínali taky s Markétou Irglovou. Moc díky za váš čas a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

Fotbalový záložník Karviné Samuel Šigut si za prokázané zapojení do korupční kauzy spojené se sázením nezahraje do července 2027. Etická komise Fotbalové asociace České republiky dnes v této souvislosti potrestala i další hráče. I k tomu přidáme další podrobnosti ve vysílání večerního radiožurnálu.

0: Etická komise České fotbalové asociace vynesla v letošní korupční kauze spojené se sázkami dosud nejvyšší trest pro některého z hráčů. S podrobnostmi přišel do studia Jakub Kanta. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Třetí nejdelší zákaz činnosti dnes obdržel Samuel Šigut, který ještě v minulé sezóně hrál v záloze prvoligové Karviné. Stála o něj dokonce pražská Slavia. Ovšem jen do doby, než vyšlo obvinění najevo, jak dlouho si nezahraje.
1: 16 měsíců, navíc zaplatí pokutu 80 tisíc korun. Etická komise 23-letého fotbalistu potrestala za jeden případ ovlivnění utkání a dva případy neoznámení disciplinárního přečinu. Šigut podle komise prokazatelně přijal úplatek, aby ovlivnil druholigový zápas mezi jeho tehdejším týmem Opavou a Líšní dnes Artisem Brno v březnu 2023. O rok později na jaře se dozvěděl o možném páchání nekalé činnosti ve dvou zápasech Karviné s Českými Budějovicemi. Tuto skutečnost ale nenahlásil.
0: Kdy se tedy bude moct Šigut vrátit do zápasu?
1: V červenci 2027. Část trestů už má totiž za sebou, konkrétně 4 měsíce a 10 dnů, protože už v březnu mu komise předběžně pozastavila činnost. Nicméně Šigut se proti rozhodnutí může odvolat do 5 dnů od jeho doručení. Platí to i pro ostatní osoby, nad kterými etická komise dnes vynesla verdikt, třeba pro obránce Jakuba Elbela z Olomouce, který si nezahraje 3 měsíce a k tomu zaplatí 30 tisíc korun. A trest tu neušel ani útočník ostravského Baníku David Látal. Ten obdržel zákaz činnosti na 2 měsíce a pokutu 20 tisíc korun. Oba za neoznámení jednoho disciplinárního přečinu.
0: V úvodu jsme říkali, že ale padly ještě tvrdší tresty.
1: Zatím nejdelší stopku na 30 měsíců s pokutou vyfasovali hráči z nižších soutěží. Obránce Patrik Vehovský, naposledy nastupující za třetiligovou Chrudim, a gólman František Chměl z divizního Petřvaldu na Moravě. Oba měli ovlivnit dvě utkání, stejně jako další brankář Tim Kramář, který se nesmí účastnit žádných aktivit spojených s fotbalovou asociací České republiky 2 roky. Nicméně Kramář zhruba před 3 týdny přestoupil z Opavy do polského klubu Kolejař Chalupky. Ten sídlí asi kilometr od hraničního přechodu v Bohumíně.
0: Jakub Kanta, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čekají na konci jejich cesty odpovědi. Matka s dcerou vyrazí na své ráznou jízdu tátovou Volhou ve filmu Jiřího Vejdělka. ČT2. Zlatý důl se může brzy stát smrtelnou pastí. Premiéra katastrofického filmu Zlato. A ČT Art. Životní příběh a role slavné české herečky, která dokázala během své kariéry obsáhnout působivou šíři ženských charakterů. Dokumentární portrét Alena Vránová, Role mého života. Středeční večer s Českou televizí.
2: Felixi, potřebuju nové oblečení na trénink a musíme zaplatit příspěvky.
3: No, Adriánko, to znám moc dobře. Rostl jsem rychle, chtěl hrát volejbal, ale náš rodinný rozpočet na to taky nestačil. Řekni doma o České olympijské nadaci, ta pomáhá platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let.
2: Fakt? A kdy zjistím víc?
3: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
4: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Toyota a Innogy.
5: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy má Vojtěch Tomášek.
6: Lékárny v Česku budou moct nově vydávat neregistrovaný lék tamoxifen na rakovinu prsu. Dodávky střel do systému protivzdušné obrany na Ukrajinu jsou letos 3x nižší než loni. Hokejová extraliga má nového šéfa disciplinární komise. Po nehodě čekejte dlouhou kolonu v Praze na jižní spojce za Barandovským mostem. A zítra bude oblačno, hlavně v Čechách, s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 37 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Lékárny v Česku budou moct nově hromadně vydávat neregistrovaný lék na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen. Stát tak reaguje na dlouhodobý nedostatek tohoto přípravku na trhu.
8: Doteď mohly lékárny neregistrovaný lék objednávat jen konkrétním pacientkám po jejich žádosti. Nově ho ale budou moci nechat dovést ve větším množství. Podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáše Boráně by dodávky měly dorazit v nejbližších dnech.
9: To znamená během zítřka, v pátek, tam potom samozřejmě záleží, jak rychle se dostanou do lékáren.
8: Dovezená balení budou lékárny nově taky rozdělovat na platíčka, aby se dostalo na co nejvíc pacientek. Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého se ženy zároveň nemusí obávat toho, že je neregistrovaný lék nekvalitní.
10: Ty léky, které k nám budou doveženy, budou registrované léky v jiných zemích Evropské unie.
8: Dostupnost tohoto léku podle něj nepůjde ověřit v mobilní aplikaci e-recept. Pacientky tak můžou do lékárny zavolat. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
6: Maďarská vládní strana TISA chce volit nového prezidenta příští úterý.

0: 3x nižší než loni. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. List Financial Times napsal, že americký prezident Donald Trump odmítl další dodávky raket i licenci na jejich výrobu.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích vyzval západní partnery, aby udělali politické rozhodnutí a ze svých skladů poskytli Ukrajině prostředky obrany proti balistickým raketám. Požádal je také o urychlení výroby a investice do výroby na Ukrajině. V noci na dnešek se ukrajinské protivzdušné obraně nepodařilo sestřelit žádnou ze 24 balistických raket a ani jednu ze 4 nadzvukových střel. V kyjevské oblasti a v Kyjevě zahynulo podle oblastní vojenské zprávy nejméně 17 lidí a 44 bylo zraněno. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Na Václavském náměstí v Praze je nová časová schránka se vzkazy pro budoucí generace. Jsou v ní i dobové noviny nebo mince. Pod povrchy uložili při stavbě nové tramvajové trati.
2: Je to jako klasický časový schránky. Snažíte se zakonzervovat kousek té současné doby.
3: Popisuje účel časové schránky na Václavském náměstí ředitelka Sdružení Nového města pražského Monika Vlková.
2: Jsou tam různé policejní výložky, různá loga, jsou tam samozřejmě noviny z tohohle týdne, jsou tam mince, trička, vzkazy.
3: Dohromady jde o 30 předmětů, které sdružení uložilo do země u rozestavěné tramvajové trati. Podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka je překryje základ budoucího chodníku.
4: Na některých místech už máme hotové povrchy a na některých místech teprve začínáme. Máme už vysazeny i první stromy.
3: Tramvaje by horní částí Václavského náměstí měly začít jezdit za 10 měsíců. Z Prahy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
5: Sport. Disciplinární komisi hokejové Tiv Sport Extraligy nově povede Radim Bičánek. Ve funkci střídá Viktora Ujčíka, který byl v jejím čele od roku 2018. O změně rozhodli zástupci profesionálních klubů na valné hromadě své asociace.
6: Bývalý hokejista, 51letý Radim Bičánek, 10 let působil v Zámoří a odehrál 129 zápasů v NHL. Po návratu do Česka nastupoval za Znojmo, Brno a Karlovy Vary. Kariéru někdejší reprezentační obránce ukončil v roce 2016. V minulé sezóně už působil jako člen poradního panelu disciplinární komise vedené Ujčíkem. Dalšími současnými členy disciplinární komise vedle šéfa Bičánka jsou dál Leoš Čermák, Tomáš Jelínek, Petr Kadlec a Libor Procházka. Informovala o tom Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Jakub Kanta, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D11 u Sadské a taky v Praze na jižní spojce. Na D11 se ve směru z Prahy do Hradce Králové zpozorněte ku za sjezdem na Lisou. Na 23. kilometru se dojíždí do Kolony. Je to na 10 až 15 minut. Narůstá zdržení k exitu 25 Sadská. Tam se v omezení srazila 3 osobní auta. Na tahu 35 Hradec Králové Mohelnice, problémy za sjezdem na Svitavy mezi Kocklířovem a Hřebečským tunelem, vážná nehoda. Hasiči mají hlášený náraz dodávky do stromu, vy z místa hlasíte havarovanou nákladní soupravu.
9: Je kamion na střeše přes silnici.
8: Provoz výrazně omezený, čekejte kolony v obou směrech. Na silnici 13 Nový Bor Liberec na příjezdu do Cvikova se převrátilo osobní auto na střechu, kratší kolony vznikají v obou směrech. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 dejte pozor, v druhém Cholupickém tunelu v pravém pruhu tam stojí porouchaný kamion. A v Praze je ucpaná jižní spojka směr Černý most, kolona začíná hned za Barandovským mostem, u nájezdu z Modřanské a sune se 20 minut k nájezdu od Vídeňské, tam se srazila 2 auta, blokované jsou 2 pruhy ze 4, průjezdný jenom pravý a připojovací a kolona je v důsledku i Vídeňskou od Tomajerovy nemocnice k jižní spojce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačnou až zataženou, hlavně v Čechách i s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 37. To byly zprávy. Je s vámi večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
10: Dobrý večer vám přejeme, Radiožurnál posloucháte v 19 hodin skoro 7 minut. Soudní řízení brzdí nedostatek soudních znalců, chybí hlavně specialisti na zdravotnické obory, na znalecké posudky se čeká i měsíce. Stojí tak třeba závažné kauzy domácího násilí nebo zneužívání dětí. Podrobnosti za chvilku na Radiožurnálu.
11: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Soudní řízení se někdy protahují třeba i o měsíce. Jednou z příčin může být čekání na znalecký posudek. Lidí, kteří je vypracovávají, je totiž v Česku málo. Hromadně jich stovky odešly po změně legislativy v roce 2021. Nově podle ní museli i dlouholetí znalci skládat znovu odborné zkoušky. Nedostatek přetrvává v mnoha specializacích a protahují se tak třeba posudky u kryptoměn nebo v oboru dětské psychiatrie.
1: Byla krize, veliká krize po novém zákonu od roku 2021, kdy nás jeden čas bylo jenom 5.
2: Říká soudní znalkyně z oboru psychiatrie dětí i dospělých Alena Gajová. V roce 2022 musela odmítat 5 posudků denně, teď asi 3 týdně.
1: Teď je nás možná 12, možná 14 dětských znalců, je to na všechny ty kauzy jako kriminální, které se týkají zneužití, znásilnění a i delikvence.
2: S problémem se potýkají i státní zástupci. Pokud se městskému státnímu zastupitelství v Praze podaří znalce sehnat, termín dodání posudku je zhruba půl roku. Situace je podle mluvčího Aleše Cimbaly žalostná.
3: Reálně však nastávají i takové situace, kdy jsou přislíbené posudky dodány i s několika měsíčním zpožděním.
2: Že je znalců v některých oborech nedostatek, připouští i Ministerstvo spravedlnosti. Kvalitu posudků to ale nesmí ovlivnit, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
4: Protože znalec vždy musí posudek vypracovat s odbornou péčí.
2: Znalečné sice zákon nakonec navýšil, rozdíl ale přetrvává. Úpravu, po které odešly tisíce znalců, prosadila bývalá vláda Andreje Babiše z ANO. Nevyvážená je podle předsedy Komory soudních znalců Vladimíra Váchy i z jiných důvodů, než jsou finance. Citujeme z jeho písemného vyjádření.
5: Znalec není žádným zaměstnancem rezortu spravedlnosti, ale zcela nezávislým externím subjektem poskytujícím vysoce specializovaný odborný servis.
2: V 50 oborech evidovala komora kolem roku 2010 znalců zhruba 12 tisíc. Teď jich je v rejstříku ministerstva 5113, tedy méně než polovina. Navíc ne všichni znalci posudky opravdu vypracovávají, říká ministr Tejc.
4: Podle údajů, které mám z května tohoto roku, bylo na seznamu znalců zapsáno 2300 znalců, kteří od zprovoznění elektronické evidence znaleckých posudků, tedy od konce roku 2022, nezapsali do evidence žádný znalecký posudek.
2: Ministerstvo spravedlnosti teď pracuje na úpravě zákona, která by nedostatek měla vyřešit. Jak to neupřesnilo? Zákon chce předložit nejpozději příští rok. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

Teplotní rekord pro 5. srpen překonalo 91% stanic v Česku. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia. Část obyvatel Prahy 6 přitom musí zvládat horka bez tekoucí vody. Havárie vodovodu se dotkla tisíců odběratelů. V reportáži povíme víc.

0: Tisíce lidí v Praze 6 jsou kvůli havárii vodovodu od včerejšího odpoledne bez tekoucí vody. Porucha se nejvíc dotkla obyvatel Dejvic, Liboce, Veleslavína a Vokovic. Někde mají domácnosti nižší tlak v potrubí, jinde si pro vodu musí k cisternám na ulici.
1: U cisterny s pitnou vodou v ulici José Martího se dnes odpoledne tvořila fronta lidí, kteří se chtěli v horku schladit anebo potřebovali vodu na vaření, jako třeba pan Ondřej.
2: No, je to těžký, no. Jako my naštěstí máme bazén, takže aspoň jako tam se dá trošku schladit, ale je blbý, jestli člověk musí dosti umývat ruce petkama, no. A celkově se jako nedá moc vařit v tomhle tom, že umývat nádobí a tohle člověk musí furt chodit pro vodu, takže je to dost nepříjemný.
1: Kvůli velkému množství lidí bez vody byla ale cisterna brzy prázdná a technici pražských vodovodů a kanalizací ji museli přijet doplnit. O tom se přesvědčil pan Pavel.
3: My jsme přišli tatínkovi doplnit vodu, aby měl čím splachovat a co pít. Samozřejmě jsme mu donesli nějakou vodu v lahvích, kterou jsme nakoupili, ale teďka jsme u cisterny a to je prázdná. Volali jsme na PVK. A ty nám řekli, že to řeší.
1: Pan Petr si raději nakoupil zásobu balené vody.
4: Tím, že je tady kousek hnedka večerka, tak nebyl problém se dozásobit. Nevidím to jako velký problém, ale samozřejmě v tom horku je lepší se vysprchovat ve sprše než pod PET lahvojí.
1: Vodovodní řad praskl včera odpoledne. Bez vody bylo 21 tisíc odběratelů v Praze 6. Některým z nich už voda teče, říká mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
5: Během dopoledních hodin se nám podařilo část zákazníků napojit na jiné pásmo. V tu chvíli zcela bez vody je 5,5 tisíce zákazníků a ten zbytek již vodu mají, ale s nízkým tlakem.
1: Vodohospodáři předpokládají, že závadu opraví do zítřejšího odpoledne. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Devatenáct hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek a další zprávy.
2: Teplotní rekord pro dnešní den překonala většina dlouhodobě měřicích stanic v Česku. 156 z víc než 170. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku. Tam teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia. To je zároveň nový rekord pro Moravu a Slezsko. Na všech ostatních stanicích zůstaly odpolední teploty pod hranicí 40 stupňů. Zítra se má extrémní horko zmírnit. V pátek by pak teploměry neměly ukázat víc než 30 stupňů. Maloobchodníkům se i v červnu dařilo, tržby jim meziročně vzrostly o 3,6%. Informuje o tom Český statistický úřad. K růstu tržeb nejvíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se třeba lékárnám nebo obchodům s potravinami. Poklesl naopak prodej elektroniky nebo sportovního a rekreačního zboží. Po úderu ukrajinského dronu začal hořet sklad největšího ruského internetového prodejce Wildberries. Jeden člověk je zraněný, oznámili to tamní úřady. Sklad je v Tulské oblasti na západě Ruska. Útokům v noci čelila taky Ukrajina. Na povrch měsíce spadl čtyřtunový kus rakety Falcon 9. Poslední rok nekontrolovaně cestoval vesmírem. Dopad zanechal na povrchu několik desítek metrů široký kráter. Srážku sledovali nadšenci i experti z celého světa. Teď budou zkoumat, jak náraz ovlivní lunární povrch. Výsledky by mohly pomoct s vývojem měsíčních základen. Sport. Italský cyklista Jonathan Milan vyhrál i třetí etapu závodu kolem Polska a připsal si už třetí vítězství v řadě. Jezdec stáje Lidl Trek ovládl závěrečný sprint a upevnil si vedení v průběžném pořadí. Jediný český účastník Petr Kelem je celkově před čtvrteční horskou etapou 93.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D11 u Sadské i na D8 u Velemína. Na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové kus za sjezdem na Lysou vzniká kolona z 23. kilometru k exitu 25 Sadská. V omezení tam nabourala 3 osobní auta, zdržení 25 minut. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy opatrněji hned za sjezdem na Velemín. Přehnala se tam bouřka a na vodě havarovalo osobní auto. Narazilo vpravo do svodidel na kilometru 51,5 je zabraný v levotočivé zatáčce konec připojovacího pruhu. Na silnici 35 Hradec Králové Mohelnice za sjezdem na Svitavy kus za kruhovým objezdem u Koclířova čekejte kolony obou směrně zhruba 2 kilometry před hřebečským tunelem havarovala dodávka zdržení kolem 10 minut. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 ve druhém Cholupickém tunelu respektujte světelné značení, uzavřený pravý pruh, na konci tunelu v něm stojí porouchaný kamion, už je u něj policejní motohlídka. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most se přímo u nájezdu z Vídeňské srazilo několik aut, jedno skončilo na střeše, zabraný zůstává levý a střední, průjezdný pravý a připojovací pruh, kolona od McDonald's u sjezdu na Libuš, zdržení 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra přes den bude v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Ty můžou být i silné. K večeru pak budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude nejprve jasno až polojasno, později oblačno s přeháňkami nebo i bouřkami. Během dne bude postupně od západu přibývat oblačnosti. A nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37 a na horách většinou kolem 24. To byly zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, dál je s vámi Štěpán Pokorný.
1: 19 hodin 34 minuty k tomu a teď Dermot Kennedy.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Vědci z Vysoké školy Báňské v Ostravě varují, že suchá krajina hoří téměř jako politá benzínem. V univerzitních laboratořích teď zkoumají vlastnosti různých přírodních materiálů a jejich hořlavost při extrémním suchu a teplu. Podíváme se tam už za chvilku na Radiožurnál.

0: metal is dead. V současném suchém a horkém počasí stoupá riziko požáru, varují předtím i vědci z Vysoké školy báňské v Ostravě. Ti v současnosti zkoumají, jak rychle může oheň vzniknout ve vysušené krajině. Stačí k tomu nepozornost u grilu, ale i špatně položená skleněná lahev. Odborníci doporučují, aby lidé sledovali i výstrahy meteorologů.
1: Budeme si demonstrovat, jak snadné je vlastně zapálit zralou slámu v tomto počasí. Jo.
2: Mám teď v ruce pytlík pšenice. Jsem v takové speciální místnosti s Adamem Tomíčkem z Vysoké školy báňské. Vidím tady jakoby ohořelé dveře a nějakou mísu, která už taky asi nějaký požár zažila.
1: Představte si, že tohle toto je v nějakém pásu 100 metrovém na poli. Stačí jediné místečko, kde to zapálíte a je to, říkám, horizontální vzorek, který teda z hlediska dispozice hoří velice špatně a vidíte, že se to šíří úplně hravě, prohořívá to do hloubky, nezůstává prakticky žádný nezhořelý zbytek.
2: Adam Tomíček přiznává, že když je mimo práci a rozlíží se kolem sebe, tak přemýšlí nad tím, co jak rychle hoří.
1: Jsme samozřejmě trošku profesně deformovaní. Vidíme prostě kolem sebe, tak jako kdybyste viděli, že je kolem vás rozlitý benzín, tak to působí podobně, protože skutečně ta zapalitelnost je extrémní a je velice nebezpečné jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm anebo poblíž těchto prostor.
2: Výstupy z laboratoří Fakulty bezpečnostního inženýrství ale neslouží jenom k tomu, abychom viděli, co jak rychle hoří. Dají se použít jako vstupní data pro různé aplikace a palivové modely, jak mi vysvětluje Martin Trčka.
3: Pokud zkoumáte požárně technické charakteristiky, výstupy těchto vlastností těch hořlavých látek představují nějaké základní parametry, které potom následně potřebujete například pro vyšetřování příčin požáru, dnes se velmi hojně využívají v oblasti modelování požáru. Bez těchto hodnot ten model neumí fungovat.
2: Je pravděpodobné, že se sucha budou vracet častěji a s nimi i letní požáry. Z Ostravy Adam Tomáš, Radiožurnál.

Ani po více než 5 letech od vyhroceného osmifinále Evropské ligy mezi Slaví a Rangers nebudí červená hvězda ve Skotsku jen fotbalové emoce. Dnes se s tím budou muset vyrovnat i slávistky, které v Glasgow vstoupí do kvalifikace Ligy mistryň. No a ještě před 20. hodinou stihneme ve večerním radiožurnálu přidat další informace.

0: Fotbalistky pražské Slávie vstoupí dnes večer do kvalifikace Ligy mistryň. Ve druhém předkole je ve Skotsku čeká Glasgow Rangers, co můžou od prvního soutěžního zápasu sezóny očekávat a jaká atmosféra je před duelem v Glasgow. O tom si víc řekneme s Jakubem Kantou. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Na úvod se ale trošku vrátíme do historie. Můžeme si připomenout vyhrocené utkání fotbalistů Slávie proti právě skotským Rangers v osmifinálovém duelu Evropské ligy v roce 2021, po kterém došlo i k napadení českých fotbalistů. Je cítit stejné napětí u skotských fanoušků i dnes po více než 5 letech.
1: Ano, podle kapitánky Diany Bartovičové ta nevraživost pořád cítit v ulicích Glasgow je. Tak to o tom mluvila v dopoledním rozhovoru na radiožurnálu Sport.
2: Já si pamatuju, že tehdy nám dokonce i zablokovali ženský instagramový účet a dneska nám ráno na snídaní říkali, že bychom neměli úplně sami chodit do města na nějaké procházky a tak, protože málem napadli našeho maséra večer, když byl na procházce, že mu někdo z Rangers fanoušku vyhrožoval, že tady s tou hvězdou tady po městě chodit nebude.
1: Řekla Bartovičová, podle které se snaží být fotbalistky Slávie co nejopatrnější, aby předešly případným konfliktům.
0: Slávia dnes odehraje první ostrý zápas nové sezóny. Jak jsou na něj fotbalistky připravené?
1: Slávistky mají za sebou letní přípravu, ve které většinu zápasů zvládly vítězně, zároveň jsou dnes papírovými favoritkami. Rangers ale přes léto obměnili kádr a Slávia měla problém najít dostatek materiálu k přípravě, takže trenéři vycházeli hlavně z videoanalýz posledních utkání. Dobrou zprávou pro Slávy ale je, že v brance zůstává Barbora Votíková, o kterou měl velký zájem Manchester City. Z přestupu nakonec sešlo, Votíková i vedení pražského týmu se shodli, že pro její další rozvoj je lepší zůstat v Česku, kde bude pravidelně chytat.
0: Kvalifikace Ligy mistryň se oproti mužskému systému hraje jinak, tak pojďme to vysvětlit.
1: Na rozdíl od mužů se druhé předkolo nehraje systémem doma venku, ale formou čtyřčleného miniturnaje. Podle dnešního výsledku nastoupí slávistky za 3 dny, tedy buď ve finále o postup do další fáze kvalifikace, nebo v utkání o 3. místo, a tedy pokračování v novém Europa Cupu. Jejich soupeřkami budou vítězky vítězky utkání mezi Ajaxem Amsterdam a Brandby.
0: Fotbalistky Slávie tedy dnes vstoupí do kvalifikace Ligy mistryň proti skotským Rangers. Zápas začne ve 20:30. My jsme o tom mluvili s Jakubem Kantou. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Odhalili je kamery a zapomenutý telefon. Víme, jak policisté přišli na vrahy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Rozebereme to ve třetím díle naší letní četby.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy připravil Vojtěch Tomášek.
1: V Česku chybí soudní znalci, prodlužuje to některá soudní řízení. Irán a Omán dokončují dohodu o Hormuzském průlivu, shodli se na trase plavby. Fotbalistky Slávie dnes vstoupí do kvalifikace ligy mistryň proti skotským Rangers. A zítra bude oblačno, hlavně v Čechách, s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 37 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Za posledních 5 let klesl počet soudních znalců na polovinu. Teď jich je v seznamu Ministerstva spravedlnosti něco přes 5 000. Podle komory soudních znalců je na vině zákon z roku 2021, podle kterého měli všichni znovu skládat odborné zkoušky. Tisíce lidí pak hromadně od znalectví odešli. Projevuje se to i na délce soudních řízení. Protahují se hlavně posudky z psychologie, psychiatrie anebo sexuologie. Připouští mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
3: U komplikovaných a složitých věcí týkajících se například hospodářské trestné činnosti nebo trestné činnosti v souvislosti s moderními technologiemi se objevují také problémy, kdy není vůbec možné sehnat takový znalecký ústav, který by byl schopný komplexně danou problematiku posoudit.
1: Ministerstvo spravedlnosti o nedostatku znalců ví, chystá další úpravu zákona, který by s ním měl pomoct. Jak přesně, ale rezort nezdělil. Irán a Omán se shodli na trase plavby v Hormuzském průlivu, uvedl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghai. Dodal, že společné prohlášení obou zemí o podmínkách plavby průlivem je v konečné fázi. Pro globální obchod s ropou a plynem je klíčové. Baghai ale varoval, že dohoda mezi Iránem a Ománem nestačí k zajištění toho, že Hormuzský průliv bude bezpečný. Podle něj v oblasti způsobují nestabilitu Spojené státy, které blokují iránské přístavy. Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu tvrdými údery, pokud Hormuzský průliv neotevře. Plavba je tam výrazně omezená od konce února, kdy začaly americké a izraelské útoky. Izraelská armáda zahájila nové útoky taky na jih Libanonu. Předtím vyzvala obyvatele k evakuaci. Podle agentury AFP se to stalo poprvé po několika týdnech. Izrael své kroky zdůvodňuje porušením příměří ze strany libanonského hnutí Hizbalah. Údery provádí v době, kdy v Římě pokračuje další kolo jednání mezi izraelskými a libanonskými představiteli. Hizbalah tato jednání vedená libanonskou vládou odmítá.

0: Policisté museli během nepříznivého počasí zasahovat a zachraňovat dva paddleboardisty, kteří se i přes blížící se bouřku vydali doprostřed jezera. V době, kdy složky integrovaného záchranného systému stále pokračují v náročné pátrací akci, museli své síly věnovat i této zbytečné události.
1: Policie proto apeluje na návštěvníky jezera, aby respektovali varování před bouřkami a zbytečně neriskovali.
2: Sport. Fotbalistky Slávie dnes zahájí kvalifikaci Ligy mistryň. Ve druhém předkole nastoupí v 8:30 večer na hřišti skotského Rangers. Pro české fotbalistky půjde o první soutěžní nové sezony utkání, sehrály jen přípravná utkání. Pokračuje kapitánka týmu Diana Bartovičová.
3: Ta příprava, myslím si, že byla dobrá a všechno bylo směřované k tomuhle zápasu, protože vlastně tady těma dvouma zápasema vlastně začíná pro nás ta sezona a podle toho pak můžeme říkat, jestli bude úspěšná nebo neúspěšná.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D11 za Lysou nad Labem a překážka před Hlochovským tunelem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové budete brzdit za odbočkou na Lysou nad Labem. V koloně od 22. kilometru se popojíždí až do omezení u Sadské na 25. kilometr. Tam výrazně překážela havarovaná vozidla. Ta už ale dali na stranu. Provoz vedený jedním pruhem by tak mohl zrychlovat, zatím je tam zdržení zhruba na 20 minut. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 opatrně před Hlochovským tunelem. Na 14. kilometru zasahují hasiči u požáru na kamionu. A nebylo třeba zastavit provoz, je ale omezený, jede se pouze levým pruhem. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za sjezdem na Velemín. Na 51. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Blokují konec připojovacího pruhu a je to v mírné zatáčce. V Praze na jižní spojce ve směru na Černý most u nájezdu z Vídeňské likvidují následky nehody několika vozidel. Zavřený zůstává levý a střední pruh, kolona se zkrátila a teď je to asi na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci budou od jihozápadu dál postupovat přehánky, déšť nebo bouřky. Ochladí se na 23 až 18, na horách na 17 stupňů. Zítra přes den bude v Čechách oblačno až zataženo s přehánkami a bouřkami, ty můžou být i silné. K večeru pak budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno až oblačno, jen ojediněle s přehánkami nebo bouřkami. Během dne pak bude postupně od západu přibývat oblačnosti. A nejvyšší teploty zítra 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 a na horách většinou kolem 24 stupňů Celsia. To byly zprávy. Dál posloucháte večerní radiožurnál, teď už je s vámi Richard Jandovský.
6: Je středa, 5. srpna a my vám přejeme pěkný večer. I když si podle něj už hodinky asi neřídíme, pořád je časové znamení ozývající se z rozhlasu zárukou přesnosti a času. Právě letos je této rozhlasové tradici 100 let, no a tak její vývoj připomeneme ve třetím díle našeho seriálu Rozhlasové stovky. Určitě si ho nenechte ujít po kapele Coldplay a my přejeme příjemný poslech.
7: Večerní radiožurnál
4: a Richard Jandovský.

0: S vámi je večerní radiožurnál a za 5 minut bude 8:45. Odmávnutí praporku a úderu gongu přes 6 až ke 4 signálům. Taková byla cesta časového znamení rozhlasové tradice, které je letos právě 100 let. V pravidelných denních dobách ho československý rozhlas začal vysílat 1. dubna 1926. Před zpravodajskými relacemi ho ve vysílání slyšíte dodnes.
1: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
2: Řídit si hodinky podle rozhlasu bývalo samozřejmostí nejen pro Hujera ve filmu Marečku, podejte mi pero. První časové znamení, které se dochovalo v archivu Českého rozhlasu, je z poloviny 30. let.
3: Byl takový dlouhý, táhlý tón, strašně dlouhý proti těm tečkám, které byly později a které jsou do dneška. Bylo takové dost, já bych řekl, skoro otravné.
2: Soudí archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Časové znamení se tehdy vysílalo pouze dvakrát denně, v poledne a potom ve 22 hodin.
3: To večerní, nebo respektive noční, mělo někdy takovou zvláštní produkci, by se dalo říct. Protože když přetahoval nějaký pořad, tak se klidně to časové znamení vnořilo do toho pořadu. Kromě hudebních pořadů. A v tom případě se vysílalo to časové znamení až ve 22.15, tehdy už se vysílaly zprávy ČTK, takže klidně to vrhli do těch zpráv ČTK.
2: Tak se dochoval například záznam zpráv z 22. září 1937.
4: V Praze dne 22. září 1937. Doktor Edvard Beneš.
2: Bylo to den po pohřbu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
4: Tělesná schránka prezidenta osvoboditele Masaryka odpočívá od včerejšího večera na Lánském hřbitově po boku paní Charlotte Garrigue Masarykové.
2: Časovým znamením tehdy bývala frekvence komorního A, prý proto, aby si podle něj mohli i muzikanti ladit nástroje. Za války se časové znamení vysílalo každou čtvrt hodinu. V roce 1947 zaznělo poprvé moderní 6-bodové časové znamení. To vydrželo nezměněné až do roku 1984.
5: Pak se vedly diskuse mezi posluchači, kdy je vlastně přesně ten časový údaj, kdy je ta celá, jestli je to na začátku toho, kdy z rozhlasu je slyšet časový signál, anebo až na konci, tak se to potom kodifikovalo a udělala se ta poslední tečka časového znamení delší a to je ten čas.
2: Připomíná moderátor radiožurnálu Jan Pokorný. 6 signálů zůstávalo ve vysílání až do roku 1999, kdy se původních 5 teček a 1 čárka zkrátili na 3 tečky a 1 čárku. A tak časové znamení znají posluchači z vysílání dodnes.
6: Dobré ráno v 7 hodin.
2: Dlouhá léta rozhlas využíval k určování přesného času hodiny v pražském Klementinu. Zpočátku se časové znamení ke studiím na Vinohradské přenášelo telefonem, připomněl v našem vysílání před časem Stanislav Hemer, který měl znamení v rozhlase na starost.
7: Přesný čas jsme odebírali z pražského Klementína a porovnávali s našimi hodinami. Tam byly staré hodiny ještě s kyvadlovým závažím a seřizovalo se to ještě pomocí závaží, který se přidávalo na kyvadlo, buď nalevo nebo napravo. Záleželo taky na vlhkosti, záleželo na počasí, takže tam se to závaží přidávalo, aby jsme dodrželi přesný čas.
2: Dnes se časové znamení řídí satelitem. Z budovy na Pražských Vinohradech odchází ve skutečnosti poslední dlouhý signál o vteřinu dřív, aby k posluchačům doputoval na mikrosekundu přesně. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: Cranberries byly na Radiožurnálu a my se zastavíme taky na Václavském náměstí v Praze, kde je ode dneška zakopaná časová schránka pro následující generace. Co všechno v ní naši následovníci najdou, prozradíme za pár minut. Teď vám ale taky Zelená vlna a Michal Šofr řekne aktuality z dálnice D1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem aktuálně prošla bouřka mezi odbočkami na Divišov a Vlašim. Na 41. kilometru je na vozovce velký nepořádek, větve a také popadané dopravní značení.
3: Je tam smetený dopravní značení do levýho pruhu a zároveň o kousek dál je větev uprostřed dálnice.
2: Podobné situace například i ve východních Čechách po přechodu bouřkových mraků, například na silnice s Chrudimi do Vysokého Mýta. Dejte velký pozor, v obci Hrochův Týnec na vozovce popadané stromy, je to průjezdné kyvadlově mezi odbočkami na Chroustovice a Hrochův Týnec. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Současný tisk, bankovky nebo pohlednice. To všechno obsahuje časová schránka, která ode dneška leží pod povrchem rozestavěné tramvajové tratě na Václavském náměstí v Praze. Pokud ji někdo v budoucnu najde, dozví se třeba, kdo v roce 2026 v Česku vládl, nebo jak se dnes lidé baví a kde nakupují.
1: Přijde mi, že to je hezký. A pokud někdy se zase jednou někdo rozhodne, že bude tady vykopávat na Václaváku nějakou díru a tu schránku jako vyndá, tak to určitě má jako smysl.
2: Marie Vaňasová každý den chodí přes Václavské náměstí do práce, mimo jiné kolem místa, kde je teď zakopaná časová schránka. Kdybyste měla možnost sama do takové schránky přispět, co byste tam dala?
1: Třeba nějaké fotky, jak to Václavské náměstí jako vypadalo třeba před tou rekonstrukcí, teďka během té rekonstrukce, možná bych tam dala nějaké noviny z dnešní doby, aby lidi věděli vlastně, co se dělo.
2: Právě noviny z tohoto týdne ve schránce skutečně jsou. Dala je tam ředitelka Sdružení Nového města pražského Monika Vlková.
3: V té schránce je přibližně 30 různých předmětů. Je to spoustu vzkazů, jsou to mince. Dali jsme tam samozřejmě dopis budoucím generacím.
2: Nebo třeba policejní nášivky, manžetové knoflíky i pivní sklenici.
3: Taky jsme tam dali takový materiál, který má asi 20 stran, je to rok 2026 poselství z Václaváku, kde jsme popsali vlastně tu současnou dobu. To znamená, co právě žijeme, jaká je politická situace. Co stojí, čím se bavíme, jak čteme, jak všechno kupujeme na internetu, zkrátka to, jak vypadá vlastně tahle ta doba.
2: Plastová bedna s předměty je ode dneška uložená zhruba metr a půl pod rozestavenou tramvajovou tratí. Tu by stavbaři měli dokončit za 10 měsíců. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka jsou v některých částech Václavského náměstí už hotové povrchy a zasazené stromy.
4: Ty práce vlastně budou probíhat tak, abychom mohli dát do užívání tu horní část Václavského náměstí a samozřejmě zahájit provoz tramvají na konci června roku 2027.
2: Vybudování zhruba půlkilometrové tramvajové tratě bude stát přes miliardu korun. Z Prahy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.

0: vámi je večerní radiožurnál a za minutu bude 8:30. Ve vysílání teď uslyšíte letní speciál z pravodajského podcastu Vinohradská 12. Matěj Skalický čte z knihy Laury Kelly Kalinské Vražda Jána a Martiny Vyšetřování.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Odhalili je kamery ve Velké Mači a taky zapomenutý telefon. Dokonce pomohl i nečekaný svědek. Víme, jak policisté přišli na vrahy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Dozvíte se to i vy ve třetím díle četby o vyšetřování případu, který na Slovensku dodnes vyvolává otázky. Dnes je středa 5. srpna.
2: Vražda Jána a Martiny. Vyšetrovanie. Napísala Laura Kelly Kalinská. Vydal Ringier Slovakia Media. Diel 3. Časť 1. Trasa páchateľa.
1: Po týdnu prozkoumávání videozáznamů z Velké Mače narazil vyšetřovací tým na záběry, které u jeho členů vzbudili velkou pozornost. Pocházeli z bezpečnostních kamer místní pizzerie, která se nachází v areálu fotbalového stadionu. Vzdušnou čarou je to jen několik set metrů od domu Jána a Martiny. Všimli jsme si pohybu podezřelé osoby, která zahalená prošla před budovou. Zhruba o 2 hodiny později se vrátila zpět. Stalo se to večer 21. února 2018. Po čase jsme zpětně zjistili, že stejná osoba je i na dřívějších záběrech pořízených před několika dny. Vzpomínal šéf týmu Kuciak, vyšetřovatel Petr Juhás. Nejdřív tedy policisté objevili záběry, na kterých se v den vraždy po vesnici pohyboval neznámý muž, zahalený do kapuce a kabátu. Začali ho označovat jako zájmovou osobu číslo 1. Potom narazili na záznam ze stejných kamer z 15. února, tedy 6 dní před vraždou, na kterém před objektivy prošly hned 2 velmi podobně zahalené osoby. Šli po stejné trase jako člověk na záznamu ze dne vraždy, tedy od fotbalového hřiště směrem k rodinným domům. Časový údaj na videu odhalil, že to bylo v 19 hodin a 22 minut. Po krátké chvíli, přesně v 19 hodin a 34 minut, se dvojice stejnou cestou vracela zpět. Snímky ale byly černobílé a v nízkém rozlišení. S velkým úsilím se z nich podařilo rozpoznat na nejvýš styl chůze této osoby, respektive dvojice. Přibližnou výšku postav policisté pouze odhadovali. Další rysy, nebo dokonce tvář, nebylo možné identifikovat. Kamery k tomu nebyly určeny. Přesto poskytly ještě jedno svědectví. Po vraždě už tudy ani jedna z postav neprošla. Objektivy kamer mířily pouze na okolí pizzerie a stadionu. Nedokázali zachytit dění na příjezdových cestách k danému místu. Ty se už nacházely mimo jejich zorné pole. Policejním analytikům proto nezbývalo nic jiného, než prověřit záznamy z okolních kamer. Kromě videí z nedalekých mrazíren se jim podařilo získat i záběry z kamery místní lovecké chaty. A tehdy to přišlo. Na záznamu pořízeném v den vraždy si analytici všimli podezřelého auta, které v 18 hodin a 29 minut zastavilo na křižovatce nedaleko stadionu. Řidič uvedeného vozidla nezhasne dálková světla, na záznamu není vidět, že by do vozidla někdo nastoupil nebo z něho vystoupil. Taky není vidět žádný pohyb řidiče mimo vozidlo. To se uvádí v policejním dokumentu. Za necelé 2,5 minuty auto znovu pokračovalo v jízdě směrem ven z Velké Mače. Záběry neodhalily přesný typ auta ani jeho poznávací značku. Policisté věděli pouze to, že se jednalo o vozidlo nižší třídy s větší karoserií a světlou barvou. Událost časově zapadala do předchozích zjištění o podezřelé osobě, která se v den vraždy pohybovala po Velké Mači. Kamery u stadionu ji zachytily jen 2 minuty poté, co podezřelé vozidlo zastavilo na křižovatce. I když záznam z křižovatky nedal odpověď na otázku, jestli tento člověk vystoupil právě z podezřelého auta, dostal se do centra pozornosti vyšetřovacího týmu. Ten pak začal hledat souvislosti s událostí, kterou kamery u stadionu zachytily asi o 2 hodiny později. Znovu před nimi prošla podezřelá osoba, ale tentokrát se vydala opačným směrem. Vzdalovala se od rodinných domů a zjevně měla naspěch. Policisté uvažovali takto. Dům Jána a Martiny, tedy místo činu vraždy, je od kamer pizzerie u stadionu zhruba 250 až 300 metrů daleko. Tahle vzdálenost se dá zrychleným krokem ujít za 2 až 2,5 minuty. Lze vyvodit závěr, že v případě, že by pachatelem činu byla zájmová osoba číslo 1, která byla zachycená při zrychlené chůzi na kameře u pizzerie ve 20 hodin a 25 minut, tak je možné čas vraždy stanovit na časové období mezi 20.22 a 20.23 dne 21. února 2018. To si zapsali vyšetřovatelé do úředního záznamu. Ve stejnou dobu se Ján s Martinou skutečně odmlčeli a přestali komunikovat s okolím. Vyšetřovatelé to vědí zcela přesně na základě údajů z Jánova notebooku a z Martinina telefonu. Naposledy ho použila ve 20 hodin a 21 minut. Na počítači pak byla poslední aktivita přibližně o minutu později. Pokud byla zájmová osoba číslo 1 z kamerového záznamu skutečně vrahem, čekala v blízkosti svých obětí velmi dlouho. Zdržela se tam přibližně 114 minut. Chvíli na to se na křižovatce nedaleko stadionu znovu objevilo světlé auto stejného vzhledu jako v prvním případě. Mimochodem, nebylo to během toho večera poprvé, co se řidič mimořádně podezřelého vozidla vrátil na křižovatku ve Velké Mači. Stejné auto se tam tehdy objevilo celkem 3krát. Poprvé krátce před 6:30, podruhé chvíli před 7:30 a potřetí přibližně v 8:30 večer. Policejní záznam o druhém průjezdu auta ve Velké Mači odhaluje, že řidič provedl neobvyklý manévr. Vozidlo vjede na křižovatku a chvíli tam postojí. Po zacouvání se otočí a asi po 1 minutě odjíždí tím směrem, odkud přijelo, zapsali si policisté. Tenhle druhý příjezd do vesnice vypadal, jako by se řidič přijel na vlastní oči přesvědčit, jestli tam na něho už někdo nečeká. A jako by tam nenašel toho, koho hledal.
2: Časť druhá. Nečakaný svedok.
1: Informace o hledaném podezřelém autě se šířily mezi lidmi. Vyšetřovací tým byl totiž obrovský a mnoho operativců se na vozy vyptávalo svých zdrojů v terénu. Nakonec se ukázalo, že to vůbec nebylo na škodu. Policistům se totiž přihlásil třicátník René Nitraj z Velké Mače. Přiznal, že i on už o hledaném autě slyšel a sám si všiml něčeho podezřelého. Bylo to v neděli 18. února 2018, tedy 3 dny před vraždou, když se vydal pro cigarety na benzínku do Sládkovičova. Byla tma, asi 10 hodin večer. Pozdní návštěvu čerpací stanice využil také k tomu, že se připojil k tamnější bezplatné Wi-Fi a surfoval na internetu. Seděl přitom ve svém autě a přes okno si všiml, že na nedalekém parkovacím místě vyhrazeném pro vozíčkáře stojí taky auto. Podle jeho slov to byl Peugeot Partner světlé barvy. V šeru u benzínky se mu zdálo, že mohlo být světle modré nebo modrošedé. Není jasné, jestli tušil, že skoro stejné auto vyrábí taky značka Citroen. Vozidlo ho každopádně zaujalo, protože takové má i otec jeho kamaráda. Všiml jsem si ale poznávací značky, která začínala na KN. A hned jsem věděl, že to není jeho auto. Vybavil si z paměti, aniž by tušil, že je prvním, kdo policistům řekl o registrační značce auta z Komárna. Všiml jsem si, že to auto má nastartovaný motor. Zaparkoval jsem tak, že jsem měl to vozidlo po své pravé straně. Mezi námi zůstala dvě volná místa. Některé věci si pamatoval přesně, jiné jen matně. Třeba takových poklic si nevšiml, ale tušil, že zahlédl tažné zařízení a možná i tmavší zadní okna. Zatímco ťukal do mobilu, otočil hlavu směrem k nastartovanému autu a viděl, že tam někdo sedí. Zajímalo mě, proč tam ten Peugeot Partner stojí tak dlouho, tak jsem se podíval i na řidiče. Právě v tu chvíli jsem si všiml, že i on se na mě dívá. Všiml jsem si, že měl na hlavě čepici, takovou černou, respektive tmavé barvy. Měl ji nasazenou těsně na hlavě, přes polovinu uší. Materiál čepice byl tenký, nebyla to pletená čepice. Měl na sobě tmavou bundu, ale spíš to byl tlustý svetr. Nebyla to žádná šustákovka, ale zároveň to nebyla ani zimní bunda, popsal muž. Když se pohledy obou setkaly, řidič se k němu otočil zády. Měl jakoby větší hlavu kulatou, byl trochu při těle, alespoň podle obličeje, a měl jemné strniště po celé tváři. Sypal ze sebe nečekaný svědek jeden detail za druhým. Prý má dobrou paměť na tváře a vždycky alespoň ví, jestli člověka vidí poprvé, nebo ho už někde potkal. Kdybych toho člověka uviděl, myslím, že bych ho poznal, řekl policistům. Byl si tak jistý tím, co viděl, že byl ochotný pomoct policejnímu technikovi nakreslit identikit. V tom vozidle jsem nikoho dalšího neviděl, ale podle chování řidiče si myslím, že tam byla ještě jedna osoba. Siluetu ale nespozoroval, jenom to odvodil. Po 3/4 hodině řidič světlého auta s neznámou posádkou rozsvítil světla a odjel. Za pár minut vyrazil z benzínky i René Nitraje a vracel se do domu do Velké Mače. Jel jsem rychlostí 100 až 110 km za hodinu a to auto, které stálo vedle mě, jsem dohnal u lesa, když odbočovalo směrem na Velkou Maču, na vedlejší cestu směrem doleva, vzpomínal muž. Vozidlo s poznávací značkou Komárna jelo nepřirozeně pomalu, jako by se někdo jen tak projížděl bez jasného cíle. Nitraj pokračoval domů, ale ve zpětném zrcátku ještě viděl, jak podezřelé auto pomalu odbočilo na cestičku k místním mrazírnám. A ty jsou za křižovatkou, na které kamera zachytila hledané vozidlo před vraždou i po ní. Polemiku o tom, jestli se na kamerách objevuje Peugeot nebo Citroën, nakonec ukončil technický poradce a odborník na tyto značky Martin Rudohradský. Na základě konkrétního dílu zjistil, že se vyráběl pouze pro značku Citroën a tím skoro na vlas podobné auto značky Peugeot vyloučil. Potom zaznamenal ještě jeden detail. Po prostudování fotografií z místa činu jsem si na vozidle všiml tvaru pravého blatníku. Podle jehož zakřivení se dá auto blíže určit. Jednalo se o vozidlo výrobní fáze číslo 2 modelu Citroën Berlingo M59. A tahle auta se vyráběla od roku 2002 do 2. října roku 2005.
2: Část 3. Rébus s mobilmi.
1: Zatímco jedna skupina policistů pátrala po autě, druhá procházela nekonečný seznam telefonních čísel. Vyšetřovací tým si od mobilních operátorů vyžádal čísla všech telefonů, které se v období před vraždou, během ní i bezprostředně po tomto činu pohybovaly v okolí Velké Mače a zachytili je tamní komunikační buňky. Pokud člověk aktivně používá mobil, operátoři můžou zpětně zjistit, z jaké oblasti přibližně volal nebo posílal SMSky. Telefon se totiž připojuje k takzvané BTS stanici, která zpracovává data a přenáší je do druhého zařízení. Policejní analytici tímto způsobem získali tisíce údajů a proto museli přistoupit k vylučovací metodě. Nejprve vyřadili místní obyvatele. Potom zúžili seznam aktivních mobilních telefonů pouze na pravděpodobný čas vraždy a konkrétní místa, kudy mohli podezřelí procházet. Pořád ale zůstávaly stovky mobilních telefonů, které museli projít. Vyšetřovací tým nakonec přistoupil k něčemu, co v historii slovenské kriminalistiky nemělo obdoby. Od mobilních operátorů si vyžádal i záznamy o takzvaných neaktivních telekomunikačních operacích. Jedná se o seznam konkrétních mobilních čísel, ze kterých se nevolá ani ne-SMS-kuje, ale operátoři o nich přesto mají informace, kde se pohybovali a jaké BTS stanice je zachytili. Policie prostě chtěla záznamy o mobilech, ze kterých se v té době nevolalo ani nepsalo, jen se pohybovali v okolí. Operátoři se nejdřív tvářili, že takové záznamy ani nemají. Na základě příkazu se nám je ale nakonec získat podařilo, vysvětlil šéf týmu Kuciak Peter Juhás. Protože dat o neaktivních mobilních telefonech bylo násobně víc než o těch aktivních, policisté se zaměřili pouze na trasu z Velké Mače směrem na jih, konkrétně na Komárno. Z výpisů zjistili, že existují dvě čísla, jejichž majitelé se bezprostředně po vraždě prozvonili. Jeden telefon byl poprvé zapnutý v 18.19 a připojil se k vysílači ve Sládkovičově. Policisté zkontrolovali záznamy z kamer, na kterých bylo podezřelé auto a zjistili, že Citroen Berlingo o 2 minuty později zachytila kamera na tamním kruhovém objezdu. Právě směřoval do Velké Mače. Druhé číslo se aktivovalo až ve Velké Mači v 18.28. O 90 vteřin později zachytila kamera pizzerie u stadionu zájmovou osobu číslo 1, tedy podezřelého muže s kapucí na hlavě. Další hodinu se mezi mobily nic nedělo, ale v 19.32 poslal majitel jednoho mobilu na druhý SMSku, která zůstala bez odpovědi. Bylo to přibližně ve stejnou dobu, kdy se v obci podruhé objevil Citroen Berlingo a v zápětí zase zmizel. Necelou hodinu na to následovala další neobvyklá událost. Majitel mobilního telefonu, který zůstal ve Velké Mači, ve 20 hodin, 24 minut a 12 vteřin prozvonil telefon, který se v tu chvíli nacházel u Sládkovičova. Bylo to asi 2 minuty po odhadované době vraždy. Za další 2 minuty přišlo něco jako odpověď, tedy zpětné volání z mobilu u Sládkovičova. Majitelé tyhle ty telefony po 8:30 večer nadobro vypnuli a na Slovensku už je nikdy nikdo nepoužil. Policie tak už věděla o dvojici podezřelých čísel, která byla oficiálně registrovaná na jméno jedné ženy. Nebylo jasné, jestli je někomu vědomě předala, nebo jestli při nákupu SIM karet zneužili její totožnost. Jejíž prokázání je na Slovensku při pořizování SIMek povinné. Operátor karty aktivoval 31. ledna 2018, ale reálně se začaly používat až 19. února 2018, tedy 2 dny před vraždou. Poprvé je někdo zapnul kolem 9:30 dopoledne a poslal z nich mezi sebou navzájem SMS zprávy. V té době byly telefony v Kolárově a připojili se k místní stanici na ulici Obránců míru. Pořád ale nebylo jasné, kdo je držel v ruce a jestli to byla náhoda, že telefony zapnul právě na tomto místě. Policii chybělo jméno, které by spojovalo všechny získané stopy, telefony, SIM karty, auto, s podezřelou osobou z kamer u stadionu ve Velké Mači.
2: Část 4. Kardinálna chyba vrahov.
1: Velký průlom ve vyšetřování nakonec přineslo odhalení jedné události, ke které došlo v pondělí 19. února, tedy 2 dny před vraždou. Pozdější vrah měl už tehdy pod kabátem schovanou zbraň a v hlavě odhodlání popravit Jána Kuciaka. Spolu se svým komplicem ale právě v tento den udělali osudovou chybu. Pro zváněcí, takzvaný pracovní mobil, si vzal jenom jeden z nich. Ten druhý ho z neznámého důvodu nechal doma. Na místě pak improvizovali. Střelec i v tento den, konkrétně v 18.53, prošel kolem stadionu pod kamerami pizzerie a pokračoval zřejmě až k domu Jána a Martiny. Po necelých 20 minutách se ale už vracel zpět. Vraždu si toho večera na poslední chvíli rozmyslel. Řidič pak přistaví auto na konci křižovatky, kde střelce vysadil, aby ho zase z vesnice odvezl. V 19 hodin, 12 minut a 56 vteřin mu tedy zavolal, ale tentokrát na telefon soukromý, protože věděl, že si komplic zapomněl vzít ten pracovní. Policejní analytici tak měli v rukou obrovský úlovek. Konkrétní číslo spojitelné s konkrétní osobou, která byla ve Velké Mači. Podařilo se jim to po týdnech hledání v nekonečných číselných údajích o telefonním provozu, ve kterých byli doslova zahrabaní. Konečně našli tolik hledané spojení, které jim pak otevřelo cestu k vypátrání pachatelů.
2: Část pěta. Všade vyskakovalo jedno jméno.
1: Koncem července 2018 byl vyšetřovatel Juhás právě na pohřbu, když mu najednou zavolal kolega a sdělil mu tajemnou zprávu. Ahoj, prosím tě, zajeď do Nitry. Šéf týmu tušil, že tam zřejmě na něco přišli. A v tomto případě se počítalo každé, i sebe menší zjištění. V sídle Národní kriminální agentury v Nitře na něho už čekali operativci, kteří v uplynulých týdnech pátrali v terénu po podezřelém autě. Na seznamu měli i jedno vozidlo, které objevili v Kolárově. Když ho konečně našli a vyfotili, po porovnání s videozáznamy z kamer všechno sedělo. Boční lišty, poklice, dveře, blatník. Značka, Komárno. Péťo, asi to máme. Snažili se policisté šeptat, ale vzrušení bylo místy silnější. To auto patřilo Gabrielovi Sabohovi. Jehož syn Tomáš byl v minulosti sám vyšetřovatelem. Policistům, kteří právě v té době řešili dvojnásobnou úkladnou vraždu Jána a Martiny, se však jeho jméno vybavovalo i kvůli něčemu jinému. Kolegové mi vyprávěli, jak v roce 2016 vyšetřovali vraždu podnikatele Petra Molnára v Kolárově. A Sabo v tom případu vypovídal jako svědek. Vzpomínal Juhás na okamžik, kdy o tomto muži poprvé slyšel. Ten večer svítila v policejní budově vnitře světla až do 3 do rána. Policisté se snažili zjistit o tehdy 40-letém Sabovi co nejvíce. Narodil se v Komárně, bydlel v Kolárově, stále s rodiči. Dlouhá léta pracoval u policie, takže znal vyšetřovací metody. Uměl by i zametat stopy, uvažovali nahlas policisté u stolu. A pak přišlo další velké odhalení. Mobilní číslo, které 19. února prozvonil držitel toho takzvaného pracovního mobilu ve Velké Mači, bylo registrováno na téhož Tomáše Saboa, jehož otec je majitelem podezřelého auta. Když policisté znovu zabořili hlavy do nekonečných excelových tabulek, zaznamenali, že Sabo vypínal svůj soukromý mobil právě v těch dnech a v ty večery, kdy podezřelé osoby jezdili do Velké Mače, kde je opakovaně nahrávali kamery. Mobil vypnul pokaždé s výjimkou jediného večera pro něj osudného pondělí 19. února 2018. Sabův mobil se připojil k BTS stanici ve Velké Mači a po pár minutách ho někdo prozvonil z onoho pracovního telefonu. Následovaly dny a týdny, během kterých policisté sledovali Saboa na každém kroku. I kdyby se to, že je zapletený do vraždy ve Velké Mači, potvrdilo, pořád nebylo jasné, s kým spolupracuje a kdo ho najal. Policisté sestavovali jeho kompletní profil a zjistili, že v roce 2017 si v Kolárově otevřel obchod s výživovými doplňky. Z výpisu z jeho telefonu bylo zřejmé, že intenzivně komunikuje se svým bratrancem Miroslavem Marčekem. I on bydlel v Kolárově a v minulosti sloužil jako voják v armádě. Tomáš Sabo zveřejnil na sociální síti fotografii, na které pózoval na palubě velké zaoceánské lodi se zbraní v ruce. Pracoval tam v ochránce před somálskými piráty. Stejnou práci měl nějakou dobu vykonávat i jeho bratranec Marček. Vyšetřovací tým zachytil stopu. Policisté věděli, že v přesných časech, které spojovali s vraždou, byli ve Velké Mači dva podezřelí lidé. Volali si z prozváněcích mobilů, které někdo poprvé zapnul v Kolárově. Jeden z těchto mobilů dva dny před vraždou prozvonil i číslo, které oficiálně patřilo Sabovi. Začalo se nám to krásně vyjasňovat. Před sledováním ve Velké Mači byl Sabo v kontaktu s Miroslavem Marčekem. Zavolali si, psali si. Potom se jejich mobily vydali z Kolárova směrem na Maču, ale po cestě se vypnuli. Bylo jasné, že jsou koordinované, vysvětloval vyšetřovatel Juhás. Policisté zjišťovali, s kým dalším se Sabo stýká, jaký má denní režim a čím se zabývá. Výpisy z telefonních hovorů dvojice Sabo Marček pomohly odhalit, že byli často v kontaktu i se třetím mužem. Volali mu, nebo se s ním dokonce setkávali, ve stejné dny, kdy podezřelí lidé z kamerových záznamů jezdili do Velké Mače. Na seznamu osob, které byly v hledáčku vyšetřovacího týmu, se tak objevilo třetí jméno. Majitel pizzerie v Komárně, Zoltán Andruško. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Právě jste doposlouchali už třetí díl letošní letní četby z knihy Vražda Jána a Martiny vyšetřování. Její autorkou je Laura Kello Kalinská ze serveru Aktuality.sk a vydal ji Ringier Slovakia Media. Stejně jako v prvních dvou epizodách i tady platí, že ty přeložené pasáže, které jste slyšeli, jsou zkracované a editované, aby se nám do podcastu vešly. Hlavním podezřelým z objednávky vraždy nadále zůstává slovenský podnikatel Marian Kočner. On i jeho kamarádka Alena Žužová, která podle policistů měla trestný čin zprostředkovat, opět docházejí před soud v rámci obnoveného procesu. Nicméně Laurina kniha i tento podcast se tomuto vývoji nevěnuje. Události, které popisujeme, vycházejí ze skutečností, faktů, úředních dokumentů, dostupných informací z vyšetřování a ze soudních spisů, které byly k dispozici k datu uzávěrky knihy v lednu 2024. Pokračujeme ve čtvrtek. Naslyšenou zítra.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Pěkný večer, je 9 hodin. Vojtěch Tomášek a další zprávy.
3: Na mezinárodním letišti v německém Lipsku našli u ukrajinského letounu dron s výbušninou. Na většině meteorologických stanic v Česku padl teplotní rekord pro 5. srpen. Fotbalistky Slávie dnes vstoupí do kvalifikace Ligy mistryň proti skotským Rangers. A zítra bude oblačno, hlavně v Čechách s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 37 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Německá policie v noci na mezinárodním letišti v Lipsku zajistila dron s výbušným zařízením, potvrdilo to tamní státní zastupitelství. Stroj s náloží objevili zaměstnanci letiště v blízkosti ukrajinských letadel typu Antonov. Ve stejné chvíli se nákladní letadlo srazilo s jiným neznámým letícím objektem. Pachatelé ani motiv nejsou známy.
5: Policie krátce po půlnoci na oba incidenty reagovala okamžitě a zastavila provoz letiště, popsal mluvčí lipské policie Olaf Hoppe. Podle zdrojů Süddeutsche Zeitung a dvou regionálních německých médií dron nesl 800 gramů výbušniny. Policie s pomocí specializovaného robota už odstranila rozbušku. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt přerušil dovolenou a směřuje na místo. O incidentu byla informovaná i Severoatlantická aliance, která ukrajinská letadla Antonov využívá k přesunu strategické techniky. Společnost Antonov Airlines přesunula na letiště Lipsko-Hale významnou část svých aktivit po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Ladislav Novák, Radiožurnál.
3: Výbuch auta u ruského Jekaterinburgu vážně zranil šéfa uralské továrny na výrobu dromů Vladimíra Tkaučka. Jeho řidič při explozi zahynul. S odvoláním na nejmenovaný zdroj o tom informoval ruský deník Komersant. Záchranáři podle agentury TAS uvedli, že šéf společnosti Ural Zarnov leží na jednotce intenzivní péče a lékaři bojují o jeho život. Teplotní rekord pro dnešní den překonala většina dlouhodobě měřících stanic v Česku. 156 z víc než 170. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku. Tam teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia. To je zároveň nový rekord pro Moravu a Slezsko. Na všech ostatních stanicích zůstaly odpolední teploty pod hranicí 40 stupňů. Zítra se má extrémní horko zmírnit. V pátek by pak teploty neměly přesáhnout 30 stupňů. Soud rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knižáka. Rozhodnutí se týká jeho vazebního věznění v polovině 70. let. Režim ho tehdy vinil z toho, že do Francie poslal údajně zkreslené informace o Československu. Odsouzený nakonec nebyl ve vazbě, ale strávil 3 měsíce.
6: Obvodní soud pro Prahu 10 se případem zabýval podruhé. Vloni Knížákovu žádost o rehabilitaci zamítl s tím, že o ní měl požádat v 90. letech. Toto rozhodnutí ale zrušil ústavní soud. Knížák má prý právo na satisfakci i teď. Tímto argumentem se dopoledne

0: I státy 4-6 a následné výhře nad Německem 8-3 nastoupí proti Finsku. Vítěz si zápasu zajistí postup do semifinále, pokračuje trenér české osmnáctky Jaroslav Nedvěd.
1: Dali jsme si šanci s Finama hrát prostě přímý souboj o druhý místo a já věřím, že jsme se poučili, že nemůžeme hrát jenom na náhodu, jenom dopředu, že budeme muset přidat v obraně a věřím, že ten zápas zvládneme.
0: Zápas Česko-Finsko začne v kanadském Edmontonu ve 23 hodin našeho času. Švýcarská lyžařka Lara Gutejová-Behramiová ukončila v 35 letech kariéru, v nich získala dva tituly z mistrovství světa, olympijské zlato či dva křišťálové globy ze světového poháru.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka v tunelu na Pražském okruhu a nehoda na D8 za sjezdem na Velemín. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 ve druhém Cholupickém tunelu čekejte překážku. V pravém pruhu stojí porouchaný kamion a místo už je označené světelnou šipkou, s opatrností projedete plynule. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy stále omezení po nehodě za sjezdem na Velemín. Na kilometru 51,5 osobní auto večer narazilo do svodidel. Je tam uzavřený konec připojovacího pruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna opatrně, pokud budete na 6. kilometru sjíždět na průhonice. Na exitu v zatáčce leží na vozovce předmět, jde o kusy pneumatiky. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně u Sadské na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh. Jde o pozůstatek dřívější nehody, budou odtahovat nepojízdné vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci budou od jihozápadu postupovat přehánky, déšť nebo bouřky. Ochladí se na 23 až 18, na horách na 17 stupňů Celsia. Zítra přes den bude v Čechách oblačno až zataženo s přehánkami a bouřkami, ty můžou být i silné. K večeru pak budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, až oblačno, ojediněle s přehánkami nebo i bouřkami. Během dne pak bude postupně od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty zítra 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 a na horách většinou kolem 24. To byly zprávy. Dali s vámi večerní radiožurnál a Richard Jandovský.
5: 6 minut po 21. hodině pokračuje večerní radiožurnál. Rozpálený beton nebo zelená fasáda. Podle vědců může i obyčejná rostlina jako přísavník výrazně ochladit naše domy. Jak zelené střechy a fasády vylepšují život v rozpálených městech, tak i tohle téma vám nabídneme. Nejdřív si ale vezme slovo Dan Barta. Pěkný večer a příjemný poslech.
6: Večerní radiožurnál
2: a Richard Jandovský.

0: Současné vlny veder rozpalují domy i ulice. Odborníci proto hledají způsoby, jak města ochladit. Jedním z mnoha řešení jsou zelené střechy a fasády. Vědci z Vysokého učení technického a Mendelovy univerzity vymýšlí, jak je zlevnit nebo zvýšit jejich účinnost. Od nových konstrukcí až po výběr vhodných rostlin.
1: Pod náma se parkuje, takže
2: dobrý příklad toho, jak to dělá, to bylo něco líp.
3: Jsme v Brně na Ponavě společně s Janem Vystrčilem z Fakulty stavební VUT. Stojíme na střeše parkoviště. Není to obyčejná střecha, je to totiž zelená střecha. Jsme prakticky v parku.
1: Ta zelená střecha jednak působí příjemně na psychiku člověka, je nám tady mnohem příjemněji, než kdybychom byli pouze na vydlážděné ploše.
3: Máte tady termokameru.
1: Pokud zamíříme ve stínu na trávník, tam máme pouze 26 stupňů.
3: Svítí na nás sluníčko, postupně nás pronásleduje, tak se můžeme klidně maličko posunout, ať se tady neupečeme. Když se podíváme na ten chodník, jakou máme teplotu?
1: Tady už máme 35 stupňů Celsia, je teprve 10 dopoledne, okolo 2 hodiny klidně ten chodník může mít i přes 40 stupňů.
3: A zároveň, když to trošičku nadzvedneme a podíváme se na fasádu protějšího bytového domu, tak ukazuje to v rozmezí 48 stupňů až přes 50. Ať už zelené fasády či střechy dokážou tu povrchovou teplotu během toho dne snížit.
1: Ta teplota může být nižší klidně o 12 stupňů Celsia.
4: O tom, co na střeše může růst, rozhoduje hlavně hloubka substrátu. Podobný princip funguje i u zelených fasád. Liší se náklady i účinkem jednotlivých řešení. Od popínavých rostlin až po zavlažované zelené stěny.
1: Popínavé rostliny budou levnější, ale efekt zvlhčení a ochlazení vnějšího prostoru bude nižší než u intenzivní zeleně.
4: Podle Přemysla Krejčiříka z Mendelovy univerzity právě popínavé rostliny představují pro naše domovy i města nejdostupnější řešení.
5: Nejjednodušší cestou, jak zajistit chlazení vaší fasády, je použít popínavou rostlinu. Použijete třeba různé druhy přísavníků.
4: Inspiraci ke snížení povrchových teplot budov přitom není podle Krejčiříka potřeba hledat daleko.
5: Teď jsem se byl podívat v Seeštadt u Vídně a tam právě používají tyto popínavky. Opravdu dokáží teploty snížit o třeba 10-15 stupňů bez nějakého zásadního problému.
4: Zelené střechy a fasády podle vědců nepomáhají jen snižovat teplotu rozpálených povrchů. Zadržují dešťovou vodu, zlepšují mikroklima a mohou zachytit část prachu i některých škodlivin z ovzduší. Mark Genzel, Radiožurnál. Radiožurnál.

Posloucháte večerní radiožurnál a ještě do půl uslyšíte sportovní přehled. Etická komise fotbalové asociace rozhodla o trestech pro tři hráče v souvislosti s korupční a sázkařskou kauzou. Třeba Samuel Šigut si za účast víc než rok nezahraje a navíc zaplatí pokutu. Další podrobnosti po písničce.

0: Kapela Queen vám dělala společnost ve středu večer na Radiožurnálu. Záložník fotbalové Karviné Samuel Šigut dostal za účast v korupční kauze trest v podobě zákazu činnosti. Jak dlouho si nezahraje, to ví Lukáš Antoš ze sportovní redakce. Pěkný večer.
1: Hezký večer. Sport. Šigut dostal za podíl v korupční kauze zákaz činnosti na 16 měsíců a pokutu 80 tisíc korun. O trestu rozhodla etická komise fotbalové asociace.
2: Podle ní 23-letý fotbalista ovlivnil jeden zápas druhé ligy a dvakrát neoznámil disciplinární přečin, který komise neupřesnila. Vedle Šiguta potrestala i olomouckého obránce Jakuba Elbla, který zaplatí 30 tisíc korun a nezahraje si 3 měsíce, a útočníka ostravského Baňku Davida Látala. Ten má zákaz činnosti na 2 měsíce a dostal pokutu 20 tisíc korun. V sázkařské a korupční kauze, která začala letos v březnu, zároveň obdrželi tresty další 3 osoby. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí ve čtvrtek 19 hodin k prvnímu utkání třetího předkola Evropské ligy. Na domácím stadionu přivítají Bešiktaš Istanbul. Mezi opory tureckého klubu patří i český záložník Václav Černý. Ne, na něj upozorňuje trenér Východočechů David Horejš.
3: Venca prostě z pravý strany, prostě levá noha, tak víme, co od něj čeká, ale těch hráčů je tam spousty. Jo. To můžeme vyjmenovat opravdu celou jedenáctku. Jsou prostě nadstandardní skvělí hráči, takže my se musíme jako tým připravit velice dobře, tím hráčům dát co nejlepší ty informace, ale důležitý bude náš výkon, ne výkon Bešiktaše.
1: Souboj Hradce Králové s Bešiktašem na Radiožurnálu Sport odvysíláme v přímém přenosu, stejně jako úvodní zápas třetího předkola konferenční ligy mezi Jabloncem a RFS Riga od 18 hodin. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Fotbalistky Slávie dnes vstoupily do kvalifikace ligy mistryň. Ve druhém předkole hrají od 8:30 večer na hřišti skotských Rangers. Pro úřadující české šampionky jde o první soutěžní utkání nové sezóny. Dosud odehrály pouze přípravné zápasy. Aktuální stav po prvním poločase je 0-0. Novým předsedou disciplinární komise hokejové Tipsport Extraligy je Radim Bičánek. Bývalý obránce ve funkci nahradí trenéra prvoligové Jihlavy Viktora Ujčíka, který komisi vedl od roku 2018. České hokejisty do 18 let čeká večer rozhodující utkání na Hlinka Grecky Cupu. Po porážce se Spojenými státy 4-6 a následném vítězství 8-3 nad Německem se utkají s Finskem. Vítěz zápasu si zajistí postup do semifinále. Pokračuje trenér národního týmu Jaroslav Nedvěd.
4: Dali jsme si šanci s Finama hrát prostě přímý souboj o druhé místo a já věřím, že jsme se poučili, že nemůžeme hrát jenom na náhodu, jenom dopředu, že budeme muset přidat v obraně a věřím, že ten zápas zvládneme.
1: Zápas Česko-Finsko začne v kanadském Edmontonu ve 23 hodin našeho času.
0: Hokejem jsme ukončili středeční sportovní přehled s Lukášem Antošem. Díky a pěkný večer.
1: Hezký večer.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Český rozhlas už kulaté jubileum oslavil.
1: 100 let fungování si ale teď připomínáme u dalších důležitých součástí jeho vysílání.
0: Časové znamení.
1: Rozhlasové hry.
2: Jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
0: Pravidelné zpravodajské relace.
1: Sportovní přenosy.
3: Jsme na hřišti AC Sparta na Letné, které je dnes jevištěm ligového utkání obou vedoucích mužstev naší Sparty a Slavie.
0: Nebo tvorba symfonického orchestru.
1: Rozhlasové stovky.
0: Speciální seriál radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
1: Rozhlasové stovky každý den po 3/4 na 9.
0: Radiožurnál každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 21.30. Přehled zpráv s Vojtěchem Tomáškem.
1: Inflace v Česku zrychlila. V červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,7%. To je o 0,2% víc než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle statistiků meziročně zdražovaly služby. Naopak nealkoholické nápoje a potraviny zlevňovaly. Maďarská vládní strana TISA chce volit nového prezidenta příští úterý. Svého kandidáta ale nejsilnější parlamentní strana zatím nepředstavila. Premiér Petr Maďar se v posledních dnech setkal s několika možnými kandidáty. Dosavadní maďarský prezident Tamáš Csulyok ve funkci skončil minulý měsíc potom, co ho k odchodu změnou ústavy donutila parlamentní většina. Spojené státy zrušily protiteroristické sankce, které v roce 2024 uvalily na iráckou leteckou společnost Fly Baghdad kvůli vazbám na Irán. Oznámilo to americké ministerstvo financí. Irácká firma podle něj změnila své chování. Úřad dodal, že krok neznamená změnu americké politiky vůči iránské vládě nebo revolučním gardám a že sankce můžou Spojené státy kdykoliv obnovit. Letní kino v Ústí nad Labem dnes začíná znovu promítat. Projekce tam skončily před 13 lety kvůli zastaralé technice a nezájmu diváků. Od té doby areál z 50. let nabízel jenom kulturní akce. Postupně prošel celkovou rekonstrukcí. Promítání dnes večer začíná českým filmem Hoří má panenko. Sport. Fotbalistky pražské Slavie dnes vstoupily do kvalifikace Ligy mistryň. Ve druhém předkole hrají od 8:30 večer na hřišti skotských Rangers. Pro české šampionky je to první ostrý zápas nové sezóny. Předtím odehrály jenom přípravná utkání. Aktuální stav po prvním poločase je 0-0. Tenistka Marie Bousková vypadla na turnaji v Torontu ve druhém kole. S Taylor Townsendovou prohrála i třetí letošní duel. Američance podlehla 6-7 a 5-7.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D2 za Hustopečemi a překážka v tunelu na Pražském okruhu. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna policie hlásí nehodu za Hustopečemi. Za odpočívkou Zeleňák na 17. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Čekejte omezený průjezd. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se připravte na překážku v Cholupickém tunelu. Na 8. kilometru stojí v pravém pruhu porouchaný kamion. Místo je označené šipkou, vybočuje se ale bez zdržení. Na D1 z Brna do Vyškova pozor za Rousínovem. Na kilometru 220,5 stojí autobus. V pruhu pro pomalá vozidla řeší poruchu. I tam je to označené světelnou šipkou. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy vyšetřují nehodu za sjezdem na Velemín. Na kilometru 51,5 osobní auto narazilo do svodidel. Stojí na konci připojovacího pruhu a je označené šipkou. A na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh. Vybočuje se doleva, místo je ale označené a projíždí se bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra přes den bude v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno s přeháňkami nebo bouřkami jen ojediněle. Během dne bude postupně od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty zítra 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 a na horách většinou kolem 24. To byly zprávy. Dál posloucháte večerní radiožurnál s Richardem Jandovským.
0: Pěkný večer. Další naší společnou zastávkou dneska večer bude Karlův most a taky budeme mluvit o kapele Beatles. Příjemný poslech a posíláme Justina Biebera.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdnu.

Před 60 lety vyšlo album, které změnilo dějiny populární hudby. Beatles na něm definitivně opustili jednoduché písničky o lásce a vydali se na cestu plnou experimentů, neobvyklých nástrojů a odvážných nápadů. Na nahrávku Revolver zazpomínáme ve večerním radiožurnálu už za pár minut.

0: Tady je večerní radiožurnál a Roberta Milese vystřídají Beatles. Když Beatles před 60 lety vydali album Revolver, a ne české Revolver, málo kdo tušil, že právě začíná nová éra populární hudby. Deska zase 7 týdnů držela v čele britské hitparády a v prestižní anketě časopisu Rolling Stone obsadila 3. místo mezi 500 nejlepšími alby všech dob. Výjimečná byla i tím, že zní Beatles kvůli složitým aranžím nehráli na žádném koncertě ani jednu skladbu.
1: V létě roku 1966 měla za sebou čtveřice z Liverpoolu období bezprecedentní slávy. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr se ale rozhodli vydat novým směrem. Namísto jednoduchých písní o zamilovanosti nabídli posluchačům složitější kompozice, odvážnější texty a také zvuky, které byly pro tehdejší publikum úplnou novinkou.

0: právě skladba Eleanor Rigby se stala symbolem této proměny. Místo elektrických kytar zaznělo smyčcové okteto a melancholický příběh osamělých lidí. Beatles tím dokázali, že i popová hudba může vyprávět složité a hluboce lidské příběhy. George Harrison zase do písně Love You Too přinesl inspiraci indickou hudbou a použil sitar, tradiční strunní nástroj, který tehdy většina západních posluchačů téměř neznala. Na desce se objevila i hravá skladba Yellow Submarine. Původně šlo o jednoduchou písničku, která se nakonec proměnila v jednu z nejznámějších skladeb celé kapely. O dva roky později se stala předlohou slavného animovaného filmu.
1: Hey Jeremy, must you always talk in rhyme?
2: If I spoke prose, you'd all find out. I don't know what I talk about.
0: Ale skutečná revoluce přišla až úplně na konci alba. Skladba Tomorrow Never Knows vznikla z útržků zvukových smyček, obrácených nahrávek, neobvyklých efektů a experimentů, které byly na svou dobu téměř neuvěřitelné. Mnozí hudební kritici dodnes tvrdí, že právě tady se zrodily základy psychedelického roku, elektronické hudby i moderní studiové produkce. Právě složitost aranží nakonec způsobila, že Beatles nezařadili do koncertního programu ani jednu z písní z alba Revolver. To se ovšem netýká pozdějších sólových vystoupení Paula McCartneyho. Třeba skladbu Eleanor Rigby zařadil mimo jiné i do programu svého pražského koncertu v roce 2016. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Beatles hráli ve středu večer na Radiožurnálu. Na Karlově mostě můžete momentálně vidět aktivní horolezce. Čistí pilíře památky od takzvané nánosové biozeleně. Město chce touto pravidelnou údržbou předejít poškození jednotlivých kamenů. Detaily přidáme po novince kapely Miraj.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: máme.
1: Pilíře Karlova mostu se momentálně zbavují řas a další zeleně. Až do podzimu s tím pomáhají horolezci, kteří nánosy z památky odstraňují pravidelně. Chrání tak před poškozením jednotlivé kvádry i spáry historického zdiva. Most počištění zkontrolují taky restaurátoři, kteří pak poničené části opraví.
2: Každá kulturná památka nie je vždycky v ideálnom stave, je dobré o ňu sa starať a ja si myslím, že to robí Praha veľmi dobre a príkladne.
3: Říká pan Jaroslav ze Slovenska, ktorý tráví dovolenou v Praze. Pan John z Austrálie dodává, že by sa technici mieli zamieriť i na sochy.
4: Je to fantastický most. Niektoré ty sochy by si zasloužili ešte vyčistiť, ale je to plné historie a mne sa to líbí.
3: Pracovníci specializované firmy omývají jednotlivé pilíře mostu zavěšení na lanech. Při práci používají podle kamenosochaře Bohumila Pánka vysokotlaký čistič.
5: Jsou tam zaparkovaný auta, které jsou přichycený lana a chlapi vejškaři omývají tu mrtvou biozeleň, která prostě je zachycená v těch kořínkách těch jednotlivých kamenů.
3: Takzvaná náletová zeleň, řasy a další druhy divoké vegetace, které se na spodní části mostu zachycují, můžou poškodit jednotlivé kameny, doplňuje Pánek.
5: Když narazíme na nějaké místo, kde v kameni je nějaká spára, která jako je měkká, to znamená je plná hlíny, tak se musí vyčistit a zamázne se vápenou maltou.
3: Na čištění dohlíží také památkáři, říká Eva Strejčková z odboru správy mostů technické správy komunikací hlavního města.
6: Je to profesionální práce restaurátorů, který mají příslušná oprávnění k tomu, aby mohli opravovat kamennou národní kulturní památku.
3: Technici na Karlově mostě budou pracovat po etapách zhruba do konce listopadu. Práce neomezují provoz mostu pro pěší. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál 10 hodin večer. Se zprávami je tu Vojtěch Tomášek.
5: Lékárny budou moct kvůli nedostatku léků na rakovinu prsu vydávat i neregistrované přípravky. Izraelský premiér nesouhlasí s plánem na demilitarizaci pásma Gazy. Fotbalisté Hradce Králové se chystají na 3. zápas před kola Evropské ligy s Bešiktašem. A zítra bude oblačno, hlavně v Čechách s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 37 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Lékárníci budou moct nově kvůli nedostatku léků s látkou tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu vydávat i neregistrované přípravky. Distributoři je budou do Česka dovážet z ostatních zemí Evropské unie. Povolilo to ministerstvo zdravotnictví společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Reagují tak na dlouhodobý nedostatek léků s tamoxifenem. Dovezené přípravky lékárníci rozdělí do individuálních balení pro jednotlivé pacientky, říká ředitel lékového ústavu Tomáš Boráň.
7: Toto opatření má v podstatě dvojí efekt. První, že menší počet balení budeme schopni rozdělit mezi více pacientek, a ten druhý efekt, že pacientky nebudou muset v lékárnách nic doplácet, protože pojišťovny už nyní mají nastavené mechanismy, jak hradit v podstatě individuálně připravené léčivé přípravky.
5: Opatření by mělo platit minimálně do konce srpna, než se dodávky léků stabilizují. Z Česka se za uplynulý rok vyvezl vojenský materiál za zhruba 113 miliard korun. To je téměř o čtvrtinu víc než v roce 2024. Informuje o tom Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nejvíc vojenského materiálu putovalo na Ukrajinu, šlo o zboží za víc než 50 miliard korun. Dál Česko vyváželo taky do Nizozemska, Bulharska nebo na Slovensko. Zvýšil se ale i dovoz vojenského materiálu. Přivezlo se o 50% víc než v předchozím roce, celkem za 40 miliard. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmítá plán na odzbrojení teroristického hnutí Hamás a stažení izraelské armády z pásma Gazy. Řekl to ve videu, které zveřejnil na sociální síti Facebook. Odzbrojení militantních palestinských skupin a ukončení bojů je součástí mírového plánu pro pásmo Gazy, na který dohlíží Rada míru, ustavená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten dohodu o demilitarizaci oznámil minulý pátek.
8: Netanyahu se k plánu staví negativně, přestože dostal ujištění, že k izraelskému stažení z palestinského území dojde až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamas. Izraelský premiér ale odmítá, že by se izraelská armáda stáhla ze současných pozic na takzvanou žlutou linii. Izraelské vojsko teď ovládá skoro 70% pásma Gazy. Území za žlutou linii zahrnuje asi 53%. Vysocí představitelé Hamásu už minulý týden některým médiím potvrdili, že hnutí s ozbrojením souhlasí. Podmiňuje ho ale právě stažením izraelské armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
5: Český film Volklor režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Bude se tak moc zúčastnit soutěže o 99. ročník Oscarů v kategorii animovaný krátký film. Na svém webu o tom informovala Americká akademie filmového umění a věd, která prestižní filmové ceny uděluje. Snímek letos uvedl ve světové premiéře Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.
6: Sport.
5: Fotbalisté Hradce Králové zítra večer nastoupí k prvnímu utkání 3. předkola Evropské ligy. Na domácím stadionu přivítají Bešiktaš Istanbul. Mezi opory tureckého týmu patří i český záložník Václav Černý. Nejen na něj upozorňuje trenér východočechů David Horej.

0: Cestu.
1: Překážka na D1 za Rousínovem i na D8 za Velemínem. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova stojí za Rousínovem na kilometru 220,5 nepojízdný autobus. Blokuje pruh pro pomalá vozidla. Díky světelné šipce je to ale dobře vidět. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy stále omezený provoz po nehodě za sjezdem na Velemín. Na kilometru 51,5 osobní auto narazilo do svodidel. Je tam uzavřený konec připojovacího pruhu. Další překážku na D8 do Prahy čekejte za sjezdem na Litoměřice. Na 42. kilometru nepojízdné vozidlo v odstavném pruhu. A na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte se zúžením u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli stavbě dopravního značení. Levým pruhem ale projedete teď plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci budou od jeho západu postupovat přehánky, déšť nebo bouřky. Ochladí se na 23 až 18 stupňů. Zítra přes den bude v Čechách oblačno až zataženo s přehánkami a bouřkami. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno s přehánkami nebo bouřkami jen ojediněle. Nejvyšší teploty zítra 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 a na horách většinou kolem 24 stupňů Celsia. To byly zprávy. Po nich začíná letní repríza toho nejlepšího z pořadu Host Radiožurnálu.
3: Patří mezi nejuznávanější a nejcitovanější ekonomy u nás. Dlouhá léta byl součástí nejvyššího managementu České národní banky a od roku 2022 je předsedou Národní rozpočtové rady. Na spoustu otázek ze současnosti odpovídá mimo jiné jeho kniha Globalizace u konce s dechem, která vyšla v loni, jestli se nemýlím. Jestli se dokážeme nadechnout a jak. I potom budeme pátrat s mým dnešním hostem, kterým je Mojmír Hampl. Přeji vám dobré dopoledne.
4: Hezké dopoledne a moc děkuji za pozvání.
3: Začnu tady křiklavým titulkem a číslem, to mají média velmi ráda.
4: Já vím.
3: 1,5% inflace, tak je to důvod k oslavě, nejlepší v Evropě jsme.
4: Tak je to určitě lepší.
3: Za březen tedy údajně.
4: Jasně. Je to určitě lepší, než kdyby to byla trojka nebo čtyřka nebo pětka. Tak po časech těch pokovidových, kdy jsme měli to číslo mnohem větší než zbytek Evropské unie, kdy jsme byli z toho frustrovaní jako národ, který nemá rád rychlý růst cen, tak jsme na té lepší straně také, až bychom tam zůstali.
3: Ale upřímně, je tento indikátor a tohle číslo nějak důležité v souvislosti s tím, co se děje kolem nás a v souvislosti s tím, jak vypadají veřejné finance, řekl bych, nejen Česka, ale obecně celé Evropy?
4: Tak jestli je důležité, je, protože vás trápí, kolik si koupíte za výplatu, kterou tady dostanete. Předpokládám, že nějakou dostáváte. Tak ta reálná kupní síla vašich peněz je něco, co vás určitě trápí a co trápí intuitivně každého, i když to číslo bezprostředně nesleduje nebo nepotřebuje ho sledovat. Já, když jsem byl v centrální bance, tak jsem si zvykl říkat, že dokud lidé neřeší, jaká je inflace, tak je to v pořádku. V okamžiku, kdy to začnou řešit, kdy se začnou intenzivně zabývat tím, o kolik inflace narostla, tak je to špatně a něco se centrální bance nepodařilo.
3: Ekonomie je u nás v rodině zálibou a profesí. Mých rodičů mě na tom nejvíc bavily ty souvislosti. Chybí v tom veřejném prostoru ty souvislosti? Mně někdy přijde, že člověk vidí právě tahle čísla a přitom, aby člověk pochopil celý ten kontext, tak ty souvislosti jsou možná úplně nejdůležitější.
4: Já s váma naprosto souhlasím, Libore, a já to uvedu do nějakého kontextu a souvislosti. My jsme relativně malá země, ne úplně malá země střední velikosti. Britové nám říkají, že máme ostrovní mentalitu, že žijeme v té salátové misce obklopení horama a že nechceme úplně se vždycky zabývat tím, co se děje okolo nás. Chceme mít ten svůj klid. Někteří ironičtější komentátoři říkají, že v každém z nás je jeden malý hobit, jako který chce žít v tom svém klidném hobitíně, aby nemusel řešit ty bolesti velkého světa.
3: S tím možná souvisí i ta vášeň pro chalupářství.
4: Tak určitě. A to znamená, že si myslím, že kus naší DNA je, že se i snažíme vytěsňovat to velké, co se děje okolo nás, na což nemáme vliv a co neumíme řešit, a snažíme se koncentrovat na to malé, co pod kontrolou máme, co řídit můžeme a co

0: Mojmír Hampl je hostem Radiožurnálu. Dá se říct, že to, co se odehrává na Blízkém východě, na mysli máme pochopitelně uzavření Hormuzského průlivu, tak ten nejčastější výklad je, že stoupají ceny pohonných hmot, k tomu se pochopitelně i vláda vyjádřila. K tomu následně někde dochází, k tomu nedostatku. Ty pohonné hmoty jsou to nejdůležitější, anebo těch surovin je daleko víc, které následně nebudou, či jich bude nedostatek?
1: Tak určitě je to to nejbezprostřednější, to, co každý chápe a čemu rozumí, ale je tam samozřejmě strašná spousta jiných věcí, které takováhle krize ovlivňuje z hlediska potenciálního nedostatku nebo nižší nabídky, jako je helium, jako jsou hnojiva, která se vyrábí z plynu. Čili není to jen o palivech, ale ta paliva je něco, co vlastně každý cítí bezprostředně, okamžitě a velmi rychle.
0: Já se zeptám logicky jako laik, ale k čemu je dobré helium? To nejpřirozenější využití jsou balonky.
1: Ano, ano.
0: Když to zlehčím velmi.
1: Samozřejmě, tuhle legraci jsme si chvilku dělali taky, že chudáci děti, co si do balonku budou dávat a čím si budeme měnit ten hlas při vyfukování balonku. Já to nechám při tom, že jsou věci, které jsou důležité a mají vliv na náš život, jenom je nepotřebujeme za normálních okolností řešit. Jo?
0: Co se týká toho helia, tak já k tomu můžu jenom doplnit to, aby to člověk odstranil tu lehkost, tak je to nedílná součást na čipy, které následně jsou vyráběny. A ty kapacity, dá se říct, že ty jsou i částečně zničeny. To znamená, ta věc už se stala? Nebo je to vůbec vratné?
1: Libore, tohle je jedna z úplně nejdůležitějších otázek a já jsem rád, že souvislosti do toho přinášíte, protože my, když sledujeme ten konflikt z té naší salátové misky, tak vidíme konkrétní výjevy, konkrétní obrazy. Někde to udělá bum, rána něco hoří, ale my tady nevíme pak, jestli to, co zrovna hoří, je něco, kde návrat do původního stavu bude trvat týdny, nebo měsíce, nebo dlouhé měsíce. Typicky, když máte, já nevím, třeba ropovod, nějaký produktovod, tak ten opravit většinou není nějak speciálně těžké. Jo? Je to stejné, jako když si opravujete závlahu na zahradě, máte tam malou dírku, tak si tam dáte nový kus, zastavíte ten tok vody
0: a dáte si tam
1: zalepit nový kus, zalepíte si to sám, nebo tam ten nový kus plastu tam vrazíte. U těch produktovodů je to podobné, ale když bychom se bavili třeba o LNG terminálech, je to mnohem komplikovanější a ta oprava je náročnější, takže já jako člověk sledující to z Prahy vám nejsem schopen říct, který z těch obrázků, který vidíme, způsobuje, že něco bude ve stavu nedostatku nebo nižší nabídky měsíce a něco jiného ve stavu nedostatku týdny nebo dny. To já na dálku neumím říct. Já samozřejmě spoléhám na informace od jiných a je jasné, že to, co se tam odehrává, je asi největší nabídkový šok, jaký jsme zažili někdy od roku 79.
0: Jak velká krize, ta globální, může nastat?
1: Víte, co se nám dělo v minulosti opakovaně v této zemi? Protože my snadněji věříme špatným zprávám než dobrým. Jo? Jak to říkal Miloš Kopecký v Nemocnici na kraji města, špatné zprávy, ty já věřím úplně každému. My k tomu máme tendenci, k takovému tomu pesimismu a propadání do skepse, tak já bych nerad, aby výsledkem toho rozhovoru bylo, že všichni vyjedou na benzínové stanice a koupí si poslední hnojiva v nějakém...
0: Nebo poslední helium. Marketu, jo.
1: Tak, to myslím, není smysl toho, co chceme říct. To, co se snažíme říct, myslím oba dva, je, že ty vnější události na nás mají vliv, že nás ovlivňují a že jsou neodmyslitelné od toho našeho dennodenního života. Já zatím, pokud mohu věřit analýzám, které čtu, bych to řekl tak. Pokud to bude trvat dlouho, pokud to uzavření hormuzské úžiny bude trvat dlouho, tak to skutečně může znamenat, že svět přijde o takovou jednu pětinu nabídky komodit, na které byl zvyklý a u kterých jsme vůbec nepřemýšleli, jak se dostanou až k finálnímu uživateli. A to už je dost. to není úplně málo. My můžeme říct v Evropě, že jsme až ti druzí v řadě, protože ti, kteří jako první cítí to omezení té nabídky, jsou zejména spotřebitelé v Asii, nikoli v Evropě, ale znovu neznamená to, že se nás to netýká.
0: Co v té salátové míse můžeme dělat, aby v ní bylo pohodlně, tak to s mojím Jirem Hamplem budeme rozebírat dál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Mojmír Hampl je dnes hostem Radiožurnálu. My se dostáváme zpět, když budu citovat to naší salátové mísy, jak Mojmír Hampl označil naší zemi, řekl bych pozitivně, protože salátová mísa je krásná a my vidíme ty krásné hory. Zaplať pámu za to.
1: Nejsem autorem, já jsem si to opravdu vypoučil od svých britských přátel.
0: Je to fakt výhoda být takhle lehce izolován a být, dá se v těch myšlenkách izolován?
1: Tak kdybych to dotáhl do extrému, tak bych řekl, v některých okamžicích je to výhoda. Poláci, přátelé v Polsku by vám řekli, že je mnohem náročnější chránit území, které je úplná rovina, kde prostě posun tanku během pár dní vám posunuje hranice o stovky kilometrů, jo? Tak v tomto slova smyslu...
0: Já měl na mysli spíš to myšlení.
1: Je to tak, je to možná určitá výhoda, jakkoliv nevím, jaká výhoda je to v časech dronů a raket, ale z hlediska té mentality já si myslím, že prostě je to dvousečná zbraň jako všechno. Dává vám to, jako ta schopnost vidět se jako něco speciálního vám dává určitý typ psychoterapie, umožňuje vám to oddělit se od těch velkých dějin, které často jsou tak velké, že jsou na menší národy obtížně ke snesení. Ale na druhou stranu samozřejmě vám to pak, zejména v okamžicích, které jsou komplikované, propojené a kde jako svět ovlivňuje i ten váš dennodenní život, brání tomu rozumět, proč se vás to dotýká, přestože vy máte pocit, že jste nikomu nic neudělal, že v vašem životě se nic nezměnilo. Tak proč se mě ten vnější svět jako dotýká?
0: Jaké hodnoty bychom měli tedy akcentovat? V době, kdy víme, co se tak jako děje a jsme ještě pořád, jak jsem říkal, do některých ukazatelů, v dobré kondici, co by mělo přijít? Je to zodpovědnost, má to být před na nás spořivost, nebo naopak pojďme si užít poslední chvíle, když to úplně přání, oni to nejsou poslední chvíle, ale co by mělo přijít, co by mělo jít popředí?
1: Carpe diem bych určitě neříkal, protože vždycky bude nějaká budoucnost.
0: No určitě,
1: vždycky.
0: Zaplať pámu za to.
1: A jestli teď můžu mluvit v té reinkarnaci člověka, který má nějakou spolu zodpovědnost za rozpočtovou politiku, tak bych řekl úplně jednoduchou věc. Ať v nás zůstane to, co bylo pro Čechy vždycky typické, elementární zodpovědnost vůči budoucnosti z hlediska zadlužování. Ta tady je, ta byla dokonce součástí naší DNA, naší psyché už od těch časů konce 19. století, kdy jsme se etablovali jako politický národ. Všimněte si, že my jsme jediná země z celého bývalého Rakouska a Uherska, která do dneška platí měnou s názvem koruna, to je monarchistický název měny, který jsme zdědili od France Josefa, a platíme ji proto, protože nikdy nebyl důvod tu měnu odvrhnout. Nezažili jsme extrémní inflační periody, nezažili jsme extrémní hrůzy hospodářsko-politické s výjimkou měnové reformy, ale tu připisujeme bolševikům, nikoli té měně.
0: V 50. letech.
1: Tak. Tak prostě jednou ze součástí naší národní DNA bylo to, že umíme udržovat tu zemi hospodářsko-politicky stabilní bez ohledu na to, co se děje v okolí. To jsme zažili za první republiky a já mám skoro pocit, že teď bojujeme o to, jestli tohle v nás zůstane i v těch časech, kdy v některých jiných zemích v Evropě se šílí.

0: Radiožurnál 22.30. Krátké zprávy připravila Monika Chmilová.
1: Spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt označil srážku nákladního letadla s neznámým objektem u Lipska za hybridní útok. Řekl to večer na místě incidentu. Ministerstvo vnitra už dříve potvrdilo, že nákladní letadlo společnosti DHL se na východě Německa srazilo s neznámým letícím objektem. Letoun musel krátce před kolizí přerušit přistání na letišti Lipsko-Halle kvůli dronu nalezenému v blízkosti 4 zaparkovaných ukrajinských letadel. Německé státní zastupitelství později potvrdilo, že na dronu bylo výbušné zařízení. Policie začala prověřovat dopravní nehodu poslance motoristů Filipa Turka kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Nehoda se stala v polovině července v křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Turkova auto se tam střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. V případu policisté zatím nikoho neobvinili. Turek dočasně rezignoval na post zmocněnce. Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad schválený rozpočet. Zjistil to server iRozhlas. Kontrarozvědka má letos zhruba o 200 milionů víc než loni. Pořád ale nedostala tolik, kolik pro ně ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda. O víc peněz požádala BIS sama. Ministerstvo financí jí vyhovělo. A papež Lev 14. v listopadu navštíví Peru, Argentinu a Uruguay. Oznámil to mluvčí Vatikánu. Papež se narodil ve Spojených státech. V Peru ale působil jako misionář augustiánského řádu a později jako biskup. Vedle amerického občanství tak má i peruánské.
2: Sport.
1: Fotbalové Pardubice posílil brazilský útočník Kahuan Vinicius. 22-letý hráč přichází z Karviné na půlroční hostování s opcí na přestup. V české nejvyšší soutěži dosud nastoupil do 630 zápasů a vstřelil 5 branek. O příchodu nové posily informoval východočeský klub na svém webu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D8 za Velemínem a překážka na D1 za Rousínovem. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za sjezdem na Velemín. Na kilometru 51,5 je po nehodě osobního auta uzavřený konec připojovacího pruhu. Místo je označené a projíždí se plynule. Na D1 z Brna do Vyškova čekejte překážku za Rousínovem. Na kilometru 220,5 stojí autobus. V pruhu pro pomalá vozidla řeší poruchu, je to tam označené světelnou šipkou. Na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli práci na vozovce. Kolona se netvoří. Na trase Praha-Hradec na dálnici zvyšte pozornost také před sjezdem na Přelouč. Na kilometru 75,5 pojedete kolem stojícího vozidla. A v Ostravě vyšetřují nehodu v Porubě. V křižovatce Opavské a ulice 17. listopadu u areálu Vysoké školy Báňské ve směru na Opavu havarovala dvě osobní auta. Čekejte omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme v Čechách oblačno až zataženo s přehánkami a bouřkami. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost je částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Přehánky nebo bouřky se přidají jen ojediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Ve východní polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik zprávy. A pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zvolil jsem vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepovědomí.

0: Mojmír Hampl je dnes hostem Radiožurnálu. Jak silným fenoménem a jak obvyklou věcí v naší populaci je slovo a samozřejmě nástroj dluh. Mám pocit, že to je taková jako běžná věc. A jenom narážím na to, že...
1: Máte ten pocit?
0: No, mně to přijde, že tak, jako když člověk vezme dluh, jakože to je do jisté míry i hypotéka, kreditní karta, že to je vlastně záležitost, na kterou jsme si zvykli, byť naši předci, ať už to byli rodiče nebo prarodiče, tak nás o to částečně velmi výrazně varovali.
1: Tak v tomhle vás chci uklidnit, Libore, protože musíte se dívat na nějaké srovnání. A v tom srovnání evropském nebo ve vyspělém světě. My jsme pořád ta země, která nejenom, že je málo zadlužená z hlediska veřejných rozpočtů a je to dobře, já to neříkám jako návod, že se máme předlužovat, ale i z hlediska zadlužení obyvatel i firem jsme jedna z těch zemí, které jsou v tomto slova smyslu na té dobré straně. Konec konců hypotéky se berou jako ten lepší typ dluhu, než
0: třeba dluhy. A dají se vzít jako nástroj k bydlení a pořízení.
1: Jasně, než běžná spotřeba. A kdyby tady byl nějaký bankéř, tak by vám možná potvrdil, že když v těch bankovních skupinách řeší míru delinkvence, nesplácení, tak v těch skupinách mají rádi Čechy, protože splácí dobře, poctivě a tu míru delinkvence mají relativně malou. Takže já si pořád myslím, že ty zbytky zodpovědnosti v nás jsou, ale jak jsme se bavili v tom předchozím vstupu, myslím si, že jsou zhruba 2-3 volební období, ve kterých bojujeme o to, aby tahle část naší DNA zůstala zachována, abychom se nepřepli do té druhé poloviny, která se jmenuje černé pasažérství, protože to je příklad Francie, země, kterou určitě všichni sledujeme a řada z nás jí má ráda. Stačí 3 volební období, abyste se dostal ze stavu dluhového bezpečí do stavu dluhové katastrofy, kterou ta politická elita už pak není schopna řešit. To fakt není dlouhý proces. 3 volební období vám stačí.
0: Tohle dluhové nebezpečí následně může přecházet i na nás? Že přeci jenom, když tohle člověk vidí, jak se chová stát, takže to člověk pak může aplikovat i na sebe.
1: Nemyslím si, že to bezprostředně
0: tak. Ne úplně
1: tak.
0: Extrémně, ale v ta nálada.
1: Nemyslím si, že je to bezprostředně tak, ale vede to pak k tomu, že máte úplně zablokovanou politickou elitu, protože politici nejsou schopni řešit nic z toho, co slibují veřejnosti, protože to dluhové břemeno z minulosti jim neumožňuje vlastně sestavovat rozpočty, neumožňuje jim normální běžné vládnutí. To krásně vidět zrovna ve Francii dnes, to je můj krásný příklad, ve Španělsku, kde od roku 2023 nebyl sestaven ani jeden řádný státní rozpočet. Itálie o tom nemluvě, Belgie, která se dostala na úrovni ratingu pod Českou republiku. Nevím, jestli si kdo uměl představit před pár lety, že budeme mít lepší úvěrový rating, to znamená, že budeme hodnoceni jako lepší dlužník než Francie, jo? Což je stav České republiky dneska. A já proto říkám do nekonečna, udržme si to, nepromarněme tuhle dobrou stránku, tu zodpovědnost, která v nás vždycky byla, tuhle dobrou stránku české země, že jsme vždycky si byli schopni ten základ stability udržet. Když slyším řadu politiků, kteří říkají, jsme málo zadlužení, tak ten dluh zvyšme, tak já říkám, ne, podívejte se na země, které toto udělali a v jakém jsou stavu dneska, to jsou odstrašující případy, to nejsou případy hodné následování a o tohle vedeme zápas teď, právě teď, zrovna tento týden, kde bude v rozpočtovém výboru velká diskuze o významném rozvolnění rozpočtových pravidel, fiskálních pravidel, si myslím, že se ukáže, jestli se trochu přepínáme do toho.

0: Myslím si, že částečný optimismus jsme řekli s Mojmírem Hamplem před chvílí, kdy jsme označili Česko za bohatou zemi, ale existují na to data, která prostě a jednoduše o tom vypovídají.
1: Je to tak? Já samozřejmě nechci říct, že každý jeden je bohatý.
0: Samozřejmě.
1: To je důležité říct. My se bavíme o průměrech a v tom průměru, v tom srovnání i evropském, i světovém prostě patříme mezi bohaté země, i když to lidé, my spolubydlící tady v této krásné zemi často neradi slyší, ale je to tak.
0: No a samozřejmě obzvlášť s tím, když se zvyšují ceny pohonných hmot, když vidíme do budoucna možnost zvýšení energií, tak
1: nemáme radi tu nejistotu, to je
0: tak
1: samozřejmě.
0: Tak si najednou říkáme, jestli mi to vystačí, ale myslím, že v tom průměru bohatí jsme. Jak bychom se tedy my teď měli chovat? Jaké nástroje bychom měli využít teď ve chvíli, kdy vidíme, že věci, které sedí kolem nás a které neovlivníme, můžou ohrozit tu životní úroveň?
1: Tak já si budu přihřívat polévku a řeknu, že jsme opět v časech, které trošku připomínají první republiku, kdy za loňský rok deficit, schodek veřejných financí, to, o kolik jsme se dodatečně zadlužili.
0: Já mám myslet ty domácnosti.
1: Jasně, jo. Tak já to
0: jenom dostaneme se k tomu. Ano, ano.
1: Jo, tak byl vlastně nižší než ve všech zemích v okolí. V Polsku, na Slovensku, v Rakousku, v Maďarsku i v Německu. Já si myslím, že na úrovni státu bychom tohle měli držet a neměli bychom tenhle kapitál promarnit a už vůbec ne marnotratně. Jo? Tady tenhle prostor, který máme a ta možnost prostě si zodpovědně na něco půjčit výjimečně je něco, co bude ještě hodnotnější za pár let než dnes. Na úrovni domácností si myslím, že je to pořád to též, co zažíváme ve všech podobných krizích. A nepropadat panice, Adbe neočekávat, že stát za nás všechno vyřeší, mít nějakou vlastní zodpovědnost a adce vědět, že to, co máme jako Češi všichni strašně rádi, to je ta česká pohoda. Jo? To je něco, co nás definuje, co máme tak strašně rádi. To je možné zajistit, i když všechny ceny nejsou v každém okamžiku stejné nebo nižší, než byly v loni. Jo?
0: To znamená, do jisté míry mám si nějakým způsobem jako víc myslet na to, že bych měl ty věci investovat, že bych měl jako myslet na ta zadní vrátka.
1: Tím, že pořád myslíte na budoucnost, tak vám to umožňuje v těch špatných časech mít nějakou zásobu z těch dobrých a nepropadat pak hrůze, že padám na úplné dno a nejsem schopen udržet jakýkoliv životní standard z minulosti. Ale upřímně, my tady dáváme možná v tuto chvíli hraběcí rady, protože Češi se tak v průměru chovají. Zase řeknete, ne všichni, ano, ne všichni, jasně. Ale v průměru ano. A myslím, že když se tak v průměru chovají sami, že by to též měli vyžadovat i od svého státu.
0: Zeptám se opět zcela laicky, ale napadá mě to, jestli se to dá nějakým způsobem nikoliv absolutní částkou, absolutním číslem vyjádřit, ale i třeba procenty. Kolik si má vlastně člověk třeba držet na tom běžném účtě? Víme, že další charakteristikou Česka je ten obrovský objem peněz, co mají obyvatele Česka na běžných účtech.
1: Vkladech,
0: ale nebo nikdy jsem neslyšel takhle adresně říct, kolik vlastně tam tedy reálně potřebuji.
1: Ta doporučení se
0: vezmu
1: liší,
0: to vezmu podle spotřeby měsíce.
1: Ale kdybychom se bavili o tom, jak velkou měsíční spotřebu byste měl mít schopnost pokrýt z toho, co máte bokem, tak ta dobrá praxe je prostě od dvou do pěti měsíců nebo od dvou do šesti měsíců. Konec konců takhle jsou definovány do značné míry i státní hmotné rezervy. Jo? Máte podobný typ úvahy, zhruba tolik a tolik měsíců bychom měli být schopni přežít, kdyby se úplně zastavili třeba toky ropy nebo nějaké důležité komodity. Počítáme to na měsíce, zhruba podobně by to mělo být na úrovni domácnosti.
0: A ten zbytek? Jako nástroj.
1: Vy myslíte,
0: no,
1: když máte
0: když
1: ještě tu šanci?
0: Umím si představit, že teď třeba jsem dobře 5x, tak mi ještě něco zbyde. Co s tím zbytkem teď na začátku druhého kvartálu roku 2026?
1: Tak teď jste mě pasoval do role finančního poradce, tak to budete mít asi budete mít jiného
0: tak to
1: hosta.
0: Uděláme,
1: budete mít
0: ale
1: jiného hosta.
0: Když to vezmeme obecně, tak rozhodně ty peníze nějakým způsobem investovat tak, aby byly někde jako ta rezerva.
1: Tak abych byl na té bezpečné straně.
0: Tak.
1: Neřekl bych to lépe.
0: Všimněte si, že jsem řekl investice a zároveň rezerva a elegantně jsem to propojil. Mojmír Hampl je dnešním hostem na Radiožurnálu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic velmi opatrně v okolí odbočky na Písek. Na 83. kilometru dostala policie hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. Pokud jedete od Prahy na Strakonice a blížíte se k odbočce na Písek, zpomalte, raději zůstaňte v pravém pruhu, jede tam auto v protisměru. Další zelená vlna ve zprávách celou.
3: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hostem Radiožurnálu je Mojmír Hampl. Jedna věc, která mě napadá v té souvislosti i stále s krizí na tom Blízkém východě. Vidíme ty snahy. Má vláda reálně šanci zlevnit lidem život? A je tu od toho?
1: Já si hlavně myslím, že to bychom si od vlády neměli slibovat. To není to, k čemu vládu máme. Ona to samozřejmě krátkodobě udělat může za cenu velkých dlouhodobých negativních důsledků. Konec konců ti, kteří si pamatují ještě covidovou krizi, tak ví, že snaha například stropovat některé ceny a stropovat je pod úrovní tržních cen nakonec vede k nedostatku, ze kterého jsou frustrovaní všichni. Ale zároveň vím, jak je to svůdné, ta představa, že existuje nějaký demiurg, nějaký pán světa, který umí přijít a říct, všechno bude levnější. Takhle prostě a jednoduše to nefunguje. Vláda může dělat mimořádná opatření v mimořádných časech, ale vždycky by měla být promyšlená, krátkodobá, levná a neměla by ničit ten ekonomický základ, na kterém to hospodářství stojí. A já, když sleduju to, co se děje třeba v Evropě, tak si vždycky říkám, jak opravdu odolné společnosti jsme, když bez extrémních zásahů, které vidíme v Polsku, ve Španělsku, ve Francii, nejsme schopni vydržet ani nárůst ceny paliv o nějaké procento. Tak jestli nás někdo sleduje z vesmíru a ptá se, nebo si klade otázku, jak jsou ty společnosti opravdu odolné, tak si říká, no tam toho asi moc nebude.
0: No to mě napadá, aniž bych hodnotil vládu, od toho tu naštěstí nejsem a ani vy tu od toho
1: nejste. Ne, jasně, samozřejmě, že ne.
0: Ale mě spíš právě zajímá ten druhý element toho vztahu. A to, jestli jsme si my i díky tomu covidu nezvykli na tu nárokovost. Jestli najednou my skutečně nečekáme v té, když budu parafrázovat vás, té naší české pohodě na to, že ze nás někdo tohle vydrží.
1: Bohužel ano. Já myslím, že covid byl opravdu zlom, kdy země, ve které pořád vládne kult práce, se spousta lidí naučila, že může podávat jenom poloviční výkon, dostávat celou odměnu. A to je strašně svůdné. A myslím, že na třeba schodcích veřejných rozpočtů vidíte, že jsme se z toho úplně nedostali. Trošku jsme tu zletáčku začali vybírat v minulém volebním období, ale nevybrali úplně. A já si přesně z toho důvodu myslím, že teď ty, dejme tomu dvě nebo tři volební období, hrajeme o to, jestli budeme chtít žít jako v covidu, nebo ála jako v covidu na dlouho, anebo jestli se budeme chtít vrátit definitivně k předcovidovým časům. Já bych si samozřejmě přál to druhé.
0: Pro ty, kteří zažili dekády 70. a 80. let 20. století, já tu jednu, tak ten termín kult práce zní strašně, ale když se nad tím člověk zamyslí,
1: já to myslím dobré.
0: Já to právě chci říct a já jsem se chtěl zeptat, a to je jedna z posledních otázek, jak zatraktivnit ten pojem práce, protože on je nesmírně podstatný a myslím, že kult práce je strašně pozitivní věc. Minulý týden zde byla vnučka Tomáše Bati, tak mě to rázem hned jako napadlo.
1: Já jsem
0: co my můžeme udělat proto, aby ta práce byla znova tak atraktivní, jako v době, kdy ty ekonomické výsledky, jak státní, tak firem, jeli nahoru.
1: Já říkám, jako Zlíňák si pamatuju to Baťovo heslo, buď práci čest.
0: Ano.
1: No, tak to říkal.
0: Zářil vlastně na fabriku.
1: Přesně tak. Tak já si myslím, že k tomu není potřeba nic jiného, než zmobilizovat tu pozitivní stránku naší DNA. Myslím, že bojujeme s tím, že se tam hrozně vkrádá ta druhá půlka, že moc brnkáme na tu druhou stranu, která se jmenuje černé pasažérství, a podle mě stačí ta mobilizace té první struny, ale bude to chtít asi ještě nějaké úsilí a čas.
0: Děkuji mnohokrát za návštěvu, která rozhodně nebyla poslední. Mojmír Hampl byl hostem Radiožurnálu. Díky moc.
1: Já moc děkuju za pozvání.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál je tu, 23. hodina. Zprávy a Monika Chmilová.
3: Ukrajinský prezident Zelenský upozornil, že Ukrajina letos získala třikrát méně prostředků protivzdušné obrany než loni. Rozpáleným městům by mohlo podle odborníků pomoct víc zeleně na budovách. Hokejová extraliga má nového šéfa disciplinární komise Radima Byčánka. A zítra bude oblačno, hlavně v Čechách s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 37 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Dodávky střel do systémů protivzdušné obrany jsou letos třikrát menší než loni. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. List Financial Times napsal, že americký prezident Donald Trump odmítl další dodávky raket Ukrajině i licenci na jejich výrobu.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích vyzval západní partnery, aby udělali politické rozhodnutí a ze svých skladů poskytli Ukrajině prostředky obrany proti balistickým raketám. Požádal je také o urychlení výroby a investice do výroby na Ukrajině. V noci na dnešek se ukrajinské protivzdušné obraně nepodařilo sestřelit žádnou ze 24 balistických raket a ani jednu ze 4 nadzvukových střel. V kyjevské oblasti a v Kyjevě zahynulo podle oblastní vojenské zprávy nejméně 17 lidí a 44 bylo zraněno. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Zelené střechy a fasády dokážou podle vědců podstatně snížit povrchovou teplotu budov. Zároveň zadržují dešťovou vodu a můžou zachytit část prachu i některých škodlivin z ovzduší. Podle Přemysla Kryčeříka z Mendelovy univerzity v Brně nemusí být tato řešení ani příliš drahá.
5: Nejjednodušší cestou, jak zajistit chlazení vaší fasády, je použít popínavou rostlinu. Opravdu dokáží teploty snížit o třeba 10-15 stupňů bez nějakého zásadního problému.
3: Liberecký kraj nechá opravit desítky poničených oken na ochozu hotelu a vysílače Ještět. Na konci července skla poškodil vandal, který uprostřed tabulí vyrel ostrým předmětem kříže. Okna jsou původní. Vzhledem k připravované rekonstrukci hotelu je kraj teď nechce vyměňovat, říká náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj.
6: Měli jsme tam odborníka, sklenáře, dokážeme to asi rozleštit. Ta náhrada v tuto chvíli nepřichází v úvahu. To jsou unikátní okna z Belgie, která budou pravděpodobně nahrazena při té rekonstrukci, ale úplně každá věc, která se tam bude obnovovat, tak bude mimořádně náročná na realizaci.
3: Budova navržená architektem Karlem Hubáčkem je národní kulturní památka. Liberecký kraj už začal podnikat kroky k jejímu zařazení do seznamu UNESCO. Sport. Tenistky Marie Bousková i Karolína Plíšková vypadly na turnaji v Torontu ve druhém kole. Bousková prohrála s Američankou Townsendovou 6-7 a 5-7. Plíšková podlehla Rusce Andrejevové 0-6 a 2-6. A disciplinární komisi hokejové Tipsport Extraligy nově povede Radim Byčánek. Ve funkci střídá Viktora Ujčíka, který byl v jejím čele od roku 2018. O změně rozhodli zástupci profesionálních klubů na valné hromadě své asociace.
7: Bývalý hokejista, 51-letý Radim Byčánek, 10 let působil v Zámoří a odehrál 129 zápasů v NHL. Po návratu do Česka nastupoval za Znojmo, Brno a Karlovy Vary. Kariéru někdejší reprezentační obránce ukončil v roce 2016. V minulé sezóně už působil jako člen poradního panelu disciplinární komise vedené Ujčíkem. Dalšími současnými členy disciplinární komise vedle šéfa Byčánka jsou dál Leoš Čermák, Tomáš Jelínek, Petr Kadlec a Libor Procházka. Informovala o tom Asociace profesionálních klubů ledního hokeje Jakub Kantara.

0: oproti směru neplatí. Na Táborsku zpomalte na silnici 19 do Plzně a Písku. Před Dražicemi spadl na vozovku strom. Na místo jedou hasiči, čekejte omezení. Na Táborsku je teď bouřka, hodně vody na vozovce, jeďte opatrně. A v Praze před chvílí začala noční údržba Strahovského tunelu. Uzavřené jsou oba směry, skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost je částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Přeháňky nebo bouřky se přidají jen ojediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Ve východní polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Richardem Jandovským.
3: Pěkný středeční večer vám přejeme i 6 minut po 23. hodině. Česko má dalšího studentského Oscara. V kategorii alternativních a experimentálních snímků ho získala režisérka Viktorie Štěpánová se svým snímkem Volklor a bude tím pádem usilovat i o Oscara v kategorii krátkých filmů. Rozhovor s ní nabídneme hned po písničce. Příjemný poslech.
1: Večerní radiožurnál a Richard Jandovský.

0: v kategorii alternativních a experimentálních snímků a kvalifikoval se také do klání o Oscary v kategorii krátkých filmů. Na svém webu o tom informovala Akademie filmového umění a věd, která prestižní filmové ceny uděluje. Viktorie Štěpánová byla hostem našeho vysílání během Karlovarského filmového festivalu a mluvila s ní moderátorka Hanka Schánilová.
1: Píše se to SV a čte se to taky folklor, anebo je to folklor?
2: Já to čtu jako folklor, ale jsem otevřená všem interpretacím.
1: A ten folklor tam hraje jakou roli?
2: Folklor tam hraje velice signifikantní roli a řekla bych, že takovou zdvojenou, jelikož je to spojení jako tradičního folkloru, ale i digitálního folkloru.
1: Jak vypadá digitální folklor?
2: Digitální folklor, to je vlastně jako prostě sociální sítě, že to jsou vlastně jakoby ty principy, co se dělaly na vesnicích, akorát, že teďka v té naší jako hodně chronicly online době se dějou prostě na těch sociálních sítích, Instagramech a tak, no.
1: Víte, jméno vítěze se dozvíme až 14. září v Torontu, ale ta nominace sama o sobě, to už je obrovský úspěch. Ve vašem filmu je jediná postava. Je to fiktivní influencerka Vivi.
2: Ano.
1: Co nám, divákům, tedy jejich fiktivním followerům, chce říct?
2: Ona nám chce říct, jako ono to vizuálně vypadá, že hodně věcí, ale ve zkratce to jsou vlastně jenom tradice tradičního moravského roku a ona nás chce provést prostě celým tím svým folklorním rokem, ale protože prostě žije v té době, ve které žije a mluví jako Gen Z holčina, tak to říká prostě místo tradičních pohádek, tak nám ty tradice vykládá jako reklamy, vykládá nám to jako vlogísky a prostě tak, jak by to říkal prostě Gen Z člověk, který by ale vyrůstal na Moravě, no.
1: No, tak to mi zkuste předvést. Absolutně si neumím představit, jak může mluvit někdo, kdo spojuje anglicizmy s moravským nářečím. Schválně, no. Co tam říká?
2: Tak tož děcka, teď tady bude nějaký slej, korsem, kortam, potom tam jsou, jako hodně tam říká různý názvy koru, takže kotičkor, normkor, vše možný věci, to je v pohodě, pokud tomu nerozumíte.
1: Začínám se rosit na zádech, vůbec netuším.
2: Tak, a hodně tam teda zmiňuje i děcka nebo high guys, protože samozřejmě musí oslovovat ty své fiktivní followery.
1: Chci se zeptat, budou tomu v Americe rozumět, umíte do titulku přeložit něco takového?
2: Jako to, toho jsem se hodně bála, takže jsem moc ráda, že to jakoby i v zahraničí vlastně tomu rozuměli, ale já jsem jakoby celý ten interface přeložila do angličtiny, takže by tomu snad měli rozumět.
1: Je to vůbec dokument? Není to dokument, je to takzvaný mokument, to
2: ano.
1: Je co?
2: Je to jako vypadá to, jak kdybych něco dokumentovala, akorát, že to je vymyšlený, no. Takže to neexistuje.
1: Já vám chci jenom říct, že 14. září budeme všichni držet palce, že Viktorie Štěpánová je režisérkou filmu Volklor. A děkujeme, že jste přišla. Mějte se krásně.
2: Děkuju.
0: Moderátorka Hanka Schánilová mluvila s režisérkou Viktorií Štěpánovou ve vysílání Radiožurnálu z Karlovarského filmového festivalu.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
5: Někdy

I dnes padaly v Česku teplotní rekordy. S horkem se potýkají i na Vysočině, kde bylo tento týden poprvé víc než 40 stupňů. Lidé proto schánějí klimatizace, větráky nebo vyrážejí hromadně na koupaliště. Víc nabídneme v další reportáži večerního radiožurnálu. Teď už ale Nirvana.

0: Takhle vám hraje večerní radiožurnál ve středu 5. srpna. Na mnoha místech v Česku padly tento týden teplotní rekordy. Například na Vysočině, konkrétně v Třebíči, padlo i absolutní maximum. Meteorologické stanice tam včera poprvé zaznamenaly teplotu 40,6 stupně Celsia. Místní se proto snaží ochladit, jak to jde.
1: Máme větrák vždycky, které jsme si střídali a vždycky jsme jako třeba po dvou hodinách nějakou studenou koupil.
2: No, dopoledne pořádně vyvětrat, potom zavřít okna a zatmavit pořádně.
1: A nějak přežít.
3: Popisují studenti Honza a Adéla, že v největších vedrech se snaží držet hlavně doma.
2: Nebo chodit to do sklepa pro brambory hodně.
3: Spotřeba bramborských zvýší.
2: No, ano, ano.
3: Teď ale místo do sklepa vyrazili oba na třebíčské koupaliště Polanka, kde si hned po otevření museli vystát asi čtvrthodinovou frontu, stejně jako paní Lenka.
4: My jsme z Brna a tam je to ještě mnohem výživnější, teda to teplo, takže my jsme na chalupě na dvoře pod stromem a jezdíme se koupat v přehradě nebo sem.
3: A s rekordními teplotami se pojí i rekordní návštěvnost. Například v úterý naměřili v Třebíči 40,6 stupňů, nejvíce v historii.
5: Nám dokonce padl stopstav. Protočilo se tady přes 2000 lidí a je vidět, že prostě ty teploty ty lidi k těm bazénům ven vytáhnou.
3: Vysvětluje provozní koupaliště Zdenka Málková s tím, že s vyššími teplotami a návštěvností se pojí ale i náročnější údržba nebo množství naskladňovaného jídla a pití. Ochlazení navíc potřebují i zaměstnanci.
6: V těch vedrech je to teda katastrofa, takže pijeme, osvěžujeme se.
3: Paní Věra na koupališti pracuje a té práce s množstvím návštěvníků samozřejmě přibývá. Například u obsluhy stánku se tak musí brigádníci častěji střídat. Pomoc ale ve vedrech potřebují i ti, kteří se sami ochladit neumí. V třebíčském útulku tak teď můžou lidé svěřence venčit jen ráno či dopoledne a zaměstnanci například také kropí kotce.
7: Vezmou se normálně hadice a pokropí se zem. Samozřejmě ta zem je za chvíli jako suchá, ale proto se to opakuje.
3: Michaela Bočková z třebíčského útulku navíc psi častěji vyčesává a každý z nich má také přístup na stěná místa, kde si může odpočinout. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: Český rozhlas už kulaté jubileum oslavil.
1: 100 let fungování si ale teď připomínáme u dalších důležitých součástí jeho vysílání.
0: Časové znamení.
1: Rozhlasové hry.
2: Jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
0: Pravidelné zpravodajské relace.
1: Sportovní přenosy.
3: Jsme na hřišti AC Sparta na Letné, které je dnes jevištěm ligového utkání obou vedoucích mužstev naší Sparty a Slávie.
0: Nebo tvorba symfonického orchestru.
1: Rozhlasové stovky.
0: Speciální seriál Radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
1: Rozhlasové stovky každý den po 3/4 na 9.
0: Radiožurnál každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 23.30. Monika Chmielová připravila přehled zpráv.
1: Írán a Omán se shodli na trase plavby v Hormuzském průlivu, uvedl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Bahají. Dodal, že společné prohlášení obou zemí o podmínkách plavby průlivem je v konečné fázi. Pro globální obchod s ropou a plynem je klíčové. Bahají ale varoval, že dohoda mezi Íránem a Ománem nestačí k zajištění toho, že Hormuzský průliv bude bezpečný pro plavbu lodí. Podle něj v oblasti způsobují nestabilitu Spojené státy, které blokují Irán. Přístavy. Ostravský státní zástupce Petr Vaněk obžaloval bývalého poslance za ČSSD Petra Wolfa za to, že se vyhýbal nástupu do vězení, informaci zveřejnila Česká televize. Bývalý ostravský politik se více než 11 let ukrýval poté, co byl za dotační podvod odsouzený k 6 letům za Mřížemi. Předloni Wolfa policie zadržela v Paraguaji, do Česka byl vydán loni. Za útěk před trestem mu hrozí další 2 roky ve vězení. Maloobchodníkům se i v červnu dařilo. Tržby jim meziročně vzrostly o 3,6%, informoval o tom Český statistický úřad. K růstu tržeb nejvíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se třeba lékárnám nebo obchodům s potravinami. Poklesl naopak zaznamenali prodejny s elektronikou nebo sportovním a rekreačním zbožím. A začala oprava úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Sackou ve směru z Hradce Králové do Prahy. Výměna povrchu na 14 kilometrech potrvá 2,5 měsíce. Úsekem mohou auta projíždět ve 2 zúžených pruzích. Ředitelství silnice dálnice za práci zaplatí přes 915 milionů korun.
2: Sport.
1: Fotbalistky Slavie si znovu po roce ligu mistryně nezahrají. V semifinále kvalifikačního play-off prohráli na hřišti Glasgow Rangers 1-2 po prodloužení. V další fázi tak slavistky čeká finále kvalifikace Europa Cupu s dánským týmem Brøndby Kodaň.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 před 9 kříži i na D8 za sjezdem na Velemín. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zvyšte opatrnost před odbočkou na Domašov. Na kilometru 169 zůstal v odstavném pruhu stát kamion, zatím bez výrazného značení. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy stále omezený provoz po nehodě za sjezdem na Velemín. Na kilometru 51,5 osobní auto narazilo do svodidel, je tam uzavřený konec připojovacího pruhu. Další překážku na D8 do Prahy čekejte za sjezdem na Litoměřice. Na 42. kilometru nepojízdné vozidlo v odstavném pruhu. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte se zúžením u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli stavbě dopravního značení. Levým pruhem ale projedete plynule. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem kvůli noční údržbě. A ta potrvá do rána a týká se obou směrů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. K večeru pak budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a přeháňky nebo bouřky se přidají jen ojediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě večerní radiožurnál s Richardem Jandovským.
0: Pěkný večer, předpokládám, že už jste určitě přemýšleli, kde se schovat před vedrem a ochladit. Ideální jsou třeba jeskyně nebo nějaké kostely a katedrály. No a pokud doma nemůžete kvůli horku v noci spát, tak to zkuste pod čirákem. I o tom bude tahle půl hodina. Posíláme Michala Hrůzu a řidičům přejeme šťastnou cestu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Karimatka, spacák a noc na Beskydském hřebeni. Nově bez rizika pokuty. Na pustevnách přibylo místo, kde turisté smějí legálně přespat. Byla se tam podívat i naše reportérka a natočila reportáž.

0: Na pustevnách v Beskydech můžou turisté nově legálně přespat pod širým nebem. Vzniklo tam nouzové nocoviště pro baťuškáře, kteří vyrážejí na dlouhé túry přes hřebeny. Zadarmo, bez rezervace, za to spravidli. A první turisté si tam už karimatky rozbalili.
1: K nocovišti na pustevnách stoupám se Sabinou a Rolandem, kteří jsou z Ostravy a Havířova.
2: Vylezeli jsme tak nalehko na okružní túru tady po Beskydech.
1: Po chvíli se dostáváme k nocovišti, které je mezi Zárišem a hotelem Tanečnica.
3: Tu jsou koše, to je tojka. No, tady napsané nouzové nociviště. A tady jsou pravidla.
4: 18 až 19.
2: To je ideální, no.
1: Bude tady asi klid? Jak se těšíte na to spaní?
2: No tak těšíme se na to velice. Myslím si, že právě to, že tady je málo lidí, z toho dělá ještě větší zážitek.
1: A zatímco mladý pár nafukuje karimatky, na nocoviště dorazila manažerka fondu pustevny Petra Kavková. Tak jaká jsou ta pravidla?
5: Tak vzhledem k tomu, že nocujete v chráněné krajinné oblasti Beskydy, toto nocoviště je určené pouze k přenocování na jednu noc, takže není to místo pro táboření a realizaci nějakých pikniků a oslav. Nerušit, odnášet odpadky, jak samozřejmě nějaké jednorázové plynové vařiče jsou povolené. No a samozřejmě se tady nesmí rozdělávat oheň.
1: Jak si lidé zajistí místo v době, až se to rozkřikne, že je tady nocoviště?
5: Bohužel nemáme žádný systém, ve kterém si můžete rezervovat místo, takže jinými slovy, kdo dřív přijde, ten dřív nocuje.
1: Lidé, kteří chtějí na cestách přespat, můžou kromě pusteven využít taky místa u chaty Skálka či na Lysé hoře. Ochranáři teď hledají další vhodná místa pro legální stanování. Bude ale záležet i na tom, jak se budou lidé na nocovištích chovat. Gabriela Hickl, Radiožurnál.

je. Posloucháte večerní radiožurnál a ještě do půlnoci zazpomínáme na Borise Hübnera, který by se dnes dožil 85 let. Sám patřil k nejlepším českým mimům vůbec a herce pantomimy přirovnával k živé soše. A právě jemu bude patřit dnešní poslední reportáž.

0: Tady je večerní radiožurnál a Genesis vystřídá Tereza Balonová. Převtělit se a uniknout pod masku, toho bavilo už v dětství. V 60. letech pak do tajů pantomimy pronikl naplno. Boris Hübner se stal bezesporu nejslavnějším českým mimem. Pantomimu učil i své studenty. Právě dnes by se dožil 85 let.
1: To je kočovný život, dobrodružství, čáry, kouzla, magie.
2: Holohlavý muž, který na slavnostním obědě u své vyvolené předvádí kouzelnické kousky a nakonec ji vyděsí umělým hadem. Tak si Borise Hübnera připomínáme každoročně ve filmu Pelíšky.
3: Jak dlouho se tím zabýváte?
1: Už ona ještě, promiňte, prakticky od dětství.
2: Boris Hübner herectví nikdy nevystudoval. Převtělovat se a utíkat pod masku zkoušel už v dětství, které prožil ve Vyškově.
1: My jsme bydleli v besedním domě, tatínek důle měl restauraci a v prvním patře byl ochotnický spolek Haná. A já jsem tam od malinka prostě hrával takový ty děti nezbytný, jo, v těch komparzech a tady. No a jak jsem stárl, tak jsem začal hrát i nějaký menší role a tohle.
2: Jeho první pocity z jeviště byly smíšené. Pociťoval hrůzu i slast. Pantomimu se naučil od Ladislava Fialky a od 60. let spolupracoval se Ctiborem Turbou. Společně založili například pantomimu Alfreda Jerryho nebo soubor Gek. Od 80. let se pak začal objevovat v televizi, třeba společně s Bolkem Polívkou v jeho manéži.
1: Mimové mají tu výhodu, že jelikož česky mluví jenom 10 milionů Evropanů, mimovsky hovoří celý svět a to jsem s úžasem vlastně začal zjišťovat, když jsem se začal pohybovat Evropou.
2: A jak říkával, mimové patří mezi nejmluvnější lidi, jelikož musí kompenzovat své mlčení na scéně.
4: Dám co, komu se tady líbí.
2: Své bohaté zkušenosti z prken pohybového divadla zúročil i jako autor ve filmu Klauni. Boris Hübner byl zároveň prvním profesorem pantomimy. Katedru nonverbálního divadla na hudební fakultě AMU vedl 13 let. Uplatnil se také v činohře. Ve Stavovském divadle v Gogolově Revizorovi hrál přiléhavě němou postavu doktora Hübnera. Zemřel v roce 2016, bylo mu 74 let. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Začal nový den, je půlnoc. Vysíláme hlavní zprávy.
1: Německá policie vyšetřuje incident na letišti v Lipsku. Zaměstnanci tam našli dron s výbušninou a nákladní letadlo se tam srazilo s dalším letícím objektem. Třetí den v řadě padaly teplotní rekordy, v pátek se má mírně ochladit. Etická komise fotbalové asociace potrestala záložníka Šiguta za účast v korupční kauze. A dnes bude oblačno, hlavně v Čechách s přeháňkami nebo s bouřkami, teploty do 37 stupňů. Je čtvrtek 6. srpna, u poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Německá policie v noci na středu na mezinárodním letišti v Lipsku zajistila dron s výbušným zařízením. Potvrdilo to tamní státní zastupitelství. Stroj s náloží našli zaměstnanci letiště v blízkosti ukrajinských letadel typu Antonov. Ve stejné chvíli se nákladní letadlo srazilo s pravděpodobně jiným a zatím neznámým letícím objektem. Pachatelé ani jejich motiv zatím nejsou známý. Na místo incidentu dorazil taky spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Srážku nákladního letadla s neznámým objektem označil za hybridní útok.
3: Policie krátce po půlnoci na oba incidenty reagovala okamžitě a zastavila provoz letiště, popsal mluvčí lipské policie Olaf Hoppe. Podle zdrojů Süddeutsche Zeitung a dvou regionálních německých médií dron nesl 800 gramů výbušniny. Policie s pomocí specializovaného robota odstranila rozbušku. O incidentu byla informovaná i Severoatlantická aliance, která ukrajinská letadla Antonov využívá k přesunu strategické techniky. Společnost Antonov Airlines přesunula na letiště Lipsko-Hale významnou část svých aktivit po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Ladislav Novák, Radiožurnál.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmítá plán na odzbrojení teroristického hnutí Hamas a stažení izraelské armády z pásma Gazy. Řekl to ve videu, které zveřejnil na sociální síti Facebook. Odzbrojení militantních palestinských skupin a ukončení bojů je součástí mírového plánu pro pásmo Gazy, na který dohlíží Rada míru, ustanovená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten dohodu o demilitarizaci oznámil minulý pátek.
4: Netanyahu se k plánu staví negativně, přestože dostal ujištění, že k izraelskému stažení z palestinského území dojde až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamas. Izraelský premiér ale odmítá, že by se izraelská armáda stáhla ze současných pozic na tzv. Žlutou linii. Izraelské vojsko teď ovládá skoro 70% pásma Gazy. Území za žlutou linií zahrnuje asi 53%. Vysocí představitelé Hamásu už minulý týden některým médiím potvrdili, že hnutí s ozbrojením souhlasí. Podmiňuje ho ale právě stažením izraelské armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Třetí den v řadě padl absolutní teplotní rekord pro Moravu. Meteorologové ve středu naměřili ve Strážnici na Hodonínsku rovných 41 stupňů Celsia. Maxima pro 5. srpen ale překonalo více než 60% stanic. Horko bude v Česku ještě během dneška. V pátek už by ale teploty neměly přesáhnout 30 stupňů. Stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Teploty nad 40 stupňů Česko nezasáhly jenom v posledních dnech, ale taky už koncem června.
5: Že je stát málo aktivní, odpověděl v průzkumu 72% lidí, doplňuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
6: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například 1/3 voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
5: 2/3 lidí se taky bojí negativních dopadů veder na svůj život. Stejný počet respondentů se na horko začal adaptovat.
6: Nejčastěji si dotazovaní pořídili větrák. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
5: Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Nejnebezpečnějšími evropskými zeměmi pro řidiče jsou Srbsko, Bulharsko a Rumunsko. V poměru na milion obyvatel tam loni při dopravních nehodách zemřelo nejvíc lidí. Vyplývá to ze žebříčku, který sestavila švýcarská společnost Vinjet Schwarzland.

0: Switzerland, Norsko a Švédsko. Na milion obyvatel tam loni připadalo pouze 19 obětí autonehod. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Soud rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knížáka. Rozhodnutí se týká jeho vzetí do vazby v polovině 70. let. Režim ho tehdy vinil z toho, že do Francie poslal údajně zkreslené informace o Československu. Odsouzen nakonec nebyl, ve vazbě ale strávil 3 měsíce.
2: Obvodní soud pro Prahu 10 se případem zabýval podruhé. V loni Knížákovu žádost o rehabilitaci zamítl s tím, že o ni měl požádat v 90. letech. Toto rozhodnutí ale zrušil ústavní soud. Knížák má prý právo na satisfakci i teď. Tímto argumentem se dopoledne u obvodního soudu řídila i státní zástupkyně Markéta Mizerová.
3: Navrhla jsem, aby bylo rozhodnuto o tom, že profesor Milan Knížák je účasten soudní rehabilitace.
2: Rozhodnutí je pravomocné, jak Mizerová, tak i Knížákův obhájce Lubomír Miller se vzdali práva na odvolání.
4: Je to prospěšné, precedenční i pro ostatní, kteří jsou v obdobné právní situaci.
2: Milan Knížák se verdiktu nedožil, zemřel koncem července. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Český film Volklor režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Odnesl si tak jednu ze 3 hlavních cen a zároveň se kvalifikoval do boje o Oscara v kategorii krátkých filmů. Oznámila to Americká akademie filmového umění. Letos ocenila celkem 12 studentských snímků. Podle režisérky Viktorie Štěpánové porotu video esej o českém folkloru zaujala hlavně svou lokálností.
5: To je jako vlastně něco tak jako lokálního a takového možná až roztomilého jako by vůči té Americe, která prostě tu kulturu asi nemá tak silnou jako my tady v Evropě, takový ty malinký jako tradice, které tady máme. Tak já si myslím, že to bylo tady ta lokálnost a folklornost ve spojení s tím online konzumním světem, no, který tam mám.
1: Snímek vznikl jako absolventský film na pražské FAMU. Jestli se dostane do širší nominace 99. ročníku Oscarů, bude jasné na začátku prosince. Sport. Záložník Karviné Samuel Šigut si 16 měsíců nezahraje fotbal a musí zaplatit pokutu 80 000 korun. Kvůli jeho účasti v korupční kauze o tom rozhodla etická komise fotbalové asociace.
6: Podle ní 23-letý fotbalista ovlivnil jeden zápas druhé ligy a dvakrát neoznámil disciplinární přečin, který komise neupřesnila. Vedle Šiguta potrestala i olomouckého obránce Jakuba Elbla, který zaplatí 30 000 korun a nezahraje si 3 měsíce, a útočníka ostravského Baňku Davida Látala. Ten má zákaz činnosti na 2 měsíce a dostal pokutu 20 000 korun. V sázkařské a korupční kauze, která začala letos v březnu, zároveň obdrželi tresty další 3 osoby. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Fotbalistky Slávie vstoupily do druhého předkola kvalifikace ligy mistryň ve Skotsku porážkou 1-2 po prodloužení s Glasgow Rangers a prestižní soutěž si nezahrají. V sobotu se utkají s Brøndby Kodaň o 3. příčku a přesun alespoň do kvalifikace evropského poháru.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na D1 u všech Romy na silnici u Českého Krumlova. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku u sjezdu na Velké Popovice. Na 15. kilometru stojí porouchaná cisterna. Místo je označené světelnou šipkou. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za sjezdem na Velemín. Na kilometru 51,5 je po nehodě osobního auta uzavřený konec připojovacího pruhu. Na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli práci na vozovce. Kolona se netvoří. U Českého Krumlova se vyhněte překážce na silnici 39 do Horní Plané. Za Kájovem leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. A v Praze připomínáme uzavírku Strahovského tunelu. Jde o plánovanou údržbu, která potrvá celou noc. Skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme v Čechách oblačno až zataženou s přeháňkami a bouřkami. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Přeháňky nebo bouřky se přidají jen ojediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
9: Proč letos v Česku při nehodách umírá víc lidí než v loni? Jaké chyby dělají řidiči nejčastěji? A nakolik ovlivňuje horké

0: počasí naše chování a reakce za volantem? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je člen týmu silniční bezpečnosti, místopředseda výkonné rady asociace autoškol Jiří Novotný. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
1: Dobrý den.
0: V Česku letos při dopravních nehodách umírá víc lidí než v loňském roce. Do konce července evidovala policie 222 oběti, tedy o 10 víc než za stejné období loňského roku. Berete to jako mimořádný výkyv, nebo to může naznačovat nějaký trend?
1: Tak dlouhodobě ten trend doposavať byl pozitivní a klesal. V letošním roce nám přibyly zejména nehody motorkářů, protože nám brzo začala sezona, začalo se jezdit už na konci února a bohužel ty statistiky nejsou úplně příznivý. A samozřejmě zároveň nám houstne provoz na silnicích, je těch vozidel čím dál tím víc, takže to jde všechno proti té bezpečnosti.
0: To znamená z vašeho pohledu hlavní vliv víc motorkářů dříve na silnicích a obecně hustší provoz?
1: Určitě je to tak a proti tomu musíme, řeknu, bojovat tím, že budeme dokonale vzdělávat, víc připravovat, budovat infrastrukturu a ruku v ruce v tom musí jít i represe.
0: Vy se samozřejmě pohybujete každodenně na silnicích a na ulicích. Máte pocit, že se mění agresivita řidičů?
1: Bohužel prostě roste, stoupá a to je daný tím množstvím těch vozidel, toho provozu a tím, jak lidi pospíchají a obecně ten svět takový zrychlený, tak samozřejmě jak nestíháme, jak se to potom snažíme dohnat na silnici a to je to nejhorší, co můžeme udělat.
0: Máte pocit, že se rok od roku mění to, jak řídíme, jak lidé v Česku řídí?
1: To, co se vyvíjí velmi, je samozřejmě, jsou asistenční systémy a ta technika, která pokročila dál a zaplať pánbůh, že v tomto směru nám to pomáhá ve všech směrech, ať už v aktivní bezpečnosti či pasivní. To, co je však horší, je ten vztah k tomu řízení. Dneska tím nejhorším problémem jsou nejenom už telefonování, ale v podstatě sledování toho telefonu i nejenom za účelem telefonu nebo zpráv, ale dneska už běžně koukají ty lidi na sociální sítě a tráví ten čas za volantem tím, čím by neměli.
0: Máte pocit, že je menší respekt k pravidlům?
1: Nemyslím si, že ani k pravidlům, spíš je to menší respekt k tomu samotnému životu, kde si neuvědomujeme to, že na té silnici v podstatě denně hazardujeme. Ono to všechno funguje dobře do té doby, než přijde to první riziko. A pokud dávám ten pozor, tak mnohdy jsem schopný předvídat, předejít tomu, že to vůbec vznikne. Pokud nejsem schopen rozlišit to riziko, tak mám rychlejší reakce. Jakmile se nevěnuju pozornost tomu provozu, zabývám se tím telefonem a podobně, tak moje reakční doba výrazně stoupá a v tu danou chvíli bohužel reagujeme pozdě a už to může mít tragické následky.
0: Vy jste mluvil o tom, že houstne doprava, samozřejmě přibývá na silnicích i elektromobilů. Mění to nějak situaci z pohledu vás jako člověka, který působí v autoškole? Je nějaký rozdíl, když řídím elektrovůz oproti vozu s klasickým motorem? Mám na něco speciálně dávat pozor?
1: Elektromobilita se nám teprve pořádně vyvíjí, nebo nám teď přichází, a to znamená, jsou to moderní vozy, které jsou doplněné spoustou asistenčních systémů. Tak to nám pomáhá. Na druhé straně obecně to vozidlo je těžší. Musíme si uvědomit to, že ta váha má vliv na brzdnou dráhu a zároveň samozřejmě i to vozidlo tím, že nevydává ty zvuky tak jako klasický spalovací motor, tak já přicházím o jeden vjem a je potřeba ho vnímat. A to ať už se pohybujeme v tom vozidle a řídíme, anebo jsme ty účastníci, kteří se s tím najednou mohou setkat a zjistí, že už to vozidlo neslyší a musím se včas dívat a rozpoznat, že se blíží.
0: Vy jste už dvakrát během dnešních 20 minut radiožurnálu mluvil o tom, že nová auta mají asistenty. Měl jsem pocit, že to berete jako pozitivní efekt. Opravdu to podle vás přispívá bezpečnosti provozu?
1: Určitě to pomáhá v tom smyslu, že to dokáže zabránit některým nehodám, zejména třeba front assistant. To negativní, co to přináší, je, že mnohdy si myslíme, že si koupíme moderní vůz s asistentama a tím už jsme nesmrtelní a že to řídí samo. A tak to není. Je potřeba ty asistenty vhodně využívat, vědět, jak s nima pracovat, ale ne spolehat se na ni, že by to vyřešili.
0: Je dobré v nějakých situacích nějaké asistenty vypínat, třeba v autoškole, pokud máte nová auta s asistenty, necháváte žáky od začátku jezdit se všemi, nebo třeba asistenta, který drží auto v jízdním pruhu, někdy vypínáte?
1: Je vypínáme tak, aby jsme se naučili s nimi pracovat, aby jsme věděli, jak je to bez nich, jak je to s nima. Asistent není neomylný a samozřejmě zejména při špatném počasí, například můžou být zasněžený senzory a podobně, tak vám to informuje, že už nefunguje a my potom neodstavíme vozidlo na kraj, neřekneme pojedeme, až bude správný počasí a my jsme jenom přišli od tu podporu, na kterou se nemáme spoléhat, takže je určitě dobrý si to vyzkoušet, vědět, k čemu který asistent je, uvědomit si takový nebezpečí třeba adaptivního tempomatu, který, jestliže jedeme za vozidlem, který zatočí a zmizí nám v zatáčce, tak to vozidlo najednou začne zrychlovat, protože chce docílit té rychlosti a podobné věci.
0: To znamená, dá se zobecnit nějaká rada, kdy asistenty vypínat a které?
1: Na to neexistuje jednoduchý manuál. Je to vždycky o té konkrétní dané situaci. Jsou asistenty, kteří ani vypnout nejdou. Dneska máme povinný nejenom ABS, ale ve vozidlech i běžně ESP, prvek a podobně. A tyto prvky se vypínají jenom například na motocykle, když jedeme v terénu a podobně. Pokud někdo tenhle ten asistent vypne na silnicích, tak si jenom zvyšuje riziko.
0: Člen týmu silniční bezpečnosti, místopředseda výkonné rady asociace autoškol Jiří Novotný je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Specifikem posledních týdnů jsou také horké dny. Jedna silná vlna byla na konci června, teď zažíváme druhou silnou vlnu. Jak se tohle projevuje z vaší zkušenosti na silnicích?
1: Tak samozřejmě zejména únavou, kdy ten provoz je náročnější, teplota na nás působí a jsou to ty běžné rady, kdy my potřebujeme mít ve vozidle dostatek tekutin, uvědomit si, že může nastat situace, kde ujíznu v té koloně, posouvám se, tak dále.
0: To vedro posledních dnů se navíc u mnohých z nás spojuje s tím, že jedeme na dovolenou, často stovky kilometrů daleko, obvykle musíme absolvovat výrazně delší trasy, než na jaké jsme běžně zvyklí. Jak se na tohle to připravit?
1: Tak začíná to určitě u té přípravy toho vozidla, aby jsme vozidlo měli ve správném stavu a samozřejmě, jak jsem říkal, tu výbavu měli jsme dostatek paliva, protože jestliže bychom potom došli k tomu, že někde uvízneme na delší dobu, tak samozřejmě ani nemůžeme klimatizovat vůz a podobně. A zejména si uvědomit náš zdravotní stav, jestliže někam jedu, že to na nás způsobí únava, zvyšuje zase reakční dobu, může to potom mít zase ten následek, potom nějaký kritický situace. Takže dostatečnou rezervu na cestu, nechtít to odjet najednou a říct si, že teď musím, ale plánovat dopředu a mnohdy i třeba, když už se vracím a už si řeknu, že jsem jenom tu půl hodinu od baráku nebo od cíle, tak si radši udělat tu pauzu, když už cítím únavu, než si říct, že to dojedu.
0: Říkáte, když člověk cítí únavu, při těch dlouhých trasách asi leckdo z nás má tendenci přemýšlet, dobře, cítím se unavený, ale přece jenom ta cesta je dlouhá, tak ještě kousek ujedu. Co jsou ty varovné signály, kdybych 100% měl zastavit?
1: Tak samozřejmě my se potřebujeme vyvarovat zejména mikrospánku a to, kde to na mě působí, ale takovým lepším vodítkem je, než si říkat, jestli jsem ještě unaven nebo ne, je říct si na té stupnici od 1 do 10, jak se teďko cítím a při kolika si myslím, že bych neměl řídit. A když se teďko cítím ve stavu, že jsem na tom na 8 a je to dobrý a při 5 nebudu řídit, tak pak si teda tohleto během té cesty zopakovat a říct si, ještě sice nejsem úplně vyšťavený, ale už jsem si nastavil sám sobě tu hranici na 5, tak bych asi zastavit měl.
0: I únavu hlídají v moderních autech různé asistenty. Dá se na to spoléhat?
1: Tak samozřejmě ten asistent nám zase jenom radí, upozorňuje nás, a to buď nějakým pípnutím, anebo světelným signálem, kde se mi snaží říct, že už bych si mohl odpočinout, ale určitě nebudu na ten signál čekat, pokud by přišel díl, a zároveň bych ho neměl ignorovat. Není tam jen tak, vidí, že nám ta pozornost upadá, a v tu danou chvíli je to takový signál, který mi zase může pomoct rozpoznat to, že bych si pauzu měl dát.
0: Ředitel dopravní policie Michal Hudboď v červnu v rozhovoru pro Radiožurnál mluvil o tom, že řidiči mnohdy nesledují novinky, že nesledují změny pravidel, že jim často chybí motivace obnovovat si znalosti pravidel silničního provozu. Vnímáte tohle i vy jako problém?
1: Bohužel je to tak, že my získáme řidičské oprávnění a pokud nejsme profesními řidiči anebo neřídíme vozidlo služebně, tak nemáme povinnost se dále proškolovat, takže 20 let řídíme a tím nabýváním těch zkušeností a kilometrama na silnicích máme pocit, že už tu danou chvíli nic víc nepotřebuji. Nicméně legislativa se vyvíjí. Dnes máme již asi 63. novelu zákona 361 o provozu na pozemních komunikacích, podle kterého všichni jezdíme. Máme novou vyhlášku o dopravním značení, máme nový dopravní značky a to všechno bychom měli znát.
0: Bylo by rozumné zavést čas od času nějaké povinné přezkoušení?
1: Tak z titulu bezpečnosti určitě. Obávám se, že však toto politicky není průchozí, aby někdo schválil nebo nařídil teďko celému řidičskému národu, že se půjde vzdělávat. Nicméně, abych zase zavítal víc do těch severních zemí, kde si hodnotu toho lidského života trošku považují víc a je to o tom vlastním vzdělávání, kde vím, že jestliže mi to pomůže a bude to bezpečnější, tak se dovzdělávám sám.
0: Kdyby hypoteticky bylo povinné přezkoušení, jak velká část řidičů by, tak jak se díváte, kolem sebe propadla?
1: Já se ani nemyslím, že by to mělo být o propadnutí, spíše o nějakým povinném absolvování těch novinek, abych se s nima seznámil, aby mě nepřekvapili, neuvedli někde do situace, ve který budu zmatený a pak vyvolám třeba něco, co může být nebezpečný. Takže nemyslím si, že bychom potřebovali znovu přezkušovat a říkat, jestli někdo na tu silnici patří následně nebo nepatří, ale že bychom ho měli dovzdělávat dál, protože ten řidičský život se vyvíjí celou dobu.
0: Co jsou z vašeho pohledu nejčastější obecně rozšířené chyby nebo omyly, pokud jde o pravidla silničního provozu?
1: Tak ten nejčastější omyl je to, že já to zvládám, že v podstatě řídím dobře a většina lidí umí dopředu do té doby, než nastane ta situace, kdy nám vzniká nějaký riziko a pak je to otázka, jestli na něj dokážu včas reagovat, jestli ho dokážu rozpoznat. Takže ty věci, kdy my jsme nějakým způsobem řidičsky zatížený, nám berou kapacitu mozku, pak je otázka, co ještě všechno za tím volantem řeším, na co myslím, jestli je to práce, rodina a podobné věci. A jakmile si tuto kapacitu mozku vyčerpávám, tak se mi začne zužovat vidění a já přestávám vnímat ty rizika ze stran. A my si potom myslíme, že když jsme na té hlavní, že máme přednost, ale každý řidič má povinnost zabránit nehodě a je potřeba si uvědomit to, že jestliže já to vozidlo uvidím z boku, který mě třeba přehlídlo a nedává mi přednost nebo špatně vyhodnotilo tu situaci, takže já té nehodě můžu zabránit taky.
0: Může v tom, aby se člověk na tyhle situace připravil, pomoci třeba virtuální realita?
1: Určitě může. Virtuální realita nám napomůže navodit tyto situace. Má jednu nevýhodu, ne každému je v tom úplně dobře, ale pokud to zvládám, tak rozhodně je vhodný projít jakýkoliv situace, které jsou rizikové a zažít si je na nečisto.
0: Člen týmu silniční bezpečnosti, místopředseda výkonné rady Asociace autoškol Jiří Novotný zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Radiožurnál na letošní léto připravil seriál Letní autoškoly. V krátkých příspěvcích vysvětlovali odborníci jednotlivé situace. Ta témata vycházela z konzultací s dopravní policií. Co byste do letní autoškoly zařadil vy?
1: Určitě znalost toho klimatu, podmínek toho provozu, specifický provoz je tím, že ty lidi jedou na tu dovolenou, jezdí delší trasy, zároveň nám ten provoz houstne, dostáváme se do situací, kdy máme město volný, protože jsou ty prázdniny a jsou ty lidi odjetý, ale naopak najednou se nám mění ty turnusy, zhoustí se provoz, měli bychom umět víc plánovat a více s tím letím počínat tyto základy nás žádná autoškola naučit nemůže, tam se na toto nestihneme připravit.
0: Hned několik dílů té letošní letní autoškoly Radiožurnálu se týkalo jízdy v pruzích, jestli je možné předjet jiné auto zprava, jestli smí člověk jet v prostředním pruhu na dálnici. Tohle asi je častý prohřešek a častý problém.
1: Tak určitě jo, protože my tu jízdu v jízdních pruzích ještě nemáme úplně tak zažitou asi, jak bychom měli mít. To je to připojování na konci toho připojovacího pruhu, využití odbočovacího pruhu, kde následně snižuji rychlost a neřeším to v těch průběžných pruzích. Stejně tak, přestože už tady máme poměrně dlouho i záchranářskou uličku, tak se běžně střetáváme s tím, že někteří řidiči ještě stále nerespektují. Občas i ta zvědavost samotná nám jde proti tomu, protože se chceme podívat, co tam je a jestli už to pojede a nedojde nám, že ve chvíli, kdy se ta kolona zastaví, tak já už nemám jakým způsobem s tím vozidlem manipulovat a uklidit ho na stranu a začínáme to řešit až v době, kdy jede třeba integrovaný záchranný sbor a to už je pozdě.
0: Když se vrátím k tomu, čím jsem začínal tou otázkou, hrozí pokuty za to, pokud na dálnici pojedu v prostředním pruhu, když ten pravý je prázdný?
1: Hrozí samozřejmě, protože nerespektuju pravidla silničního provozu. Problém je samozřejmě s tím, jakým způsobem nám to budou prokazovat a kdy nás u toho chytí. Takže to bychom museli mít na každém tom kilometru nějaký kontrolní radar a kamerový systém. A je to zase spíše více o tom respektu vůči ostatním a uvědomění si, že ty pravidla jsou nějakým způsobem nastavený pro všechny a já bych se měl řídit a jet v tom pravém jízdním pruhu.
0: To znamená situace, kterou běžně vidíme na českých dálnicích, někdo jede v prostředním pruhu, byť vpravo je volno, někdo za ním ho zprava předjede, tak vlastně pokutu by měli dostat oba dva.
1: V podstatě ano, samozřejmě ten, který přejíždí zprava, vytváří zřejmě mnohem větší riziko, než ten, který neoprávněně zdržuje tenhle jízdní pruh, ale je to nějaký důsledek toho počínání si, kde ten dotyčný tam se pohybovat nemá. A je to zejména i z těch důvodů, že my si myslíme, že když jedeme rychleji než zejména kamiony a jedeme o těch 10-20 kilometrů víc, že už v klidu může v tom levém pruhu a nechce se nám zařazovat zpátky do pravého jízdního pruhu. A měli bychom si uvědomit, že i přesto, že jedu o trochu rychleji, tady můžou být rychlejší účastníci a já bych měl respektovat pravidla.
0: I v seriálu Letní autoškoly kolegové řešili bezpečný odstup. Podle čeho si při jízdě na silnici nebo dálnici mohu hlídat, že jedu v bezpečné vzdálenosti za tím, kdo je přede mnou?
1: Tak je to pravidlo 2 sekund. To znamená, že v podstatě v jakýmkoliv místě já jsem schopen si tu vzdálenost změřit časem, což je možná pro někoho zvláštní měřit to na čas, ale to odvozuje, je odvozeno od toho, že směnící se rychlostí se nám mění ta vzdálenost, která je bezpečná. A reakční doba řidiče je nějakých 0,8 až 1,2 vteřiny. To znamená, že když budu reagovat za vteřinu, kdy se přede mnou něco děje, tak mám ještě vteřinu k tomu vykonat ten manévr a začít brzdit. Takže pokud jsou ty podmínky optimální, tak by to měly být 2 vteřiny. Najdu si pevný bod, kde vidím, že vozidlo před námi ho míjí, ať už je to značka, strom, a jestliže než k němu dojedu, napočítám 2 vteřiny, tak je to bezpečná vzdálenost. Pokud bych napočítal míň, měl bych si udělat vzdálenost větší.
0: Při poslední změně pravidel silničního provozu se vedly debaty, jestli má být i pevně stanovený právě odstup, který musím držet, když jedu za nějakým vozidlem. Nakonec to v zákoně není. Je to podle vás chyba?
1: tak je to zase o tom prokazování zahraničí, Rakousko, Německo, běžně tyto pokuty vymáhají a to i právě ze stacionárních radarů, kde vědí, v jakém čase projelo jedno vozidlo a v jakém další vozidlo. A my bychom si spíš měli zase uvědomit ten následek, že mnohdy ani ty 2 vteřiny samotný nemusí stačit a že se nepotřebujeme spoléhat na to, jestli policie nás za to bude pokuhovat nebo ne, ale že jestliže se budu nalepený na tom vozidle před náma, že prostě fyzikálně to vychází tak, že už bude náraz a jiný řešení to nemá.
0: Pokud člověk zažije tu situaci, kterou jste teď popisoval, ale je v tom prvním vozidle, to znamená jedu a někdo je přilepený skoro na mém autě, co mám dělat? Je nějaká rada?
1: Rada je jenom ta vytvořit si tu větší vzdálenost ještě před sebou, abych já nemusel krizově brzdit a spoléhat se na to, že ten za mnou to ještě zvládne, ale abych dokázal předcházet těm rizikům před náma a nemusel se spoléhat na to, jestli ten za mnou zareaguje nebo ne.
0: Takže abych pokud možno nemusel brzdit já.
1: Přesně tak.
0: Vy jste už v úvodu mluvil o tom, že na ty letošní tragické statistiky dopravní nehodovosti mají vliv motorkáři. Motorkářů, to se uvádí rok od roku, v Česku přibývá. Ti, kteří přibývají právě, kupují si motorky, jsou dostatečně připraveni? Jsou v tomto směru kvalitní kurzy v autoškolách?
1: Tak je to určitě individuálně vzdělávací instituce od druhé rozlišná, nicméně v roce 2016 došlo k tomu, že už jezdíme na motocyklu samostatně s doprovodem a máme u toho základního výcviku 10 úkonů na cvičišti, který musím zvládat, takže ten výcvik se zlepšil výrazně. Motocyklisti obecně jsou skupina taková, že na té motorce my tady nejezdíme zejména kvůli práci, ale kvůli tomu zážitku a pocitu z té jízdy, takže je to skupina, která obvykle na sobě pracuje dál a vzdělává se. I proto jsou v České republice velmi oblíbené motoškoly a vzdělávací kurzy. Nicméně ten stroj si vyžaduje samozřejmě to, aby jsme ho dokonale ovládali, zejména kvůli tomu, že pracujeme s rovnováhou a máme tu nevýhodu, že u nás ta sezóna přeruší, takže v říjnu, v listopadu končíme a přicházíme po zimě a je potřeba, aby jsme si uvědomovali, že nekončíme tam, nebo nezačínáme tam, kde jsme skončili, že si zase ty dovednosti musím osvojit. A tím, že z té silnice mizí, tak pro ty ostatní účastníky zmizí taky a přestanou je vnímat. A na začátku té sezóny je potřeba zase na ně začít dávat pozor, brát na ně ohled, protože jsme je tady dobu neviděli a ten motorkář je menší, obvykle i rychlejší, agilnější, takže se mnohdy rozhlídnu, on tam není a najednou se mi tam objeví. Takže dívat se dvakrát, ověřit si to, že nikdo nejede, protože na té motorce ta reakce, ta možnost udělat výhybný manévr je mnohem složitější než ve vozidle.
0: Říká dnešního z 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, člen týmu silniční bezpečnosti, místopředseda výkonné rady asociace autoškol Jiří Novotný. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: A tolik repríza 20 minut radiožurnálu. Teď už je čtvrtek 6. srpna na hodinách skoro 4 minuty po půl jedné. Přeju klidnou noc. Monika Chmilová a zprávy.
3: Česka se za uplynulý rok vyvezl vojenský materiál za zhruba 113 miliard korun. To je téměř o čtvrtinu víc než v roce 2024, informuje o tom Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nejvíc vojenského materiálu putovalo na Ukrajinu. Šlo o zboží za více než 50 miliard korun. Dál Česko vyváželo taky do Nizozemska, Bulharska nebo na Slovensko. Spojené státy zrušily protiteroristické sankce, které v roce 2024 uvalily na iráckou leteckou společnost Fly Baghdad kvůli vazbám na Irán. Oznámilo to americké ministerstvo financí s tím, že irácká firma změnila své chování. Podle USA měla aerolinka dříve vazby na jednotky iránských revolučních gard. Ministerstvo dodalo, že krok neznamená změnu americké politiky vůči iránské vládě nebo revolučním gardám a že sankce můžou Spojené státy kdykoliv obnovit. V Rakousku naměřili dosud nejvyšší teplotu. Rekord 41,2 stupně včera odpoledne zaznamenali v městysu Bad Deutsch-Altenburg na východě Alpské republiky. Informovala o tom rakouská meteorologická služba. Městys od roku 2013 až do úterka, kdy bylo ve Vídni 41 stupňů, držel rakouský teplotní rekord 40,5 stupně Celsia. A letní kino v Ústí nad Labem opět začalo promítat filmy. V roce 2013 projekce skončily kvůli zastaralé technice a klesajícímu zájmu diváků. Vedení kulturního střediska začalo před 4 lety s obnovou areálu. Podle ředitele Jana Kvasničky kino dostalo za 700 tisíc korun novou promítací plochu, chodníky a sedačky. Ústecké letní kino bude filmové projekce nabízet až do půlky září. Sport. Italský cyklista Jonathan Milan vyhrál i třetí etapu závodu kolem Polska a připsal si už třetí vítězství v řadě. Jezdec stáje Lidl Trek ovládl závěrečný sprint a upevnil si vedení v průběžném pořadí. Jediný český účastník Petr Kalemen je celkově před dnešní horskou etapou 93.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Stavená vozidla na D1 a následky nehody na D8. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stojí před odbočkou na Domašov na kilometru 169 nepojízdný kamion. Je v odstavném pruhu, na místo teď přijela policie. Na D1 čekejte překážku i ve směru z Prahy do Brna. U sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometru stojí porouchaná cisterna. Místo je označené světelnou šipkou. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zvyšte opatrnost za sjezdem na Velemín. Na kilometru 51,5 je po večerní nehodě osobního auta uzavřený konec připojovacího pruhu. Na místě stojí světelná šipka. A v Praze pokračuje noční údržba ve Strahovském tunelu. Uzavřené jsou oba směry, skončit tam mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a přeháňky nebo bouřky se tam přidají jen ojediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Jiřím Štefflem.
2: U vodu nového dne jsme hodně povídali, tak teď hned budeme hrát ty následující minuty. Za chvíli třeba Paul McCartney a v úvodu Eva Freelingová. Přeju vám klidnou noc, hezký nový den.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu. Odstartoval nový den, je čtvrtek 6. srpna. Vedro, silný vítr i únava. Takhle hasiči popsali po návratu z Francie boj s tamními lesními požáry. Posádka vrtulníků po 12-denní misi přistála na letišti v Hoříně na Mělnicku. Při zásahu u jednoho z největších požárů krajiny v Evropě schodili na oheň více než 900 tisíc litrů vody. Z náročného zásahu si ale hasiči odvezli taky nové zkušenosti.
1: Tady ten požár byl výjimečný svojí velikostí, mělo to asi 42 tisíc hektarů v tom Bordo, ale já vím, že máme dobrý výcvik, vynikající piloty, stroj je dobře připraven.
2: Říká velitel českého modulu Václav Novotný. Požár ve Francii nebyl pro hasiče výjimečný jen svou rozlohou, ale i rozdílným způsobem navigace.
1: Francouzi mají systém toho vrtulníku Dragon, který navádí tu leteckou techniku.
2: Kvůli jinému charakteru krajiny se u nás letečtí hasiči většinou neobejdou bez pozemní navigace. Zkušenost s francouzským systémem je pro ně ale cená.
1: Každý takovýhle zásah, každá takováhle mise nám přinese hromadu zkušeností, například i pilotům, technikům, navaděčům.
2: Dodává velitel Novotný. Vedle něj a dvou leteckých záchranářů se mise zúčastnila také posádka vrtulníku, popisuje jeden z pilotů Michal Ilaš.
3: Jeden pilot lieta, druhý pilot monitoruje, komunikuje, naviguje. Zadu máme ešte dvoch krúčifov a tí dávajú pozor zase na stranách, navigujú nás pri zhode bambivaku, naberaní vody.
2: Aby mohli jednotky z rôznych zemí pomáhať v zahraničí, musí o to daná země nejdříve požádat, zdůrazňuje vedoucí oddělení integrovaného záchranného systému a humanitární pomoci Iva Brejzová.
4: My vyhodnotíme, zda ty kapacity máme, nabídneme tu pomoc a pak musíme čekat, až nám ta země vlastně akceptuje tu naši nabídku.
2: V loni vyslali čeští hasiči vrtulník do zahraničí 5x, letos zatím 3x. Období častějších požárů ale teprve očekávají.
4: Většinou začíná hořet až ten konec července, začátek srpna a táhne se to právě tím srpnem.
2: Dodává vedoucí Iva Brejzová a předpokládá, že vrtulníky letos do zahraničí ještě vyšlou. Z Hořína na Mělnicku, Alena Junová, Radiožurnál.

zu sehr.

0: jedna hodina v noci. Teď Monika Chmilová a zprávy.
1: Policisté z Moravskoslezského kraje pomohli rozkrýt síť podvodníků z Ukrajiny, kteří lákali Čechy na investice do kryptoměn. Soud v ruském Kaliningradu poslal do vězení občana Litvy za údajnou špionáž. Fotbalisté Jablonce a Hradce Králové budou bojovat v předkolech evropských pohárů. A dnes bude oblačno, hlavně v Čechách, s přeháňkami a bouřkami, teploty do 37 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Moravskosleští policisté odhalili skupinu podvodníků z Ukrajiny, která pod záminkou investic do kryptoměn údajně vylákala od Čechů desítky milionů korun. Na případu spolupracovali s ukrajinskými vyšetřovateli. Ti teď 10 lidí obvinili z podvodu a praní špinavých peněz.
3: Čeští kriminalisté se přímo v Kyjevě podíleli na společné akci s ukrajinskými kolegy, kteří provedli téměř 50 domovních prohlídek. Trestnímu stíhání čelí hlavní organizátor i pachatelé, kteří měli od loňského října telefonicky kontaktovat české oběti. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
1: Izraelská armáda včera vyzvala k evakuaci vesnice na jihu Libanonu. Podle agentury AFP se tak stalo poprvé po několika týdnech. Podle libanonského deníku L'Oréal Le Jour podobnou výzvu Izrael vydal naposledy v polovině června. Krátce po výzvě izraelská armáda začala na libanonské území útočit. Úder podle libanonských médií zabil nejméně jednoho člověka. Izrael své kroky odůvodňuje porušením příměří ze strany hnutí Hizballáh. Celkem 13,5 roku za mřížemi má podle rozhodnutí soudu v ruském Kaliningradu strávit muž z Litvy, odsouzený za špionáž. Podle rozsudku se jí dopouštěl mezi lety 2011 až 2024, kdy ho odhalila ruská tajná služba FSB. Dotyčný měl nejmenované zemi předávat údaje, které by se daly využít proti bezpečnosti Ruska. Rozsudek zatím nenabyl právní moci a je možné se proti němu odvolat. Silničáři po několika měsících sporů uzavřeli smlouvu na rozšíření silnice číslo 43 na Blanensku. Polská firma Budimex postaví stoupací pruh v obci Závist. Neúspěšní uchazeči to rozporovali. Tvrdili, že vítěz nemůže na stavbu včas dovést asfalt z obalovny. Firma to nakonec vyřešila, stavba ale kvůli sporům začne až příští rok. Ředitelství silnice dálnic chce taková zdržení příště eliminovat. Upraví tedy proces zadávání zakázek, říká šéf brněnského závodu ŘSD David Fiala.
4: A my vlastně nechceme být tím arbitrem toho v rámci těch nabídek, jako posuzovat, jestli hodina 57 ještě dojedou, anebo 2.03 nepojedou, když samozřejmě si to kontrolujeme i na té stavbě. V rámci kvalifikací tu dojezdovou vzdálenost nebudeme posuzovat.
1: Sport. Fotbalisty Jablonce čeká úvodní třetí předkolo konferenční ligy. Na Střelnici přivítají lotyšský tým RFS Riga. Trenér Luboš Kozel říká, co od soupeře očekává.
5: Je to zkušený tým, je tam plno hráčů na 30 let, je složený opravdu hodně hráčů, který mají nadstandardní vejšku, takže vždycky hrozí nebezpečí ze vzduchu, ať už standardky, hodně hrajou přes rychlý křídla a nacentrovaný míče, z těch situací dávají nejvíc gólů, se dá říct. Řekl bych, že ten předek hodně obměňují, mají tam plno jako různých typů hráčů.
1: Třetí předkolo konferenční ligy mezi Jabloncem a Rigou začne v 18 hodin. V 19 hodin pak Hradec Králové rozehraje úvodní třetí předkolo prestižní Evropské ligy. V Malšovické aréně se střetnou s tureckým Besiktašem Istanbul. Obě utkání odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 za Ostrovačicemi a omezení na D11 u Sadské. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zvyšuje opatrnost před odbočkou na Domašov. Na kilometru 169 zůstal stát v odstavném pruhu kamion. Už je označený světelnou šipkou. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy stále omezený provoz po včerejší nehodě za sjezdem na Velemín. Na kilometru 51,5 osobní auto narazilo do svodidel. Je tam uzavřený konec připojovacím pruhu a místo je označené. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte se zúžením u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli stavbě dopravního značení. Levým pruhem ale projedete plynule. A v Praze se dnes v noci nedá projet Strahovským tunelem kvůli noční údržbě. Potrvá to do rána a omezení se týká obou směrů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a přeháňky nebo bouřky se přidají jen ojediněle. Nejvyšší teplo

0: 9 minut po 1 hodině v noci, dál posloucháte živé vysílání nočního radiožurnálu. Další téma, Česko zavádí nové opatření, které má zmírnit nedostatek léku tamoxifen na rakovinu prsu. Lékárny budou moct hromadně objednat jeho neregistrovanou variantu, no a balení rozdělit na jednotlivá platíčka, aby se dostalo na co nejvíc pacientek. Jak má nový systém přesně fungovat, to už řekneme s Kateřinou Špálovou z domácí redakce. Vítej, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdy tedy lékárny začnou postupovat podle nových pravidel?
1: Dodávky neregistrovaného tamoxifenu zatím do lékaren nedorazily. Podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáše Boránie, ale lékárníci můžou očekávat v nejbližších dnech. Celkem by mělo jít přibližně o 3000 balení.
2: To znamená během zítřka, v pátek, tam potom samozřejmě záleží, jak rychle se dostanou do lékáren, a na další týden máme zase přislíbené další dodávky v objemech opravdu 1000 balení. To znamená, dle přislíbených dodávek opravdu teď máme pokryty jak měsíc srpen, tak měsíc září, a od toho začátku podzimu už máme zase slíbeny další stabilnější dodávky.
1: Tamoxifen si podle něj lékárny zajistí z Německa nebo ze Slovenska. Je potřeba říct, že podobně mohly lékárny postupovat i dřív. Přípravek ale objednávali konkrétní pacientce individuálně. A změna je i v úhradě léku. Zatímco dřív si ho ženy musely sami zaplatit, teď bude podle Boráně hrazený z veřejného zdravotního pojištění.
0: No a další změnou je tedy i to rozdělování na jednotlivá balení.
1: Ano, lékárny budou moct každé balení otevřít a vydat pacientkám jen tolik platíček, kolik potřebují. Zásobu ale budou moct dostat nejdéle na 2 měsíce.
0: No a nabízí se otázka, jsou neregistrované léky stejně účinné a bezpečné jako ty, které jsou v Česku registrované?
1: Určitě. Jak už jsme řekli, lékárny je dovezou z jiných zemí Evropské unie, kde registrované jsou. Vysvětluje viceprezident České lékárny.

0: Kadeřnické komory Martin Kopecký.
1: Jenom v České republice se nebudou přebalovat do vlastně českých obalů, ale právě využije se té možnosti, že lékárny vlastně ověří, že ten lék je bezpečný, že vypadá tak, jak má, rozdělí ho a pacientům potom vydají vlastně v novém sekundárním obalu, což bude třeba nějaká papírová skládačka, případně sáček s popisem, tak jak se má podle české legislativy.
0: Dostupnost takto objednaného léku si ale pacientky podle něj nemůžou ověřit v mobilní aplikaci e-recept. Radí tak si do lékárny raději zavolat nebo rovnou osobně přijít. A já ještě připomenu, že minulý týden jsme na Radiožurnálu informovali o tom, že pacientky s rakovinou prsu nedostatek léku museli řešit různě. Scháněli si ho třeba v zahraničí nebo na internetu poptávali nevyužité léky od jiných žen.
2: Aktuální informace o nedostatku léku tamoxifen na rakovinu prsu jsme vám teď dali ve vysílání noční Radiožurnálu. Ve studiu se mnou byla na noční službě Kateřina Špálová z domácí redakce. Děkuju za tím, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: My se ještě tady budeme potkávat, pro tebe ale vysílání v tuhle chvíli končí. 1:12, čtvrtek 6. srpna.

0: Tohle byla skupina Pretenders. Místo zelených ploch žlutá uschlá tráva jako na afrických savanách. To je pohled, který se ve větších i menších městech v Česku objevuje letos v létě čím dál víc. Tropické teploty spolu s dlouhotrvajícím suchem si svou daň vybírají i na městských trávnicích. Tam, kde se pravidelně nezalévá, to navíc takhle bude vypadat až do podzimu.
1: Ten trávník vypadal líp, byl zelenější, vypadal zdravější, teď už tak nevypadá a vlastně nedokážu říct, jestli to je tím, že se o ně někdo nestará, nebo jestli to je jeho přirozený stav.
2: Popisujeme v pražských Riegerových sadech jejich pravidelný návštěvník Filip. Tráva kolem nás je spíš žlutá než zelená, a to jak na holém prostranství, tak i mezi stromy. Příčiny jsou zřejmé, sucho a teplo. Namáhané městské trávníky jsou kvůli tomu ve stavu takzvané dormace, jak vysvětlila Barbora Berecová z týmu, který se stará o pražský park Stromovka.
3: Ten trávník vlastně úplně uschne, aby nedocházelo k výparu přes ty listy a zůstanou mu živí jenom kořínky.
2: Trávník probere až dlouhodobé deštivé počasí. Suché trávníky navíc hůř snáší zátěž. Na brněnské Kraví hoře se proto v posledních týdnech ze zelených ploch stala vyschlá poušť. Mluvčí městské části Brnostřed Michal Šťastný připomněl, že se tam pořádají akce pro veřejnost. Už suchý trávník tak skoro nemá šanci se obnovit.
4: My jsme prakticky denně ve spolupráci s odborníky a pracovníky zeleně. Společně řešíme postup, jak co nejvíce zelení pomoci, aby vydržela.
2: Jednou z variant je i upravit způsob a četnost sečení trávníků. Vysoká tráva navíc poslouží jako útočiště pro hmyz. Stav městských trávníků má výrazný vliv na to, jak působí na své okolí, vysvětluje krajinářská architektka z Pražského institutu plánování a rozvoje Barbora Lišková.
5: Pokud zeleň usychá, přestává fungovat jako přirozená klimatizace a okolní teplota stoupá, tím se vlastně prohlubuje efekt takzvaného městského tepelného ostrova.
2: Trvalé zelené trávníky ve městech zajistí podle ní buď trvalá závlaha nebo použití odolnějších nepůvodních druhů. Josefína Báčová, Radiožurnál.

0: Vydejte se s radiožurnálem do Anglie 20. let minulého století. Pomozte originální dvojici vyšetřovatelů hledat mladou dívku z prominentní rodiny, která utekla z ospalého Sussexu do víru britské metropole. Užijte si kombinaci klasické krimi atmosféry, noblesy anglického venkova i jiskřivé chemie ústřední dvojice. Knihu z britské detektivní série Vraždy v Mythworthu, Zmizení mladé dámy, dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
2: Volejte 800 553 553.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
3: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
1: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
4: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
2: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
5: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
6: Na hodinách je 1:30. Krátké zprávy teď má Monika Chmilová.
7: Írán a Omán se shodli na trase plavby v Hormuzském průlivu. Uvedl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaji. Dodal, že společné prohlášení obou zemí o podmínkách plavby průlivem je v konečné fázi. Pro globální obchod s ropou a plynem je klíčové. Baghaji ale varoval, že dohoda mezi Íránem a Ománem nestačí k zajištění toho, že Hormuzský průliv bude bezpečný pro plavbu lodí. Podle něj v oblasti způsobují nestabilitu Spojené státy, které blokují iránské přístavy. Kvůli úterní havárii vodovodu v ulici José Martího v Praze 6 je bez vody stále ještě asi 5000 odběratelů. Na svém webu o tom informovali pražské vodovody a kanalizace. Dodavatel zajistil náhradní dodávky vody z cisteren. Technici odhadují, že se problém podaří odstranit až dnes kolem 13. hodiny. A jihokorejská policie provedla razii v sídle společnosti Starbucks Korea. Informoval o tom server CNN s odvoláním na soulskou metropolitní policii. Ta prohlídku provedla v souvislosti s blížícím se státním svátkem Den osvobození. Úřady kavárenský řetězec vyšetřují kvůli kontroverzní reklamní kampani z letošního května. V den výročí brutálního zásahu proti povstání ve Gwangju propagoval Starbucks termohrnky pod sloganem Den tanků. Kritici ale upozorňovali, že použití motivů tanků v den výročí masakru působí mimořádně necitlivě. Společnost od té doby zaznamenala výrazný pokles tržeb a pracuje na minimalizaci škod.
1: Sport.
7: Tenistky Marie Bousková i Karolína Plíšková vypadly na turnaji v Torontu ve druhém kole. Bousková prohrála s Američankou Townsendovou 6-7 a 5-7. Plíšková podlehla Rusce Andrejevové 0-6 a 2-6.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 u všech Rom a taky za Ostrovačicemi. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku u sjezdu na Velké Popovice. Na 15. kilometru stojí porouchaná cisterna. Místo je označené světelnou šipkou. Na dálnici D1 zpozorněte i na cestě z Brna do Prahy. Za Ostrovačicemi, blíže k 9 křížům, na kilometru 169, stojí kamion v odstavném pruhu. Místo už je označené, na místě je i policie. Na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli práci na vozovce. Kolona se netvoří. A v Praze připomínáme uzavírku Strahovského tunelu. Jde o plánovanou údržbu, potrvá celou noc, skončit mají do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes čekáme v Čechách oblačno až zataženo s přehánkami a bouřkami. K večeru začne srážek i oblačnosti ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a přehánky nebo bouřky se přidají jen ojediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37, na horách kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štefem.
6: 2:04, jestli rádi sledujete filmy a chodíte do kina, tak by vás mohla zajímat tahle pozvánka, protože Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici dnes v 8 hodin večer pořádá komentovanou prohlídku výstavy Stříbrná plátna Severního Plzeňska. Tam hledají zašlé slávy venkovských kin. Výstava představuje archivní fotografie, plakáty, techniku z některých promítacích kabin i osobní vzpomínky pamětníků. Po prohlídce se můžete taky těšit na promítání filmu Rozmarné léto, to začne ve 21:30. Tak i taková pozvánka pro vás z vysílání nočního radiožurnálu, teď už je zase hudba skupina Green Day.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Michaela Jacksona jsme vám hráli ve vysílání nočního radiožurnálu Robbieho Williamsa a skupinu Divokej byl ještě v čase do druhé. Teď sport při výstupních pohovorech slyšel od svých šéfů chválu. Hokejový brankář Šimon Zajíček ve své premiérové sezóně v Zámoří rozhodně nesklamal. Za farmu Bostonu v Providence odchytal 21 zápasů, z toho 14 vítězných. Na povolání do prvního mužstva a do slavné NHL si ale bude muset ještě počkat.
1: Cesta bude asi dlouhá, ještě bych řekl, no, ale uvidíme, jako stát se může cokoliv, může se někdo zranit, já teda jako nikomu to nepřeju, ale musím furt makat a doufat. Dvojka bude asi Michael DiPietro, ale samozřejmě práce o to budu, uvidíme, co přijde.
2: Řekl 25-letý gólman. Toho mrzelo, že neodchytal větší porci zápasů.
1: Škoda těch zranění, co jsem měl nějakých, ale jinak si myslím, že to nebylo špatný na první rok. Čekal jsem to lepší, protože jsem doufal, že to odchytám víc, ale jak jsem říkal, jako zavinili to asi hlavně ty zranění, takže doufám, že letos mi zdraví bude držet a odchytám toho víc. První vlastně jsem měl tříslo, to s tím jako prostě občas mívám problémy, to bylo z nějakého přetížení a pak vlastně první zápasu jsem se vrátil hnedka zpátky, tak jsem si udělal víro na kotníku, takže to mě zastavilo na další měsíc asi.
2: Pro Zajíčka to byla první zahraniční zkušenost, farmářskou AHL staví výš než českou extraligu.
1: Řekl bych, že je to asi o něco těžší než tady, je to jaký živelnější, ty kluci jsou mladí, všichni chtějí prostě udělat ten krok, dostat se nahoru, takže tou konkurencí prostě ty kluci musí makat, takže ten level je trošku vyšší, bych řekl, než tady. My jsme měli výborný tým, hodně jsme bránili, takže vlastně tím, že jsme celou dobu hráli nahoře, jak jsme to měli jako ulehčený, měli jsme docela pohodu v kabině, takže to tomu určitě jaky přispělo.
2: Jedním z mála negativ, se kterými se musel Šimon Zajíček za oceánem potýkat, byl nedostačující dohled trenéra brankářů.
1: Musím říct, že tady jsem cítil asi větší posun, jelikož my jsme tam vlastně na farmě jsme neměli úplně stálýho trenéra golmanu, on dělal zároveň skauta, takže když tam byl dvakrát za 14 dní, tak to bylo hodně, takže jsme se o sebe museli starat sami vlastně s DiPietrem, ale jako i tak jako dostává zkušenosti od kluka, který tam je vlastně celý život, tak jako i to si myslím, že mě posunul. Pomáhal mi se vším, říkal jako jak to tam chodí, s tréninkama mi pomáhal, když jsem něčemu nerozuměl nebo tak vlastně, tak se o mě staral, takže jako supervej.
2: Provolal Zajíček hodiny s litvínovským trenérem golmanů Zdeňkem Orctem. Na život v Americe si zvykl poměrně snadno.
1: Na začátku to bylo trošku takový, že jsem moc nevěděl, co kde, jak to, ale naštěstí jsem tam měl vlastně Matěje Blima, který mi se vším pomohl, takže se o mě postaral. Bylo to něco jiného, všechno velký, všechno drahý, ale jako pěkný. Bylo to hezký zase posunout se tady z Litvínova někam jako do velkoměsta, takže jako hezký, nemůžu se stěžovat na nic.
2: Bývalý golman Litvínova si našel čas i na návštěvu zápasu basketbalové NBA.
1: Ten jsem naštěstí jaký stihl. Stihl jsem jeden v Clevelandu a dva v Bostonu, takže to bylo super. Já jsem velký fanoušek basketu, takže to byl pro mě velký zážitek. Ta atmosféra asi, no, jako mě se líbí ten sport celkově, takže jako pro mě to byl skoro splněný sen vidět to naživo.
2: Přiznal hokejista Šimon Zajíček, který zpátky do Spojených států amerických odletí začátkem září. Z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál.
3: Rád bych si koupil cukrovou

0: Ať už dobrovolně nebo ne, naprostá většina marockých migrantů, kteří minulý týden překročili hranice do španělské Seuty, se vrátila do Maroka. Žádný důvod se tam ale vracet nemají běženci ze subsaharské Afriky. Přinejmenším vyšší stovky jich proto zůstávají v blízkosti centra pro migranty, které je přeplněné a nedokáže jim pomáhat. Přímo na pláži v Seutě natáčel náš zvláštní zpravodaj Dominik Tesar.
1: Playa del Trampolín je docela pěkná pláž, štěrkovitá. Jsou tu Guinejci, Nigerijci, ale většina ze Súdánu.
2: V naší zemi se bojuje, umírají naše matky, otcové, sestry, proto v Súdánu nezůstáváme.
3: Říká naléhavým hlasem Hamad a dodává, že lidi na pláži 5 dní nejedli.
1: Přijelo jedno auto a někdo z něj začal rozdávat lahve s vodou a s džusy. Takže se strhla obrovská rvačka. Každý se snaží, aby se dostal k vodě nebo k džusu.
3: Nigeriec Patrik je rozčílený.
0: Jenom džus, chceme jídlo. Vidíš, že mám hodně jizev na krku, na rukou, na zádech. To je z Libie. Když zkusíš jít do Itálie, libyská policie tě chytí a zavře do vězení. Přišel jsem tam o hodně kamarádů. Umřelo tam 58 lidí za 5 měsíců, co jsem tam byl.
3: I tady podél cesty přežívají stovky Súdánců a dalších Afričanů. U samotného centra je vyšší koncentrace žen a dívek. Na dece na zemi se tu u plotu k sobě choulí Fatima a Fatu. Jsou ze Senegalu a Gambie. Stěžují si na málo vody a spánku. Obě chtějí pracovat a pomoct svým malým dětem, které už dlouho kvůli práci v Maroku neviděli. Jestli jim Seuta přinese naději, je ale hodně nejisté. Ze Seuty Dominik Tesar, Radiožurnál.

0: financí.
1: 2 hodiny v noci. U mikrofonu Monika Chmelová, tady jsou zprávy.
2: Za nálezem dronu s výbušninou na letišti v Lipsku mohly podle německého ministra vnitra státy zahraniční síly. Soud rehabilitoval výtvarníka Milana Knížáka. Fotbalisté Hradce Králové se chystají na zápas 3. předkola Evropské ligy s Bešiktašem. A dnes bude oblačno, hlavně v Čechách s přeháňkami, teploty do 37 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt v souvislosti s incidenty na lipském letišti mluví o možném hybridním útoku. U letiště se srazilo nákladní letadlo se zatím neznámým letícím objektem. Krátce předtím muselo změnit trasu. Na runway letiště totiž zaměstnanci našli bezpilotní letoun s připevněnou výbušninou.